0: tom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
1: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takové to přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
0: Za 3 vteřiny podle něj auto v 50-kilometrové rychlosti ujede víc než 40 metrů. Podzimní dovolenou letos plánují lidé strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
2: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí letos na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% bodů méně než loni. Sport. Fotbalisti Plzně vyhráli první zápas nejvyšší domácí soutěže pod vedením nového kouče Radoslava Kováče. Brněnský Artis porazili na jeho hřišti 3-0. Branky dali v závěru první půle. Memič, Suáré a Červ. Spokojený trenér Kováč vyzdvihl, že jeho tým taky poprvé v sezóně neinkasoval.
3: My jsme byli efektivní první poločas. Vlastně nás uklidnil až ten druhý gol. Nebylo to úplně perfektní, to v žádném případě. Na druhou stranu jsme tady jako vyhráli. Hlavně jsou hrozně rád za tu nulu, za ten výsledek, za tu nulu pro Vigio, protože to je vlastně poprvé po 9 kolech, kdy jsme vlastně obdrželi nulu, což je důležitý a ten výsledek nás těší, ale určitě práce máme dost.
0: V dalších zápasech 7. kola Slavia porazila brněnskou Zbrojovku 4-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a fotbalisté Bohemians prohráli na hřišti Olomouce 0-3.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a omezení u Hrusic. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru se odstraňují pozůstatky požáru nákladního vozidla. Odklon na 56. kilometru. Na objízdné trase jeďte opatrně, jedná se o silnice 2. třídy a vyhýbající se vozidla nemají moc místa. Na dálnici se vrátíte na kilometru 66. A na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na chodce Rady. Na 24. kilometru na mostu Šmejkalka převádějí provoz do jízdního pásu ve směru na Prahu. Nyní se projíždí pouze jedním pruhem, ale nezdržíte se. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Příbram jeďte opatrně. Silničáři tam pracují mezi 43. a 44. kilometrem, projíždí se zúženými jízdními pruhy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 24 a na horách bude kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
6: Ano, jsem tady. Ve 2:06 v neděli 6. září a protože i teď v noci vám chceme udělat radost, tak pro vás máme telefonickou soutěž. Zavolejte si právě teď dnes naposledy o audioknihu Jiří Havelka Tragédie Liblice vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. O tuhle audioknihu je velký zájem, tak volejte teď hned 221 552 155 anebo 221 552 255.
7: Noční radiožurnál
4: a Jiří Štefl.
6: Těším se na vás. Myslím si, že dnes pro vás mám velmi jednoduchou soutěžní otázku. Než někoho nabereme do telefonické soutěže na linku, tak skupina Script Superheroes.

0: 2:10 a za chvíli 14:15. Ještě než bude 14:15, tak pro vás máme telefonickou soutěž. Určitě ji stihneme. Velmi jednoduchá soutěžní otázka. Zavolejte si právě teď do studia o novou audioknihu Tragédie Liblice Jiří Havelka, a tedy soubor vo 105. Telefonní čísla 221 552 155 a nebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Tragédie Liblice.
2: Nevypínejte vysílač a nikomu se nic nestane.
1: Jiří Havelka, Tomáš Hanák, Jiří Bejorálek a další v humorném rozhlasovém krimi dramatu.
3: Schulz jde ke svému autu, zvoní mu opět telefon. Schulz ho za chůze zvedne. Je zvyklý dělat více věcí najednou.
1: Audioknihu Tragédie Liblice na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Petr je na telefonu. Petře, zdravím vás, dobrý den.
4: Dobrý den, taky zdravím.
0: 2:00 v noci, jak to, že nespíte?
4: No, já jsem v práci.
0: A jak dlouho ještě budete pracovat?
4: No, do 6:00 do rána.
0: Tak ještě nějaká hodina před vámi. Tak pojďte si zpříjemnit tu pracovní dobu tím, že vyhrajete v telefonické soutěži, Petře. Už víme, tenhle týden jsme to několikrát říkali, že vysílač Liblice B je nejvyšší stavbou v Česku, měří 355 metrů. No a dneska se ptáme, Petře, jaká je nejvyšší stavba světa? Víme, nebo dáme tři možnosti?
4: No, něco tuším, ale radši ty možnosti.
0: Dáme tři možnosti, tak za A Burj Khalifa v Dubaji, za B Empire State Building v New Yorku, anebo za C Shanghai Tower v Číně.
4: Takže asi Ačko.
0: Ano, asi určitě. 828 metrů od roku 2010 je to nejvyšší stavba na světě. Ale už se mimo jiné staví taky další stavba, která by měla Burj Khalifu trumfnout. Bude to Jeddah Tower v Saudské Arábii. A zkuste tipnout, jak bude vysoká. Petře.
4: Netuším.
0: No, více než kilometr, takže už jdeme nejen do metru, ale už i do kilometrů, do těch jednotek zatím. Předpokládané dokončení koukám rok 2028-2029. Tak stále ještě ale Burj Khalifa nejvyšší stavba na světě. Petře, dobrá zpráva pro vás, takže audiokniha Tragédie Liblice je vaše, tak ať se vám dobře poslouchá, přeju hezkou neděli, ať vám to utíká v práci. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi. Doufám, že ti, kteří chtěli vyhrát v této soutěži, tak vyhráli. Mimo jiné Tragédie Liblice i tuhle audioknihu můžete zakoupit na radioservisu, pokud jste tedy nevyhráli. 2:13 v radiožurnálu, za chvíli další téma. Tentokrát si připomeneme Freddieho Mercuryho, který by oslavil 80. Teď ale Ed Sheeran.

0: Zase se nemohu bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Za chvíli se ve vysílání víkendového radiožurnálu zahrajeme taky frontmana skupiny Queen, zpěváka Freddieho Mercuryho. Ten patřil se svým 4-oktávovým hlasovým rozsahem mezi největší ikony rockové hudby. Jeho nedožité osmdesátiny si o tomhle víkendu připomínají v Londýně i ve Švýcarsku, kde na sklonku života často pobýval. Letos na podzim uplyne 35 let od Mercuryho předčasné smrti.
2: Slavný zpěvák se narodil jako Farouk Bulsara. Jméno si změnil v roce 1970, kdy se stal členem skupiny Queen, které propůjčil svůj nezaměnitelný hlas. Pro ně také napsal hity jako We Are The Champions nebo Bohemian Rhapsody.
3: Náš vzestup byl velmi rychlý. Rozjelo se to poté, co jsme vydali Bohemian Rhapsody. Pak se věci začaly hýbat tak, že jsme ani nestíhali. Měli jsme velké štěstí. Byli jsme ve správný čas na správném místě.
2: Vrcholem skupiny Queen i Mercuryho kariéry bylo vystoupení na charitativním Live Aid v roce 85, které bývá označováno jako nejlepší koncert v historii rockové hudby.
4: Vždycky byl rocková hvězda. Už od počátku se choval sebevědomně, protože měl kolem sebe zvláštní auru. Pod povrchem ale skrýval obrovskou nejistotu a plachost. Ty ho provázely až do konce.
2: Vzpomínal kytarista skupiny Queen Brian May. K Mercuryho stylu patřily extravagantní kostýmy, večírky i boj s médií.
3: Miluji svoji práci, ale nesnáším mluvit s lidmi, jako jste vy. Ale protože jsi poslední novinář, se kterým mluvím, dostaneš ten nejlepší rozhovor, zlato.
2: Freddie Mercury zemřel v listopadu roku 1991 na zápal plic, který zkomplikovalo onemocnění AIDS. Krátce před smrtí prohlásil, že žít do 70 by byla nuda. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny 30 minut. Denisa Hergeslová a zprávy.
3: Hladina vodní nádrže Orlík je na historickém minimu zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Průtok Vltavy musí proto poprvé doplňovat Slapská přehrada. Její hladina bude kvůli tomu klesat každý týden až o metr a půl. Omezený odtok z Orlíku taky nestačí na provoz vodní elektrárny. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera ale výpadek nahradí jiné elektrárny. Íránské armádní velení v sobotu varovalo Spojené státy před možnými dalšími útoky. Teherán uvedl, že z intenzivní údery na americké vojenské lodě v regionu, pokud bude pokračovat americká námořní blokáda íránských přístavů. Informují o tom íránská státní média. Americká armáda předtím oznámila, že zasáhla 3 íránské ropné tankery. Označila to za reakci na íránský útok na 2 americká vojenská plavidla. Úder se podle americké armády obešel bez zranění. Zájemci dnes můžou zdarma navštívit státní galerie a muzea. O volném vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak bude třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Stejnou možnost nabídne Ministerstvo kultury každou první neděli v měsíci, a to až do konce roku.
1: Sport.
3: Španělský cyklista Enric Mas ve 14. etapě Vuelty upevnil vedení v průběžném hodnocení. Čtyřnásobný vítěz závodu Slovinec Primož Roglič na lídra v závěrečném stoupání ztratil 25 sekund. Na druhé místo se tak před něj posunul Felix Gál. Před Rakušanem vede Mas o víc než 2 minuty. Etapu vyhrál Němec Brenner.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D1 u Trhového Štěpánova a omezení u Klimkovic. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stále neprůjezdná. Na 62. kilometru odpoledne schořelo nákladní vozidlo. Již proběhlo přeložení nákladu a odstranění vraku vozidla. Na místě pracují silničáři na úklidu vozovky. Odklon stále na exitu 56 Trhový Štěpánov a objízdná trasa vedena po komunikacích druhé třídy, tak dejte pozor. Na dálnici se vrátíte na kilometru 66. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Klimkovice. Mezi kilometry 342,5 a 344 pracují silničáři. Provoz je převeden do jízdního pásu ve směru na Brno. Projíždí se plynule bez zdržení. Na silnici 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Olešnou pracují silničáři na několika úsecích na opravě vozovky. Projíždí se kyvadlově, ale příliš se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách bude kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: A jsme za polovinou dnešního nočního víkendového vysílání, neděle 6. září. Zatímco české děti za sebou mají první týden ve škole, některé děti ve Spojených státech do tříd ještě ani nenastoupily. V amerických školách totiž daný školní rok začíná v každém státě jindy. Detaily pro nás zjišťovala, velmi zajímavé detaily zjišťovala naše americká zpravodajka Jana Ciglerová, kterou uslyšíte ve vysílání nočního Radiožurnálu kolem 3:15. Do té doby Eňa, Richard Miller, Michael Schulte a mám pro vás třeba taky Red Hot Chili Peppers. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, že 1. září znamená vždycky první školní den, to mají zažité generace českých dětí. Ty americké jim to ale můžou jenom závidět. Škola jim začíná a taky končí pokaždé jinak. Americké školy se totiž otvírají postupně od července až do září. Jak vypadá začátek školního roku v zemi bez jednotného kalendáře, tak to zjišťovala naše washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová.
1: V Americe právě zvoní, ale ne všude. Takhle přivítali první den ve škole mého prostředního syna. Nastoupil do prvního ročníku střední školy a je z něj tedy takzvaný freshman. Škola ve Spojených státech začíná jindy, než jak známe z Česka, a to v každém státě jinak. Zatímco v Georgii spustili už školní rok 24. července, na Floridě začal 10. srpna a ve Virginii 24. srpna. A v takové Minnesotě nebo New Yorku ještě dokonce školní rok ani nezačal.
2: Hi.
3: We have the golden ticket.
2: Very good.
3: Yes.
1: Zatím rozdílem je hlavně geografie a místní politika. Typický je příklad Severní Karolíny. V Minnesotě naopak škola ze zákona nesmí začít dřív než po takzvaném Labor Day, tedy prvním zářijovém pondělí. A to ze stejného důvodu jako v Severní Karolíně, aby přes léto zůstala v chodu turistika a sezónní brigády na plážích a v táborech. Děti se tu rozřazují podle jmén a každé z nich dostane svůj rozvrh. Debatu navíc v posledních letech stále častěji přeživuje vedro. Někteří tvrdí, že výuka v srpnu zvyšuje náklady na klimatizaci škol. Jiní naopak říkají, že škola je pro děti v obdobích extrémních veder to nejbezpečnější místo, protože jim klimatizovaná budova naopak pomáhá. Výsledek každopádně je, že americký národ postrádá něco, co si v Česku ani neuvědomujeme jako výhodu. Jeden jasný okamžik, kdy končí léto a začíná škola. Tady si každý stát, každé město, dokonce i každý školní obvod rozhoduje sám. A tak škola nejen každému jindy začíná, ale taky jindy končí. A děti v New Yorku, které se teď radují ze zářijových prázdnin, se budou péct v lavicích do konce června, zatímco jejich vrstevníci v Mississippi budou mít už od půlky května prázdniny. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Radioservis představuje
6: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
7: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
6: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
7: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
6: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
8: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Denisa Hergeslová a noční zprávy.
9: Vězenská služba plánuje postavit 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Strana AfD vyhraje podle průzkumů dnešní volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. České basketbalisty se na mistrovství světa pokusí vrátit do hry o postup ze skupiny. Dnes bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Vězenská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práceschopných lidí za mřížemi, tedy téměř 8 tisíc vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO hledá.
10: Jedná se především o věznice, ve kterých jsou umístění vězni, které opravdu není bezpečné pouštět ven za účelem zaměstnání, to znamená, musí zůstat vevnitř, musí tam být dostatečný prostor a to určitě třeba věznice Příbram splňuje.
9: Lepší příprava na propouštění, včetně zaměstnávání nebo vzdělávání vězňů, je součástí koncepce českého vězenství do roku 2035. Schválila ji na konci října 2025 už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Obyvatelé německého Saska-Anhaltska dnes vyberou nový zemský sněm. Favoritem voleb je strana AfD, která by poprvé od svého vzniku před 13 lety mohla skládat vládu na regionální úrovni. Ostatní strany s ní ale nadále odmítají spolupracovat.
11: Tisíce lidí přišli ještě včera v Magdeburku na takzvaný festival demokracie, aby protestovali proti nástupu strany, která je v Německu považovaná za krajně pravicovou. AfD dnes může podle průzkumu získat přes 40% hlasů. To je skoro dvojnásobný zisk oproti

0: Žurnálu Sport proti Číňankám. Češky se chystají hlavně na bránění nejvyšší podkošové dvojice na turnaji. Pivotka Chan Shi měří 211 cm a Chang Ci dokonce 223. O půl metru menší Gabriela Andělová popisuje, jak na to.
1: Budeme dělat maximum pro to, aby ten balon na ní nedošel. Co nejvíc jim to znepříjemnit, uvidíme, no, jaký to bude. Ten zápas s Čínou je poslední, který můžeme vyhrát. Doufám, že nám budou padat trojky z dálky, ne jako v minulém zápase.
0: Posledními soupeřkami českých basketbalistek budou v pondělí večer úřadující šampionky a olympijské vítězky Američanky. Ze čtyřčlenné skupiny postupují do play-off tři nejlepší celky. Fotbalisti Olomouce porazili v 7. kole šance ligy Bohemians 3-0. V dalších zápasech Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0, Plzeň zvítězila na hřišti Artisu Brno 3-0 a brněnská zbrojovka podlehla v Praze Slávii 0-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D1 u Trhového Štěpánova a omezení u Hrusic. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov neprůjezdná. Na 62. kilometru odpoledne schořelo nákladní vozidlo. Na místě probíhá úklid vozovky. Odklon na exitu 56 Trhový Štěpánov. Na objízdné trase jeďte opatrně, jedná se o silnice druhé třídy a vyhýbající se vozidla nemají moc místa. Na dálnici se vrátíte na kilometru 66. A na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na Chocerady. Na 24. kilometru u mostu Šmejkalka převádějí provoz do jízdního pásu ve směru na Prahu. Nyní se projíždí pouze jedním pruhem, ale nezdržíte se. Na pražském okruhu z D1 na letiště jeďte opatrně za sjezdem z D1. Na silničáři pracují mezi kilometry 76,5 a 82. Připravují tam dopravní omezení, kdy se bude jezdit jízdním pásem ve směru na letiště. Projíždí se pouze jedním pruhem bez držení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách bude kolem 13. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je u mikrofonu dál Jiří Štefl.
4: Zdravím vás v neděli 6. září, 6 minut po 3. hodině. V téhle hodině, tedy v čase do 4. hodiny, pro vás mám to nejlepší z hostů radiožurnálu. Tento týden si s nimi povídal moderátor Libor Bouček. Prvního hosta uslyšíte už za pár minut. Ještě než se tak stane, tak hudebník, zpěvák Callum Scott.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl. Must have been a year

0: Hostem Radiožurnálu byla tenhle týden mimo jiné Lada Stuchlá, vítězka učitelské soutěže Global Teacher Prize. Moderátor Libor Bouček se jí ptal, jak se k téhle práci dostala.
1: Byla ta vaše cesta k pedagogice ta snová, že jste chtěla být odjakživa učitelkou?
2: Nebylo to tak, že bych odjakživa snila o tom, že budu učitelka, ale když se zpětně zamyslím, tak je pravda, že jsem si často jako malá hrála na učitelku, ale vedle toho také na prodavačku a na lékařku. Ale když jsem byla na gymnáziu, tak jsem zvažovala mezi cestou pedagogickou anebo zdravotnickou. A ve finále jsem ráda, že se mi podařilo vlastně oba ty obory propojit. Já jsem nastoupila na obor porodní asistentka, nelékařský zdravotnický pracovník a následně jsem tady pokračovala učitelství pro zdravotnické školy, kde je podmínka, abyste byl zdravotník, buď to záchranář nebo všeobecná sestra nebo právě porodní asistentka.
1: A proč zvítězila ta pedagogika nad tou reálnou praxí, protože z toho laického pohledu člověk je u zrodu toho nejkrásnějšího života, tak možná i tohle může být lákavé.
2: Je ta porodní asistence krásný obor, to jo, ale já jsem si během výkonu své praxe, během studia uvědomila, že nejsem příliš v souladu s přístupem lékařů a sester, které nás mají na starost. Cítila jsem takovou nevoli věnovat se nám, neměli jsme příliš dobré jako žákinky zázemí u zdravotnického personálu, scházela nám třeba konkrétní mentorka, která by se nám věnovala a zajistila nám kontakt s konkrétními porodními asistentkami, čili nelíbil se mi tento přístup a musím říct, že mi vzal určitým způsobem chuť zůstat ve zdravotnickém oboru a naopak mě motivoval k tomu, jak důležité je těm budoucím zdravotníkům poskytnout podporu, motivaci a vlastně jakoby je být tím hnacím motorem do té praxe. Takže potom ta cesta té pedagogiky byla na řadě.
1: To znamená, vy chcete zajistit to, aby se těm následovnicím a následníkům nestalo to stejné, co vám.
2: Je to tak.
1: Jak na to? Je to, řekl bych, personalizovanější přístup, nebo co s tím udělat? Co je ten největší konkrétní nešvar?
2: Tak já musím říct, že zrovna na té zdravotnické škole, kde působím, tak máme toto dobře opatřeno, protože na odděleních jsou konkrétní mentorky, které se žákům věnují a mojí rolí je ty žáky do té praxe připravit, co se týče toho být motivovaní, těšit se do ní, ale mít také to reálné očekávání od zdravotnické praxe.
1: No, to je ta střední škola. Vy zároveň k tomu dokončujete, nebo už jste dokončila studium předškolní a mimoškolní pedagogiky.
2: Ano.
1: Tak co vás na té vědě láká dál? Protože to už rázem přesahuje to, že těm lidem, co jsou na střední nebo vyšší odborné škole, chcete posílit ten vztah k té následné práci.
2: Jo.
1: Ale jsou tady ty předškolní děti?
2: Je to tak. Mě ta předškolní pedagogika velice lákala, zejména z toho pohledu zasáhnout pedagogiku v co nejširším možném rozměru. A je pravda, že to studium předškolní pedagogiky mi ukázalo, jakým jiným způsobem je možné přistupovat k těm našim středoškolákům, případně tedy studentům na vyšší odborné škole. Velice ráda v nich probouzím nějaké intuitivní učení, víru, přirozenou víru v úspěch, multisenzorické vnímání, které nám právě v tom předškolním věku bylo vlastní. A v momentě, kdy děti posadíme do prvních lavic nebo do první třídy do lavic, tak jakoby jde stranou takové to otevřené učení a ta zvídavost a zkrátka, co řekne učitel, tak to je. A já bych hrozně ráda se vracela k tomu přirozenému vnímání těch předkládaných skutečností.
1: To znamená, ten pohled Lady, co by vítězky, je to, že ten nějaký velký element předškolního vzdělávání chcete znovu implikovat do toho středoškolského.
2: Ano, probudit ty kognitivní a psychické procesy, které nám v předškolním věku byly vlastní.
1: No a tak vám ještě chybí to 1 až 9 na té základní škole. Ta mezera
2: pravda.
1: Je hrozně dlouhá.
2: Je to pravda.
1: Čím to je, že to zmizí na té základní škole a že tam můžeme to třeba nazvat archaickým přístupem, že je stále přítomen i v roce 2026 a asi bude v tom následujícím školním roku.
2: No, já bych na to ráda přišla, proč je to tak, ale sama nevím. Já si myslím, že 21. století už opravdu není stoletím vyučujících strašáků a daných pravd, které žáci se dozví v lavicích. Myslím si, že skutečně je na místě brát žáky a studenty jako rovnocenné partnery a stanovovat si společné cíle a dosahovat jich společně ve spolupráci s učiteli.
1: Hrozně hezká teze. Dá se aplikovat i na první stupeň? Že můžeme brát ty děti, kterým je 7, 8, 9 let, že i tam to platí?
2: Mm-hmm. Myslím si, že do jisté míry určitě ano, protože učitel by měl určitě v naší době být průvodcem, nikoli formální autoritou. V momentě, kdy ten žák, dítě na základní škole přijme toho vyučujícího jako přirozenou autoritu, tak se nechá provázet.
1: Myslím si, že i tohle je jedna z myšlenek a vizí Global Teacher Prize, aby se právě tyto plány, vize a strategie šířily. Nicméně musím se zeptat opět z pozice rodiče. Tenhle váš přístup je, když se díváte kolem sebe, menšinový mezi pedagogickým sborem nebo většinový?
2: Vnímám ho jako menšinový a myslím si, že to je škoda. Myslím si, že nějakým způsobem nemáme chuť opustit takové zvyklosti, zajeté způsoby práce, klasické vyučovací metody.

0: 2 olympijská zlata, 4 světové rekordy a taky muž, který stál za jedním z nejvýraznějších olympijských příběhů moderní doby. Lord Sebastian Coe byl v roce 2012 šéfem organizačního výboru londýnských olympijských her a dnes vede světovou atletiku. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál při jeho návštěvě v Praze popsal moderátorovi Liboru Boučkovi, jak chce přilákat mladé diváky a proč podle něj není největším konkurentem atletiky fotbal, ale zábava obecně.
1: Od roku 2015 stojíte v čele světové atletiky. Tak mě zajímá, jaká by měla být ta role asociace směrem ke sportovcům. A jak blízko by asociace sportovcům měla být?
2: Já chápu, samozřejmě jako prezident federace, že musím pracovat v nějakém ekosystému. Atleti jsou v centru našeho světa, oni mají samozřejmě nějaké zástupce, máme tu média, máme tu různé vztahy, důležitou roli. Mají třeba společnosti, které vyrábí oblečení a boty, protože nesmíme zapomínat na to, že atlet finančně se nejvíc zajistí prostě tím spojením s nějakou konkrétní značkou. To, jakou roli hraje Nike, Adidas, Asics, New Balance a další firmy, to je úplně klíčové a bez toho vlastně to nemůže celé fungovat. Jsou to různé zájmy, ale já rád připomínám a chci si myslet, protože já jsem byl atletem, mám za sebou tuhle minulost, takže si říkám, že já mám s atlety tak blízký vztah, osobní, každodenní, jak je to jen možné. Ostatně já strašně rád s nimi trávím čas, třeba když se rozcvičují před velkými závody. A tohle mi činí stejnou radost, jako když potom sedím v publiku na nějakém velkém šampionátu.
1: Když už jste s nimi byl v kontaktu, soutěžil jste s nimi? Mám na mysli spíš nějakou exhibici, ale myslím si, že by bylo fajn je vyzvat.
2: Ne, to opravdu ne. Nemyslím si, že nikdo chce vidět, jak závodím s Joshem Kerem nebo s Jakobem Ingebrigtsenem. To opravdu ne. No možná, kdyby to vytvořila umělá inteligence, tak by se na to lidi dívali.
1: No a na atletky a atlety čeká nová výzva v podobě Ultimate Championship. Proč zrovna v roce 2026? Pochopitelně jsme zde měli mistrovství Evropy v atletice, ale ta globální událost chybí, nekonají se ani olympijské hry, ani mistrovství světa. Tak právě absence těchto velkých globálních podniků vedla světovou atletiku k tomu, aby uspořádala v Budapešti Ultimate Championship. Rozumím tomu správně?
2: Pojďme začít tou druhou polovinou vaší otázky. Máte pravdu. Máme tu čtyřletý cyklus a ten čtyřletý cyklus v podstatě pro nás znamená dvě mistrovství světa a olympijské hry. No a potom tu máme třetí rok, kdy máme evropský šampionát, máme tu hry Commonwealthu, ne, že by se nic velkého nedělo, ale realita je, že tady prostě není ta velká koncentrace, řekněme, diváků na náš sport, které bychom měli v těch zbývajících třech letech. A tím jsme se zabývali a říkali jsme si, co s tím můžeme udělat. A myslím, že rozumně jsme se rozhodli, že tam nechceme přidávat světový šampionát, ale řekli jsme si udělat něco inovativního, zkusit něco, co je možná rizikové, ale nové. Něco, co nebude úplně snadné, ale chtěli jsme vytvořit prostě třídenní akci, v podstatě mistrovství světa. Nebude tam úplně každý atlet, nebude tam každá disciplína atletická, ale bude to vyvážené, pokud jde o pohlaví, bude tam stejně atletů jako atletek, budou tam obrovské odměny, nějakých 10 milionů pro nějakých 440, možná 450 atletů. Oni budou závodit ve svých národních dresech, ale v podstatě to budou jen ti nejlepší z nejlepších. 16 nejlepších v disciplíně, 3 místa jsou garantovaná pro úřadující mistry světa, olympijské šampiony, pokud prokážou, že mají tu formu, pro atlety, kteří zvítězí ve své disciplíně v diamantové lize. No a bude to potom tedy semifinále a finále a v některých disciplínách rovnou finále pro nejlepších 8. Je to úplně jiný model. Budeme se soustředit vždycky jenom na jednu disciplínu. Nebude se to hodit víc na jednou. Nebudete zároveň mít nějaký běh a někdo bude skákat do výšky. Změnili jsme formát, změnili jsme, jak to bude vypadat, tak aby se fanoušci opravdu mohli soustředit na to, co se děje, jenom na ty hvězdy. Ta platforma je nová, vytvořená na míru, budou tam technologické inovace, rychlost, se kterou budeme přinášet výsledky. Za to můžeme poděkovat jednomu z našich partnerů, především tedy společnosti Sony. A atletům dáme příležitost, aby byli flexibilnější, aby ten obsah, který budou moct vytvářet, jak ho budou moci využívat v průběhu těch 3 dnů, jak ho budou moct šířit. Máme tu sponzory, samozřejmě s těmi chceme pracovat, chceme je ocenit, ale taky chápeme, že atleti samozřejmě se musí nějakým způsobem živit, takže oni budou moci propagovat sami sebe. Budou tam taky tvůrci obsahu, bude to trošku jiné, bude to jiná akce, než jsme zvyklí, a doufám, že se z toho dokážeme poučit a možná něco z toho potom třeba dokážeme využít dál. Možná, abychom třeba lehce změnili formát našeho klasického mistrovství světa, což je úplně jiný formát. Trvá to 9 dnů, 2000 atletů, však to znáte, je tam takový široký element univerzálnosti. Tady jde o to, abychom za ty 3 večery prostě ocenili ty nejlepší z nejlepších. Broad element of universality, so there's only one medal.

0: Madonna ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dobré jutro, pokud se právě probouzíte do neděle 6. září. Za chvíli pro vás máme aktualizaci zelené vlny. Na hodinách je 15:30. A u mikrofonu Denisa Hergeslová.
1: Americko-ruská schůzka v Moskvě byla plná přínosných jednání o návrzích na ukončení války na Ukrajině. Řekl to Putinův poradce pro zahraniční politiku Jurij Uzhakov, který se tříhodinové schůzky zúčastnil. Kromě něj v Kremlu jednali i prezident Vladimir Putin, jeho poradce Kiril Dmitrijev a američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Podle Uzhakova budou Američané tlumočit Putinovi poznatky v Kyjevě. Tam budou jednat už dnes. Setkat se mají i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na problémy při výcviku, mimo jiné na případy projetí návěsti stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školících střediscích dopravců. Na jeho kvalitu tak bude možné lépe dohlížet. K Národnímu muzeu v Praze se vrátily tramvaje, zatím mezi zastávky IP Pavlova, Muzeum a Italská. Dělníci trať obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce za asi 225 milionů trvaly od poloviny června minulého roku. Sport. Tenistky Marie Bousková a Nikola Bartuňková nepostoupily do dalšího kola na US Open. Bartuňková prohrála s nasazenou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska 2-6, 6-7. Bousková podlehla Polce Švjontekové 0-2 na sety. Zápas čeká ještě Jakuba Menšíka, který nastoupí proti domácímu Tijenovi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D1 u Trhového Štěpánova a nebezpečí na D11 u Poříčan. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stále neprůjezdná. Na 62. kilometru po odpoledním požáru nákladního vozidla probíhá úklid vozovky. Odklon na exitu 56 Trhový Štěpánov. Na objízdné trase jeďte opatrně, jedná se o silnice druhé třídy a vyhýbající se vozidla nemají moc místa. Na dálnici se vrátíte na kilometru 66. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové spozorněte za sjezdem na Nymburk. Před sjezdem na Nymburk v okolí sjezdu a nájezdu na dálnici policie hlásí pohyb osob po vozovce. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Příbram jeďte opatrně. Silničáři tam pracují mezi 43. a 44. kilometrem, projíždí se zúženými jízdními pruhy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách bude kolem 13. Tolik zprávy. A pokračuje výběr z hosta Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 60 sezon, 60 let humoru, který nezestárl, a her, jejíž hlášky zná několik generací Čechů. Divadlo Járy Cimrmana vstupuje do své jubilejní 60. sezóny a je u toho i herec Vojtěch Kotek, který byl tenhle týden hostem Radiožurnálu. Povídal si s ním moderátor Libor Bouček.
1: Pamatuješ si vlastně dobu, kdy jsi nevěděl, že Cimrman existuje? Jakože vlastně nebyl součástí toho tvého života. To byl asi věk.
2: Ne, takhle, já jsem od jak živa věděl, že existuje. A to, že neexistoval, jsem se dozvěděl až po nějaké době, kdy už jsem ho dlouho znal, a žil jsem v tom, že skutečně existoval.
1: To znamená, si žil to, co asi ta naše generace, že si slyšel ty přednášky a bezmezně si tomu důvěřoval.
2: Přesně tak, a bezmezně jsem důvěřoval tomu, že každé divadlo, každému divadlu a každému divadelnímu představení předchází nějaká přednáška, že jedině tak se dá divadlo hrát.
1: Jaké bylo to vystřízlivění, když si najednou viděl úplně to odlišné divadlo? Že tam není žádná přednáška,
2: říct,
1: a že jsou tam absolventi hereckých škol.
2: Nebavilo mě to, nerozuměl jsem tomu, často to bylo ve verších, ještě v podivných kostýmech, a hrály tam i ženy, což mě trošku těsilo.
1: No a to bylo v kolika jako tak letech, když já si to neumím představit, opravdu tam člověk je fakt vlastně od narozen v tom prostředí.
2: Já jsem takhle úplně jako vážně, já jsem vlastně od nějakých svých 3 let trávil tam jako velmi, jako velkou spoustu času, táta se mnou jezdil i na ty zájezdy a tak mě brával, takže jako já jsem třeba vůbec vlastně netušil, u čeho to vlastně jsem. Mně to přišlo, že jo, normální, a přišlo mi to vlastně naprosto přirozený. Kluci pro mě jsou strejdové, nebo byli strejdové, teď jsou to už jenom kluci, ale až prostě v nějakých, já nevím, podle mě 13, 14, 15 mě začalo docházet, u jakého fenoménu jsem se to jako reálně odstnul a jaký mám obrovský štěstí. Takže jako nejenom tyhle ty věci mě začaly docházet, ale třeba i některé ty vtipy, samozřejmě některé jsem nechápal, ale přišly mi legrační už v té době, tak mě začal dotýkat celý ten humor a celá vlastně tady tahle ta jako obrovská krásná gloriela, která kolem toho je, a s tím na mě začala padat i trochu ta jako zvláštní zodpovědnost za to, že jsem si říkal, že jako když jsem třeba potom do toho divadla vstupoval v nějakých 22 letech,
1: no,
2: nebo něco takového.
1: 2011, no.
2: Tak mě vůbec nepřišlo, jako mě to přišlo naprosto nepatřičný. Vůči mojí osobě, vůči tomu, jak jsem se do té doby jako stihnul vyprofilovat jako herec teenagerských komedií, tak mě to najednou, i když to pro mě bylo úplně přirozený a vyrůstal jsem v tom, tak mě to přišlo úplně nepatřičně, jako že tam vůbec nemám co dělat vlastně.

0: I'm sorry. Jaké je to pohybovat se ve stavu bez tíže? To, co běžně zažívají jenom astronauti, si před rokem vyzkoušelo i 26 českých teenagerů, kteří prošli náročným výběrem mise Zero G. A hostem Radiožurnálu byl tenhle týden jeden z velitelů téhle mise, popularizátor kosmonautiky Jan Spratek. Moderátor Libor Bouček se ptal i na to, jak vlastně bude vypadat česká cesta do vesmíru.
1: Česká cesta do vesmíru, národní projekt, má za cíl tři věci. Vyslat českého astronauta na běžnou dráhu, což by se teda mělo už příští rok podařit.
2: Ukázat, já to budu odškrtávat.
1: Dobře. Ukázat, co se v České republice úžasného dělá na poli vědy a techniky, firem, průmyslu, akademického sektoru, protože podtrhávám důležitou věc, v České republice působí na 150 firem už, které dělají hardware, software, do raket, do družic a podobně. No a třetí věc je ukázat mladé generaci, že už v mladém věku mohou dělat fakt jako velké věci. A jednoho krásného dne, byl to červen 2024, tak se spustil tady tento národní projekt a už tehdy se řeklo, že například chceme vyslat právě českého astronauta do 5 let.
2: To jste řekl vy a řekl jste, že byste na to i vsadil. V tom roce 24 jsem si to přečet, ten rozhovor, řekl jsem si, ty jaký blázen.
1: No.
2: Nebo takhle, snílek, ne blázen, tak, snílek.
1: A já občas říkám, jde to rychleji než stavba českých dálnic, protože vlastně za 3 roky to vypadá, že to klapne. A ano, on když byl Aleš Svoboda, český astronaut, na konci roku 22 vybrán do rezervního sboru tehdy evropských astronautů, tak to bylo přesně hozená rukavice. Hozená rukavice členským státům, jejichž astronaut byl vybrán. A Česká republika tu rukavici zvedla a řekla, pojďme to udělat a já věřím, že z toho budou jenom ty nejlepší možné výstupy, které popoženou Českou republiku i v rámci toho optimismu, který jste zmínil, tak hlavně v rámci edukace a podpory mladých.
2: Musím tady se stylizovat do pozice skeptika a myslím, že budou tací a člověk jim to nemůže zazlívat. Tak dobře, pošleme Čecha do vesmíru. A co z toho jako? Konec citátu.
1: Konec citátu, dobře.
2: Aby mě někdo neosočkal. Ale setkal jste se s touhle otázkou?
1: Jasně, xkrát.
2: To stojí hrozný peníze, opět cituji.
1: Naprosto.
2: K čemu to bude? Co tam bude dělat?
1: Když to vezmu obecně v rychlosti kosmické technologie, návratnost, co se týká investicí do kosmických technologií, tak je 8 až 10 násobek, což znamená každá koruna, euro nebo dolar, který investujete, se vrací do ekonomiky až 8x. Takže jestli někdo řekne, že to je ztráta peněz, tak obecně jako dělat vesmír, tak to je jako že nesmysl samozřejmě. Co se týká pilotovaných letů, tak tam ty výpočty jsou trošičku jiné, ale jde především o to, že Aleš Svoboda bude na oběžné dráze dělat 12 vědecko-technologicko unikátních experimentů plus jeden, který je zaměřen čistě a jenom pouze na edukaci, na vzdělávání a na popohnání těch mladých. Když se podíváte do historie a zeptáte se lidí, kteří zkrátka žili v dobách dobývání měsíců v rámci programu Apollo, a zeptáte se těchto lidí, co je motivovalo k tomu dělat vědu a technologie, tak často vám přesně odpoví tím kosmickým snažením těmi lety do vesmíru. To znamená, to celé je jeden obrovský nástroj k tomu, abychom změnili směřování i technologické, vědecko-technické České republiky a ekonomiku možná i jako takovou.
2: Jak připravený ten český průmysl? Jak si stojí ty jednotlivé firmy, které opravdu byly, nechci říct zcela, ale velké části teoretické, ale teď najednou ten příběh Aleše Svobody a můžeme to odosobnit od něj, ale prostě člověka z Česka, který je tak... To je to propojení, které je důležité.
1: Důležité je, že ty firmy už na tom poli samozřejmě působí už řekněme 10 let a neskutečně se osvědčily, proto to množství těch firm roste. A pak je ten druhý krok a to je příprava přímo těch vědecko-technologických experimentů, které on nahoře bude dělat. Protože co je tam klíčové? No to musí projet veškerými schvalovacími panely Evropské kosmické agentury a dalších. A v tu chvíli, když se osvědčili, tak víme, že to je ta největší extra třída, která jenom jde, protože uspět v tom panelu je opravdu dost náročné.
3: Host Radiožurnálu.

0: Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup dlouhodobě sledují dění v Rusku, na Ukrajině nebo v Zakavkazí, tedy v prostoru, který je sice geograficky blízko, ale často mu překvapivě málo rozumíme. Tenhle týden za svou práci dostali cenu Rudolfa Metka a ve vysílání Radiožurnálu se s nimi povídal moderátor Libor Bouček.
1: Josef Pazderka je též šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus, pro něj to není první ocenění, přesto jaké bude mít v té výstavě vašich cen místo?
2: Velmi čestné, vy už jste zmínil, Libore, ty osobnosti, které tu cenu dostali v předchozí a já se tam cítím fakt jako nepatřičně a rád bych na tomhle místě řekl, že i v té naší dvojici se s tímhle oceněním, který je veskrze odborný a které udělují lidé, kteří se východem odborně zabývají horem dolem a vědí toho jako stovky, takže se cítím nepatřičně i v té naší dvojici, protože kdybych to vzal jako nějakou terminologii baseballu, tak já jsem takový ten poučený nadhazovač a Ondra je pálkař, který toho ví mraky o východě a dodává tomu našemu podcastu fundament, který by mu jinak chyběl.
1: Takže když se cítíte nepatřičně, tak to dáte spíš tak jako do rohu, abyste na ní úplně neviděli.
2: Jo, já jsem jako mistr v těch přihrávkách do toho rohu, aby jako nebylo vidět na moje slabiny a to druhá teda podstatná věc, která se týká našeho podcastu, je, že to je to velká radost a zároveň trochu utrpení pro mě osobně, protože kdykoliv přijdu po dalším dílu domů, tak mě žena vyčte, že jsem Ondru nepustil ke slovu a já se znova a znova musím soustředit na to, aby měl víc prostoru, tak je to takový jakoby boj, ale já to schytávám i z druhé strany, protože mě spousta lidí, kteří reagují pozitivně na ten podcast, říkají, že Ondra má sametový hlas a já ho teda evidentně nemám, takže
1: tak prostě je dobře, trpím. Že jsme se my dva setkali a že jsme skutečně těch prvních 5 minut zatím Ondřeje k tomu slovu nepustili. Můžeme pustit píseň a pak dát Ondřeje, ne nikoliv. Jak je to s tou nepatřičností, Ondřej, v případě Josefa? Je to naplnění té definice falešné skromnosti? Já si myslím, že ano.
3: Tak ono je to hlavně, já jsem si to uvědomil, když jsme tam včera stáli v Národní knihovně.
2: Slyšíte ten sametový hlas, jo?
1: Ano, nejen tak, já.
3: Tak právě vědomí, kdo všechno tu cenu dostal, lidi, ke kterým já jsem taky vzhlížel profesně a nejenom lidsky, tak je to takový jaký závazek, jo, že já si to teda nebudu strkat někam do kouta, naopak si myslím, že si budu vždycky uvědomovat v okamžiku, kdy se řeknu, ježiš, já už bych teďka si možná dal voraz nebo něco takového, si říká, ne, seš laureát, teďka budeš prostě pracovat.
1: Ono to v tom podcastu Na východ občas je slyšet, přesto tu explicitní odpověď jsem vlastně od vás neslyšel. Vy jste strávil v Rusku velkou část dětství, zároveň jste tam maturoval. Jak nostalgicky se dá ještě na Moskvu takhle vzpomínat, protože vy jste tam strávil možná nejkrásnější období života?
3: No tak ona, ta puberta, taky nemusí být úplně nejkrásnější období života. Samozřejmě bylo to strašně zajímavý, protože to byl že konec 80. let a ta společnost se neuvěřitelným způsobem měnila. My, když jsme tam přijeli v roce 84, no tak to byl prostě jako ten těžký, oni tomu říkali zastoj, prostě taková ta bažina. A když jsme odjížděli, tak prostě všude bouřila pěrestrojka a vycházely knížky, které já jsem vozil do tehdejšího Československa. Já jsem dokonce svou novinářskou kariéru, teda pokud se tomu tak dá říct, zahájil tím, že jsem přeložil asi 2 články, které potom tady vyšly v českém samizdatu. Jo, ale já jsem to překládal z oficiálních sovětských novin. Takže tohle bylo vlastně jako strašně zajímavý, víc než že bych měl nějaký jako nostalgický vzpomínky na tu vlastně ten už vlastně jako rozpad toho Sovětského svazu.
0: A hosty Radiožurnálu můžete poslouchat taky na můjrozhlas.cz a nebo taky tam, kde posloucháte vaše oblíbené podcasty. A příští týden se můžete těšit na další hosty. Hned v pondělí dorazí do studia herec Martin Dejdar. Poslouchejte po 9. hodině dopoledne v pondělí. Teď je stále neděle, za chvíli budou 4 dobré jitro.

0: Radiožurnálu 4 hodiny. Zprávy připravila a čte Denisa Hergeslová.
1: Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů, zjistila to Česká obchodní inspekce. V říjnových srbských parlamentních volbách bude kandidovat i současný prezident Vučić. Fotbalisté vedoucí Slávie vyhráli v lize nad zbrojovkou Brno 4-0. Dnes bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
3: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
1: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. Srbský prezident Aleksandr Vučić bude kandidovat na premiéra. Jako lídr povede kandidátku srbské pokrokové strany v říjnových předčasných parlamentních volbách. Podle srbské televize RTS to potvrdilo vedení strany. Vučić v červnu oznámil, že v budoucnu odstoupí z funkce prezidenta. Zatím ale formálně nerezignoval. Proti Vučićovi a vládě jeho SNS už skoro 2 roky protestují lidé na studentských demonstracích. Jejich organizátoři už dřív oznámili, že do voleb vyšlou kandidátku osobností. Vodu z bývalých lignitových dolů využijí Šardice na Hodonínsku k vytvoření mokřadu. U sportovního areálu vybudují u jednoho z vrtů systém tůní, kde se silně mineralizovaná voda pročistí a půjde ji použít k zalévání. Na projekt za skoro 2,5 milionu korun přispěje obci Jihomoravský kraj. Dotaci 1 milion korun tento týden schválili radní. Kraj podporuje využití důlních vod dlouhodobě. Pro Šardice je to už několikátý příspěvek v řadě, říká náměstek hejtmana Jan Zámečník z KDU-ČSL.
4: Naše podpora slouží k tomu, že vybudujou síť tůní a mokřad, což právě v těchto suchých létech je jedna z nejdůležitějších věcí, protože ta voda se pak postupně může zase zpátky vsakovat do krajiny a je to nějaká prevence vysychání území.
1: S důlní vodou chtějí zavlažovat zeleň i Vacenovice, Kelčany nebo Kyjov. V Oslavanech na Brněnsku ji plánují využít energeticky a vytápět s ní plánovanou sportovní halu a byty na

0: Známe lepší cestu.
1: Průjezdná D1 u Trhového Štěpánova a omezení u Klimkovic. Dobrá zpráva z D1 ve směru z Prahy do Brna. Za sjezdem na Trhovým Štěpánov dálnice opět plně průjezdná. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Klimkovice. Mezi kilometry 342,5 a 344 pracují silničáři, provoz je převeden do jízdního pásu ve směru na Brno. Projíždí se plynule bez zdržení. A v Ostravě na ulici 17. listopadu mezi Klimkovicemi a Porubou dejte pozor na úrovni skladových areálů. Policie tam hlásí pohyb lidí po vozovce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách bude kolem 13. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu vám dělá společnost Jiří Štefl.
3: Velmi rád. Dobré ráno, neděle 6. září, 6 minut po 4. hodině. Jestli při nákupech rádi využíváte samoobslužné pokladny, tak možná vás při tom skenování produktů úplně netěší to zdlouhavé hledání různých druhů ovoce, zeleniny nebo pečiva. Nedávno jsem hledal okurku polní, ona to byla okurka salátová, no některé ty problémy tam prostě jsou. Tuhle nepříjemnost by mohly vyřešit nové AI skenery, které produkty dokážou rozeznat sami. Na pokladny je teď instalují některé obchodní řetězce a my vám k tomu řekneme v reportáži víc za pár minut. Dobré nedělní ráno.
0: Víkendový radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Rychlejší a pohodlnější nákup. Tohle si slibují některé obchodní řetězce od nových skenerů, které dokážou při placení automaticky poznat třeba konkrétní druh ovoce nebo pečiva. Na obsluhované i samoobslužné pokladny je v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů. AI technologie se teď za plného provozu učí zboží rozpoznávat.
1: Naskenujte prosím zboží nebo vyberte kategorii.
2: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně, kterou asi každý zná, tak nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
3: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten systém je vybavený softwarem a ten software vlastně je na bázi AI, to znamená umělé inteligence a učí se.
2: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek, jenom červených, všechna jsou červená, ale je v nich rozdíl.
3: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu a pojďme na to ovoce, zelenina zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme znovu rozpoznat. A vidím, že se nic nevylepšilo. Tak zkusíme si to jablko trošku poodhalit. Zkusíme umělou
2: inteligenci. Teď už mu napovídáme, protože jedno z jablek má na sobě samolepku.
3: Přesně tak, že jsem netrpělivý zákazník, nechci trápit umělou inteligenci, ale potřebuju rychle zaplatit a jít a dávám znovu rozpoznat. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu. Tak a dám zase zboží do taškové zóny.
2: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách. Na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
2: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s Porkem. Jak jste s ním spokojen?
4: Já myslím, že to fungovalo dobře. Podobnou aplikaci už mají v Tesku a tam to funguje taky bez problémů a myslím, že to je fajn. Tohle to je velmi rychlý.
2: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
5: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, jak lidé s tím pracovat, tak samozřejmě i ta AI rozpoznávat skutečně kvalitně a eliminovat chybovost, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
2: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
6: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jak i nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
2: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Víkendový radiožurnál ve čtvrt na pět a pár minut k tomu. Víc než stovka vědecko-technických vzdělávacích a výzkumných institucí se účastní festivalu vědy a techniky v Brně. Vydáváme se tam. Ten festival pokračuje na brněnském výstavišti ještě dneska a nabízí experimenty i ukázky nejmodernějších technologií.
1: Právě jsme na festivalu vědy a techniky.
2: Vítá mě v pavilonu A brněnského výstaviště organizátor Jan Píšala z Hvězdárny a planetária Brno.
1: Letos máme přes 100 vystavovatelů. Nově nás najdete i v rotundě s divadlem vědy.
3: Vítejte. Česká věda jede už 240 let.
2: Nyní se pomalu blížím ke stanovišti Brněnského archeologického ústavu Akademie věd, ze kterého se ozývá zvuk šperkařského kladívka.
4: Jsme se přesunuli na experimentální pracoviště. Je tady s náma šperkař a zlatník.
2: Šárka Krupičková z archeologického ústavu Brno mi ukazuje místo, kde se potkává práce archeologa, šperkaře a elektronového mikroskopu.
4: Jsou tu kopie šperků velkomoravských z 9. století.
2: Vy teď držíte takzvaný gombík. Aktuálně to vypadá trošku jak jablko z korunovačních klenotů, ale ono je to zároveň velice zvětšené, jinak je to malinkatý šperk.
4: Gombíky byly specifickou oděvní ozdobou v době Velké Moravy.
2: U nálezu, kde se dochoval šperk, mohou vědci zjistit více i o člověku, který ho nosil. Návštěvníci se tak mohou podívat, co všechno dokáže více než 1000 let starý šperk prozradit o svém majiteli.
4: Se dá určit strava těchto jedinců, což zase vypovídá o tom, jaké měli postavení ve společnosti a podobně.
2: A pokud jste nikdy neslyšeli o něčem jako elektronové litografii, tak tady na stánku Ústavu přístrojové techniky ji rozhodně nepřehlédnete. Zdejší expozice totiž hraje všemi barvami.
5: Za pomoci elektronové litografie vyrábíme zabezpečovací hologramy.
2: Alexandr Knápek z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd mi ukazuje, jak tato technologie chrání bankovky a dokumenty před paděláním.
5: To je vlastně zabezpečovací prvek, který byl vyvinut u nás ve skupině.
2: Jsou to takové kulaté známky, kde se to vlastně dá využít?
5: Může se jednat o bankovky, o dálniční známky, jakýkoliv dokument, který potřebujete zabezpečit proti okopírování.
2: A na vedlejších stanovištích vědci i návštěvníci čtou krajinu ze satelitů, pátrají po zvířatech pomocí DNA nebo se účastní různých přednášek. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Noční radiožurnál.
1: To jsou informace z Česka i zahraničí.
0: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
1: Včetně dopravního zpravodajství.
0: A příjemná hudba.
1: Noční radiožurnál.
0: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
1: Radiožurnál.
0: S vámi i každou noc.
2: Na hodinách je půl páté. A ještě jednou Denisa Hrgeslová a zprávy.
3: Nejvyšší vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner přiletěli do Moskvy. V Kremlu je pak přijal ruský prezident Vladimir Putin. Jednání trvalo 3 hodiny, poté se přesunuli do Kyjeva, kde je dnes čeká další kolo rozhovorů. Návštěvě předcházela dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol. Na většině území Poděbrad a v 5 přilehlých obcích zítra nepoteče voda. Vodohospodáři tam budou vyměňovat uzávěry potrubí. Město kvůli tomu uzavře úřad a některé mateřské a základní školy. Odstávka začne v 7 hodin ráno, skončit by měla v 15 hodin odpoledne. Hudební divadlo Kalich uvede premiéru muzikalu Biograf Láska 2. Inscenace je postavená na hitech zesnulé zpěvačky Hany Zagorové, která by dnes oslavila 80. narozeniny.
1: Sport.
3: Tenista Jakub Menšík bojuje na US Open o postup do osmifinále. Jeho zápas sleduje v New Yorku i reportér David Prouza.
4: Poslední zástupce v mužském pavouku z Česka, Jakub Menšík, vstoupil dobře do tohoto utkání, vede 3-2 s breakem, ale zároveň teď při vlastním servisu odvrací breakball domácího Američana Tiena. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 u Hrusic a na D4 u Příbrami. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na chodce Rady. Na 24. kilometru na mostu Šmejkalka převádějí provoz do jízdního pásu ve směru na Prahu. Nyní se projíždí pouze jedním pruhem, ale nezdržíte se. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Příbram jeďte opatrně. Silničáři tam pracují mezi 43. a 44. kilometrem, projíždí se zúženými jízdními pruhy. A na pražském okruhu z D1 na letiště jeďte opatrně za sjezdem z D1. Silničáři pracují mezi kilometry 76,5 a 82. Připravují tam dopravní omezení, kdy se bude jezdit jízdním pásem ve směru na letiště. Projíždí se pouze jedním pruhem bez držení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 24 stupňů, na horách bude kolem 13. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi do 5 hodin Jiří Štefl.
2: A přeju vám dobré nedělní ráno, 3,5 minuty po půl pátém. Už se rozehrálo taky US Open, respektive třetí kolo rozehrál z českého pohledu Jakub Menšík. Taky na jeho zápas se vydáme ve vysílání radiožurnálu ještě v čase do 5 hodiny. Na místě v New Yorku zůstává náš reportér David Prouza.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: I se skupinou Europe jste vstávali do neděle 6. září poslouchat Radiožurnál. Jestli vás zajímá, kolik je hodina, jestli je pro vás čas důležitý i o víkendu, tak za 4 minuty bude 4:45. Dobré jitro. A další téma. Za mřížemi získat výuční list nebo rovnou stále zaměstnání, ve kterém pak půjde pokračovat na svobodě. To je jedna z myšlenek, které obsahuje plán budoucnosti českého vězeňství na dalších 10 let. Cílem vězeňské služby je taky získat víc psychologů nebo terapeutů, kteří vězně na návrat do společnosti připraví.
1: Certifikát ve věznici v Šehrdi získal před 3 měsíci Pavel, který byl odsouzen ještě jako mladiství. Od kurzu si slibuje, že si díky němu najde na svobodě snáz práci.
2: Využil jsem to takhle, tam na kurze a teď dneska, jako by poprvé. Často jsem dělal jsem salámovou pecinu.
1: Těsto, jak jste připravoval?
2: Směs droždí, mouky, vody a soli, no. A nechal jsem to prostě nakynout.
1: Kde jste to připravoval?
2: Venku, no, na stole.
1: Přímo tady na stole? Jo. Takže jste přijel brzy a připravil všechno?
2: Jo.
1: A pak jste tady měl nějakou přenosnou pec?
2: Jo, přenosnou pec, no.
1: A kolik těch pic bylo?
2: Celkem sedm.
1: A rychle se snědli?
2: Jo.
1: Kurs picaře zprostředkoval Pavlovi a dalším Jonáš Motička z projektu Správný start.
3: Podařilo se nám udělat už 2 běhy barber kurzu a první teď byl běh pizza kurzu. Zatím mají jakoby úspěch.
1: Je o ně zájem
3: i v jiných věznicích. Kurz barber už nám se rozjel i v věznici v Jiřicích. Tam už to není pro mladiství, ale tam je to i pro dospělí. Teď nově budeme dělat i barber kurz ve věznici v Bělušicích.
1: Právě vzdělávání a zaměstnávání vězňů je jednou z priorit českého vězeňství na dalších 10 let. Na přípravu koncepce vloni dohlížela vězeňská služba. Znění schválila už předchozí vláda 29. října 2025. Snahou je takzvaný princip normality. Vězni si mají vytvořit běžné návyky, včetně třeba zaměstnání. O něj je zájem už teď. Dokonce převyšuje nabídku toho, co je vězeňská služba schopná zajistit, přiznává její šéf Tomáš Hůlka.
4: Udělali jsme si drobnou analýzu počtu práce schopných vězňů a opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat. Takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
1: Teď je zaměstnaných přes 60% vězňů. Víc pracovních míst chce zajistit Ministerstvo spravedlnosti třeba vybudováním nových výrobních hal přímo ve věznicích. Do 3 let má vězeňská služba do stavby investovat desítky milionů korun, potvrdil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné. Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami. Ty haly by měly vzniknout 2 až 3. Předpokládáme ten náklad na jednu halu ve výši 25 milionů korun. Měly by být takové, aby bylo možné je postupně samozřejmě přebudovávat podle typu toho zaměstnávání.
1: Dalším cílem koncepce je třeba více moderních technologií v zabezpečení věznic. V příštích 10 letech bude podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové klíčové získat hlavně nové zaměstnance, odborníky, kteří budou s vězni pracovat.
6: Odbornými kapacitami myslím především prostě, aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a dalších adiktologů a dalších pracovníků.
1: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Co všechno se z ní uskuteční, ale záleží na tom, co budou tato a v budoucnu i příští vlády ochotné financovat. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: víkendovém radiožurnálu před 5 hodinou ještě živě sport. Zdravíme proto i posluchače naší digitální stanice Radiožurnál Sport. 1. září oslavil 21. narozeniny a bylo to už v době, kdy rozehrál letošní US Open. Teď hraje ve 3. kole a jeho zápas v New Yorku, tedy zápas našeho tenisty Menšíka, sleduje reportér David Prouza.
1: Je to tak, narozeniny během US Open, to je tradice, kterou Jakub Menšík odstartoval před několika sezónami, aktuálně v bojově o postup do 8. finále s domácím Američanem Lernerem Tienem, ale vstup do zápasu, byť měl dobrý první dva gemy, tak od té doby to jde hodně z kopce dolů. Jakub Menšík z náskoku 2-0 se dostal do setu 3-6, který prohrál na začátku sady druhé, ztratil okamžitě podání a teď je to relativně po delší době trochu příjemnější stav z pohledu českého reprezentanta, a to konkrétně 30-15 při servisu Lernera Tiena, teď dokonce breakbally pro českého tenistu, ale musíme říct jednu věc, hra Američana jakoby vůbec nebyla kompatibilní s tím, co předvádí Jakub Menšík. Američan Lerner Tien je o trochu menší, nemá problém s výměnami delšího charakteru. Tím Jakub Menšík je samozřejmě útočnějším tenistou, no a z tohoto tvrzení mi tak vychází, že bude dělat více nevinucených chyb a i proto ztratil první set 3-6, v tom druhém prohrává 0-1, ale vede 40-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 5 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: V Moskvě skončilo jednání amerických vyjednavačů s prezidentem Putinem. V Kyjevě se sejdou s prezidentem Zelenským. Poslance v týdnu čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Jakub Menšík bojuje o postup do osmifinále tenisového US Open a bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: V Moskvě pozdě večer skončila schůzka amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho týmem. Informovala o tom ruská státní agentura RIA Novosti. Vyslanci přivezli do Kremlu plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Detaily návrhu ani výsledky schůzky nejsou známé. Dnes budou američtí vyjednavači jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
4: Do Moskvy se američtí vyjednavači bezpečně dostali. Ukrajinci, podobně jako v případě návštěvy šéfa CIA Johna Radcliffa minulý týden, přerušili dronové útoky na cíle v okolí ruské metropole. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že je ochotný zastavit údery v oblasti Moskvy do konce pondělí. Také ruský prezident Putin dal pokyn 3 dny letecky neútočit na Kyjev.
5: Ukrajinské oblasti opublikovali svůj příziv.
4: Vladimír Putin při schůzce s Kushnerem a Witkoffem připustil, že ukrajinská vláda navrhla široké 3denní příměří. Na něčem takovém se ale kremlské nikdy nedohodli. Lídr Ruska ale vyjednavače ujistil, že udělá vše, na co má vliv, pro bezpečnost jednání jich samotných i jejich doprovodu. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Do sněmovny se vrací několik vládních návrhů, které odmítli senátoři. Poslanci se v nadcházejícím týdnu budou zabývat například novelou stavebního zákona nebo zrušením služebního zákona. Obě změny ostře kritizuje opozice. Jednání tak poslance zřejmě zaměstná pro většinu týdne. Koalice je připravena senát přehlasovat. Od novely stavebního zákona se slibuje zrychlení stavebního řízení v Česku, říká předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
6: Dneska například výstavba bytových domů, stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
2: Opozice tvrdí, že novela stavebního zákona je napsaná na míru pro developery a že kvůli nedostatku úředníků hrozí kolaps stavebního řízení. Státní muzea a galerie můžou dnes lidé navštívit zdarma. O volném vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak bude třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Její dočasně pověřená ředitelka Olga Kutková připomíná, aby se návštěvníci připravili na fronty.
7: Když máme takovéhle situace a vytvoří se třeba fronta v jednom našem objektu, třeba ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech, tak naše ostraha instruuje návštěvníky, takže na tu chvíli třeba budou do toho protějšího paláce, ale samozřejmě může se stát, že návštěvníci v určitou hodinu si na prohlídku mohou případně chvíli počkat.
2: Zdarma otevřené budou muzea a galerie ve správě Ministerstva kultury každou první neděli v měsíci do konce roku.
3: Sport.
2: Jakub Menšík hraje na tenisovém US Open o postup do osmifinále. Jeho zápas sleduje v New Yorku reportér David Prouza.
8: Český reprezentant ztratil první sadu 3-6 za půl hodiny, pak odešel do útrop stadionu Louise Armstronga a vrátil se v lepší formě. Získal servis soupeře dvakrát a aktuálně vede 4-1. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Artisu Brno prohráli v šancelize z Plzní 0-3. V dalších zápasech Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0, Slavia porazila brněnskou Zbrojovku 4-0 a Olomouc zvítězila nad Bohemians 3-0. Sedmé kolo bude pokračovat ve 13 hodin

0: semafor bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. A po nich začíná víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Vidrmanem.
3: Myslím, že byste asi uhodli, kam přesně budeme v příštích desítkách minut přepojovat rozhlasové linky nejčastěji. Dokud tenista Jakub Menšík bojuje o osmifinále US Open, bude to New York, dějiště posledního grandslamového turnaje této sezóny. V ženské dvouhře už má český tenis jen Lindu Noskovou, tak věřme, že i v té mužské podnešku bude komu fandit. 5:06, nedělní ranní vysílání radiožurnálu začíná, tak příjemný poslech.
1: Víkendový radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Kdy už konečně zmizí vrak starého auta, který někomu zabírá parkovací místo před domem? V Šumperku si odpověď na tuhle otázku můžete vyhledat sami. Městská policie tam totiž spustila novou online mapu, která zobrazuje aktuální polohu odstavených aut a taky informaci, v jaké fázi je proces jejich odstraňování.
1: Tohle vozidlo už tím samotným pohledem naznačuje, že to bude nějaký dlouhodobě odstavený nějaký vrak. Vidíme, že to vozidlo má vypuštěné pneumatiky, vepředu chybí registrační značka, už je tady docela prolezlá res. Ostrý hrany.
2: Se zástupcem ředitele šumperské městské policie Adamem Vepřkem si na sídlišti v Šumperku prohlížíme jeden z autovraků. Jejich polohu zachycuje nová interaktivní online

0: mapa a jejím autorem je právě Adam Vepřek.
1: Tohle je úplně primitivní stránka, primitivní. V podstatě je to šablona doprogramovaná, není to nic náročného, takových programů si tady v práci dělám pro různé záležitosti jako hromadu.
0: Mapu od jejího spuštění na konci srpna navštívili už řádově tisíce lidí. Vznikla hlavně proto, aby lidé věděli, která auta už strážníci evidují jako vraky a v jaké fázi je proces jejich odstranění, vysvětluje ředitel městské policie v Šumperku Martin Pelnář.
2: Nemusí se nám opakovat situace, kdy třeba jeden vrak nám hlásil 3-4 lidé z jedné lokality po sobě a my jsme jim pořád odpovídali. Takže oni teď se podívají a už ví, že ten vrak je prostě nějak zpracovávaný, že v nějakém řešení.
0: Mapu si tak v počítači otevře také paní Ludmila ze Šumperku.
3: Určitě si myslím, že je to velmi prospěšný pro lidi, protože všude, ať není to jenom Šumperk, jsou to jiná města, kde je spoustu míst, které ty lidi zabírají, ty místa, které my tady potřebujeme. A měly by se dělat takový mapy, anebo i rozšířovat další parkovací místa, ale toto je úplně super.
0: Aktuálně je na mapě zachycená poloha 15 autovraků. V loňském roce se pak městská policie Šumperka zabývala 48 vozidly, která vykazovala znaky vraku. Ze Šumperku Michal Poláček, Radiožurnál.

0: Tenista Jakub Hančík zabral druhý set zápasu třetího kola US Open nad Američanem Tyenem, získal hladce 6-1 a srovnal na 1-1. Mimochodem v New Yorku teď mají zataženou oblohu a 21 stupňů Celsia. Nás ale o něco víc zajímá, jak je a hlavně jak bude v Česku, a proto už do studia Radiožurnálu přišla Anna Horáčková. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Počasí. Potěším vás, před námi je slunečný den, většinou totiž bude jasno až polojasno, pouze na severu a severovýchodě Česka čekejte místy přechodně až oblačno, pršet ale nebude vůbec. A ani vítr dnes nebude tak silný jako včera. Teď po ránu se teploty pohybují mezi 10 a 15 stupni Celsia. Jak to bude přes den, řekne meteorolog Štefan Hanžák.
2: Teploty nejvyšší dnes od 18 do 22 stupňů, na jižní Moravě tepleji až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 13, na Šumavě až 17 stupňů.
1: A zítra už začnou teploty znovu stoupat, bude i 24, na Moravě i 27 stupňů Celsia. Zároveň ale platí, že už přibude oblačnosti a výjimečně taky čekejte slabý déšť.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Pro tenistky Marii Bouskovou a Nikolu Bartuňkovou skončila dvouhra na US Open ve třetím kole. Obě tam nestačily na vysoce nasazené favoritky. Bartuňková prohrála s Ruskou Andrejevovou a Bousková s Polkou Švjontekovou. Jakub Hrnčík o postup do osmifinále pořád hraje. Soupeřem mu je Lerner Tien ze Spojených států a je u toho v New Yorku reportér David Frouza.
1: Aktuálně je to 1-1 na sety mezi Menšíkem a Tienem, jejich druhý vzájemný zápas a řekněme první podle klasických pravidel. Ten úvodní byl na turnaji Next Gen, mládežnickém turnaji mistrů, tam se hrálo do 4 gamů. Teď první set vyhrál Tien celkem nakonec v klidu 6-3, byť ztratil na začátek zápasu své podání, ale pak to Menšíkovi dvakrát vrátil a nakonec tedy za půl hodiny se radoval z vedení 1-0 na sety. Jakub Menšík si pak dal přestávku, zmizel v útrobách stadionu Louise Armstronga a vrátil se v solidní formě, vyhrál druhou sadu 6-1 rovněž za půl hodinky. No a teď tedy aktuálně 1-1 na podání Lerner Tien a vypadá to, že po delší době to zase bude vyrovnanější pasáž tohoto zápasu. Zatím tedy po každé buď lepší výrazně Menšík nebo Tien, tak věřme, že Jakub Menšík najde recept na takovou, řekněme, úspornou, opatrnější hru amerického tenisty, který je o dost menší než český reprezentant a tak to má o poznání těžší v tom, že mu ty balony dříve padají k zemi, Jakub Menšík se k tomu musí více sklánět a obecně je to spíše agresivní hráč, nežli údržbářský typ. Aktuálně tedy 1-1 na sety, 1-1 na gemy, Tien na servisu a vedení 30-0. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Konec prázdnin může být pro řadu dětí stresující.
1: Jak nejlépe zvládnout start nového školního roku?
0: Co dělat, když se dítě bojí zpátky do třídy?
1: A jak ulehčit nástup do nového kolektivu?
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Tradiční rubrika se vrací.
0: Rozhovor s experty na konkrétní rizikové situace každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
1: Radiožurnál. Každý den.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Lokev Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Radiožurnál půl šesté. Eliška Zábrocká doplní zprávy.
4: Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Jedním z pochybení bylo, že obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dní předtím, než ho zlevnili. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes navštíví Grónsko. Na dvoudenní návštěvě ji doprovodí mimo jiné i český eurokomisař Josef Síkela. Leyenová by měla podle serveru Financial Times na návštěvě oznámit investiční balíček pro Grónsko ve výši 200 milionů eur, který má posílit vazby s arktickým regionem. A dnes naposledy můžou příznivci železnice projet trať kolem starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy kilometrovou trať z roku 1893 od 1. října ruší. Pro cestující se nic nezmění, úsek sloužil poslední roky jen jako vlečka. Zájemci se ale můžou dnes s tratí rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek. Akci pořádá společnost Die Länderbahn, která dnes provoz vlaků z Liberce přes Mimoň do České Lípy zajišťuje.
2: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík hraje na US Open o postup do osmifinále. V New Yorku to sleduje reportér David Prouza.
5: Jakub Menšík ztratil první set s Američanem Tienem 3-6 za půl hodiny, pak za stejnou časovou jednotku získal druhou sadu 6-1. Aktuálně se hraje set číslo 3. V něm Čech prohrává 2-3, ale je na servisu. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D6 u Nového Strašecí a omezení na D1 u Hrusic. Na D6 z Prahy do Karlových Varů zbystřete za sjezdem na Nové Strašecí. Na 35. kilometru havárie osobního vozidla. Na místě hasiči s opatrností se projíždí jedním pruhem. A na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na Chocerady. Na 24. kilometru na mostu Šmejkalka převádějí provoz do jízdního pásu ve směru na Prahu. Nyní se projíždí pouze jedním pruhem, ale nezdržíte se. A na pražském okruhu z D1 na letiště jeďte opatrně za sjezdem z dálnice D1. Silničáři tam pracují mezi kilometry 76,5 a 82. Připravují dopravní omezení, kdy se bude jezdit jízdním pásem ve směru na letiště. Projíždí se pouze jedním pruhem, také bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnešní ráno bude většinou slunečné, oblačnosti je teď nad Českem poměrně málo, hlavně tedy na severovýchodě, třeba na Liberecku nebo v Orlických horách. Teploměry ukazují většinou 10 až 15 stupňů Celsia, někde ale i mnohem méně, říká meteorolog Štefan Hanžák.
8: Na jihozápadě máme i kolem 8 stupňů Celsia, nejchladněji na Šumavě. Březník má až minus 2,5 stupně.
7: Přes den to ale bude mnohem víc. Nejvyšší odpolední teploty se dostanou mezi 18 a 22 stupňů. Na jižní Moravě čekejte i 24. A k tomu bude většinou slunečno, bez deště. Jen na severu a severovýchodě Česka bude místy oblačnosti víc. Tolik zprávy. Teď už pokračuje víkendový radiožurnál, moderuje Vojtěch Bidrman.
3: A ještě vás pozvu na minifestival Pohádkové září, který startuje dnes v Městském divadle v Karlových Varech. Ve 14 hodin vyjde z prostoru před divadlem průvod s královnou, králem, draky a dalšími pohádkovými postavami a hodinu později začne v divadle představení Mozartinka. Vám všem přejeme krásnou neděli.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o víkendu. The heart is a blue.

0: No a teď vám na Radiožurnálu řekneme víc o interaktivním představení brněnského divadla DIP, které propojuje hudbu Antonia Vivaldiho s poezí Františka Halase. Řeč je o nové loutkové inscenaci Čtveroročních dob. Proměny přírody v ní nejmenším dětem ukazuje rodina čápů a poprvé ji uvádějí v brněnském klubu Leitnerova.
1: Tady se můžete projít po přírodě.
2: Po chodníku z kamenů, šišek a látky přichází bosá přímo na scénu. Herečka Iveta Kocifajová mě usazuje na deku, která představuje rozkvetlou louku.
3: A tím, že jste sem došla, tak se stáváte naším pomocníkem.
4: Příběh Čapí rodiny je příběh ročních období, kdy oni se potkají, hledají si svoje hnízdo, pak mají malého čápa a užívají si celý ten rok až do zimy.
2: Čápy v podobě loutek provázejí diváky celým rokem, přibližuje herečka Tereza Sikorová.
5: Jsou to loutky, které my herečky nosíme na své ruce, jsou to takové zobáky. Hrozně dlouho jsme vymýšleli, jakým způsobem je právě stvárnit, ale nakonec vzhledem k tomu, že všechno okolo máme spíše abstraktní na té scéně, tak jsme zvolili čáp jako konkrétní podobu čápu.
2: Pro režisérku Julianu Vališkovou bylo klíčové ukázat dětem přirozené fungování přírody.
6: Co třeba je pro jednoho trošku nepříjemný, tak ale znamená pro druhého něco dobrého. Jako třeba, že když je bouřka, tak ty čápy se musí držet, ale zase žábám se v tom líbí a můžou vyskákat ven.
2: Inscenace se inspiruje dětskou básnickou sbírkou Františka Halase Před usnutím.
6: Ona ten rok krásně pojímá v těch momentech té lidskosti, v tom loučení, shledávání se a že ta příroda maluje obrazy.
2: Osu celého představení tvoří stejnojmenný cyklus Antonia Vivaldiho.
6: Jsou tam úplně krásně a přesně popsané změny té nálady přírodní.
2: Divadlo DIP nemá stálou scénu. Příběh o tom, jak plyne příroda, tak uvidí diváci v brněnském klubu Leitnerova. Kristýna Sedláčková, Radio Žurnál.

Sedm ztracených servisů ve dvou setech nabídl zápas Jakuba Menšíka s Lernerem Tyjenem ve třetím kole tenisového US Open. Ve třetí sadě ale oba drží podání poměrně svědomitě. Před malou chvílí ho Menšík získal proti nule a teď i jeho americký soupeř vede 40-0 na servisu. Takže sečteno a podtrženo, Menšík Tyjen 3-6, 6-1 a 4-4 ve třetím setu. Utkání pro vás na Radiožurnálu i dál sledujeme.

0: počasí.
1: Dnešní ráno už je poměrně chladné, v Telči kolem 10 stupňů Celsia, Praha a taky Brno hlásí 12 a ještě rychlý pohled do Ústí nad Labem, tam teploměry ukazují 14 stupňů. Přes den čekejte maxima mezi 18 a 22, na jižní Moravě to bude i 24 a bude slunečno, na rozdíl od včerejška navíc bez silnějšího větru, který by tu pocitovou teplotu nějak srážel. Pouze na severu a severovýchodě bude místy přechodně i oblačno. Pršet ale nebude vůbec nikde v Česku. Přejeme vám hezkou neděli.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Koupání ve velkém Boleveckém rybníku v Plzni bude nově dostupné i pro vozíčkáře, a to bez překážek. Město v těchto dnech dokončuje poblíž hráze instalaci plovoucího mola se speciálním schodištěm do vody. Bezbariérové řešení umožní pozvolný vstup do rybníka třeba i těm lidem, kteří chodí o berlích nebo mají jiné pohybové potíže.
1: V zásadě jsme hledali takový způsob, který nebude údržbově náročný a zároveň bude funkční.
2: Popisujeme tady na tom novém mole, říkáme tomu molo.
1: Můžeme tomu říkat určitě molo. Je to
2: projektant Přemysl Bureš. Pořád se ještě tady montuje.
1: Je to plovoucí ponton, na něm je takové jakoby schodiště pozvolné.
2: Pokud to tady bude vozíčkář, přijede s vozíčkem, přesedne si na pozvolné nerezové schůdky. Se zábradlíčkem
1: a vlastně pak postupně sám vlastně pomocí se dostává do té vody, až vlastně ten poslední stupeň je pod úrovní vody.
2: Pak už může plavat tady a když doplave, tak zase se vrátí zpátky a zase nějakým stejným způsobem.
1: Přesně opačným způsobem, to znamená nasedne si na poslední schůdek a postupně se dostává zpátky.
2: Instalaci mola tady sleduje vozíčkář Jan Krauskopf, tak co tomu říkáte?
3: Člověk by měl být pokorný a skromný, je to dobrý. Jo. Líbí se mi to.
2: Co byste třeba ještě vylepšil?
3: Můj názor, co si myslím, je, že by tady měl být určitě převlíkárna.
2: Jak by mohla vypadat, aby pro vás byla ideální?
3: Zástěna, takovým způsobem, aby jsme se převlíkli, takže určitě z nějaký odkládací prostor.
2: Připomínky vozíčkáře tady poslouchal Richard Havelka ze správy veřejného statku města Plzně. Je tady nějaká šance tedy, že třeba by se mohla udělat ještě nějaká ta zástěna?
4: Připomínky bereme v úvahu a tady ta připomínka je asi důvodná, takže se s ní budeme zabývat.
2: To molo je tady kousek od hráze, sem už se běžně auty nejezdí. Může vozíčkář přijet až sem?
4: Pokud bude jezdit pravidelně, tak dostane výjimku.
2: Molo zatím vzniká a čeká na své úplné dokončení. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál, teď je 6 hodin a připravené jsou zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Školí podle sjednocených pravidel. Jakub Menšík bojuje o postup do osmifinále tenisového US Open a bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa přivezli do Moskvy plán na ukončení války na Ukrajině. Podrobnosti o mírovém plánu a výsledcí schůzky zatím nejsou známé.
3: V ľubom slučaju, konečně.
4: Ruský prezident na začátku jednání označil setkání s americkými vyjednavači za přínosná. Podle Putina s nimi mají Rusové dobré zkušenosti a důvěřují jim. Witkoff taky ruskému prezidentovi poděkoval, že armádě nařídil třídenní pozastavení útoků na Kyjev. Už předtím Ukrajina kvůli americké návštěvě oznámila přerušení náletu na ruskou metropoli. Witkoff a Kushner budou z Moskvy pokračovat do Kyjeva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vzkázal, že se těší na věcné jednání. Václav Hojný, Radiožurnál.
1: Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Dražní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, zejména projíždění návěsti stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školících střediscích dopravců, říká ředitel technické sekce Drážního úřadu Radek Šafránek.
5: Tam jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován.
1: Školicí střediska tak díky podrobnějším pravidlům bude možné lépe kontrolovat. Do Krkonoš přijíždí v těchto dnech desítky německých turistů na tradiční dovolenou po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty. Vyhledávají hlavně pěší turistiku, popisuje obvyklý program vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
6: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. A pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
1: Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metodika diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorků z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, zda odebírají vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost. Upozorňuje přednosta kliniky nemocí plicní a tuberkulózy Milancova.
7: V rámci toho výkonu víme, jestli jsme se dostali tam, kam potřebujeme a jestli budeme schopni odebrat validní vzorek nádoru, abychom ho potom mohli nechat vyšetřit na patologii a zjistili informace, co potřebujeme k tomu, abychom pacientům mohli nasadit správnou léčbu, která bude pro ně nejúčinnější.
8: Sport. Na tenisovém US Open hraje Jakub Menšík o postup do osmifinále. Jeho zápas sleduje v New Yorku reportér David Prouza.
9: 1-1 na sety mezi Menšíkem a Američanem Tienem. Český reprezentant před pár okamžiky obrátil 2 setboly a teď se hraje tiebreak z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
8: Slovácko remizovalo v 7. kole fotbalové šance ligy s Pardubicemi 0-0. V dalších zápasech Artis Brno prohrál s Plzní 0-3. Olomouc vítězil nad Bohemians 3-0 a fotbalisté vedoucí Slávie dál drží neporazitelnost této sezóně šance ligy. Brněnskou Zbrojovku porazili 4-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Chodec na D2 u Brna a nehoda na D6 u Nového Strašecí. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dejte pozor za sjezdem na Modřice. Mezi 3. a 5. a 4. kilometrem hlásí policie neosvětleného chodce na krajnici. Na D6 z Prahy do Karlových Varů zbystřete za sjezdem na Nové Strašecí. Na 35. kilometru havarovalo osobní vozidlo a je otočeno proti směru jízdy. Na místě hasiči a policie projíždí se levým pruhem. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Ejpovice. Na 65. kilometru odstavené vozidlo po nehodě. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18.

0: Jakub Menčík nebo Lerner Trien, kdo z téhle dvojice postoupí do osmifinále tenisového US Open. Poslední český zápas dnešního dne sleduje v New Yorku reportér David Prouza.
1: Teď by to mohlo mít Jakub Menčík trochu blíž do čtvrtého kola na US Open. Před malou chvílí získal tiebreak a to celkem jednoduše a bez větších komplikací 7-2 a prokázal možná trochu větší zkušenosti s velkými zápasy, byť jsou s Lernerem Trienem víceméně stejně staří, ale Jakub Menčík už přeci jenom na okruhu ATP zvládl o možná trochu více. Každopádně stále ho čeká ještě spousta práce. Lerner Trien je defenzivním tenistou, který nemá problém držet balonek třeba 20krát ve výměně, 20krát pošle balonek přes síť a čeká na chybu, ale Jakub Menčík se dokonale přizpůsobil podle mě hře svého soupeře po tom, co ztratil první set 3-6, ten další získal 6-1 a ten teď aktuálně skončený získal v tiebreaku 7-6. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Jitka Mlíková-Seidlerová je přední českou odbornicí, primářkou druhé interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a předsedkyní České společnosti pro hypertenzi, tedy vysoký tlak. Kdo je jejím typickým pacientem? Poslechněte si dopoledního hosta Radiožurnálu po 10. hodině.
1: Vaše varování ze silnic.
2: Je velká bouračka motorkáře s autem.
3: Obratem předáváme všem řidičům.
4: Valí se s náma obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
1: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
5: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
3: Aby včas zvolili lepší cestu.
6: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
1: Volejte 800 553 553.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, je 6:45. Eliška Zábrocká a zprávy Radiožurnálu.
7: V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko jsou dnes volby do zemského sněmu. Podle předvolebních průzkumů by měla vyhrát krajně pravicová strana AFD s více než 40%. Nejspíš tak nahradí křesťansko-demokratickou stranu, která v Sasku-Anhaltsku vládne téměř nepřetržitě od roku 1990. Proti nástupu krajně pravicové strany včera v hlavním městě spolkové země Magdeburku protestovali tisíce lidí. Cisterciácký klášter v Oseku na Teplicku se připravuje na dnešní varhanní koncert. Po téměř 70 letech zaznějí v klášterním kostele velké varhany, které prošly náročným restaurováním. Za organizátory o tom informuje městská společnost Freetime Osek a cisterciácké opatství. Dopoledne slouží mši biskup Stanislav Přibyl s požehnáním obnoveným varhanám.
3: Počasí.
8: Před námi je slunečná neděle bez deště, pouze na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno. Teploměry ukážou 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě ještě o pár stupňů víc, tam i 24. Teď po ránu je většinou 10 až 15 stupňů, ale jsou místa v Česku, kde mrzne. Týká se to třeba Březníku na Šumavě, tam jsou teď minus 2 stupně. Zítřejší ráno bude taky chladné, s teplotami pouze do 11 stupňů. Začátek nového týdne ale jinak bude spíš letní, někde i tropický. Abyste si dokázali udělat představu, tak v pondělí maxima na 24 stupních, na Moravě i 27 a v úterý to bude ještě více, většinou do 29 stupňů, na jihu Moravy dokonce 32. A to bude nejteplejší den toho následujícího týdne, protože ve středu už začne přes Česko přecházet studená fronta a teploty začnou výrazně klesat. Maxima se zastaví na 20 stupních.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o víkendu. Into the

0: Od anglických Pink Floyd ke klasické hudbě v pražském Rudolfinu odstartoval 19. ročník Mezinárodního festivalu Dvořákova Praha a úvodní večer patřil tradičně ikonickým americkým dílům skladatele Antonína Dvořáka.
1: Dvořák, to je taková srdcová záležitost, protože z té hudby člověk v podstatě vnímá domov.
2: Říká 22-letý Jakub.
3: Baví mě monumentálnost hudby, která tady je prezentovaná, a kultura, která vlastně tady se tvoří kolem toho festivalu celkově.
2: Dodává 24-letá Kateřina. Mladí studenti si na koncertě vážné hudby náhodou sedli vedle sebe. Mezinárodní hudební festival otevírá svůj program tradičně Dvořákem. Skladatelova světoznámá díla tentokrát zazněla v podání milánské filharmoniky della Scala a jejího šéfdirigenta a hudebního ředitele milánského operního domu Teatro alla Scala Riccarda Sciaiho. Role solistky se zhostila salzburská violončelistka Julia Hagen, která si sebou přivezla přes 340 let starý hudební nástroj. Po violončelovém koncertě rozezněla Dvořákovu síň Novosvětská symfonie. Obě skladby napsal skladatel v New Yorku v napětí mezi úžasem z nového světa a stezkem po domově. Festival Dvořákova Praha v dalších dnech nabídne vystoupení mezzosopranistky Magdaleny Kožené nebo světovou premiéru skladby Jana Kučery v podání stoletého symfonického orchestru Českého rozhlasu, a to 15. září v pražském Rudolfínu. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 6. září si nenechte ujít 81. Konsek St. Ledger, nejdelší klasický dostih pro tříleté koně na 2800 metrů. Čeká vás 8 napínavých dostihů, program pro děti a spousta zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Dobré ráno, posloucháte nás i v 6:30. Zprávy Radiožurnálu s Eliškou Zábrockou.
2: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agentura AFP o tom informoval Bílý dům v prvním vyjádření po včerejší schůzce. Oba vyslanci po jednání odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Poslanci budou v následujícím týdnu znovu hlasovat o několika vládních zákonech, které neschválili senátoři. Do sněmovny se vrátila například novela stavebního zákona nebo zrušení služebního zákona. Oba návrhy kritizuje opozice. Jednání se tak můžou protáhnout. Koalice je ale připravená senát přehlasovat. A soutěžemi v požárním útoku dnes v Hradci Králové končí mistrovství České republiky v hasičském sportu. Účastní se ho přes 460 profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček ze všech 14 krajů. Po pátečních výstupech na cvičnou běž a sobotních disciplínách na atletickém oválu si průběžně nejlépe vedli hasiči z Moravskoslezského kraje, následovaní Plzeňským krajem. Soutěže v požárním útoku můžou lidé na stadionu krajského hasičského záchranného sboru v Hradci Králové sledovat do 13 hodin.
0: Sport.
2: O postup do osmifinále tenisového US Open hraje Jakub Menšík proti Američanovi Tyjenovi a je u toho David Prouza.
3: Menšík vede 2-1 na sety v souboji s Lernerem Tyjenem a věřme, před malou chvílí ustál poslední krizovou situaci, kdy odvrátil dva breakboly, teď se tedy mohl posadit při vedení 3-2 ve čtvrtém setu. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D6 u Nového Strašecí a na D5 u Ejpovic. Na D6 z Prahy do Karlových Varů zbystřete za sjezdem na Nové Strašecí. Na 35. kilometru havarovalo osobní vozidlo, je otočeno proti směru jízdy. Místo označeno světelnou šipkou a kužely, projíždí se levým pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Ejpovice. Na 65. kilometru odstavené vozidlo po nehodě na místě záchranáři, průjezdné jedním pruhem. A na silnici 35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové jeďte opatrně mezi Týništěm a Jaroslaví. Na vozovce leží sražená srna, policie jede na místo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnešní ráno je většinou slunečné, oblačnosti je teď nad Českem poměrně málo, hlavně tedy na severovýchodě, třeba na Liberecku, v Orlických horách nebo Jeseníkách. Jak to bude přes den, řekne meteorolog Štefan Hanžák.
6: Čekáme většinou jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno.
5: A vítr dnes nebude foukat tak silně jako včera. Teploty se odpoledne dostanou mezi 18 a 22 stupňů. Na jižní Moravě čekejte ještě o pár stupňů víc, tam až 24. A na horách se ta maxima zastaví kolem 13. Výjimkou je pouze Šumava, kde bude až 17 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
1: Je to ještě počasí na koupání, to necháme s Anou Hráčkovou na každém z vás, ale každopádně platí, že plaveckou sezónu na rybníku Svět v Třeboni dnes uzavře slavnost pruhovaných plavek. Tradiční akce začne ve 12 hodin na pláži Ostende a slibuje retro atmosféru až do západu slunce. Tak krásnou neděli.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Nízká hladina Dunaje v uplynulých týdnech odkryla nejrůznější válečné i archeologické nálezy, třeba válečné lodě, zbytky mostů nebo nebezpečnou munici. Taky se ale povedlo odhalit, že v centru Budapešti vyvěrají v obnaženém korytě řeky desítky drobných termálních pramenů.
1: Hladina Dunaje už na tom není tak špatně, jako byla. Právě kolem mě projíždí velká turistická loď. Pořád jsou ale nad hladinou vidět takzvané hladové kameny. Tvoří takový výstupek zasahující do těla řeky a právě na něm vyvěrá část termálních pramenů.
2: Tady podél řeky je několik termálních lázní. Rudáš nebo Gelert, které berou léčivou vodu z vrtů, ale termální voda tu taky vyvěrá úplně přirozeně i v samotném korytu řeky. Teď je snadné se k ním dostat, když je tak nízká hladina Dunaje. Z vědeckého hlediska to pro nás je opravdu vzácná příležitost.
3: Říká doktorka Anita Erušová, hydrogeoložka z Univerzity Eötvöse Loránda v Budapešti. Prameny vyvěrající přímo v Dunaji byly naposledy zkoumané před víc než 80 lety.
4: V malé prohlubni je vidět, že se voda vlní, vyvěrá z hlubin a když sáhnu dovnitř, tak je opravdu horká, má prý až 44 stupňů.
3: Termální prameny se tak dostaly na seznam podivností, které odkryla nízká hladina Dunaje. Od granátů a bomb z druhé světové války přes pozůstatky dvou německých vojáků a jejich motorky až po zbytky prastarých mostů. Podvodním pramenům se tak dostalo neobvyklé pozornosti, říká Erušová.
2: Je to příležitost, jak lidem vysvětlit, že povrchová a podzemní voda jsou jeden propojený systém. I řeky a jezera jsou často napájená podzemní vodou. Pokud hladina spodní vody nedosáhne k povrchu, jezero vyschne. Pokud chráníme jen vodu na povrchu, zapomínáme na celý jeden kousek skládačky.
3: V Maďarsku jsou prameny využívané nejen v lázeňství, ale horké zdroje pomáhají například i s pěstováním zeleniny.
2: V zemědělství se termální voda využívá k vytápění skleníků. Vezmou z ní teplo, vypustí ji do potoků a voda odteče pryč. To je úplně neudržitelné, protože tím vyčerpáváme zásoby z podzemí.
3: Vědci, jako je Anita Erušová, si tak prý dávají za cíl přesvědčit nejen firmy, ale i maďarské úřady, aby lidé museli vracet vodu tam, odkud ji sebrali, včetně podzemních uložišť. Z koryta Dunaje v Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.

0: Denně po něm projdou desítky turistů i cyklistů, oficiálně ale neexistuje. Přes 100 let starý most u Čoubova mlýna na severním Plzeňsku nemá majitele a úřady se přou, komu vlastně patří. Poslední kontrolou prošel v roce 2020 a od té doby nikdo nekontroluje jeho bezpečnost.
1: Je to takový jako vlastně smutný, o toho dávají vlastně všichni ruce pryč.
2: Od roku 2009 žijí v těsné blízkosti mostu na Čoubově mlýně manželé Krejčí, Daniel a Klára.
1: My neustále vyvoláváme kontroly toho mostu, protože ho nikoho nezajímá.
2: Na most je zákaz vjezdů.
3: Značka ta byla na popud náš, protože tady jezdili traktory a nerespektovali nic z toho, že ten most je v takovém stavu, jakým je.
2: Od mostu vyrážím na místně příslušný silniční správní úřad, tedy na stavební odbor městského úřadu v Kralovicích.
4: Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu po 10 letech nevykonávání vlastnického práva.
2: Říká vedoucí stavebního odboru městského úřadu v Kralovicích Jiří Tišer.
4: Lhůta 10letá se počítá ode dne 1. ledna 2014. Ten most je ve vlastnictví státu. Stát by se tomu měl věnovat tak by z vlastní iniciativy.
2: Říká Jiří Tišer. Jeho názor ale stát, respektive úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nezdílí.
5: Most, o kterém hovoříme, je věcí, která není zapsaná v katastru nemovitostí.
2: Vysvětluje vedoucí územního pracoviště v Plzni Linda Rauová.
5: Pátrali jsme po všech možných archivech a my o vlastníkovi vůbec nic nevíme. To nemůže dneska říct nikdo, kromě soudu, který by rozhodl ve věci určení vlastnictví. Když bych to chtěla dohnat ad absurdum, tak v podstatě to takhle potrvá do doby, než se tam někomu něco stane.
2: Železobetonový most přes řeku Střelu je hodně využívaný turisty, cyklisty. Přesný počet mostů bez majitele je kvůli neexistenci centrální evidence těžké odhadnout. Například ředitelství silnic a dálnic eviduje nižší desítky takových mostů. Z železobetonového mostu přes řeku Střelu u Čoubova mlýna na severním Plzeňsku Pavel Hala, Radiožurnál.
0: 6:45, dobré ráno. Zprávy Radiožurnálu doplní Eliška Zábrocká.
6: Mezinárodní letiště v indonéské Jakartě zastavilo provoz kvůli erupci sopky Anak Krakatu. Podle místních úřadů riziko vln tsunami nehrozí. Erupce sopky začala už v pátek a nejprve letiště provoz jenom omezilo. Stejná sopka před 8 lety způsobila tsunami a připravila o život 430 lidí. V Indonésii je v současnosti asi 130 aktivních sopek. A strážníci v Šumperku spustili interaktivní online mapu s polohou autovraků. Na internetu zobrazuje aktuální polohu odstavených aut ve městě. Cílem je informovat obyvatele o tom, která auta už strážníci evidují jako vraky.
7: Počasí. Neděle bude slunečná, bez deště, pouze na severu a severovýchodě Česka se obloha přechodně zatáhne. Rekord maximální teploty pro 6. září dnes určitě nepadne. V pražském Klementinu bylo v roce 1781 přes 33 stupňů. Ta dnešní maxima se zastaví mezi 18 a 22. Místa na jižní Moravě naměří i 24. Se začátkem nového týdne ale začnou teploty zase stoupat, nejdřív zítra k letním 25 stupňům a v úterý dokonce k tropické 30. i lehce nad ní. Pak už se do Česka dostane studená fronta a výrazně se ochladí.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Zápas třetího kola tenisového US Open mezi Jakubem Menšíkem a Američanem Lernerem Tienem se protáhne do 5 setů. Podrobnosti přidává z New Yorku reportér David Prouza.
1: No a může za to velmi nepovedená sada číslo 4, po které Jakub Menšík zmizel v útrobách stadionu Louise Armstronga. Ten set začal dobře, Jakub Menšík vedl 2-0 a vypadalo to, že vše spěje a směřuje k tomu, že postoupí do čtvrtého kola US Open. Nicméně pak Tien dokázal breaknout svého soupeře naspět a Jakuba Menšíka začal obtěžovat někdo z návštěvníků, co si na něj pokřikoval. Menšík si stěžoval u empirové sudí, pak následně také u člověka, který dohlíží na celý zápas. Fanoušek byl nakonec vykázaný, nicméně Jakub Menšík celý set nepůsobí úplně, řekněme, 100% zkoncentrovaný a nakonec zakončil tu čtvrtou sadu dvojchybou při vlastním servisu, ztratil 3-6, no a až se vrátí český reprezentant zpátky na kurt, tak se rozehraje pátá sada. Kdo je favoritem v tuhle chvíli, opravdu těžko říct. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Davide, díky, a po tenisu ještě k fotbalu. Tomáš Chorý se vrátil do základní sestavy Slávie, poprvé od květnových událostí a vyřazení z kádru. Do týmu ho vedení klubu vzalo zpět, i když se v posledních dnech spekulovalo o jeho přestupu. Teď Chorý pomohl 2 góly k vítězství Slávie nad Zbrojovkou Brno 4-0.
2: Jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří mi věří, kteří mi podporují. Důležité bylo vlastně, že mi tady chtěla kabina, chtěl mi tady realizák. A nějakým způsobem se to furt krystalizovalo a furt se něco samozřejmě řešilo, takže nebylo to samozřejmě příjemný na hlavu.
3: Popisoval Tomáš Chorý, který děkoval i rodině. V zápase byl hodně vidět. Nejdřív proměnil v 38. minutě pokutový kop, který byl po souboji slavistického útočníka s brněnským stoperem Jakubem Klímou.
2: Myslím, že to byla jasná penalta a cítil jsem, že mě prostě drží a že bych to určitě neustál. A pak on spadl na mě a rozhodčí pískl penaltu.
3: Měl jasno Tomáš Chorý. Trenér Zbrojovky Martin Svědík měl ale úplně jiný názor.
4: Mně to penalta nebyla, ale každý samozřejmě to posuzuje jinak. Já si myslím, že nebyla. Takhle to vypadá, že je jednoznačný zasloužený vítězství. Prostě ano, zasloužený je, protože jako dali 4 branky, vyhráli 4-0, já jim k tomu gratuluju. Ale pojďme si říct, jakoby v momentě, kdyby ta penalta nebyla, jak by se to utkání vyvíjelo dál. Jako, takže za mě to je prostě ovlivnění utkání.
3: Protože se pak podle Svědíka musel změnit obraz hry. Zbrojovka hrála otevřeněji a po nedorazech v obraně dostala ve druhém poločase od Slávie další 3 góly. A jeden z nich přidal i navrátilec do základní sestavy Slávie, Tomáš Chorý. Z pražského Edenu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Za největší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při té mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Rizika na každý měsíc bude nově monitorovat Risk Radar České asociace pojišťoven. Pro září upozorňuje na nehody v okolí škol. Podrobnosti k tomu uslyšíte taky ve zprávách Radiožurnálu. Dobré ráno, 7 hodin. Zprávy nachystala Eliška Zábrocká.
1: Trumpovi vyjednavači jednali v Moskvě s ruským prezidentem Putinem o možném konci války na Ukrajině. Johnny Depp se vrací do Česka, dnes v Praze vystoupí se svou hudební skupinou. Tenista Jakub Menšík hraje o osmifinále US Open a bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Nejvyšší vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner byli v Moskvě. V Kremlu je pak přijal ruský prezident Vladimir Putin. Jednání trvalo 3 hodiny. V Kyjevě dnes vyjednavače čeká další kolo rozhovorů. Návštěvě předcházela dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí.
3: Putin Trumpovým vyjednavačům řekl, že se těší jeho plné důvěře a spolupráce s nimi byla velmi výhodná. Witkoff mu na to odpověděl, že až on jednou půjde do důchodu, bude mít spoustu neuvěřitelných vzpomínek a setkání s Putinem bude úplně nahoře. Zároveň ruskému vůdci poděkoval za souhlas s třídenním příměřím, které americkým vyjednavačům umožnilo přiletět do Moskvy a následně odletět do Kyjeva. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na jižní Libanon. Mělo jít o odvetu za dronový úder Hizbaláhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili, k evakuaci. Podle Tel Avivu ji využívá právě militantní skupina Hizbaláh. Íránem podporované hnutí se k situaci zatím nevyjádřilo. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
4: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
1: V tomto měsíci jsou taky podle radaru vyšší kybernetická rizika. Asociace proto nabádá lidi k větší opatrnosti nejen při řízení v okolí škol, ale i ochraně internetových účtů. Herec Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper a kytarista Joe Perry dnes společně vystoupí v Praze. Jejich superskupina Hollywood Vampires zahraje ve sportovní hale Fortuna.
5: Kapela vznikla v roce 2012 jako podsta zemřelým rockovým hvězdám. Její název ale pochází už ze 70. let. Hollywoodští upíři, říkal Alice Cooper partě muzikantů, která se scházela v losangeleských barech. Patřil k ní například Keith Moon z The Who. Dnešní Hollywood Vampires proto na koncertech kombinují vlastní skladby s písněmi rockových legend. Od The Doors, zmíněných duhů, přes Led Zeppelin až po Davida Bowieho. V Česku kapela hrála naposledy před 3 lety v Brně. Pražský koncert dnes jako speciální host zahájí skupina Lucie. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
6: Sport. Na tenisovém US Open skončili ve 3. kole Marie Bousková i Nikola Bartuňková. Bousková podlehla Polce Świątekové 0-2 na sety. Stejným výsledkem Bartuňková prohrála s Ruskou Andrejevovou. O postup do osmifinále teď hraje Jakub Menšík proti Američanovi Tienovi. Zápas v New Yorku sleduje reportér David Prouza.
7: Utkání tenistek byla velmi vyrovnaná, no a to samé platí i pro souboj Menšíka s Tienem, je to 2-2 na sety, 5. sada, aktuálně skóre 1-1 na servisu Američana, vede 40-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
6: Fotbalisté vedoucí Slávie dál drží neporazitelnost této sezóně šance ligy. V 7. kole porazili brněnskou Zbrojovku 4-0. Plzeň zvítězil nad Artisem 3-0. Olomouc porazila Bohemians taky 3-0 a Slovácko remizovalo v 7. kole s Pardubicemi 0-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D6 u Nového Strašecí a na D5 u Ejpovic. Na D6 z Prahy do Karlových Varů dejte pozor za sjezdem na Nové Strašecí. Na 35. kilometru havarovalo osobní vozidlo, je otočeno proti směru jízdy a čeká na odtah. Místo označeno světelnou šipkou a kužely. Projíždí se levým pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy jeďte opatrně za exitem 67 Ejpovice. Na 65. kilometru odstavené vozidlo po nehodě, místo označeno šipkou silničářů, kamiony mohou vybočovat. A na silnici 59 mezi Ostravou a Karvinou počítejte s omezením na průjezdu Petřvaldem, kde u čerpací stanice Orlen přejelo auto do protisměru a havarovalo. Na místě záchranáři projíždí se s opatrností jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 24. Tolik zprávy. Dál je s vámi víkendový ranní radiožurnál a Vojtěch Bitterman.
0: Luhačovické lázeňské náměstí se dnes při kloboukovém dni vrátí do atmosféry přelomu 19. a 20. století. Slavnost se koná každoročně u příležitosti narození Marie Kalmy Veselé,

0: Na prostranství před jeskyní Bíčí skála v Moravském Krasu se včera pohybovaly desítky lidí v oblečení, jaké se nejspíš nosilo ve starší době železné. Konal se tam totiž Halštatský den, akce, při které příznivci archeologie rekonstruují život lidí té doby. Přímo v jeskyni pak vědci zájemcům představili nedávný unikátní nález 2500 let starých ostatků děvčátka s náušnicemi.
1: Tady vaříme pravěkým způsobem. Víme, co jedli z různých zbytků, co tady rostlo.
2: Vysvětluje Milan Kilar u ohniště s kotlíky plnými jídla.
1: Samozřejmě recepty se nedochovaly, experimentujeme, takže ochutnejte.
3: Dobrý, já bych se najedla.
2: Vytavíte železo.
4: Dominik Tala.
2: To je pec?
4: Ano, každá pec od této malé až po moderní je ve své podstatě nádoba, která umožňuje do ní hnat vzduch ze spodu.
2: To tady dělá váš kolega pomocí ano. Velkého měchu.
4: Ano, a zároveň umožňuje po náležitém předehřátí přikládat tam směs rudy a uhlí v poměru 1:1.
2: Kromě výroby železa si lidé mohli prohlédnout a vyzkoušet taky tkaní nebo pravěké hudební nástroje.
5: Living history je dneska dost populární. Česká republika jednou z velmocí ve výrobě těch předmětů, ověřování postupů, nějakých materiálů, to, co bylo zapomenuto a nikdy písemně to nebylo zaznamenáno.
2: Vysvětluje jeden ze zakladatelů této akce, archeolog z Univerzity Palackého v Olomouci, Martin Golec.
5: To je dneska takový trend historie, aby ti lidi byli vtaženi do děje a pomocí všech možných barev, vůní, ochytání si těch předmětů, aby byli blíž té historii.
2: Na akci se přišel za kolegy podívat taky Zdeněk Tvrdý, antropolog z Moravského zemského muzea v Brně, který se na objevu Halštatského děvčátka podílel.
6: Já jsem provedl antropologickou analýzu těchto kostěných pozůstatků, určil věk té holčičky mezi 6 a 9 měsíci, zbyly jenom nějaké fragmenty lebky, části dlouhých kostí a pár zoubků.
2: Zuzana Golec-Mírová mě vede severní odbočkou jeskyně Bíčí skála na místo toho nálezu. My jsme přišli k balvanu, na kterém sedí panenka. Vy tady máte naaranžovanou v takových šatičkách.
7: Je to volná inspirace. Pro nás je klíčové, že jde o pohřeb dítěte, protože děti se ve spoustě období nepohřbívají buď vůbec, anebo se nacházejí zcela výjimečně, což je tento případ.
2: Originály lidé uvidí na podzim v muzeu Blanenska. Z Moravského Krasu Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, 7:15. Přehled zpráv a Eliška Zábrocká.
1: Iránské armádní velení varovalo Spojené státy před možnými dalšími útoky. Teherán uvedl, že z intenzivní údery na americké vojenské lodě v regionu, pokud bude pokračovat americká námořní blokáda iránských přístavů. Informují o tom iránská státní média. Americká armáda předtím oznámila, že zasáhla 3 iránské ropné tankery. Označila to za reakci na iránský útok na 2 americká vojenská plavidla. Úder se podle americké armády obešel bez zranění. A u sportovního areálu ve Voticích na Benešovsku dnes otevřou nový skatepark a pumptrackovou dráhu. Sportoviště můžou využívat sportovci na koloběžkách a kolech. Výstavba stála necelých 10 milionů korun. Součástí dnešního otevření je hudební program a taky exhibice na kolech a skateboardech.
2: Počasí. Před námi je slunečný den, většinou bude jasno až polojasno, pouze na severu a severovýchodě Česka čekejte místy přechodně i oblačno. Pršet ale nebude vůbec nikde. A na rozdíl od včerejška nebude foukat tak silný vítr, který by tu pocitovou teplotu srážel. Teď po ránu se teploty pohybují většinou mezi 10 a 15 stupni Celsia. Jak to bude přes den, to už nám řekne meteorolog Štefan Hanžák.
3: Teploty nejvyšší dnes od 18 do 22 stupňů, na jižní Moravě teplej až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 13, na Šumavě až 17 stupňů.
2: A k tomu bude foukat opravdu jen slabý vítr. Přejeme vám hezkou neděli.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: 7:20 na Radiožurnálu vás teď pozveme k poslechu dnešního zápisníku zahraničních zpravodajů. U jedné z hlavních ulic v centru Reykjavíku vedou zvláštní schody dolů pod úroveň chodníku, ale nese z nich hlasitá kytarová hudba. Znalci stylů hned poznají. Dole v podzemí se totiž skrývá muzeum islandského punku.
1: Vydává instrukce, jak si muzeum projít Alfur, punker duší, vlasy i oblečením a především punker, který toho hodně pamatuje. Vydávám se po jeho instrukcích.
2: Jsou tady různé cedulky, které popisují, jak se punk dostal na Island. Začínáme v roce 879, kdy byl Island kolonizován. Zatím žádný punk. S tím, co já si to tady prohlížím, to muzeum, tak jak bych ho popsal, tak nejenom, že hraje hudba z reproduktoru, ale můj průvodce si krátí dlouhou chvíli tím, že sám teda hraje na kytaru.
1: Zatímco okolo mě hraje hudba, tak ale na stísněném interiéru něco nehraje. V jednotlivých kojích jsou pisoáry a o kus dál i klasický záchod. Celé to tak trochu připomíná zdevastované veřejné záchodky.
3: Yeah, it was a public toilet, first one in Iceland.
4: Jo, tohle byly veřejné záchodky. Dokonce vůbec první na Islandu, takže je to historický monument nebo tak něco. Jestli to chápu správně, tak to vlastní město. Někdy okolo roku 2000 zavřeli, protože už neodpovídali nějakým hygienickým normám. Asi 14 let to tu stálo, až pak jeden chlápek přišel s nápadem. A tak jsme tady.
1: Říká mi se šibalským úsměvem Alfur, kvůli mě dokonce odložil kytaru. Z punkového muzea v Reykjavíku, Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Život k nezaplacení.
1: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
0: Život k nezaplacení.
1: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Jestli jste byli letos 24. června přímo u toho, myslím, že jste si teď na ten koncert kapely Duran Duran v pražské O2 aréně dozajista vzpomněli. Teď jste Durany slyšeli taky na Radiožurnálu. 7:30, posloucháte Radiožurnál. A teď zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Americko-ruská schůzka v Moskvě byla plná přínosných jednání o návrzích na ukončení války na Ukrajině. Řekl to Putinův poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov, který se 3hodinové schůzky účastnil. Kromě něj v Kremlu jednali i prezident Vladimir Putin, jeho poradce Kiril Dmitrijev a američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Podle Ušakova budou Američané tlumočit Putinovi poznatky v Kyjevě. Tam budou jednat už dnes. Setkat se mají i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Důvodem změny pravidel byly časté chyby strojvedoucích a velké rozdíly mezi absolventy různých středisek. Rozsah výuky i zkoušek doposud určovali samotní dopravci. A brněnské nezávislé divadlo DIP ukazuje dětem, jak funguje příroda. Nová interaktivní loutková inscenace s názvem Čtveroročních dob pracuje s hudbou Antonia Vivaldiho a vychází z bázní Františka Halase. Premiéru má dnes. Představení uvádí divadlo ve dvou verzích podle věku dětí. Sport. Tenistka Marie Bouzková prohrála ve třetím kole US Open s Polkou Švjontekovou a Bartuňková s Ruskou Andrejevovou, obě 0-2 na sety. Teď hraje o osmifinále Jakub Menšík proti Američanovi Tyjenovi. Je u toho reportér David Prouza.
2: Skoro 3,5 hodiny trvá bitva Jakuba Menšíka s Američanem Lennerem Tyjenem. Čech prohrává 4-5 v rozhodující páté sadě a při svém servisu také 0-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D6 u Nového Strašecí a omezení na D5 u Ejpovic. Na D6 z Prahy do Karlových Varů dejte pozor za sjezdem na Nové Strašecí. Na 35. kilometru havarovalo osobní vozidlo, nyní je již naloženo na odtah a odjíždí. Místo označeno světelnou šipkou a kužely, projíždí se levým pruhem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně jeďte opatrně za exitem 62 Rokycany. Na 65. kilometru odstavené vozidlo pro poruchu. Místo označeno šipkou silničářů, kamiony mohou vybočovat. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů zbystřete za sjezdem na Cheb centrum. Na 156. kilometru hlásí policie neznámý předmět v jízdním pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Před námi je slunečná neděle bez deště, pouze na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno. Teploměry ukážou 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě ještě o pár stupňů víc, tam i 24. Zítra už bude oblačnosti víc, přechodně čekejte i zataženo a výjimečně se přidá slabý déšť a teploty už začnou stoupat. Zítra většinou do 24 stupňů, na jihu Moravy i 27 a v úterý to bude ještě víc, jak dodává meteorolog Štefan Hanžák.
6: V úterý nás čeká asi nejteplejší den toho příštího týdne. Teploty nejvyšší budou od 24 do 29 stupňů, na jihu Moravy až 32 stupňů Celsia. No a ve středu tam bude přecházet studená fronta.
5: Takže obloha se zatáhne a bude deštivo. Teploty začnou výrazně klesat, za studenou frontou už jen 15 až 20 stupňů, na jihovýchodě a východě Česka se před tou zmíněnou frontou dostanou ve středu ještě i na 23. Tolik zprávy. Teď už pokračuje víkendový Radiožurnál. Je s vámi Vojtěch Bydrman.
0: Frenštátské náměstí Míru dnes ožije oblíbenou akcí Frenštát na grilu. Potěší milovníky grilovaných specialit, živé hudby a pohodové atmosféry. Součástí akce bude i kuchařská show šéfkuchaře pražské restaurace Výčep Jiřího Hrachového. A na večer ve Frenštátu připravili taky hospodský kvíz. Frenštát na grilu začne v 11 hodin dopoledne a vstup je zdarma.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.
8: Dva večer.

0: Teď už je to oficiální, Linda Nosková je poslední českou singlistkou na US Open. V mužském singlu už žádného hráče nemáme, protože Jakub Menšík před malou chvílí ztratil nakonec ten 3,5-hodinový nervydrásající souboj s Lernerem Tienem a prohrál s ním v pěti setech, tedy 3-6, 6-1, 7-6, 3-6 a 4-6. V mužském pavouku už tedy žádného zástupce na US Open nemáme, což ale neznamená, že Davida Prouzu nebudete slýchat i v dalších dnech z posledního grandslamového turnaje roku. No a teď v 7 hodin a 38 minut ještě jedno téma víkendového radiožurnálu, které už tentokrát sportovní nebude. Boje na ukrajinsko-ruské frontě za sebou zanechávají nejen tisíce mrtvých, ale i trvale tělesně handicapovaných veteránů. S návratem do normálního života jim pomáhá občanská organizace Sbor veteránů. V ní působí bývalí bojovníci. Snaží se jít příkladem těm, kteří se z války vrátili těžce zranění. Vedoucím pobočky Sboru veteránů v západoukrajinském Lvově je Oleksandr Kulik, který v bojích na východě Ukrajiny přišel o ruce.
1: Знаходиться в місті Львів, біля офісу Всеукраїнського об'єднання ветеранський корпус.
2: Před sídlem Lvovského střediska sboru veteránů mladý muž v černém tričku se zbytkem horní části pravé paže a s pohyblivou protézou levačky vypráví o tom, že za 4 měsíce fungování pobočky se ve Lvovské oblasti do veteránské organizace přihlásilo přes 500 bývalých bojovníků. Odhaduje, že v regionu ale žije kolem 100 tisíc těch, kdo se nějak do války zapojili. Víc jsme si šli popovídat dovnitř střediska.
3: Přitahuje křeslo tou jednou rukou, jednou protézou, ale pomáhá si i nohama, abychom se tady mohli sednout.
1: Bylo poškozená pravá noha.
2: Oleksandr Kulik byl zraněný v srpnu 2023 u vesnice Kurčumivka nedaleko Bachmutu v Doněcké oblasti. Na pravé noze mu chyběla část lýtkového svalu, kost měl zlomenou. Když se probral z bezvědomí, bylo mu jasné, že mu amputovali obě ruce, ale nevzdal to.
4: Ještě v nemocnici jsem si vzpomněl na jednu důležitou větu, krátkou, ale zásadní. Přizpůsob se nebo zemři.
1: Fráza adaptuj se nebo pomři.
2: Olex dostal bionickou protézu levé ruky, se kterou dokáže uchopit prakticky všechno.
1: Já rehabilitoval se přibližně rok a 9 měsíců.
2: Rehabilitace trvala rok a 9 měsíců. Pak začal navštěvovat spolubojovníky v nemocnicích a povzbuzovat je. Přišla nabídka, aby vedl středisko sboru veteránů ve Lvově. To poskytuje vysloužilcům právní pomoc, pomáhá s rekvalifikací, hledáním uplatnění a zařizuje i psychologickou péči pro bývalé vojáky a jejich rodiny.
1: My pracujeme nad tím, щоб стерти наративи, що ветеран це є об'єкт опіки.
4: Snažíme se bojovat se zažitým stereotypem, že veterán potřebuje hlavně péči a ochranu. Veteráni jsou lidé se silným charakterem, kteří v sobě našli sílu žít dál a potřebují mít podmínky k tomu, aby mohli žít zase normální život.
1: Хтось дивиться і посміхається, хтось дивиться і прикладає руку до серця.
2: Олександр Кулик показує на те, що ані по 4 letech skutečné ostré války si ještě někteří lidé nezvykli, že někdy těžce tělesně postižení vojáci žijí mezi nimi. Někdo i na něj někdy kouká udiveně, někdo se uchychne, jiný si položí ruku na srdce na znamení úcty. Přál by si, aby lidé zmrzačené veterány brali prostě jako normální spoluobčany. Ze Lvova Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Poslanci hnutí ANO navrhují odklad projektu e-legislativa na začátek roku 2029. S tím se má ale odložit i takzvaná lobbystická stopa u novel zákonů. Ta patří mezi jedno z opatření, jak zprůhlednit lobbying. Přečtěte si k tématu víc na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. A teď další zprávy Radiožurnálu v 7.45. Slovo má Eliška Zábrocká.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes navštíví Grónsko. Na dvoudenní návštěvě ji doprovodí mimo jiné i český eurokomisař Josef Síkela. Leyenová by měla podle serveru Financial Times na návštěvě oznámit investiční balíček pro Grónsko ve výši 200 milionů eur, který má posílit vazby s arktickým regionem. A ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metodika diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, zda odebírají vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost.
2: Počasí. Dnešní ráno je poměrně slunečné, ale chladné. Třeba na Šumavě na Březníku byly ráno minus 2 stupně. Na Sněžce aktuálně 3, na Pradědu o stupeň víc, většinou je ale mezi 10 a 15 stupni Celsia. Přes den bude většinou 18 až do 22 stupňů, na jižní Moravě odpoledne i 24, až do večera zůstane slunečno, jen na severu a severovýchodě republiky může být přechodně i oblačno a foukat má jen slabý nebo mírný vítr. Pršet dnes vůbec nebude. Užijte si neděli.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: České basketbalistky mají velmi pravděpodobně poslední šanci zabojovat na mistrovství světa v Berlíně o výhru, která by jim mohla stačit na postup ze skupiny. Dnes odpoledne nastoupí proti finalistkám z minulého světového šampionátu, tedy Číňankám. Těm ale na turnaji v Berlíně chybí jedna z důležitých a tradičních opor.
1: Vypadá to, že ta Lie nedorazí kvůli ztracenému pasu, tak si myslím, že to by taky mohlo pomoct. Je to zajímavý, nevím, jestli to je pravda, nebo jestli zatím něco jiného, ale to se asi nedozvíme.
2: Zraněná pivotka Minnesoty v WNBA Ima Čechová po příjezdu do Berlína, kde jen podporuje reprezentační spoluhráčky, mluvila také o kolegyni Lie Ju z Dallasu. Dvoumetrová basketbalistka opravdu nakonec chybí na mistrovství světa. Jako oficiální důvod čínská výprava uvedla, že se její cestovní pas, zaslaný z vlasti poštou zpátky do Spojených států amerických zámoří, ztratil. A nový se nepovedlo vyřídit včas.
3: Byl jsem strašně překvapený, když jsem tu novinku viděl na sítích. Nechtěl bych být v její kůži a ani v kůži jakoby Číňanek.
2: Říká asistent Martin Bašta. O jednu z konkurentek tak přišla kapitánka národního týmu Natálie Stoupalová, která nastoupila na úvod na pozici startující pivotky, a pokud to bude platit i proti Číňankám, bude se ale nejen ona pod košem přetahovat tentokrát o hlavu vyššími protivnicemi. Chan Shi narostla do 211 cm a Chang Cui měří 223 zatím, protože té je teprve stále 19 let.
4: Určitě se na to netěším, ale už jsme si říkali nějaký fíglek.
5: Stalo se vám někdy, že jste nemohla najít pas?
4: Ne, nestalo, ale párkrát jsem byla vyděšená, že se třeba taky ztratil, takže určitě to není nic příjemného u nich, ale pro nás je to malé bezvýznamné plus.
2: Věří Stoupalová před soubojem s Čínou, který bude zřejmě klíčový v boji o postup. Začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 14:30 a pokud ho české basketbalistky zvládnou, velmi pravděpodobně si jistý překvapivý postup do play-off světového šampionátu. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Dnes jsou zdarma otevřená státní muzea a galerie, ku příkladu Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. A taky ve zprávách Radiožurnálu o tom uslyšíte podrobněji. Radiožurnál je s vámi i v 8 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů, zjistila to Česká obchodní inspekce. V Sasku-Anhaltsku začínají zemské volby, podle průzkumu v nich jasně vyhraje strana AFD. Tenista Menšík do osmifinále US Open nepostoupil, v pěti setech podlehl Tyjenovi. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí na 56,5 kilometru havaroval kamion mimo komunikaci. A bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. A porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dní předtím, než zlevnil.
3: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
1: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. V německém Sasku Anhaltsku může být po dnešních volbách těžké sestavit vládu. Volby do zemského sněmu podle průzkumu jasně vyhraje strana AFD, která ale nechce a ani by nenašla žádného partnera do koalice. Volební místnosti se otevřely před chvílí a u jedné z nich je náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín.
4: Tady v obci Cílic u Magdeburku už několik lidí čekalo na to, až se otevře volební místnost ve zdejším divadle a další přicházejí dál. Volit sem přijdou i horníci z místního Draselného dolu, jednoho z největších v Evropě. I jim slibovala AFD před volbami levnější energie, a to cestou zlepšování vztahů s Ruskem. Strana vedená do voleb charismatickým Ulrichem Siegmundem se ale jinak v kampani soustředila hlavně na pozitivní atmosféru a na únik od všedních problémů. Těch má Sasko-Anhaltsko víc. Od roku 1990 například zaznamenalo největší úbytek obyvatel ze všech německých spolkových zemí a výjimkou v něm nejsou takzvané odříznuté obce, kde už ani nestaví autobus. Z Cílicu v Sasku-Anhaltsku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Státní muzea a galerie můžou dnes lidé navštívit zdarma. O volném vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak bude třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Její dočasně pověřená ředitelka Olga Kotková připomíná, že by se návštěvníci měli připravit na fronty.
5: Když máme takovéhle situace a vytvoří se třeba fronta v jednom našem objektu, třeba ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech, tak naše ostraha instruuje návštěvníky, takže na tu chvíli třeba budou do toho protějšího paláce, ale samozřejmě může se stát, že návštěvníci v určitou hodinu si na prohlídku mohou případně chvíli počkat.
1: Zdarma otevřené budou muzea a galerie ve správě Ministerstva kultury každou první neděli v měsíci do konce roku.
6: Sport. Jakub Menšík na tenisovém US Open skončil ve třetím kole. Američanovi Tyjenovi podlehl 2-3 na sety. Ve stejné fázi turnaje skončili taky Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Bousková prohrála s Polkou Švontekovou, Bartuňková s Ruskou Andrejevovou. Dnes bude o čtvrtfinále hrát Linda Nosková proti Ukrajince Kostěkové. Fotbalisti Plzně v Šancelize poprvé vyhráli pod vedením nového kouče Radoslava Kováče. Brněnský Artis porazili na jeho hřišti 3-0. Spokojený trenér Radoslav Kováč vyzdvihl, že jeho tým poprvé v sezóně neinkasoval.
7: My jsme byli efektivní první poločas. Vlastně nás uklidnil až ten druhý gol. Nebylo to úplně perfektní, to v žádném případě. Na druhou stranu jsme tady jako vyhráli. Hlavně jsou hrozně rád za tu nulu, protože to je vlastně poprvé po 9 kolech, kdy jsme vlastně obdrželi nulu, ale určitě práce máme dost.
6: Souboj o první místo tabulky Slavia porazila Zbrojovku 4-0. Slovácko pak remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Olomouc vyhrál nad Bohemians 3-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D8 dvě nehody, první za Velemínem, druhá u Doksan. Na D8 směrem z Prahy do Ústí zpozorněte za sjezdem na Velemín. Na 56,5 kilometru hlásíte nehodu.
9: Kamion tam vyjel mimo dálnici a vlastně boční svodidla máme mezi kolama.
8: A na místo už dorazili hasiči, blokovaný pouze odstavný pruh, plynule se tak jede pravým i levým. Dálnice D8 ještě jednou, teď ale v opačném směru, jedete-li z Ústí do Prahy a na 35. kilometru se chystáte sjíždět na Doksany a Budyni, tak velmi obezřetně. Přímo ve sjezdu se střetla dvě osobní auta, na místě policisté, ani tam se ale výrazněji nezdržíte. A silnice 16 ze Slaného do Mělníka na konci obchvatu z Pomyšle čekejte zatím kratší frontu, tvoří se před omezením, ztratíte jen pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 24 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte víkendový ranní radiožurnál a Vojtěcha Bydrmana.
0: Obec Zašová na Vsetínsku dnes bude patřit tradičním slavnostem a gastrofestivalu Love Food, který nabídne ochutnávky nejrůznějších specialit, regionální gastronomie a program pro celou rodinu. V Zašové najdete farmářské trhy, řemeslné a kreativní dělničky a především bohatý hudební program. Za zmínku stojí třeba koncert kapely Mňága až Djorb, který začne v 18 hodin. Přejeme vám příjemnou zábavu.
2: Víkendový radiožurnál
10: a Vojtěch Bydrman.

0: Zvláštní američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner za sebou mají asi tříhodinové jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Američané kvůli tomu vyjeli až do Moskvy. Rusko i Ukrajina se kvůli tomu zavázali, že nebudou v následujících dnech útočit na své metropole. Co přesně na setkání v Kremlu padlo a kam dál míří američtí vyslanci, nám teď přišel říct Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké jsou tedy ohlasy na to včerejší jednání?
1: Například Bílý dům ty rozhovory označil za produktivní. Podle Washingtonu v Moskvě vyslanci projednali plány na společný postup, o kterém budou americké úřady v nadcházejících týdnech dál informovat. O velmi výhodné spolupráci a důvěře mluvil i ruský prezident Vladimír Putin. I když podle agentury Interfax na začátku jednání připustil, že situace, kterou musí delegace řešit, není jednoduchá.
0: Matěj, a s čím vlastně Američané do Moskvy jeli?
1: Karty na stůl úplně nevyložili, prezident Donald Trump ale už v pátek prohlásil, že sebou jeho vyslanci povezou návrh na ukončení války. V čem konkrétně má spočívat, ale není jasné. Trump v pátek novinářům totiž taky řekl, že Witkoff s Kushnerem nepřinášejí žádné nové mírové návrhy. Válka na Ukrajině podle něj pokračuje hlavně kvůli osobní nenávisti mezi Vladimírem Putinem a Volodymyrem Zelenským, se kterým mají američtí vyslanci jednat právě dnes v Kyjevě.
0: Nemají ale Kyjev a Moskva přeci jenom i trochu jiné spory?
1: Rozhodně mají. Tím hlavním nejspíš stále zůstává otázka východoukrajinského Donbasu. Celé toto průmyslově a strategicky klíčové území si nárokuje Rusko a v minulosti jim podmiňovalo i pokračování mírových rozhovorů. S tím ale nesouhlasí Kyjev ani Washington. Za nepřijatelné to považují i ukrajinští partneři v Evropě. Naopak Ukrajina zase požaduje bezpečnostní garance a záruky, že Rusko v budoucnu nespustí třeba nějakou novou invazi.
0: V Moskvě se včera setkali zástupci Ruska a Spojených států. Výsledky jejich jednání shrnul redaktor Matěj Kolář. Děkujeme.
1: Já děkuju.

0: Diva světového popu Dua Lipa ve vysílání víkendového radiožurnálu a teď pro vás máme další zprávy. Dobré ráno přejeme i ve čtvrt na 9. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Poslanci budou v následujícím týdnu znovu hlasovat o několika vládních zákonech, které neschválili senátoři. Do sněmovny se vrátila třeba novela stavebního zákona nebo zrušení služebního zákona. Oba návrhy kritizuje opozice. Jednání se tak můžou protáhnout. Koalice je ale připravená senát přehlasovat. Soutěžemi v požárním útoku dnes v Hradci Králové končí mistrovství České republiky v hasičském sportu. Účastní se ho přes 460 profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček ze všech 14 krajů. Po pátečních výstupech na cvičnou věž a sobotních disciplínách na atletickém oválu si průběžně nejlépe vedli hasiči z Moravskoslezského kraje. Soutěže v požárním útoku můžou lidé na stadionu krajského hasičského záchranného sboru v Hradci Králové sledovat do 13 hodin.
2: Počasí.
3: Slunečno, bez deště a příjemné teploty kolem 20 stupňů. Taková je předpověď pro dnešní den. Pouze na severu a severovýchodě se přechodně objeví víc oblačnosti, maxima tedy dnes přes den mezi 18 a 22 stupni. Pouze na jižní Moravě čekejte i 24 a na horách bude okolo 13, jen na Šumavě o pár stupňů víc. Ještě přidám výhled na začátek toho následujícího týdne. Už zítra se totiž začne znovu oteplovat. Pondělní maxima lehce nad 20 stupni, na jihu Moravy ale bude i 27. Úterý už bude dokonce i tropické. Teploměry ukážou až 29 stupňů, na jihu Moravy přes 30. Zároveň ale platí, že začne přibývat oblačnosti a ve středu už se ochladí a bude deštivo.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Brany Matky Boží v Jihlavě mění svou podobu. Jeden z nejvýraznějších symbolů města vizuálně přijde o spodní kamennou část, kterou nechali památkáři zatřít ochrannou omítkou. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí, a hladkou omítkou, kterou součást jihlavského opevnění před staletím měla. Poslechněte si teď na Radiožurnálu podrobnosti.
1: Když se budete dívat ke zdí a ne do města, tak ani tu závrať nedostanete.
2: Jsme na té spodní části, kde je přiznaný ten kámen původní, kde se roztahovala ta vápená omítka do lejce zdiva, a tahle ta omítka ještě přijde přelíčit vápeným nátěrem.
3: Se stavby vedoucím Janem Vidrářem stojíme na lešení u stěny brány Matky Boží. Dřív kamenná část je teď přetřená, místy z ní ale kámen vystupuje.
2: Tenhle ten kámen bude prostorově patrný, ale bude na něm prostě tenká vrstva prostě nějakého nátěru, a ten vápenej nátěr se prostě, já nevím, za 2 až 5 let, podle toho prostě, na který jste straně, vlkať na to prší, tak začne prostě propukovat.
3: Památce by tak měl alespoň částečně zůstat vzhled, který měla posledních zhruba 100 let a na kterou jsou místní zvyklí. Část z nich usilovala o to, aby zcela odhalené kameny na bráně zůstaly. To ale podle Petra Severy z Národního památkového ústavu nebylo možné, protože trpí okolními vlivy.
4: Ochranný nátěr přispívá i k tomu, že podobně jako omítka, která ovšem zakryje a srovná strukturu, tak zamezuje vzniku mikroplastklin a mrznutí vlhkosti při mrazových cyklech, které se do těchto mikroprasklin dostávají a vedou k destrukci.
3: Tento týden památkáři vybírali i finální barvu omítky. Ta se podle Severy těžko popisuje.
4: Jestli je to bílá, jestli je to lomená bílá, jestli je to krémová, nebo jestli je to barva odpovídající, nejspíše bych to tak definoval, barvě režné omítky. Zkrátka chceme se dostat co nejblíže historickému stavu.
3: Stavebně bude oprava brány hotová do konce listopadu. Lidem se ale kvůli zařizování interiéru otevře až příští rok na jaře. František Jirků, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Radiožurnál 8:30. Jsou tu zprávy s Eliškou Zábrockou.
3: V Moskvě pozdě večer skončila schůzka amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho týmem. Informovala o tom ruská státní agentura RIA Novosti. Vyslanci přivezli do Kremlu plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Detaily návrhu ani výsledky schůzky nejsou známé. Dnes budou američtí vyjednavači jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. Takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let společně s pohledy expertů, má lidem například doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. A dnes naposledy můžou příznivci železnice projet trať kolem starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy kilometrovou trať z roku 1893 od 1. října ruší. Pro cestující se nic nezmění, úsek sloužil poslední roky jen jako vlečka. Zájemci se ale můžou dnes s tratí rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek. Akci pořádá společnost Die Länderbahn, která dnes provoz vlaků z Liberce přes Mimoň do České Lípy zajišťuje. Sport. Jakub Menšík na tenisovém US Open dohrál ve třetím kole. Menšík podlehl domácímu Tyjenovi 2-3 na sety a do svého prvního osmifinále v New Yorku nepostoupil. Ve třetím kole vypadly taky Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Večer bude o čtvrtfinále hrát Linda Nosková proti Ukrajince Kostěkové.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D8 za Velemínem i na Trojce v Kaplici. Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem stále opatrněji za sjezdem na Velemín. Na 50. až 6,5 kilometru zasahují hasiči u nehody kamionu. Ten prorazil svodidla a skončil mimo vozovku. Neprůjezdný zůstává pouze odstavný pruh, kolona se tak netvoří. Na jihu Čech spozorněte na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic. Na obchvatu Kaplice u druhé odbočky do města se střetla dvě osobní auta. Na místě jsou kromě policie i záchranáři, projíždí se kyvadlově. V obou směrech čekejte kratší zdržení. A silnice 38, trasa ze Znojma do Kolína. Na první kratší zdržení se připravte před omezením u Moravských Budějovic. Poté už o něco delší vás čeká mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhrovem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Neděle zatím je a dál taky bude slunečná, pouze na severu a severovýchodě čekejte přechodně až oblačno. A jaké dnes budou teploty? 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24. Zítra už bude o něco tepleji, jak dodává meteorolog Štefan Hanžák.
7: Nejvyšší teploty o něco vyšší, 20 až 24 stupňů na jihu Moravy až 27. Úterý nás čeká asi nejteplejší den toho příštího týdne.
6: V úterý totiž čekáme i tropické teploty. Na Moravě i 32 stupňů, jinde v Česku mezi 24 a 29 stupni Celsia. A bude většinou polojasno, výjimečně se objeví přehánky, večer bude na západě a taky severozápadě oblačno až zataženo, místy s přehánkami a ojediněle taky bouřkami. Ve středu už nás čeká velká změna počasí, dorazí k nám studená fronta, která přinese ochlazení, maxima spadnou ke 20 stupňům a čekejte i déšť. Ta proměna počasí z velkého tepla na podzimní by mohla pomoct růstu hub. Teď je podle mapy Českého hydrometeorologického ústavu největší šance na růst hub v Krkonoších, na Šumavě, ale taky třeba v Orlických horách. Naopak například na Plzeňsku a Vysočině je ta pravděpodobnost růstu hub nižší. Podrobně o tom budeme na Radiožurnálu mluvit ještě i za 20 minut v ranním interview s Mikološkou. Tolik zprávy. Tady je víkendový Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.
2: Anna Horáčková připravuje celé ráno počasí, děkujeme za to. A ještě mám jeden zajímavý tip pro všechny příznivce modelových vláčků a mašinek. Na výstavě Spolku železničních modelářů Pečky vás dnes čeká velká výstava železničních modelů a provozních kolejišť prakticky všech modelových měřítek, tedy od nejmenšího až po zahradní velikost. Dobře se bavte.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Jen něco přes 1,5 milionu lidí si dnes vybírá své poslance v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, ale přitom jsou to volby, které poutají pozornost daleko za hranicemi Německa. Je to vůbec poprvé od konce druhé světové války, co má k moci v Německu na nějaké zaznamenatelné úrovni blízko krajní pravice. Strana AfD může podle průzkumu získat přes 40% hlasů ve volbách, které začaly před malou chvílí a které přímo na místě sleduje náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Tomáši, přeju ti dobré ráno a předávám slovo.
1: Dobré ráno, zdravím tebe i posluchače z obce Cílic u Magdeburku, kde se před chvílí otevřely volební místnosti a teď už sem chodí místní obyvatelé, to jsou často horníci nebo tedy už někteří penzionovaní, kteří dřív pracovali tady v dole, ve kterém se těží draselná sůl, je to největší nebo jeden z největších podobných dolů v Evropě, tady od té volební místnosti je přímo vidět na výsypky, kterým místní podle toho, co zde těží ty draselné soli, říkají Kalimandžáro. A je zajímavé, že tady asi AfD tak úplně neuspěje. Ti horníci, se kterými jsem mluvil, tak mají zajištěnou práci, nebo měli zajištěnou práci, nebo mají docela dobré důchody, nebo měli dobré mzdy a vlastně se obávají toho, že by strana, která je označovaná za krajně pravicovou, se dostala k moci a to by zhoršilo celé ekonomické klima v Sasku-Anhaltsku. Je to jeden z takových hlavních argumentů proti této straně a proti jejímu vítězství, proto se rozhodují pro některé jiné. Ovšem jsem tady v okrese, který má v celém Sasku-Anhaltsku snad nejmenší nezaměstnanost ze všech, v jiných částech této spolkové země už to tak není. Celé Sasku-Anhaltsko, dá se říct, že v některých ohledech docela dost zaostává za jinými částmi spolkové republiky, jaké to bude mít politické důsledky, to se ukáže dnes po 18. hodině, kdy se v Sasku-Anhaltsku zavřou volební místnosti.
0: Neplatí to tedy tak úplně možná pro horníky, ale jinak rozhodně můžeme říct, že AfD dokázala oslovit voliče. Dá se po dnešku opravdu očekávat, že bude sestavovat vládu?
1: No, to je samozřejmě ještě otázka, ale určitě se jí podařilo oslovit voliče tady v Sasku-Anhaltsku. Oni velký díl práce v tom za ní odvedli sami tradiční velké strany, křesťanští sociální demokraté, kteří spolu vládnou na té spolkové úrovni v koalici v Berlíně. Těm už tady prostě spousta lidí nemůže přijít na jméno. Naposledy je koalice naštvala třeba plánem zrušit možnost odejít předčasně do důchodu v 63 letech, pokud už člověk odpracoval 45 let, to na východě Německa rozhodně není populární opatření. AfD do toho potom přidala to svoje protiimigrační téma, záchranu země, aby Němci byli doma zase pány, ale hlavně se snažila tady v Sasku-Anhaltsku pod svým heslem možné je všechno vytvářet na mítincích, na kterých, a to je potřeba říct, měla výrazně větší účast a návštěvnost ve srovnání s jinými stranami, tak na nich se snažila vytvářet jako pozitivní atmosféru, pocit sounáležitosti, pocit, že na lidech, na jejich názorech záleží a že mohou reálně něco změnit, což může být tady v Sasku-Anhaltsku vlastně docela nedostatkové zboží takový pocit. Ona strana AfD už před 5 lety se mluvilo o tom při minulých volbách, že by mohla proniknout do té vlády, ale nakonec tedy se to tak nestalo. Oni zdejší voliči možná jsou i nestálí, což je trochu typické pro země bývalého východního Německa, že ty tradiční strany nebo vůbec politické strany tu nejsou tolik zakořeněné a ten elektorát není jim úplně tak věrný. Uvidíme, jak to dopadne dnes, jestli mluví se i o tom, že by mohli sestavovat, že by AfD mohla sestavovat jednobarevnou vládu, ale průzkumy tomu moc nenapovídali, spíše pravděpodobné, že znovu skončí v opozici.
0: Počím si to známé přísloví z Las Vegas, co se stane v Sasku-Anhaltsku, taky zůstane v Sasku-Anhaltsku, a nebo se Tomáši dá čekat, že ty volby budou mít dozvuky i za hranicemi spolkové země. Už prosím ve stručnosti.
1: Svým způsobem se to čekat dá. AfD tady vede charismatický lídr Ulrich Siegmund, o kterém se říká, že možná by si brousil zuby na nějaké místo na té spolkové úrovni, že by rád vedl AfD do nějakých větších voleb. No a na druhé straně ale se může dotknout právě i třeba křesťanských demokratů, kancléře Friedricha Merce. Už před prázdninami se říkalo, že kdyby to byl propadák tady, ale i v dalších volbách, které čekají Německo v Mecklenburgsku, předním Pomořansku anebo v Berlíně, tak není vyloučené, že do konce roku by Německo mohlo jít i třeba s jiným kancléřem.
0: Zpravodaj Radiožurnálu v Německu Tomáš Havlín. Díky Tomáši, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: Na Královéhradecku si ještě dnes můžete užít osmý ročník fiesty Balónové nebe, tentokrát s 45 horkovzdušnými balóny a se starty hlavně z Hradce Králové. Tak krásnou neděli! Radiožurnál 8:45. A Eliška Zábrocká doplní zprávy.
1: Víc než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Jedním z pochybení bylo, že obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil. A v Praze dnes vystoupí americká rocková skupina Hollywood Vampires, ve které působí herec Johnny Depp. Před kapelou bude tuzemská Lucie. Depp vystoupí spolu se zpěvákem Alicem Cooperem, kytaristou Joem Perrym a Tommy Hendrixem. Kapela vznikla jako podsta rockovým ikonám 70. let.
2: Počasí. Před námi je slunečný den, většinou bude jasno až polojasno, pouze na severu a severovýchodě Česka čekejte místy přechodně až oblačno, pršet ale nemá vůbec nikde. Teploty dnes 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 24 a pokud jste na horách nebo tam míříte, připravte se na maxima kolem 13 stupňů, pouze na Šumavě bude o pár stupňů víc, teploměry tam ukážou i 17. A na rozdíl od včerejška nebude foukat tak silný vítr, který by tu pocitovou teplotu srážel. Z počasí je to ode mě pro dnešek všechno, přeji vám hezkou neděli.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Pokud se dnes nebo v příštích dnech chystáte do lesa, rozhodně si sebou vezměte košík. Houby totiž po nedávných deštích konečně začaly růst. Kde přesně, to nám snad prozradí Hana Ševčíková z botanického oddělení Moravského zemského muzea. Přeju vám dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Povězte nám, jak to vlastně má mykolog. Chodíte ráda na houby nebo jsou pro vás opravdu už jen prací?
1: No samozřejmě, to je ta vášeň, kvůli které tu práci dělám.
0: A dokážete nám tedy říct, jaké houby teď aktuálně v lese můžeme najít?
1: Je to velmi rozdílné, protože třeba na Jižní Moravě a v části Vysočiny nenajdeme opravdu téměř nic. Jo? Jako jsou opravdu území v České republice, kde houby nerostou a i na těch jiných místech, vlastně třeba v Ústeckém kraji, v Plzeňském kraji nebo v Orlických horách a na Liberecku, tak tam to vypadá, že houby začínají růst a začíná to, co zajímá asi houbaře nejvíc, a to je hřibková sezóna.
0: Na té interaktivní mapě Česka mě třeba trošku překvapilo, že nejvíc hub by mělo růst v Krkonoších, v Jeseníkách, v Orlických horách, nebo je to zcela běžné?
1: Tak jednak na horách nebyly přes léto taková šílená horka, kdy je obrovský výpar a i trošku víc pršelo, ale tou mapou opravdu se nelze úplně řídit. Ta mapa je spolehlivá v tom, kde ty houby nerostou, ale podle mých zkušeností dlouhodobých trošku nadceňuje. Takže oni nějaké houby rostou, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
0: Vy už jste naznačila, že pomalu začíná ta hřibková sezóna. Samozřejmě hřib to je klasika, jistota, většinou ho bezpečně poznáme. Kde bychom tedy nějaký ten hříbek mohli najít?
1: No, teď je vlastně, bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové. To znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale třeba jsem slyšela teďka, že v Krkonoších bylo už v noci skoro 4 stupně a podobně, tak to už ty hřiby dubové nemají rády, takže spíš do toho jehličnatého lesa.
0: Které houby naopak nezbírat? Jak jedovaté si třeba snadno můžeme zaměnit s jinými? Tuhle otázku dostáváte asi hodně často.
1: Dostávám a jsem za ní velmi ráda, protože pořád se ještě lidi otravují smrtelně jedovatou muchomorkou zelenou, která má i svou bílou formu, takže pozorně se dívat, jestli vlastně nemá ta houba takzvaný kalich smrti, ale jsou další houby, které ten kalich nemají a jsou jedovaté. Například často se nám lidi tráví pečárkou zápašnou, což je druh žampionu, který žloutne a smrdí. A lidi si řeknou, aha, to je žampion, žampion poznám, s ním ho. A naštěstí je to teda jenom otrava takzvaná poučná. To znamená, že sice prosedíte nějaký čas na toaletě a nevíte, kterým směrem to půjde dřív, ale nejsou z toho žádné trvalé vedlejší účinky, neporuší vám to třeba ledviny nebo játra.
0: A jak spolehlivě poznat ten žampion, po němž něco podobného nehrozí?
1: Tak těch žampionů je velké množství, v Evropě máme skoro 500 druhů žampionů, ale důležité je, že vlastně ty žampiony, které jsou mírně jedovaté, nebo jedovaté dá se říct, tak ty vlastně po poškrábání rychle zežloutnou, pak vlastně ta žlutá barva zešedne a pro ty, kdo mají dobrý čich, tak vlastně smrdí jodoformem velkou nemocní, se dá říct.
0: Vy lidem radíte taky v mykologické poradně, s čím se teď nejčastěji na vás obrací?
1: No, jak jsem říkala, na Jižní Moravě teď moc nerostou, takže se mnou vlastně radili spíš, co se týká chorošů, které jim třeba rostly na ovocných stromech, nebo se báli, že jim poškodí nějakou stavbu, třeba dřevomorka, ale bylo to něco jiného, ale moc lidí vlastně, co by nosili jedlé houby, jsme poradně neměli. Když už, tak to byla třeba hlíva plitní, která roste i na tlustějších kmenech padlých stromů lichnatých a tam se udržela vlastně vláha po deštích někdy před asi 3 týdny.
0: Paní Ševčíková, a ještě k tomu dlouhému letnímu suchu, které nás trápilo prakticky v celém Česku, může se nějakým způsobem propsat třeba do chuti nebo kvality hub?
1: Do chuti a kvality bych neřekla, může se propsat spíš do toho, že ty houby porostou méně, i když třeba zaprší pěkně, protože ty mycelia můžou být vlastně tak vysílená, že i když jsou třeba na té mapě už zmiňované ideální podmínky, tak protože předtím bylo špatně, tak vlastně ta houba nevyplodí, protože živořila několik měsíců a teď na to nemá sílu.
0: Hostem víkendového radiožurnálu byla mykoložka Hana Ševčíková z botanického oddělení Moravského zemského muzea. Díky, že jste se na nás našla čas a ať co nejdřív přinesete plný košík i na té Jižní Moravě, kde zatím nerostou. Zatím naslyšenou, paní Ševčíková.
1: Naslyšenou, díky.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál je 9 hodin. Eliška Zábrocká připravila zprávy.
5: Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli senátoři. Jedno z největších letišť jihovýchodní Asie v indonéské Jakartě omezilo provoz, a to kvůli aktivitě nedaleké sopky. Tenista Jakub Menšík si osmifinále US Open nezahraje, vypadly i Bousková s Bartuňkovou. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem na kilometru 56,5 zasahují u nehody kamionu. A bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím zřejmě velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo o nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení, vysvětluje Barbora Urbanová z hnutí STAN.
6: Z našeho pohledu opravdu nejde o zjednodušení, o nakopnutí ekonomiky, jak to vládní většina teďka momentálně prodává, ale spíš zničení takových těch zvyklostí. A myslím si, že se poměrně dost lidí asi bude divit, co jim může teďka díky novému stavebnímu zákonu vyrůst doslova za plotem.
5: Koalice kritiku odmítá a je připravená senátory přehlasovat. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner odletěli z Moskvy po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V Kremlu předložili plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Dnes se vůbec poprvé vydají i do Kyjeva, kde se setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Nejznámější indonéská sopka Anak Krakatoa omezila provoz na mezinárodním letišti v indonéské metropoli Jakartě. Sopečný dým a popel, který začala sopka chrlit, způsobil zpoždění nebo úplné zrušení desítek mezinárodních i domácích letů. Není zatím jasné, kdy se situace vrátí k normálu. Sopka je nejobávanější v zemi a leží jen 150 kilometrů od indonéského hlavního města.
7: Indonéské úřady evidují zvýšenou aktivitu sopky už několik posledních dnů. Nemyslí si, že by v nejbližší době měla přijít velká erupce, ale preventivně raději doporučili mezinárodnímu letišti Soekarno-Hatta v Jakartě omezit provoz. Nehrozí podle nich vlna tsunami, nicméně Krakatoa je pověstná svou nevyzpytatelností a pokud dojde k erupci, následky bývají většinou tragické. V roce 2018 vyvolal její výbuch vlnu tsunami, která na západním pobřeží ostrova Jáva zabila přes 400 lidí. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
5: Hudební divadlo Kalich uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2. Inscenace je postavená na hitech zesnulé zpěvačky Hany Zagorové, která by dnes oslavila 80. narozeniny.
8: Je to čirá radost, je to velký dárek pracovat s takovýmhle repertoárem.
5: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž.
8: Těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
5: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
9: Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherný. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.
5: K nedožitým 80. narozeninám Hany Zagorové připravuje Český rozhlas na listopad připomínkový koncert. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport.
10: Tenista Jakub Menčík do osmi finále US Open nepostoupil. Ve třetím kole prohrál s Američanem Tienem 2-3 na sety. Marie Bousková nestačila na polku Švontekovou a Nikola Bartuňková podlehla Rusce Andrejové 0-2 na sety. Utkání s vítězkou Roland Garros prý může pomoct.
11: Šla jsem jít do toho risku, ale tohle vlastně už by mělo být trošku normální, prostě už ty top hráčky v tomhle hrají a postupem času, když budu hrát čím dál tím víc tady ty zápasy, tak to riziko už tak brát nebudu, prostě to bude normální hra pro mě, ale musím prostě tím projít a ona je prostě už top hráčka a člověk, když si to neuhraje, tak to nemá.
10: Dnes bude na tenisovém US Open o postup do čtvrtfinále hrát Lina Nosková proti Ukrajince Kostěkové. České basketbalistky čeká druhé utkání na mistrovství světa. Ve 14:30 nastoupí proti Číňankám. Zápas nabídne přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu ho uslyšíte v reportážních vstupech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D8 za Velemínem a také na silnici 3 u Kaplice. Na D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem za Velemínem na 56,5 kilometru je po nehodě kamionu stále neprůjezdný odstavný pruh. Na místě hasiči okolo projedete bez zdržení. Na trojce z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic trvají potíže na obchvatu Kaplice. U druhé odbočky do města poblíž průmyslové zóny odklízejí následky vážnějšího střetu dvou osobních vozidel. Projíždí se kyvadlově, z obou stran se tvoří kratší fronty. A silnice 57 z Opavy do Nového Jičína za Hradcem nad Moravicí se kvůli opravám vozovky jede kyvadlově pomocí semaforů. V obou směrech ztratíte zatím okolo 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 24 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. A po nich začíná zápisník zahraničních zpravodajů, slovo má znovu Vojtěch Bitrman.

Jodlování, kravské zvonce, alpské rohy a když už si myslíte, že jste z tyrolského folkloru viděli všechno, přijdou na řadu sekiry a kladiva. Jak vypadá večer, který má ukázat turistům snad všechny místní tradice, i o tom bude dnešní zápisník. A jak využít staré zavřené veřejné záchodky v centru města, když už neodpovídají normám? Můžete tam třeba otevřít muzeum. Udělal to tak jeden hudebník v Reykjavíku a taky muzeum punku na Islandu, proto navštívíme v příštích minutách. Teď je 7 minut po 9. hodině, dnešní zápisník zahraničních zpravodajů právě začíná, tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.

0: Je to hlasité, divoké a plné tanečníků v kožených kalhotách. Nebojte se, nemusíte teď od rádií odhánět děti. Řeč bude na úvod zápisníku o folklorním představení Tyrolský večer. Za hodinu a půl se na pódiu vystřídá přes 20 čísel, která mají ukázat, co všechno patří k místním tradicím. Jestli člověk po takové dávce Tyrolska sám dostane chuť zajodlovat si, zjišťovala naše zpravodajka Bára Vránová.
1: Pár pořádných ran do stehen, dupnutí, juchnutí, otočka a sotva tanečníci v kožených kalhotách zmizí z pódia, tak už se chystá joudlování. No a jestli existuje něco jako koncentrát Tyrolska, tak je to přesně tohle představení. Tiroler Abend neboli Tyrolský večer pořádají Gundolfovi v Innsbrucku už téměř 60 let. Martin je třetí generací a vede 80členný soubor muzikantů, zpěváků a tanečníků.
2: Ročně máme asi 250 vystoupení, jsme jednou z nejnavštěvovanějších akcí na západě Rakouska.
1: Jedním z hlavních čísel je šuplatr, kdy tanečníci v tradičních kožených kraťasech neboli lederhosen dupou a do rytmu se plácají do stehen, kolen i podrážek.
2: Je to takový speciální tanec, typický pro Alpy. Kluci a mladí muži při něm vlastně ukazují, jak jsou silní, zdraví a odolní.
1: A samozřejmě by to nešlo ani bez jódlování, asi nejznámějšího zvuku, který si člověk s Tyrolskem a Alpami spojí. A i když to může znít, jako by se stačilo prostě jen pořádně nadechnout a zahalekat do hor, tak jednoduché to zase není.
2: Jódlování je zvláštní pěvecká technika, při které člověk přeskakuje z hlubšího hlasu do vysokého, který tvoří víc v hlavě. Předvedu ti to. Tohle jsou takové základy. A když člověk trochu trénuje a zlepšuje se, začne to časem znít nějak takhle.
1: Za posledních pár minut jsem slyšela citeru, alpský roh, jodlování, spoustu výkřiků a dokonce kravské zvonce. Tady se zkrátka na další číslo dlouho nečeká a pokaždé, když už mám pocit, že mě tanečníci nemají čím překvapit, tak přinesou na pódium něco dalšího. Teď třeba kladívka, majzlíky a velký kámen a to všechno prý kvůli tanci na počest místních horníků.
2: Je to přece jen představení pro diváky, takže třeba tance tančíme o něco rychleji než v běžných folklorních souborech. Ale jinak všechno, co předvádíme, vychází z tradice.
1: Velkou část publika tvoří hlavně turisté a podle Martina přijíždějí s poměrně jasnou představou o tom, co chtějí v Tyrolsku vidět.
2: Je to podobné jako ve Vídni. Tam chtějí turisté slyšet Strausse nebo Mozarta. Když přijedou do Alp a do Tyrolska, spousta z nich si zase představí jódlování a šuplater.
1: Při loučení má Martinův soubor pro diváky ještě jedno malé poděkování. Každému zahraje kousek známé melodie z jeho země. A tak se mezi jódlováním, harmonikou a tyrolskými tanci nakonec rozezní i Škoda lásky. Z Innsbrucku Bára Vránová.

0: zápisníku zahraničních zpravodajů zůstáváme ve spojení s autorkou reportáže z Tyrolského večera s zpravodajkou Bárou Vránovou. Dobré dopoledne ti přeju.
1: Dobrý den.
0: Báro, nebudu tě nutit jodlovat, pokud tedy sama nechceš, ale zkusila jsi to aspoň.
1: Ne, určitě ne, protože už jak zaznělo v té reportáži, ono se to zdá jako jenom nějaké halekání a měnění úrovně hlasu, ale je to vlastně strašná věda a ve chvíli, kdy mi i Martin Gundolf, vlastně šéf toho souboru Tiroler Abend, vysvětloval, že to zkoušel od dítěte a poprvé tu hranici, kdy už i jeho táta, zkušený jodler, uznal, že už se s ním o téhle disciplíně i hodlá bavit, třeba u piva nebo někde jinde, tak to bylo kolem 15. roku. To znamená, že já během desetiminutového rozhovoru si myslím, že bych se touhle cestou určitě jsem v tu chvíli neměla ani chuť se vydávat, protože měl by k tomu mít člověk i nějaký respekt.
0: Ale k Tyrolskému večeru jodlování zkrátka patří, stejně jako třeba ty už několikrát zmiňované kožené kalhoty. Bylo tam naopak něco, co tě vysloveně zaskočilo?
1: Asi úplně všechno, upřímně. Vlastně mě zaskočil celý ten tyrolský večer, celý ten Tiroler Abend, protože od rána, když jsem někde natáčela a lidé v Innsbrucku se mě ptali, co dělám ještě pak večer, a já jsem zmínila, že jdu na tyrolský večer, tak se vždycky tak zvláštně usmáli takovým tím výrazem, to něco zažiješ. A musím říct, že to bylo ale v dobrém a opravdu jsem něco zažila a to bylo asi to největší překvapení, protože pokud mi někdo řekne, že jdu na večer, který se věnuje tradicí a tradičním tancům, folkloru. Já to mám ráda, ale většinou to bývá takové poměrně nudné po nějaké části, na tož hodinu a půl, ale tohle byl vlastně muzika v podstatě, který ale neměl děj a úplně úžasně představil tu tyrolskou kulturu ze všech jejich aspektů. Samozřejmě byla to docela show, ale to upřímně mě asi překvapilo nejvíc, že já jsem ani na vteřinu nestratila pozornost. Pokaždé se podařilo mě nějakým způsobem i ostatní diváky překvapit a ještě jsme se k tomu mohli příjemně najíst tradiční tyrolskou kuchyní, takže mě vlastně překvapilo opravdu všechno.
0: A kdybys měla po tomhle jednom večeru vybrat typickou tyrolskou disciplínu, kterou by ses byla ochotná naučit, co by to bylo?
1: Mně jako Valašce docela imponoval tanec se sekirkami a pilami, ale na druhou stranu to určitě bych chtěla přenechat někomu zkušenějšímu. Po té Martinově ukázce jodlování jsem zase pochopila, že to teda nebude úplně ono. Takže já bych si asi vybrala něco hudebního a hodně mě zaujalo hraní na zvonce, na kravské zvonce, případně hraní na alpský roh, ale vzhledem k tomu, že bych ho pravděpodobně nezvedla ani ze země, tak by to taky bylo obtížné, nicméně asi bych se vydala tímto hudební směrem a vyzkoušela si něco z toho.
0: Tak nám slib, že do roka a do dne o tom zápisníku budeš ještě mluvit.
1: Rozhodně slibuju a i zajodluju v takovém případě.
0: Na ryzí tyrolský večer vás vzala naše zpravodajka Bára Vránová. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Jsou památky a muzea, do kterých třeba během výletu nebo dovolené zamíříte cíleně. Místa, která vám doporučí známý nebo turistický průvodce. Občas ale na nějaké takové místo narazíte úplně náhodou. Našeho reportéra Jakuba Luckého zaujaly polepené schody v centru Reykjavíku, které vedly do podzemí, a na jejich konci našel muzeum islandského punku. Teď vám to Jakub Lucký sám v zápisníku popíše.
1: Tak, po schodech dolů, tady hraje hlasitá hudba. A tady nápis, nejenom muzeum, ale cool muzeum. Dává instrukce, jak si muzeum projít Alfur, punker duší, vlasy i oblečením a především punker, který toho hodně pamatuje. Vydávám se po jeho instrukcích. Jsou tady různé cedulky, které popisují, jak se punk dostal na Island. Začínáme v roce 879, kdy byl Island kolonizován. Zatím žádný punk. S tím, co já si to tady prohlížím, muzeum, tak jak bych ho popsal, tak nejenom, že hraje hudba z reproduktoru, ale můj průvodce si krátí dlouhou chvíli tím, že sám teda hraje na kytaru. Zatímco okolo mě hraje hudba, tak ale na stísněném interiéru něco nehraje. V jednotlivých kojích jsou pisoáry a o kus dál i klasický záchod. Celé to tak trochu připomíná zdevastované veřejné záchodky.
2: Jo, tohle byly veřejné záchodky. Dokonce vůbec první na Islandu, takže je to historický monument nebo tak něco. Jestli to chápu správně, tak to vlastní město. Někdy okolo roku 2000 zavřeli, protože už neodpovídali nějakým hygienickým normám. Asi 14 let to tu stálo, až pak jeden chlápek přišel s nápadem. A tak jsme tady.
1: Říká mi se šibalským úsměvem Alfur, který kvůli mně dokonce odložil kytaru. Islandský punk prý je zajímavý, ale punkeři na Islandu prý nikdy nebojovali za nějakou jednotnou myšlenku.
2: Tady jde hlavně o to se bavit. Myslím, že to začalo tím, že se někdo opil a chtěl dělat randál. A z toho se to občas vyvine. Některé kapely možná mají politické texty, ale končí to u textů. Neuvidíte nás někde na ulicích dělat bugr. Dneska už ne. Dřív možná, když nám bylo 15, 16 a strašně jsme kalili.
1: Punk je podle něj na Islandu přijímaná hudba, taky proto, že staří punkeři už jsou dle jeho slov vlastně dědci. Když mu na rozloučenou říkám, že vypadá v tom svém koutku spokojeně, přikivuje. It's
2: my best job. Tohle je ta nejlepší práce, jakou jsem kdy měl.
1: To ostatně vysvětluje, proč každého nového návštěvníka vítá slovy vítejte v mém ráji. Z punkového muzea v Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, unohou spíti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: vídeňští filharmonici, Hilary Hahn, Kirill Gerstein, Brett Meldau nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků. To jsou jen některé ze světových hvězd, které v září vystoupí na festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního festivalu. Těšíme se na vás. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožena. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 9:30. Zprávy nachystala Eliška Zábrocká.
2: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agenturu AFP o tom informoval Bílý dům v prvním vyjádření po včerejší schůzce. Oba vyslanci po jednání odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na jižní Libanon. Útok má 4 oběti, další 20 lidí jsou zraněné. Mělo jít o odvetu za dronový úder Hizbaláhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili, k evakuaci. Podle Tel Avivu ji využívá právě militantní skupina Hizbalách. Íránem podporované hnutí se k situaci zatím nevyjádřilo. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Důvodem změny pravidel byly časté chyby strojvedoucích a velké rozdíly mezi absolventy různých středisek. Rozsah výuky i zkoušek doposud určovali samotní dopravci. A u sportovního areálu ve Voticích na Benešovsku dnes otevřou nový skatepark a pumptrackovou dráhu. Sportoviště můžou využívat sportovci na koloběžkách a kolech. Výstavba stála necelých 10 milionů korun. Součástí dnešního otevření je hudební program a taky exibice na kolech a skateboardech. Sport. Vedoucí Slavia zůstává ve fotbalové šancelize bez porážky. V 7. kole zvítězila nad Zbrojovkou Brno 4-0. Artis Brno doma podlehl Plzni 0-3, Olomouc zdolala Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Od 13 hodin hraje Mladá Boleslav s Baníkem, o 2 hodiny později začnou zápasy Jablonce s Libercem a Zlína s Teplicemi. V 18 hodin nastoupí Hradec Králové proti Spartě Praha.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D8 nehoda za Velemínem a uzavřená 57 za Meziříčím. Na D8 z Prahy do Ústí pozorně za Velemínem. Na 56,5 kilometru skončil po nehodě kamion mimo vozovku. V odstavném pruhu stojí hasiči. Okolo se jede plynule pravým i levým pruhem. Silnice 57 na výjezdu z Valašského Meziříčí směr Nový Jičín, kousek za odbočkou do Krhové, je teď v obou směrech neprůjezdná. U vážné nehody osobního auta a motorkáře zasahují záchranáři. Osobní vozidla z Meziříčí se do Jičína dostanou například přes Lešnou a Palačov, nákladní buď přes hranice nebo Rožnov pod Radhoštěm. A 57 ještě jednou, pokud z Nového Jičína pokračujete dál ve směru na Opavu, zdržení v řádech minut čekejte kvůli omezení u Kajlovce. Do půlky září je tam kyvadlový provoz řízený pomocí semaforů. A na trojce z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic trvají komplikace na obchvatu Kaplice. U druhé odbočky do města poblíž průmyslové zóny pokračují s odklízením následků vážnějšího střetu dvou osobních aut. I tam se jede kyvadlově a z obou stran se tvoří kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 24 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. A po nich pokračuje zápisník zahraničních zpravodajů, slovo má znovu Vojtěch Biedermann.
1: Celý svět přemýšlí, jak se zbavit spalování uhlí a nejtěžší je to pro uhelné regiony samotné. Jak kreativně se s tím vyrovnávají v polském Slezsku, uslyšíte v příběhu tamního karbonária, bývalého dolu a teď unikátní výstavy. A taky vám představíme 15-patrový plovoucí hotel, který veze na palubě skoro 3000 pasažérů. Vezmeme vás na největší trajekt na světě, který pravidelně pluje na trase mezi Norským Oslem a německým Kýlem. To je nabídka druhé části zápisníku, tak dobré dopoledne.

0: Polské město Jastřebžeje-Zdroj vzniklo teprve před necelými 65 lety jako sídlo horníků. Proto má velmi blízko k Ostravsku, nejen na mapě, ale i atmosférou. Doba uhelné těžby ale končí i na polské straně a celý region se snaží vyrovnat s touhle společenskou změnou. Jak to zvládnout, ukazuje Karbonárium, unikátní muzeum uhlíku, které vzniklo ve schátralé budově jednoho z jastřebeských dolů. Jak doplní reportér Jan Kaliba, z průmyslového prostoru je kulturní, funguje 3 roky a stále se rozšiřuje.
1: I tutaj máme model, takovou velkou bryle węgla.
2: Co vás při příchodu do Karbonária hned praští do očí, to je obrovský kus rozžhaveného uhlí. Je to maketa a visí přímo nad recepcí. Prochází stropem, takže je vidět i z dalšího podlaží této zatím 4-patrové výstavy, kterou mě provází Pavel Stepěn.
1: Češi máme grupy.
2: Z místa, kde je mimo jiné i v češtině popsaný význam uhlíku co by prvku v přírodě a v atmosféře, se brzy dostáváme do velmi praktické části.
1: Možná go dotknout, zobačit.
3: Tady ve 2. patře dokonce se můžete dotknout hnědého uhlí nebo černého uhlí. Je to výstava opravdu nejenom pro oči, ale i pro hmat.
1: Přesouváme se.
2: Zásadní je ale ta část Karbonária, která vystihuje společenský život horníků.
1: Gurníčeho života. Co tu vidíme?
3: Pili pivo.
1: To je tak, pít pivo.
3: Tady ve 3. patře mi Pavel Stepěn ukazuje dílčí výstavu zdobených keramických pulitrů, ze kterých horníci pili po práci.
1: Więc nie są to takie kufle codziennego użytku, bym powiedział.
4: Nejsou to ale obyčejné hrnky, které by se používaly denně. Jsou různě zdobené hornickými symboly a pilo se z nich jen ve svátek, jako 4. prosince na svatou Barboru, patronku horníků. Tyto půlitry ukazují, že hornictví nebylo jen kopání v zemi, ale i druh komunity, vazby na region, na rodinu, na ostatní horníky. Horníci, kteří sem chodí, ty obrázky na hrncích poznávají. Je to velmi sentimentální.
1: Bardzo sentimentální.
2: Dostáváme se tím k tomu nejpodstatnějšímu. Jastřebě je město doslova stvořené pro horníky, které najednou ztratilo svůj původní smysl. Jak najít nový, k tomu může jako dílčí inspirace fungovat právě Karbonárium.
5: Naším zadaním je po prvé zachování tego dědictva.
6: Naším posláním je v první řadě zachovat hornické dědictví a ukazovat historii města. Pořádáme taky koncerty, modelářské festivaly a různé další akce. Tak jako kdysi lázeňství v této oblasti nahradila těžba, teď něco nahradí jí. Máme továrnu na koření, několik dalších firem a město se snaží přeorientovat na cestovní ruch. Ale lidí rychle ubývá. Skončily třeba zdejší vele úspěšné týmy volejbalistů nebo fotbalistů, protože peníze jim šly z těžby. Trpí tím i městský rozpočet. Každý se ptá, co bude dál. Myslím, že neexistuje jasný plán.
5: Myslím, že takého plánu jasného nemá.
2: Krčí rameny ředitel Karbonária v Jastřebě Rafal Jablonský. Ptám se ještě, když už jsme v muzeu uhlíku, jak těžké je pro zdejší lidi uvědomění, že uhlí, které dalo jejich životům smysl a celkově umožnilo rozvoj civilizace, je zároveň velkou hrozbou a jednou z hlavních příčin změny klimatu.
5: Už lidé vidí, že OK, to, co bylo, to bylo.
6: Lidé už si uvědomují, že co bylo, to bylo, ale není to budoucnost. Ani my nechceme říkat, že uhlí je budoucnost, ale ukazovat, jaké byly začátky. Hornictví je hrdinský příběh, ale těžba končí.
5: Hornictví se končí.
2: Ozývá se na polské straně Slezské uhelné pánve. Z Jastřebě Zdruj, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Mezi německým kýlem a norským oslem pendluje největší trajekt na světě. Loď Color Magic pojme 2700 pasažérů i jejich auta. Cestující si v mezinárodních vodách užívají večírky s levnými nápoji a kulturním programem. Na 15 podlažích totiž najdete několik restaurací, barů, kasino i akvapark. A jak doplní naše zpravodajka Zdeňka Trachtová, na trajektu mají dokonce i vězení.
1: Hello, guten Tag. Danke.
2: Vyjíždíme na palubu lodi Color Magic. Sem do garáže v podpalubí se vejde 550 aut. Mezi nimi vidím i řadu nákladních aut, takže na palubě zřejmě nebudou jen turisté.
3: Yeah, we're moving. My se stěhujeme. Je pro nás jednodušší cestovat po moři než letadlem. Máme spoustu zavazadel, plné auto, ale zároveň je to tak trochu i výlet.
2: Norka Mia už krátce po vyplutí vyrazila do baru na pivo a přemýšlí, jak stráví příštích 20 hodin plavby do Osla.
3: Myslím, že půjdu navštívit wellness. Pak máme objednané tříchodové menu v restauraci a pak se možná půjdeme podívat na večerní show v kabaretu.
2: Na lodi je 1015 hotelových pokojů a dalších 300 pro posádku. Jsou tu luxusní apartmány s terasami i skromnější kajuty ve středu lodi bez okna. Hotelový manažer Robert Nielsen mi popisuje typické pasažéry.
4: Máme tu lidi, kteří v podstatě plují jen tam a zpátky. Zabere to 48 hodin, jeden den na každý směr. Jsou tu zkrátka, aby se bavili, nakupovali, navštěvovali restaurace a bary. A pak tu máme taky konferenční centrum. 1200 čtverečních metrů konferenčních prostor. Takže jsou tu lidé i pracovně, na konferencích a team buildingsích.
2: Během plavby můžeme z paluby sledovat postupně čtyři státy. Po vyplutí z německého kýlu míjíme Dánsko a podplouváme obří most, který spojuje dva dánské ostrovy. Dále míříme na sever, na západě Dánsko, na východě Švédsko a dál směrem k Norsku do Oslovského fjordu. Lidé si na palubě vychutnávají výhled a sluneční paprsky s kávou nebo drinkem v ruce. Zároveň to ale žije i ve spodních patrech.
5: My name is Alec. I'm from Serbia.
6: Jmenuji se Alec, jsem ze Srbska. Pracuji jako hudebník tady v baru. Pro tuhle společnost dělám už 3 roky. V Srbsku není tolik práce, tolik koncertů. Tady na lodi je spousta hudebníků z Balkánu.
2: Zajímá mě, jak Alec tráví na lodi čas, když zrovna nemá koncerty.
6: Mám tu spoustu kamarádů. Někteří lidi už tu pracují roky. Máme tu televizní místnost, různé hry. Navštěvuju i další bary, kde jsou další hudebníci. Máme tu i tělocvičnu, ale na tu jsem většinou líný.
2: Tahle loď je vlastně obří plovoucí hotel, zábavní park a parkoviště v jednom. Je to tak trochu cestovatelský kýč, který má ale pro každého něco. Já si třeba teď vychutnávám pohled na oslovské majáky a ostrůvky. Blížíme se do cíle. Z oslovského fjordu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.

0: Na Floridu se obvykle jezdí za sluncem a mořem, ale kdo čeká na plážích ticho, spletl si adresu. V Miami Beach to i v poledne zní jako na večírku. Hudba z reproduktorů, hlasitý smích, vůně pečeného masa a nápoje v boxech s ledem. Naše zpravodajka Jana Ciglerová po letech strávených na Floridě dobře ví, jak si užít pláž v Miami stejně jako místní. Jedno varování ale přeci jen má. Rozhodně nechoďte na pláž hladový. Leda, že byste sebou měli rybářský prut.
1: Léto pomalu končí, ale Floridianům ta nejlepší část roku právě teď začíná. Po čtvrt roce neúnosného horka, totiž první zářijové pondělí, přichází takzvaný Labor Day, svátek práce. A to je milník v roce, kdy se počasí začne ochlazovat na snesitelných 30 stupňů. A pro Floridiany tohle je čas vyrazit konečně k moři.
2: Skoro každý, kdo sem přichází, má s sebou vždycky nějaké jídlo, nějaké pití a hlavně reprák s hudbou. A protože tu hudbu má opravdu každý, tak se tady mísí ty hudby dohromady. A kdo by chtěl někdy klid, tak nemá šanci, protože ta hudba jde z obou stran, ze všech stran, každý má svojí. Na floridské pláži to taky velmi často voní pečeným masem. Lidé si přinesou sedátka a často si sednou rovnou do moře. Chodí ve velkých skupinách a velmi dobře vybavení. S kladákem, s reprákem, se slunečníkem a se spoustou jídla a lidí. A kdo si jídlo nepřinesl, ale má hlad, stačí na některém z mol nahodit hlasec, jako třeba tady pán. A vypadá to, že něco chytil.
3: Did you get something?
4: What is, oh, what is it?
1: Pán mi říká, že to je moc malé, takže to bude muset pustit.
3: Oh, this is a big one. Are you gonna send it back? Yeah, it's too small.
1: Nerozumím mu to jméno ryby.
3: What's the name of it?
1: Ale plácá se tady na těch prknech toho mola. Pokud jste zvyklí z českých pláží na relativní ticho, může vás tady ta hudba, smích, hraní na bubny překvapit. Není to neohleduplnost, je to prostě jiná představa o tom, co pláž je a jak se na ní chodí. Na Floridě prostě pláž není místo, kam se chodí schovat před světem, ale je to místo, kam se chodí za lidmi. Zkrátka, ticho na floridské pláži nehledejte. Najdete tu ale něco jiného. Dobrou náladu, cizí lidi, kteří vás během 5 minut pozvou na pivo a rybu, která možná skončí na něčím grilu ještě dneska večer.
2: Z Miami Beach na Floridě Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Eliška Zábrocká.
2: Trumpovi vyjednavači jednali v Moskvě s ruským prezidentem Putinem o možném konci války na Ukrajině. Rizika na každý měsíc bude nově monitorovat risk radar České asociace pojišťoven. V září upozorňuje na nehody v okolí škol. Tenisté Menšík, Bousková a Bartuňková skončili ve třetím kole US Open. Silnice 57 z Valašského Meziříčí do Nového Jičína je u Krhové v obou směrech uzavřená a bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ruský prezident Vladimir Putin přijal v Kremlu vyjednavače amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Jednání trvalo 3 hodiny, pak se vydali na cestu do Kyjeva, kde je dnes čeká další kolo rozhovorů. Návštěvě předcházela dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí.
4: Putin Trumpovým vyjednavačům řekl, že se těší jeho plné důvěře a spolupráce s nimi byla velmi výhodná. Witkoff mu na to odpověděl, že až on jednou půjde do důchodu, bude mít spoustu neuvěřitelných vzpomínek a setkání s Putinem bude úplně nahoře. Zároveň ruskému vůdci poděkoval za souhlas s třídenním příměřím, které americkým vyjednavačům umožnilo přiletět do Moskvy a následně odletět do Kyjeva. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
5: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
2: V tomto měsíci jsou taky podle radaru vyšší kybernetická rizika. Asociace proto nabádá lidi k větší opatrnosti nejen při řízení v okolí škol, ale i ochraně internetových účtů. Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice, tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, zda odebraný vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost. Upozorňuje přednosta kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Milan Sova.
6: V rámci toho výkonu víme, jestli jsme se dostali tam, kam potřebujeme a jestli budeme schopni odebrat validní vzorek nádoru, abychom ho potom mohli nechat vyšetřit na patologii a zjistili informace, co potřebujeme k tomu, abychom pacientům mohli nasadit správnou léčbu, která bude pro ně nejúčinnější.
2: Cisterciácký klášter v Oseku na Teplicku se připravuje na dnešní varhanní koncert. Po téměř 70 letech zazní v klášterním kostele velké varhany, které prošly náročným restaurováním. Za organizátory o tom informuje městská společnost Freetime Osek a cisterciácké opatství. Asi za půl hodiny bude sloužit mši arcibiskup Stanislav Přibyl s požehnáním obnoveným varhanám.
7: Odborníci nejdřív varhany demontovali a potom restaurovali píšťalový fond, stroj a skříň. Pak varhany zase sestavili a seřídili, následovala jejich intonace a ladění. Dnes se poprvé rozeznějí před veřejností. V Oseckém klášteře v premiéře zazní skladba Lukáše Somra, kterou složil pro tento účel. Z Oseku Jana Vitásková, Radiožurnál.
8: Sport. Tenista Jakub Menčík dohrál na US Open. Český hráč podlehl ve třetím kole domácímu Tienovi 2-3 na sety. Menčík zápasu řekl.
9: Pětistá bitva, super. Dneska velice kvalitně a na konci byl ten šťastnější.
10: Bylo to samozřejmě náročné, měnil spoustu taktických záměrů a já jsem se na to snažil adaptovat.
8: Vypadly i Nikola Bartuňková a Maria Bousková. Ve dvouře na US Open tak zbývá z Čechů už jen Lina Nosková, která se večer utká v osmifinále s Ukrajinkou Kostěkovou. A české basketbalistky čeká na mistrovství světa v Berlíně druhý zápas ve skupině D. Po úvodní porážce z Itálií 54-63 nastoupí proti Číně. Utkání začne ve 14:30. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D8 za Velemínem a neprůjezdná silnice 57 za Meziříčím. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí dejte nohu z plynu za Velemínem. Na 56,5 kilometru stojí v odstavném pruhu hasiči. Brzy ráno tam havaroval kamion, prorazil svodidla a skončil mimo vozovku. Zdržení nenaberete, plynule se jede jak pravým, tak levým pruhem. 57 za Valašským Meziříčím směr Nový Jičín zůstává kousek za odbočkou do Krhové neprůjezdná. Zasahují tam u vážnějšího střetu osobního auta s motorkářem. Pro osobní dopravu je vhodná objízdná trasa přes Lešnou a Palačov, pro nákladní buď přes Hranice nebo Rožnov. A silnice 16 na trase ze Slaného do Mělníka. Na konci obchvatu z Pomyšle trvá kratší zdržení z obou stran. Je to kvůli omezení. Kyvadlový provoz tam řídí semafory. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 24. Tolik zprávy. A po nich už je ve studiu Radiožurnálu Patricie Strouhalová a její dnešní host.
1: Ano, dobrý den, zdravíme z vysílání víkendového Radiožurnálu. Naším hostem je dnes Jitka Mlíková-Seidlerová, česká lékařka a vědkyně, která patří mezi přední zdejší odborníky na vnitřní lékařství a na vysoký tlak. Pěkně vás tu vítám.
12: Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, paní doktorko, kdy se vám zvýší tlak?
12: No, může vás někdo rozčilit. Já si myslím, že mě dneska ráno, když jsem viděla to, tu kuchyň, jak vypadala. Ale určitě může být krátkodobé zvýšení k tlaku kvůli nějakému rozčílení, nebo to může být během fyzické aktivity, což je fyziologický. Ale nám hlavně vadí dlouhodobý stres, takový ten neofiltrovaný, který nedovedeme pořádně zpracovat. Tlak se zvyšuje, pokud přibereme, jsme obézní. Těch příčin a některé hormonální nebo některá vnitřní onemocnění to mohou také způsobit.
1: Jste přednostkou druhé interní kliniky fakultní nemocnice v Plzni, také předsedkyně České společnosti pro hypertenzi a mezi vaše největší záliby patří cestování a káva. Kdybyste nebyla doktorka, chtěla byste mít kavárnu?
12: Určitě. Úplně se vidím, jak bych tam měla, jak by to voněla ta krásná kavárna s tou čerstvě upraženou kávou a ty čerstvě upečené koláče. To by byl teda můj sen.
1: Takže jste na sladké?
12: Taky.
1: Ta káva, řekněte, nakolik vysoký tlak a káva jdou dohromady? Kdy ano, kdy ne? Kolik třeba za den si jich dáte vy?
12: Já si dám 2 až 3 denně, ale ono strašně záleží, jestli jsme na kávu zvyklí a pravidelně ji pijeme. A my víme, že do 4 až možná někdy 5 šálků kvalitní kávy denně je to v pořádku, pokud jsme na ní zvyklí. Ona káva udělá problém, pokud na ní člověk zvyklý není a najednou ji vypije větší množství, tak tam je to problém, že se vám rozbuší srdce, ten tlak se může taky trošku zvednout, ale pokud kávu pijete pravidelně, kvalitní kávu, tak naopak se ví, že má pozitivní účinky. Těch pozitivních účinků je mnohem, mnohem víc než těch negativních.
1: Když říkáte kvalitní káva, tak jak to mám brát jako kvalitní káva? Jakože tu rekne?
12: No, samozřejmě záleží na přípravě kávy. Já nejsem barista, každý preferuje nějaký typ přípravy kávy. Já jsem italský typ, takže já mám ráda espresso. Ale samozřejmě může být velmi dobrá filtrovaná káva. Záleží, nebo káva řeckého typu, nebo tureckého typu, vařená v džezvě, záleží, co je. Úplně si nejsem jistá, kam patří instantní káva. To bych úplně já osobně nepovažovala za kvalitní kávu, ale nechci nikoho urazit a možná to tak není, nicméně všechny studie, které byly dělány o tom, že káva má pozitivní účinky, byly o kávě zrnkové.
1: Paní doktorka Jitka Mlíková-Seidlerová, náš dnešní host ve víkendovém radiožurnálu.
13: Host radiožurnálu.

0: Profesorka Jitka Mlíková-Seidlerová ve vysílání víkendového radiožurnálu, kde si budeme primárně povídat o léčbě vysokého tlaku. Tak když bych se zeptala úplně jednoduše, kdo je takovým vaším typickým pacientem, obecně dnes pacienti s vysokým tlakem jsou mladší nebo přibývá těch mladších?
1: Tak samozřejmě úplně nejvíc pacientů s tlakem vysokým jsou pacienti nad 65 a 60 let. Ale výrazně nám přibývá pacienti ve středním věku 40+, a bohužel vidíme čím dál tím víc pacientů mladých 18, 20 letých mužů i žen, u nichž hlavním tím predisponujícím faktorem je obezita. A to jsme dřív nevídali.
0: Takže ta věková hranice se posouvá k těm dvacátníkům, protože jsou obézní. No a ti čtyřicátníci, padesátníci, tam je ten nárůst pozvolný, stejný?
1: My máme data ze statistického úřadu, kde je vidět nárůst u těch čtyřicátníků, padesátníků zhruba za posledních 5 let, někde kolem 10-15%, jak u mužů a u žen, což za 5 let je docela hodně na to, že jsme země, která vlastně ekonomicky docela dobře prospívá. Většina z nás má dostupné kvalitní potraviny. Tak je to zvláštní. Myslím si, že ten stres, který zažíváme, hraje obrovskou roli.
0: No a co s tím stresem udělat?
1: No, každý se může podívat do svého svědomí a říct, jestli umí dobře pořádně odpočívat. Já jsem se to bohužel musela naučit, protože jsem zažila za život 2x syndrom vyhoření, což je teda extrémně nehezká zkušenost. A naučilo mě to opravdu se snažit odfiltrovat práci a domácnost a odpočinek. Takže se snažím tyhle ty dvě věci nemíchat. Když potřebuji pracovat, tak jdu na své pracoviště, kde prostě je na to ten určený prostor. A když jsem doma, tak odpočívám. A ta káva, kterou já potřebuji nastartovat v práci, má úplně jiný charakter než ta káva, kterou si dáme o víkendu s manželem ráno.
0: Takže i rituály
1: Určitě. Jsou
0: velmi důležité podle vás. No a jak ten rituál, když nejsme rituálový typy, tak jak si ho naordinovat? Jak nad vlastně tím naším životem přemýšlet?
1: No možná přemýšlet na to, že to tělo máme jenom jedno,

0: my ho nemůžeme transplantovat, my si ho nemůžeme vyměnit jako ojeté auto, my prostě musíme pracovat s tím, co máme a chceme, aby nám fungovalo co nejdéle, co nejlépe. A já nejsem psycholog, takže tady nechci mluvit o tom, co bude komu fungovat. Já si myslím, že každý si musí najít něco, ať jestli to je zahrada, kolo, procházky, zvířátko domácí, cokoliv, co prostě ho naučí vypnout. Teďka je to čas pro mě. A vím, že je to strašně složité, hlavně třeba ženy, které mají mladé děti nebo malé děti, to je jako extrémně složité si tam najít nějaký čas pro sebe, ale myslím si, že si to musíme všichni nějak naučit.
1: Je pravda, že když má člověk doma zvíře, že se snižuje ten stres?
0: Hmm. Určitě, on samozřejmě i zvyšuje, že jo, protože občas najdete nějaké nepříjemné překvapení, ale myslím si, že ta láska, kterou vám to zvířátko dá, je úplně jako jiná maximálně. Já třeba vím, že když přijdu někdy unavená, nebo mi něco je, nebo je opravdu jako velmi špatný den v práci a máme doma tři kočky a oni se ke mně nalepí, to je tak hojivý, to je tak krásný.
1: Koukám, že máte taky chytré hodinky. Hodinky nám měří tlak. Máte jako pomocníka, je ráda? Jako pro sebe? A teď se ptám i jako lékařka.
0: No, my víme, že zatím chytré hodinky jsou extrémně výbornou pomůckou. Umí velmi dobře měřit srdeční nebo tepovou frekvenci správně. Některé umí měřit EKG. Výborný pomocník, ale co se týče tlaku, tak zatím neexistuje výrobek, který by měl za sebou validační studii, tedy potvrzení to, že měří dobře. Takže žádné odborné doporučení zatím chytré hodinky k měření krevního tlaku nedoporučuje.
1: No a kdy člověk jen tak jako zjistí, že na tom asi není dobře a měl by si třeba alespoň trošku začít měřit tlak doma?
0: Já si myslím, že každý člověk minimálně od té 40 by jednou za čas si ten tlak měl změřit. Je možno si měřit tlak někdy třeba v lékárně. Problém je, že zase naše data ukazují, že jakmile je v české populaci lidem 18, tak polovina z nich přestává chodit na preventivní prohlídky a pak se může objevit třeba až ve 40 a to už může být pozdě. Takže když máte někde příležitost, někdo v rodině má tlaktonometr, tak si ten tlak změřte.

0: Paní profesorka Jitka Mlíková-Sajdlerová ve víkendovém radiožurnálu, když jste říkala v rámci toho vysokého tlaku, že Češi vlastně, když dosáhnou plnoletosti těch 18 let, takže přestávají chodit na preventivní prohlídky. Jaké to může mít tedy potom ty následky? Protože jste říkala, pak se teprve ukáže až ve 40, že tam je nějaký problém.
1: No, protože řada onemocnění může probíhat asymptomaticky, to znamená bez vůbec žádných příznaků, a nebo toho může být potíže, já nevím, jako zvýšená únava, kdo z nás teďka není víc unavený, nebo ospalý, nebo se mu může třeba, nevím, víc padat vlasy, nebo ho občas bolí hlava. A to jsou věci, které se můžou objevit, nebo je víc dušný, ale vy už můžete mít srdeční selhání, vy můžete mít závažné onemocnění ledvin, vy můžete mít počínající cukrovku. Těch chorob, které, nebo nějakou poruchu štítné žlázy, těch chorob je spousta, která můžou několik let probíhat úplně jako s takovými příznaky, který má každý z nás někdy. A pokud my je neléčíme, neléčíme zavčas, tak každé to onemocnění vlastně vytváří změny na cílových orgánech, které potom už nemusí být navratitelné. A už se, i když tu nemoc začnete léčit, tak už se nikdy nedostanete do toho stádia zdraví, které by bylo na začátku. Takže je opravdu potřeba nepodceňovat a těch 50% mladých osob, které nechodí na kontroly, prosím, choďte, jako má to význam.
0: Když jsme se bavili o tom měření tlaku v rámci chytrých hodinek, tak asi pořád platí ten syndrom bílého pláště, ne? U někoho, tak to domácí měření tlaku může nahradit a nahrazuje třeba to měření v ordinaci? A nebo nějaké jiné další aplikace?
1: Ono je komplementární metodou a je velmi podporovanou, protože když jdete na vyšetření k lékaři, tak často tam jdete s nějakým interkurentním onemocněním, může to být nějaký akutní respirační infekt třeba. A ten tlak může být zvýšený jenom v důsledku nebo snížený v důsledku toho akutního onemocnění. A navíc k tomu lékaři jdete jednou za půl roku, jednou za rok a můžete být zase ovlivněni. Každý den je jiný, jako každý den máme jinou aktivitu sluncem a jinak se vyspíme, jinak víc toho sníme nebo vypijeme, máme nějakou bolest fyzickou nebo psychickou, každý den je jiný a vlastně je to jednorázová hodnota zachycená jednou za půl roku, za rok. Když to už máte tlakoměr doma, tak těch hodnot můžete zachytit mnohem, mnohem víc a pro nás je úplně nejdůležitější hodnota, průměrná hodnota těch naměřených hodnot a platí, že tlak bychom si měli v době, kdy se cítíme dobře, ne když nám je špatně, protože ten tlak samozřejmě může být sekundárně vyšší v důsledkem něčeho jiného.
0: Vy jste hodně cestujete, to je váš koníček, ale taky jste hodně studovala v cizině, třeba na prestižní katolické univerzitě v Lovani, tam jste jako doktorantka byla 4 roky. Byl tam, anebo je tam jiný přístup ke studiu?
1: Ona je to tím, jak je to jedna z nejlepších univerzit v Evropě a ten výzkumný program je tam na, nechci říct na jiné úrovni, ale přece jenom je to 20 let zpátky a už se toho v Česku taky hodně změnilo. Nicméně ty prostředky třeba finanční jsou úplně jiné. Ty možnosti, které ti doktorandi nebo výzkumníci mají, jsou úplně jiné. Tím, jak je to prestižní univerzita, tak tam třeba běžně chodili přednášet držitelé Nobelovy ceny, což je úžasný, že můžete se potkat s takovými lidmi. Takže
0: jaké to je se pohybovat mezi nejcitovanějšími vědci světa?
1: Já musím říct, že moje zkušenost s těmi opravdu jako nejvíc chytrými lidi je, že oni jsou strašně normální. oni s váma si tykají, řeknou, říkejte mi jménem, neříkejte mi pane profesore někdo a někdo, nebo paní profesorko, že jsou strašně normální a mají hrozně rádi mluvit třeba s mladými lidmi, protože mladí lidé můžou mít často spoustu invencí a nápadů a oni vlastně ty nápady jsou hrozně rádi, že se jako něco dozví, nebo se jsou rádi, že se můžou na ten problém podívat z jiného pohledu. Myslím, že to byli právě strašně otevřený lidi. Bylo hrozně fajn, my jsme si vždycky povídali jako rovný s rovným, že to bylo fantastický.
0: V rozhovoru s paní profesorkou Jitkou Mlíkovou-Sajdlerovou budeme pokračovat po dalších zprávách ve vysílání Radiožurnálu.

0: souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 10 hodin a 30 minut. A zprávy má Jana Utendorská.
2: Sněmovna se bude znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona nebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou prý připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly volby do zemského sněmu. Nové poslance vybírá přes 1,5 milionu voličů. Podle průzkumů je favoritem krajně pravicová Alternativa pro Německo, AFD, která může získat 40% až 43% hlasů. Zemská tajná služba stranu před několika lety označila za extremistickou. Pokud AFD zvítězí, její lídr Ulrich Siegmund by se mohl stát prvním zemským premiérem za tuto stranu. Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce. Od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Obchodníci například špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů, předtím než zlevnil. A státní muzea a galerie jsou dnes otevřené zdarma. O volném vstupu každou první neděli v měsíci rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak je třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha.
0: Sport.
2: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuela doběhla ve finále diamantové ligy pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky. A hokejisté Pardubice a Plzně vyhráli i druhé utkání v lize mistrů. Dynamo podruhé neinkasovalo a porazilo švédské Regle 1-0. Plzeň zvítězila nad polskými Tychy 2-1. Naopak Liberec prohrál i podruhé, tentokrát v Salzburku 0-3.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A zdržení na D1 v okolí Popůvek na D5C za Loděnicí. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy popojíždí kolona, brzdí se za výstavištěm na 186. kilometru. Příčinou přibližně 20-minutového zdržení je omezení mezi kilometry 184 až 182. Zhruba do dnešní 13. hodiny tam v levém pruhu pracují silničáři. Na D5C z Prahy do Plzně čekejte frontu těsně za Loděnicí. Sune se z 10. kilometru. Dnes v delším úseku mezi 11. a 27. kilometrem se v pravém pruhu pohybuje vozidlo silničářů, provádí údržbu. 57. za Valašským Meziříčím směrem na Nový Jičín, kousek za odbočkou do Krhové, stále uzavřená. Odklízejí tam následky vážné nehody osobního auta s motorkářem, dopravu na místě odklání policejní hlídka. A na silnici 605 mezi Plzní a Stříbrem opatrně za odbočkou na Pňovany. U kolize dvou osobních vozidel zasahují hasiči. Čistí vozovku od provozních kapalin, jede se kyvadlově a krátce se zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude skoro jasno až polojasno, zpočátku na severu a severovýchodě území až oblačno, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy ojediněle až 25, na horách kolem 13, na Šumavě až 17 stupňů. Tolik zprávy. Hostem Radiožurnálu je dnes Jitka Mlíková-Seidlerová, primářka druhé interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Patricie Strouhalová se bude ptát už za chvíli.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: předsedkyně České společnosti pro hypertenzi, profesorka Jitka Mlíková-Sajdlerová ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když jsme se bavili o té Lovani, kde jste studovala a byla jste tam vlastně na specializované hypertenzní jednotce, tak i v tom týmu, kde jste říkala, že jste zažila přednášky držitelů Nobelových cen, byl to vlastně tým, který tenkrát zásadně určoval a možná stále ještě určuje ten vývoj epidemiologie vysokého krevního tlaku. Kdo vás tam přece jenom třeba motivoval, oslovil, nebo ke komu jste vzhlížela, vzhlížíte? Našla jste si tam vzor, nebo už jste ho měla a tam jste se s ním potkala?
1: Já asi nemůžu říct, že ti moji vedoucí, kteří byli úžasní, ale já tam mám kamarádku Rusku, která si myslím, že to tam teďka to převzala. A to oddělení, což je jako úžasný, že v Belgii může být vedoucí oddělení Rus nebo vůbec cizinec. Tam oni pouští mezi sebe Francouzi a možná Holanděny, ale jako mimo ne. Ale jenom to ukazuje, to jako ne. Extrémně pracovitá, šikovná, skromná, jako úžasný člověk.
0: Jaké je to pro život z vašeho pohledu, a teď se ptám jako lékařky, přednostky druhé interní kliniky fakultní nemocnice v Plzni, ale taky jako matky, mít v životě vzor?
1: Já myslím, že to je strašně důležité a můj největší vzor životně je moje maminka. Protože já neznám hodnějšího, pokornějšího, laskavějšího člověka. Já si myslím, že já jsem ze 4 dětí, ona všem nám dala obrovský základ toho, že jsme pevně postavení na zemi. My víme, kde jsme doma, víme, kam, když je nám špatně, kam se můžeme vrátit. Že ten pocit jistoty, která ona nám dala, nás hrozně dobře připravil. Že mě je skoro 50, já pořád tu maminku potřebuju. Pořád si musíme někdy něco říct. Takže za mě moje maminka.
0: Jako vy sama, jako matka, co jste si z toho převzala pro výchovu své dcery? Je tam něco, pardon, co jste si řekla, i když tu maminku milujete, tohle dělat takhle nebudu?
1: Ne, já musím říct, že ona byla opravdu... tak hodná a hlavně, co mi dala, že my máme jenom velmi omezený čas, který můžeme věnovat dětem. A ten čas, pokud ho na začátku nějak dáme přednost něčemu jinému, už nám nikdo nevrátí, protože ty děti vyrostou. Ale my pokud se s nimi jako nenavážeme ten vztah v tom raném dětství a nebude to pokračovat dál, tak už se tam nikdy nevrátíme. Já myslím, že ona mi dala právě to, že teď je tady to dítě a teď se mu věnuj, protože za 12 let ono tě bude odstrkovat.
0: Už to nastává?
1: Už máme takový záblesky, ale tohle si myslím je strašně důležitý.
0: Jak vás změnilo mateřství?
1: To by asi měl hodnotit můj manžel. Nevím. Myslím, že pro mě bylo strašně těžké to období toho raného dětství, kdy je člověk nevyspalý a unavený a trvale něco a to dítě ho trvale potřebuje. A teď mi to trošku chybí, protože teď už se dostáváme do situace, kdy mám okamžiky, kde je dovoleno, aby jsem byla spatřena ve společnosti své dcery. Takže nevím, to se asi zeptejte mýho manžela nebo mých rodičů, jak mě to změnilo.
0: Tak pokud bude příležitost ráda, to udělám. Vy hodně cestujete i hodně s dcerou. Teď jste se vrátili z Kolumbie. To byla destinace, kterou jste vybrala vy, nebo ona?
1: To je moje vysněná destinace. Já mám svůj takový wish list, kterým se mi podaří trošičku odškrtávat a Kolumbie za mě je úplně fascinující země, extrémně rozmanitá. Takže to vybrala ona, teda vybrala jsem to já, ona se mnou jede, protože je to úžasný parťák.
0: Tak o Kolumbii a nejenom o ní, ale i o tamní kávě za chvíli.

0: přednostka druhé interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň je paní doktorka Jitka Mlíková-Seidlerová ve vysílání víkendového radiožurnálu nejenom vysoký tlak, ale i cestování. A právě jsme zmínili tu Kolumbii, kde jste teď byla. Tak jak je důležité třeba znát před tou cestou takhle dalekou a náročnou ten svůj zdravotní stav, zejména tedy tlak?
1: Je určitě dobrý být tam připravený a jít v dobré fyzické kondici, nebo respektive pokud máte chronické onemocnění, aby bylo dobře kompenzované. Určitě doporučuji vždycky navštívit Centrum cestovní medicíny, aby vám doporučili, pokud potřebujete nějaké očkování nebo vás třeba vybavili antimalariky. Je to extrémně důležité, protože za mě pořád prevence je lepší, než potom hasit ten požár. A sama... Já osobně jsem hrozně ráda, že teďka můžeme cestovat, protože jsem si vědoma, že jak budu stárnout, tak už mi to třeba zdraví neumožní, takže bych ráda všechny tady ty destinace daleké a exotické udělala, dokud to jde, protože se může takhle lusknout prsty a najednou to nepůjde. Takže ano, jako je dobře, abyste byli kompenzovaní, nebo pokud máte cukrovku a třeba jste na inzulínu, potřebujete mít zajištěno, kde ten inzulín budete mít uschovaný, aby se neskazil v teple. Jako, pak už to má svoje nějaké komplikace, které je potřeba řešit.
0: A dá se třeba na vysokou nadmořskou výšku nejenom ant, ale jakékoliv prostě připravit, jako srdce, cévy, tlak, jako jak by taková příprava měla vypadat? Jak jste to třeba dělala vy?
1: No tak my jsme nebyli až tak vysoko, jsme byli maximálně 3,5 tisíce, ale tak samozřejmě je dobrá fyzická kondice, protože ta vám umožňuje lépe snášet tu zátěž fyzickou, ale sama není příprava na vysokou nadmořskou výšku. No se říká, že na těch 2,5 tisíce metrů by potom to stoupání mělo být pozvolné s dostatečnou aklimatizací. Jsou léky, které mohou pomoci, ale mají nějaké nežádoucí účinky, takže to taky není dobré řešení. Takže hlavně pomalá aklimatizace.
0: Mm-hmm. V souvislosti s vysokým tlakem se hodně mluví o solení a o potravinách, které nám ten tlak zvedají. Tak pořád i vy apelujete na tu solnou epidemii skrytou v potravinách?
1: No určitě, že? Doporučená denní dávka soli v České je do 5 gramů denně a průměrná spotřeba soli v České republice je 12 až 15 gramů, takže skoro 3x více. A většina, 60 až 70% soli je ukryto v průmyslově zpracovaných potravinách. To znamená pečivo, párek, slanina, sýry. Pokud si koupíte instantní polívku nebo nějaké předpřipravené jídlo. Takže ochrana je vařit pokud možno z těch základních surovin a doma, což samozřejmě ne vždycky jde.
0: No, a když jsme se bavili o té Kolumbii a kávě, tak chutnala vám tam? Pochutnala jste si na tamní kávě?
1: No samozřejmě, já jsem závislá na kafe, takže já musím. Ale v té Kolumbii není moc takových kaváren evropského typu, takže tam kromě těch turistických center neseženete espresso, oni vám dají filtrovanou kávu a bez mléka, takže zase pro mě změna. Ale ta káva je fantastická, takže...
0: Už musíte mít mléko v kávě.
1: No já jsem mlíková.
0: Je to nutnost.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Profesorka Jitka Mlíková-Seitlerová a vysoký tlak ve vysílání víkendového radiožurnálu, ale bavíme se taky o cestování a o kávě, protože je velkou milovnicí kávy. Ale když se podíváme v souvislosti jako s tím, co jíme, mluvili jsme o soli, mluvili jsme o tom, že bychom se měli víc hýbat, protože stoupají počty mladých lidí kolem 20 let, kteří už mají ten problém s tím vysokým tlakem, jak jste říkala. Ale mě zajímá, že v souvislosti s vysokým tlakem se mluví také o falešné štíhlosti. Tím narážím zase jako na ten opak, že jo, té obezity, ale přitom falešná štíhlost, vysoký tlak, svalová atrofie, co to vlastně je?
1: My víme, že body mass index, což je takový ten tradiční marker obezity, už je vlastně docela zastaralý, my ho stále používáme, protože jsme na to všichni zvyklí, ale ono může mít stejné body mass index sportovec, svalovec, nějaký kulturista a člověk, který je opravdu obezní. Mnohem lepší parametry obvod pasu, ale pak máme třeba štíhlé holčičky nebo mladé ženy, které jsou opravdu extrémně štíhlé, ale pokud bychom změřili jejich složení těla, kolik mají svalů a tuku, tak zjistíme, že mají vlastně velmi málo svalové tkáně. A svalová tkáň je extrémně důležitá, aby nám všechny ty metabolické procesy, které jsou na sebe napojeny velmi, a víme, jak je to čím dál, jak víc, čím dál tím více rozumíme tomu, jak jsou propojené mezi sebou. Bez dostatečného množství zdravé svalové tkáně my nemůžeme dobře fungovat. Takže je potřeba cvičit a také víme, my jsme celou řadu let propagovali jenom aerobní cvičení, ale teďka víme, že musí být svalové cvičení, aby se ta síla udržela. Mhm. A je to třeba o tom, když vám potom budete starší, 70-75 let a dostanete třeba zápal plic, tak my víme, že když máte zápal plic, tak máte zrychlené dýchání, často kašlete a velmi se unavíte. A představte si, když máte nějakou těžkou bronchitídu ve 20, co to může být, když je vám 75 a nemáte ty svaly, abyste to udýchali, abyste to ukašlali. A tihleti lidi, kteří nemají tu svalovou zásobu, nám mnohem častěji končí na ventilační podpoře, protože ty jejich svaly už to neudýchají. Takže my si vlastně taky budujeme zásobu pro nějaké závažné onemocnění, které kdykoliv může přijít, abychom to dobře přežili.
0: Je horší mít vysoký nebo nízký tlak?
1: My tak z dlouhodobého hlediska určitě vysoký tlak a nízký tlak samozřejmě vadí, pokud vám to vede třeba k pádům, k nějakému motání hlavy a podobně, nebo už to vede k tomu, že se špatně prokrvují ty důležité orgány. Ale my vlastně nevíme, co je nízký krevní tlak, my proto nemáme žádnou definici. Máme ženy, které často mají tlaky kolem 90-100 systoly a úplně v pořádku s tím fungují. Takže dokud to dobře funguje, tak to nevadí. Ale z dlouhodobého hlediska za mě určitě vysoký krevní tlak.
0: Cestování, které teď máte před sebou, tak můžete prozradit. Severní Makedonie, to vím, že tam ano. Se teď chystáte. Co tam?
1: Co tam? Mě fascinuje Balkán, já prostě miluju Balkán. V Severní Makedonii jsme ještě nebyli. Takže za mě je to země, kterou bych určitě ráda viděla. Ten důvod, proč tam jedeme, že byly levné letenky. Hlavně, když jsme. Takže se na to těším moc. No.
0: Když se bavíme o tom cestování a o vlastně péči o naše zdraví a o našem tlaku, tak je tady vlastně dobře, pokud dojde k té léčbě, že si tělo na ty léky po nějaké době zvykne a že se nemusí měnit a že pokud jsme třeba právě potom někde na cestách a nemáme ty léky a vysadíme je, že riskujeme velký problém?
1: Tak ono strašně záleží, jestli máte jenom vysoký krevní tlak a není tam žádný jiný rizikový faktor, tak tam nějaké, a teďka to chci říct opravdu v uvozovkách, nečekané, neplánované vysazení asi dlouhodobě nevadí nebo v nějakém časovém horizontu. Problém bude, pokud už je to člověk, který má za sebou infarkt, má nějakou závažnou arytmii nebo má závažnou nemocní ledvin, tak tam bych rozhodně nevysazovala a já doufám, že nikdo z nás tady nevysazuje plánovaně. To je vždycky jenom o tom, že opravdu zapomene ty tabletky doma.
0: Což se někdy opravdu může stát. Tak já moc děkuji za rozhovor. Jitka Mlíková-Sajdlerová byla naším hostem. Díky vám, paní profesorko. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy připravuje Jana Otendorská.
1: Pravidla pro poskytování slev porušila více než polovina kontrolovaných obchodů. Erupce indonéské sopky zastavila lety, školy i rybolov. České basketbalistky se na mistrovství světa pokusí vrátit do hry o postup ze skupiny. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy popojíždí kolona od výstaviště z kilometru 190. A bude slunečno, teploty do 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Každý druhý kontrolovaný obchod porušil pravidla pro poskytování slev. Česká obchodní inspekce od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila v polovině případů. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
3: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
1: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. Strážníci v Šumperku spustili interaktivní online mapu s polohou autovraků. Na internetu zobrazuje aktuální polohu odstavených aut ve městě. Cílem je informovat obyvatele města o tom, která auta už strážníci evidují jako vraky, říká ředitel šumperské městské policie Martin Pelnář.
4: Jedná se vlastně o to, že i ti lidé mají zpětnou vazbu a nemusí se nám opakovat situace, kdy třeba jeden vrak nám hlásili 3-4 lidé z jedné lokality po sobě a my jsme jim pořád odpovídali. Takže oni teď se podívají a už ví, že ten vrak je prostě nějak zpracovávaný, že v nějakém řešení, a už nemusí nic hlásit.
1: A další podrobnosti přidá víkendový Radiožurnál už po 11:30. Kvůli erupci indonéské sopky Anak Krakatoa muselo 6 letiště zastavit provoz, včetně mezinárodního letiště v Jakartě. Omezení se týká v tuto chvíli asi 300 letů, včetně 58 mezinárodních. Indonéské úřady taky pozastavily některé školní aktivity a rybolov. Anak Krakatoa od pátečního večera vybuchla několikrát. Erupce doprovázela nepřetržitá seismická aktivita, lávové fontány a dunivé exploze. Podle meteorologické agentury BMK dosáhl sopečný popol v některých místech do výšky až 15 kilometrů. Agentura pro zmírňování následků katastrof uvedla, že bezprostřední riziko tsunami nehrozí. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji, nebo taky v Orlických horách. Radiožurnálu to řekla mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
5: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte 2 košíky.
1: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Roste třeba muchomůrka zelená nebo pečárka zápašná, které připomínají jedlý žampion. Aktuální podmínky pro růst hub pak ukazuje mapa na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Sport. České basketbalistky čeká druhé utkání ve skupině na mistrovství světa proti Číně. Češky se chystají hlavně na bránění nejvyšší podkošové dvojce na turnaji. Pivotka Chan Shi měří 211 cm a Chang Ciyi dokonce 223. O půl metru menší Gabriela Andělová popisuje, jak na to.
7: Budeme dělat maximum pro to, aby ten balon na ní nedošel. Co nejvíc jim to znepříjemnit, uvidíme, no, jaký to bude. Ten zápas s Čínou je poslední, který můžeme vyhrát. Doufám, že nám budou padat trojky z dálky, ne jako v minulém zápase.
6: Zápas Česko-Čína začne ve 14:30 a my vám ho nabídneme na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu v reportážních vstupech. A v 7. kole fotbalové šance ligy nastoupí ve 13 hodin Mladá Boleslav s Baníkem Ostrava. O 2 hodiny později začnou zápasy Jablonec-Liberec a Zlín-Teplice. V 18 hodin vyzve Hradec Králové Spartu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 za Brnem a na D11 u Chlumce. Na dálnici D1 těsně za Brnem směrem do Prahy kolona už téměř od výstaviště ze stého 90. kilometru. Půl hodiny se sune k omezení před Kývalkou. Mezi kilometry 184 a 182 zabrali levý pruh silničáři. Do dnešní 13. hodiny pracují na údržbě kabelových vedení. Pokud se zdržení chcete vyhnout, jeďte po souběžné silnici 602, je v celku plynule průjezdná, jen zlehka se zatím plní jen před kruhovým objezdem na začátku Popůvek. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy na úrovni Chlumce nad Cidlinou popojíždí fronta zhruba ze 64. kilometru. Tvoří se před delším omezením mezi kilometry 63,5 a 56. A ještě silnice 57 kousek za Valašským Meziříčím směrem na Nový Jičín za odbočkou do Krhové stále neprůjezdná. Zasahují tam u vážné nehody osobního auta s motorkářem. Dopravu na místě odklání policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno, zpočátku na severu a severovýchodě území až oblačno, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy ojediněle až 25. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: Dobrý den, pokud ještě nevíte, kam vyrazit, při volné neděli máme pro vás z vysílání víkendového radiožurnálu tipy. Stále expozice vybraných státních muzeí a galerií jsou dnes přístupné bez vstupného, takže se můžeme podívat za chvilku do Hrabině na Opavsku, kde je národní památník druhé světové války.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Patricie Strouhalová.

0: úsměvem říká, v neděli si návštěvníci běžně trošku déle pospí, má to zkrátka vypozorováno a přicházejí o něco později. Já jsem teď právě přímo u té pokladny, tady se dívám na to plexisklo a tam je takový poměrně výrazný velký nápis Dnes vstup zdarma. Objevují se ale i návštěvníci, kteří o tom neví, s překvapením si to čtou. Já jsem třeba mluvila s dvojicí seniorek Věrou a Marií, které bezplatný vstup překvapil. Komentovali to slovy, že je to úžasné, je to skvělé. Hned bezprostředně tady měnili plány svého výletu a troufám si říct, že i přípravy nedělního oběda. Oslovení návštěvníci tuto novinku vítají, říkají, že by si normálně tu vstupenku zaplatili, ale obecně oceňují, že se takto památník druhé světové války otevře a přiláká možná ještě větší počet zájemců. A jinak ještě praktické informace odsud, parkoviště před památníkem ještě úplně plné není, takže se zaparkovat v pohodě dá a na bezplatný vstup se tady lidé nemusí nějak registrovat, stačí prostě přijít a vejít dovnitř.
1: Vejít do Národního památníku druhé světové války v Hrabině na Opavskou, no do kolika vlastně státních muzeí a galerií dnes můžou návštěvníci, Andreo, bez té vstupenky přijít?
0: Já jsem si to počítala na webu Ministerstva kultury, tak je to 15 státních muzeí a galerií, které otvírají své expozice a objekty. Třeba Slezské zemské muzeum, kromě Národního památníku druhé světové války tady v Hrabině, otevírá také historickou výstavní budovu v Opavě a arboretum v Novém dvoře. Nejvíce možností mají samozřejmě návštěvníci u vás v Praze nebo v Brně, kde se zdarma otevírají například objekty Národní galerie, Národního muzea nebo Moravské galerie a Moravského zemského muzea. Volný vstup nabízí také Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Muzeum romské kultury nebo Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. No a do konce roku budou ještě 3 takové bezplatné neděle. Další připadá na 4. října, potom 1. listopadu a pak 6. prosince.
1: No děkujeme, reportérka Andrea Brtníková. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Řekni, čí ty mosty jsou, no tak to je otázka, na kterou v desítkách případů není jasná odpověď. To platí i u mostů přes silnice nebo dálnice, o které se kvůli nejasnému vlastnictví nikdo pořádně nestará. Tak podrobnosti k tomu tématu pomiraj ve víkendovém radiožurnálu.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Nemají jasného vlastníka, který by se o ně postaral. Mluvíme minimálně o desítkách mostů po celém Česku, ke kterým se nikdo nehlásí. A některé přitom překlenují významné dopravní tepny a jsou v havarijním stavu. Tyhle případy by částečně mohla vyřešit připravovaná novela zákona, která by některé mosty převedla pod stát. A podrobnosti k tomu teď má pro nás ve vysílání Radiožurnálu redaktorka Vlasta Gajdošíková. Vlasto, dobrý den. Víme, kolik mostů po republice nemá to jasné vlastnictví?
1: Přesné číslo nikdo nezná. Neexistuje totiž žádná centrální evidence mostů, natož těch bez jasného majitele. Třeba ředitelství silnic a dálnic přes svoje spravované úseky eviduje takových mostů nižší desítky. Mosty, ke kterým se nikdo nehlásí, ale často vedou i přes krajské nebo obecní silnice, řeky nebo potoky.
0: No a jak je možné, že se u tolika z nich vlastně nedá určit, čí jsou?
1: Těch důvodů je víc. Některé mosty jsou desítky let staré a vznikaly třeba při takzvaných akcích Z minulého režimu nebo při stavbě dálnic, aby přesně mohly jezdit zemědělské stroje z polí, které dálnice přetla. To je zřejmě i případ několika takových mostů na dálnici D2. Opatovice na Brněnsku mají ve svém katastru 2. Obec se kvůli určení vlastnictví obrátila na okresní soud. Ten k tomu ale neviděl důvod kvůli tomu, že nutné opravy nařídil ředitelství silnic a dálnic silniční správní úřad. Obec se tak odvolala ke krajskému soudu v Brně. Třeba most ve Stružném u Karlových Varů má ale už osud jasný. Obec ho nechce. Ředitelství silnic a dálnic ho kvůli stavbě dálnice zbourá.
0: No, my jsme také řekli, že s vlastnictvím by měl pomoct nový zákon. Co by tedy se mělo změnit?
1: Mosty bez jasného majitele vedoucí přes dálnice a silnice prvních tříd by novela převedla pod stát. Spravovalo by je ŘSD tak, aby neohrožovali provoz. Jiných mostů se připravovaná novela ale netýká.
0: Co když se k mostu bez toho vlastníka někdo třeba přihlásí? Může si ho přivlastnit?
1: Tak jednoduché to není. Řeší to třeba Měnín na Brněnsku, který by chtěl stoletý betonový most přes řeku Litavu dostat do vlastnictví obce a opravit ho. Jen tak si ho ale obec nárokovat nemůže, i když jeho vlastnictví ale nedokázal určit ani úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Radnice chce i dál hledat způsoby, jak ho do svého majetku získat.
0: Tak děkujeme, to byla Vlasta Gajdošíková. Když jsme u těch mostů, tak na dálnici D1 dnes se auta začala jezdit po opravené polovině mostu Šmejkalka. Vlasto, díky moc a naslyšenou.
1: Krásný den.

0: Život k nezaplacení.
1: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
0: Život k nezaplacení.
1: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Radiožurnál je 11:30. Zprávy připravila Jana Utendorská.
3: Rusko a Ukrajina pokračují ve vzájemných útocích mimo Kyjev a Moskvu. Potvrdili to úřady v obou zemích. V hlavních městech platí třídenní zastavení úderů kvůli misi amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Ti by dnes měli v Kyjevě jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války. Včera se v Moskvě setkali s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ruský útok na Záporoží má jednu oběť. Ukrajinský dronový nálet v ruské Rostov v Ruské oblasti zranil 3 lidi. Ředitelství silnic a dálnic dnes provoznilo opravenou část mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Do konce září dopravu povede ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Celá oprava téměř za miliardu korun bez DPH má skončit v létě příštího roku. Silný vítr i dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Spodní úsek na Růžovou horu zůstal v provozu. Uvádí to v lékaři na webu lanovky, kde mohou turisté sledovat aktuální provoz. Během dne se situace ještě může změnit. A dnes naposledy je možné svést se po trati kolem starého vlakového nádraží v Mimoni na Česko-Lipsku. Ministerstvo dopravy kilometrovou trať z roku 1893 od 1. října zruší. Pro cestující se nic nezmění, úsek sloužil poslední roky jen jako vlečka. A zájemci se ale mohou dnes s tratí rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek. Akci pořádá společnost Lendrbán, která dnes provoz vlaků z Liberce přes Mimoň do České Lípy zajišťuje.
4: Sport.
3: Českým basketbalistkám před druhým zápasem na mistrovství světa narušil spánek požární poplach. Krátce po 2. hodině ráno museli spolu s dalšími týmy opustit hotel v Berlíně. Informovala o tom agentura DPA. Češky nastoupí ve 14 hodin a 30 minut proti Číně. Obě reprezentace budou hrát o první vítězství na turnaji. Češky na úvod prohrály s Itálií, Číňanky se Spojenými státy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 zdržení za Brnem má uzavřená 57 za Meziříčím. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy narůstá zdržení kvůli omezení před Kývalkou. Do kolony se vyjíždí za výstavištěm na 189. kilometru a do zúžení na 184. se jede téměř 40 minut. A už se plní i náhradní trasa po souběžné silnici 602, jak za Lískovcem, tak na příjezdu do Popůvek. Před kruhovým objezdem se popojíždí okolo 10 minut. Na východě Moravy trvají velké komplikace na silnici 57. Ta je kousek za Valašským Meziříčím směrem na Nový Jičín za odbočkou do Krhové, stále neprůjezdná. Odklízejí tam následky vážné nehody osobního auta s motorkářem. Dopravu na místě odklání policie. A na silnici 14 z Vrchlabí do Tanvaldu spozorněte za odbočkou na Rokytnici. V serpentinách v lesním úseku stojí na úzké krajnici nepojízdné vozidlo. Zasahuje do pravého pruhu a musí se vybočovat. Jedná se o dost nepřehledné místo, projíždějte velice opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude skoro jasno až polojasno, zpočátku na severu a severovýchodě až oblačno, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy ojediněle až 25, na horách kolem 13, na Šumavě až 17 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový radiožurnál a Patricie Strouhalová.
2: Dobrý den, no když jsme teď ve zprávách mluvili o tom, že silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku, tak na vrcholu Sněžky ráno byla teplota kolem -3 stupňů Celsia a mlha, ale ta pocitová právě kvůli tomu větru se pohybovala kolem -3 stupňů.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Body me back. Do Šumperku pro další informace ve vysílání víkendového radiožurnálu. Městská policie v Šumperku totiž spustila online mapu s polohou autovraků rozesetých po městě. Naprogramoval ji přímo jeden ze strážníků a cílem je informovat veřejnost o tom, která auta už strážníci evidují jako vraky. Tak detaily uslyšíte za chvíli.

0: Kdy už konečně zmizí vrak starého auta, který stojí před domem? V Šumperku si lidé odpověď tady na tu otázku můžou sami najít na internetu, na nové online mapě. Tu spustila šumperská městská policie. Na internetu zobrazuje aktuální polohu těch odstavených aut, ale taky informaci, v jaké fázi je proces odstranění toho konkrétního autovraku.
1: Tohle vozidlo už tím samotným pohledem naznačuje, že to bude nějaký dlouhodobě odstavený nějaký vrak. Vidíme, že to vozidlo má vypuštěné pneumatiky, vepředu chybí registrační značka, už je tady docela prolezlá rez, ostrý hrany.
2: Se zástupcem ředitele šumperské městské policie Adamem Vepřkem si na sídlišti v Šumperku prohlížíme jeden z autovraků. Jejich polohu zachycuje nová interaktivní online mapa a jejím autorem je právě Adam Vepřek.
1: Tohle je úplně primitivní stránka, primitivní. V podstatě je to šablona doprogramovaná, není to nic náročného, takových programů si tady v práci dělám pro různé záležitosti jako hromadu.
2: Mapu od jejího spuštění na konci srpna navštívili už řádově tisíce lidí. Vznikla hlavně proto, aby lidé věděli, která auta už strážníci evidují jako vraky a v jaké fázi je proces jejich odstranění, vysvětluje ředitel městské policie v Šumperku Martin Pelnář.
3: Nemusí se nám opakovat situace, kdy třeba jeden vrak nám hlásili 3-4 lidé z jedné lokality po sobě a my jsme jim pořád odpovídali. Takže oni teď se podívají a už ví, že ten vrak je prostě nějak zpracovávaný, že v nějakém řešení.
2: Mapu si tak v počítači otevře také paní Ludmila ze Šumperku.
4: Určitě si myslím, že je to velmi prospěšný pro lidi, protože všude, ať není to jenom Šumperk, jsou to jiná města, kde je spoustu míst, které ty lidi zabírají, ty místa, které my tady potřebujeme. A měly by se dělat takový mapy, anebo i rozšířovat další parkovací místa, ale toto je úplně super.
2: Aktuálně je na mapě zachycená poloha 15 autovraků. V loňském roce se pak městská policie Šumperk zabývala 48 vozidly, která vykazovala znaky vraku. Ze Šumperku Michal Poláček, Radiožurnál.

Sportu se budeme věnovat ještě před hlavními zprávami, před 12. hodinou. Podíváme se na tenis, obě hráli proti favoritkám, obě měly šance a dotáhli zápas do tiebreaku. Nakonec ale tenistky Nikola Bartuňková a Maria Bousková na US Open končí a vy o tom uslyšíte za chvíli. Teď je tady Podzim a Aneta Langerová. Tak dobrý poslech.

0: Tři bitvy, ale všechny se špatným koncem, a tak to z českého pohledu vypadalo uplynulý hrací den tenisového US Open. Ve třetím kole vypadly jak Jakubenčík v pětisetech s Američanem Tienem, tak dvě ženy s velkými favoritkami. Nikola Bartuňková podlehla Rusce Andrejevové, Marie Bousková potom šestinásobné grandslamové vítězce Polce Świątekové 2x6-7.
1: V obou setech ale měla Marie Bousková šanci. V první sadě vedla 6-5 a servírovala. Ve druhé měla při podání Świątekové 3 set voli. S Polkou ale nakonec prohrála i po čtvrté v kariéře. Nicméně po utkání našla i pozitiva.
2: Nepřipadá mi, že se tak nějak jakože přepínám, jako bylo předtím, že jenom s ní vydržet ve výměnách bylo jakože hrozně těžký, a dneska mi to připadalo, že prostě hrajeme hra na hru a byl to otevřenější, takže to je samozřejmě dobrý takový první krok, ale samozřejmě chci víc a doufám, že příště už to vyjde.
1: Vyprávila Marie Bousková, která se na dvorci musela smířit, že fanoušci přejí spíš její soupeřce. O poznání jiná situace byla v souboji Nikoly Bartuňkové s úřadující vítězkou Roland Garros s Mirou Andrejevovou z Ruska. Češka sice prohrála 2-6 a 6-7, ale mohla se spolehnout zejména v druhé sadě na podporu z tribun.
3: Těma výměnama k některýma, který byly dlouhý a fakt jsme se do sebe práli, tak postupem času jsem vlastně si ty fanoušky dávala víc a víc na svoji stranu jsem cítila, takže jo, strašně mi to pomáhalo.
1: Řekla 20-letá Nikola Bartuňková, která má za sebou poprvé v kariéře sezonu, kde se podívala pokaždé do hlavní fáze grandslamového turnaje. Výsledkem jsou 3 účasti ve třetím kole. Bartuňková je s touto bilancí velmi spokojená. Zároveň si uvědomuje, že k dalšímu posunu potřebuje odehrát víc zápasů s elitními tenistkami. S Andrejevovou hrála totiž možná až za hranou rizika.
3: Šla jsem víc do toho risku, ale tohle vlastně už by mělo být trošku normální. Prostě už ty top hráčky v tomhle hrají a postupem času, když budu hrát čím dál tím víc tady ty zápasy, tak to riziko už tak brát nebudu, prostě to bude normální hra pro mě, ale musím prostě tím projít a ona je prostě už top hráčka a člověk, když si to neuhraje, tak to nemá.
1: Vyprávila po konci na US Open Nikola Bartuňková. Jedinou českou zástupkyní tak v ženském pavouku zůstala Linda Nosková. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Tomáš Pavlíček už se mnou ve vysílání, abychom pozvali na poslech publicistiky po zprávách, které budou ve 12 hodin, takže ve 12.10. Tomáš Pavlíček, s kterými hosty a jakými tématy?
1: Tak já než řeknu ty hosty, tak začnu tématem. Američtí vyjednavači Witkoff a Kushner zahajují první návštěvu Kyjeva od začátku plošné ruské invaze. Včera se v Moskvě setkali s Putinem. Budou schopni posunout obě strany směrem k míru. Hostem bude Petr Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů. Další téma, v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko probíhají volby, které můžou otřást celonárodní politikou. Poprvé v poválečných dějinách by v zemských volbách mohla vyhrát krajně pravicová AFD. No a se zpravodajem deníku v Magdeburku Lubošem Palatou probereme třeba to, proč je její lídr Ulrich Zygmunt tak populární. No možná, že nejenom proto, že se mu přezdívá nejhezčí politik AFD. No a poslední téma, muž s ledvinou z modifikovaného prasete přežil rekordních 9 měsíců a překlenul tak dobu, než se pro něj našel tenhle orgán od lidského dárce. A my se budeme ptát, nakolik nadějné jsou takzvané mezidruhové transplantace. Pozvali jsme si k tomu Jiřího Froňka, přednostu kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je 12 hodin. A vysíláme naše hlavní zprávy.
3: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Trumpa míří na jednání do Kyjeva. Strana AFD může vyhrát volby v Sasku-Anhaltsku. Na vládnutí to ale stačit nemusí. Tenistka Linda Nosková bude hrát s Ukrajinkou Kostiukovou o postup do čtvrtfinále US Open. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy popojíždí kolona u Chlumce z kilometru 65. A bude slunečno, teploty do 23 stupňů. Dobré poledne, je neděle 6. září. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem míří zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner do Kyjeva. Plán schůzky už je podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského potvrzený. Do Kyjeva přicestují američtí emisaři z polského města Řešov, kde měli americké ozbrojené síly do letošního jara část svého kontingentu v Polsku. V Kyjevě už je náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák.
4: Také ukrajinské straně mají Witkoff s Kushnerem předat návrh prezidenta Donalda Trumpa na ukončení konfliktu s Ruskem. Není ale jasné, co obsahuje. Po tříhodinovém jednání s ruským prezidentem Putinem Kreml rozhovory označil za konstruktivní. Kromě vyjasňování pozic chtějí Ukrajinci americkým vyslancům ukázat i následky pátý rok trvající ruské agrese. Cestou z letiště Borispil přes předměstí Brovary nebo z letiště Žuliany k tomu budou mít dost příležitostí. Budou jim asi chtít ukázat i tisíce fotografií padlých na Majdanu nezávislosti. Podle listu Ukrajinská pravda měl Steve Witkoff z cesty do Kyjeva strach. Přílet vyslanců by ale měl být bezpečný. Ruský prezident nařídil až do konce pondělí na ukrajinskou metropoli nestřílet. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Bezmála 2 miliony lidí mohou vybírat v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko své zástupce do zemského sněmu. Strana Alternativa pro Německo má za 13 let od svého vzniku vůbec nejblíž k vládní odpovědnosti. Podle průzkumu míří AFD k jasnému vítězství ve volbách se ziskem přes 40% hlasů.
5: Lídr AFD v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund vyhlásil za cíl jednobarevnou vládu, se kterou by mohl nekompromisně plnit programové priority bez ohledu na další podle něj zdiskreditované strany. AFD chce například omezovat migraci a veřejnoprávní média. Prohlubovat by naopak chtěla výchovu k vlastenectví na školách a vztahy s Ruskem. Na zisk absolutní většiny to ale podle průzkumů taky nevypadá. Není proto vyloučené, že po volbách vznikne podobně jako v sousedním Sasku menšinový kabinet vedený křesťanskými demokraty a zvenčí podporovaný stranou Die Linke. Z Magdeburku Tomáš Avlín, Radiožurnál.
3: Česká asociace pojišťoven od září nově upozorňuje na možná rizika škod na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat z minulých let i názoru expertů a je rozdělený do 6 kategorií. Obsahuje třeba dopravní, zdravotní nebo ekonomická rizika. Z jejich součtu pak vyjde celkové riziko od 1 do 100. Třeba generali Česká pojišťovna zavedení radaru vítá, říká její mluvčí Jan Marek.
6: Na jeho podobě se ostatně podílejí i naši odborníci a považujeme ho jako vynikající a na nejvýš korektními daty podložený nástroj zejména pro veřejnost. Jako indikátor nejúžitějších rizik může lidem pomoci lépe se zaměřit na prevenci.
3: Celkové riziko na září je zvýšené 56 bodů ze 100. Podle asociace v tomto měsíci hrozí třeba více dopravních nehod v okolí škol nebo taky kybernetických útoků. Do Krkonoš přijíždí v těchto dnech desítky německých turistů na tradiční dovolenou po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty, vyhledávají hlavně pěší turistiku, popisuje obvyklý program vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
7: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Erupce indonéské sopky Anak Krakatoa u západního pobřeží ostrova Jáva zastavila provoz na jednom z největších letišť v jihovýchodní Asie v Džakartě. Citlivé přístroje na mezinárodním letišti zaznamenaly sopečný popel přímo na letištní ploše i v okolí. Úřady rozhodly o okamžitém zastavení domácích i mezinárodních letů.
8: Rozhodnutí postihlo více než 300 letů. Sopečný popel navíc přístroje identifikovali i ve výšce kolem 6000 metrů, což by mohlo ohrozit letadla ve velmi vytížených koridorech nad ostrovy Jáva a Sumatra. Indonéské úřady tvrdí, že vlna tsunami aktuálně nehrozí, ale současně varují, že Anak Krakatoa je pověstná těžko předvídatelnými výbuchy a k opatrnosti vyzývá hlavně rybáře na západním pobřeží Jávy. V roce 2018 zabila tsunami bezprostředně po překvapivém výbuchu této sopky více než 400 lidí. Z Asie, David Jakš, Radiožurnál.
3: 15 státních muzeí a galerií po celé republice dnes zdarma otevřelo své stálé expozice. Některé instituce zpřístupňují víc svých objektů. Zájmy tak například i o prohlídku Národního památníku druhé světové války v Hrabini na Opavsku. Právě tam je naše reportérka Andrea Brtníková.
9: V Hrabině je o dnešní volný vstup do Národního památníku druhé světové války poměrně velký zájem. Lidé tady na otevření čekali už před začátkem provozu a to určitě není běžné. Na místě se přitom podle pokladní běžně v neděli návštěvníci scházejí až později. Někteří z oslovených o tom vstupu zdarma vůbec nevěděli, ale velmi to uvítali. Říkali, že se tak památník otevře více zájemcům. Do památníku není potřeba se předem registrovat, stačí přijít. Parkoviště zatím není plné, no a do konce roku budou ještě tři bezplatné neděle. Ta další připadá na 4. října. Z Hrabině Andrea Brtníková, Radiožurnál.
3: Brněnské nezávislé divadlo DIP ukazuje dětem, jak funguje příroda. Nová interaktivní loutková inscenace s názvem Čtveroročních dob pracuje s hudbou Antonia Vivaldiho a vychází z básní Františka Halase.
10: Příběh Čapí rodiny je příběh ročních období, kdy oni se potkají, hledají si svoje hnízdo, pak mají malého čápa a užívají si celý ten rok až do zimy. Popisuje herečka Iveta Kocifajová. Podle režisérky Juliány Vališkové byla klíčem k pojetí inscenace Vivaldiho hudba.
11: My jsme nemuseli se úplně přizpůsobovat hudbě, protože jsou tam úplně krásně a přesně popsané změny té nálady přírodní.
10: Představení uvádí divadlo DIB ve dvou verzích podle věku dětí. Z Brna, Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
12: Sport. Tenistku Lindu Noskovou čeká večer osmifinále US Open. S Ukrajinkou Kostěkovou se pokusí vyhrát 11. grandslamový zápas v řadě. Její soupeřka prožívá povedenou sezónu. Získala titul v Madridu a dostala se do semifinále Roland Garros i Wimbledonu. Nosková před zápasem vyzdvihuje stálost výkonů Kostěkové.
13: Jenom tak, co se jako první věc vzpomenuje, že jsem teďka viděla nějakou statistiku za letošní rok, kterou má úplně skutečnou, že vlastně mimo top ten hráčka má prohrála jenom jeden zápas, to bylo zrovna se mnou, takže já myslím, že to bude další těžký zápas, to jako 100% ona je hráčka, která nevypustí ani jeden míček.
12: Do osmifinále US Open nepostoupili Jakub Menšík, Maria Pouzková ani Nikola Bartuňková. Fotbalisté Mladé Boleslavy budou hájit neporazitelnost šancelize. Ve 13 hodin nastoupí proti Baníku Ostrava. O 2 hodiny později nastoupí Jablonec proti Liberci a Zlín proti Teplicím. 7. kolo uzavře souboj Hradce Králové se Spartou, který začne v 18 hodin. Přímé přenosy všech zápasů najdete na webu irozhlas.cz. Aktuální vstupy nabídnou Radiožurnál i Radiožurnál Sport. A české basketbalistky odehrají na mistrovství světa v Berlíně druhé utkání ve skupině. Po porážce s Itálií čeká o půl třetí duel s Čínou. Také o něm uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Na D11 kolona u Chlumce, na D1 už jen kratší na výjezdu z Brna. Na D11 z Hradce do Prahy čekejte zdržení za sjezdem na Nové Město. Brzdí se na 65. kilometru a zhruba 20 minut se popojíždí do zúžení u Chlumce na kilometr 63,5. Na D1 za Brnem směrem do Prahy už omezení u Kývalky skončilo, opět se jede oběma pruhy a dlouhá kolona se téměř celá rozjela. Její poslední zbytky ještě za sjezdem na Mikulov na stém 90. prvním kilometru. 57. za Valašským Meziříčím směr Nový Jičín po vážné nehodě stále neprůjezdná, odklon dopravy řídí policie. A silnice 16 ze Slaného do Mělníka na konci obchvatu z Pomyšle omezení, kyvadlový provoz v obou směrech fronty na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude skoro jasno až polojasno, zpočátku na severu a severovýchodě až oblačno, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy ojediněle až 25, na horách kolem 13, na Šumavě až 17 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná polední publicistika s Tomášem Pavličkem.
15: Jak vážně bere Vladimír Putin nový pokus USA obnovit mírová jednání? V Sasku-Anhaltsku probíhají zemské volby. Ovládne je poprvé v historii krajně pravicová AfD. A můžou ledviny od prasat vyřešit nedostatek těchto orgánů od lidských dárců? Setkání s vámi bude jednou patřit k našim nejlepším a nejvýznamnějším vzpomínkám, řekl ruskému vůdci Vladimíru Putinovi americký vyjednavač Steve Witkoff na úvod jejich včerejšího jednání v Kremlu. Společně se zatím Donalda Trumpa, Jaredem Kushnerem se v Moskvě pokusil obnovit rozhovory o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou. Tříhodinové jednání pak při odletu označili za užitečné a konstruktivní. Dnes se mají američtí vyjednavači setkat v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ukrajina a Rusko prohlásilo, že po dobu jednání nebudou útočit na svá hlavní města. Jinde ale vzájemné údery pokračují dál. My jsme teď ve spojení s politologem Petrem Kratochvílem z Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den, pane profesore.
16: Dobrý den.
15: Tak Trump v pátek naznačil, že Spojené státy mají návrh na ukončení války. Dá se o výsledku té schůzky v Kremlu nebo z toho výsledku schůzky v Kremlu něco vyčíst z toho, jak se po ní obě strany potom vyjadřovaly?
16: Myslím, že se zatím ještě vyčíst mnoho nedá, protože ty signály

0: pozdě odpoledne, nejdřív třeba otvíral novou linku metra a pozorovatelé taky komentují výběr restaurace, kam je předtím vzal na oběd jejich ruský protějšek Kiril Dmitrijev. Prý není tak prestižní jako ty podniky, kam Rusové Američany berou jindy.
1: Já bych samozřejmě ty signály nepřeceňoval, ale je třeba říct, že tady se nabízí srovnání s tou poslední cestou nebo s vyjednáváním, které američtí vyjednavači vedli zhruba před rokem v Rusku a tehdy zveřejnili ten takzvaný 20-bodový mírový plán, který šel velmi na ruku Rusku a těm jeho maximalistickým požadavkům. Tenhle nový plán velmi pravděpodobně tak příznivý pro Rusko není a myslím, že jedním z důsledků právě téhle proměny situace i na bojišti, i z hlediska toho nového plánu jsou i tyhle drobné diplomatická rýpnutí, o kterých mluvíte.
0: No ale mimochodem, co znamená poznámka kremelského mluvčího, že v Moskvě probíhaly nebo se probíraly i vzájemně výhodné rusko-americké projekty?
1: No a to je právě to zajímavé, co vlastně není součástí toho mírového plánu a to si myslím, že je ten argument, který, nebo ta zbraň, kterou Rusko už v minulosti se o ní pokoušelo několikrát diplomaticky. Myslím, že i ta vyjádření ruské strany, která hovoří, když jsou dotázáni na ten mírový plán, tak řeknou, že probírali množství zajímavých ideí. Takže takový velmi vágní pojem, pod kterým, myslím, se právě mohou schovat i vyjednávání, která vlastně přímo s mírem na Ukrajině nesouvisí, ale souvisí s nějakým obnovením vzájemných ekonomických vazeb mezi USA a Ruskem, zejména tedy výhodných pro okolí prezidenta Trumpa. Takže myslím, že něco takového jistě se může vynořit, ale to se myslím, musíme ještě počkat, než se to dozvíme, protože to samozřejmě není součástí toho oficiálního mírového plánu.
0: A jak vážně brát ta vzájemné ujištění, že Rusko teď nebude útočit na Kyjev? Podle listu Kyjev Independence americký vyjednavač Steve Witkoff dokonce bál do Kyjeva jet.
1: Já bych tomu věřil, že připomeňme, že se jedná skutečně o třídenní neútočení na hlavní město. To znamená, nejde ani o dlouhodobé příměří, nejde ani o dlouhodobé zastavení boju nebo vysílání dronu. Prostě se 3 dny soustředí na, jak tedy připomeňme, že tedy se jedná i o ukrajinský příslib vůči Moskvě a ruský vůči Kyjevu a že se tedy po ty 3 dny vyvarují útoku na hlavní město, to si myslím, že není žádná velká taktická ztráta a výsledek té války to nijak neovlivní, takže myslím, že tohle skutečně obě strany víceméně dodrží.
0: Steve Witkoff a Jared Kushner přijíždějí do Kyjeva vůbec poprvé. Jak důležitá je ta jejich návštěva pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského?
1: Já myslím, že je vůbec celkově důležité, že se alespoň částečně mění ten základní paradigma nebo základní nějaký mentální rámec úvah amerických vyjednavačů. Dřív to bylo vždycky představa, že tady proběhne bilaterální vyjednávání USA-Rusko, do kterého není zapojen ani Kyjev, ani samozřejmě Evropská unie. A teď se to trochu posouvá, tedy k tomu trojúhelníku USA, Rusko, Kyjev, ale pořád ještě tam, myslím, přetrvává ta mentalita, že není to jenom nějaký dojem, protože oni to sami vlastně říkali, že nyní přetlumočíme pozice ruského prezidentu Zelenskému. Takže pořád ta představa, že primárně ten mírový plán dohodne Rusko a USA a pak ho nějak předloží Kyjevu, to tam je. A zároveň tam je ten drobný posun směrem k větší citlivosti vůči asertivnější a také vojensky úspěšnější Ukrajině. Takže uvidíme, jaké budou ty výsledky jednání v Kyjevě.
0: No a ty americké návrhy mají na mírový plán mají být oznámeny příští týden. Jaké by mohly být jeho hlavní obrysy? Vy už jste naznačil, že by to mohlo být méně příznivé pro Kreml než dřív.
1: Ano, tak jak říkám, ten předchozí plán skutečně byl do značné míry prostě okopírován, dokonce i některé výrazy byly vlastně rusizmy, vlastně zdálo se, že to bylo doslova přeloženy některé části toho plánu z ruštiny, takže maximalistický plán nelze čekat jednak, jak říkám, protože se situace prostě proměnila, Ukrajina je mnohem úspěšnější, než byla ještě před rokem, to za prvé, za druhé ten předchozí plán Erdogan tvrdě narazil u, jak tedy v, u opozice ve Spojených státech, tak ale i v Evropě.

0: Takže ten nový plán jistě bude o něco umírněnější. Myslím, že je pravděpodobné, že spíš to nebude vyčerpávající celkový mírový plán, že budeme mluvit o nějakých různých alternativách, možnost A, možnost B a podobně, ale to už je spíš moje spekulace. Prostě domnívám se, že skutečně to sebevědomí Kušnera a Witkoffa, že prostě rychle jedním velkým plánem ten konflikt vyřeší, to už tam není po tom předchozím krachu a myslím, že ten plán bude umírněnější a flexibilnější.
1: Tak to byl politolog Petr Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů. Moc krát vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: V malé vnitrozemské spolkové zemi Sasko-Anhaltsko v bývalém komunistickém východním Německu se dnes hlasuje v zemských volbách. A výsledek může způsobit zemětřesení v celoněmecké politice. Alternativa pro Německo má nakročeno k vítězství, což by mohlo znamenat první případ, kdyby krajní pravice sestavila vládu na jakékoliv úrovni od porážky nacistického Německa ve druhé světové válce. V hlavním městě Saska-Anhaltska Magdeburku je evropský editor deníku Luboš Palata. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak jaká je, Luboši, zatím nálada? Jaká je, pokud to víme, volební účast?
2: Ta volební účast je relativně vysoká, alespoň se to zdá podle těch prvních mých zážitků, které jsem z toho měl. Je tady na jedné straně velké očekávání od lidí, kteří chtějí volit AFD a těch je opravdu někde mezi 30-40%. A tito lidé očekávají, že z AFD přijde nějaká pozitivní změna. To heslo AFD je pro Sasko-Anhaltsko, všechno je možné a její hlavní kandidát Ulrich Zygmunt je takovou usměvavou, pozitivní tváří AFD, takže tahle část voličů čeká opravdu, že s nástupem AFD k moci přijde velká změna. Pak je tady ale druhá část společnosti, stejně velká nebo větší, která naopak z toho má velký strach. Já jsem tady včera v podvečer byl na velkém mítingu, který se konal pod Magdeburským domem. Nebyl to míting politický, žádní politici tam nevystupovali, ani se na organizování nepodíleli, ale církve, odbory, občanské organizace, všichni tito zástupci občanské společnosti pokládali za nutné se prostě sejít před volbami a dát najevo své obavy z toho, co by se stalo se zemí, kdyby AFD zvítězila, co by to znamenalo pro Sasko-Anhaltsko.
1: Stanice Euronews zase přinesla reportáž z takzvaného rodinného festivalu AFD nedaleko centra Magdeburku, kde tisíce lidí jásali, oslavovali svého Ulricha, tedy Uliho, Ulricha Zygmunta.
2: Ano.
1: Ano, a mě by zajímalo, jestli jste se bavil s lidmi na těch mítincích, možná i AFD, proč je pro ně ta strana tak přitažlivá?
2: Oni prostě chtějí změnu. To je pro ně zásadní. Pak je tady spousta různých motivů, které začínají dokonce až někde u covidu, zklamání ze sjednocení, z toho, že jim západní část Německa vnucuje zelenou změnu, že jim rostou okolo domu větrníky, to je tady velké téma, větrné elektrárny, jedno z hlavních nosných hesel AFD. Je tady určitá opravdu východní nostalgie. A hlavně je tu pocit, že Sasko-Anhaltsko stále zůstává nejchudší spolkovou zemí, zemí s nejvíc problémy a ten sen, že se východní Německo dotáhne na tu západní, se prostě hroutí a oni s tím chtějí něco dělat. A je to vlastně takový nástup nové východoněmecké identity, která staví na mnoha různých pilířích. Jeden z nich je právě například odpor zelené politice, odpor k migraci. A to je prostě moment, který je tady velmi důležitý. A pak je tu samozřejmě i osoba lídra, kdy opravdu Ulrich Zygmunt je úplně jiný politik, než by si člověk představoval u lídra extrémně pravicové strany. A opravdu třeba ten rodinný festival, nebo to, že dnes přijel do volební místnosti v Tangerminde na mopedu i s manželkou.
1: Na svým snu, předpokládám.
2: Ano, na svým snu takhle.
1: To bylo velmi populární ve východním Německu, i tady vlastně.
2: Úplně s tahričkem a mimochodem ty Simpsony jsou také vlastně jedním z momentů té volební kampaně, která je velmi, velmi vidět. Tady opravdu jezdí jízdy motorkářů na Simpsonech, je to trochu legrační, ale když si člověk uvědomí, co je na konci cílem, tak trochu z toho tuhne krev žila.
1: No a jak vlastně na tenhle vzestup AfD reagují tradiční strany, jako doteď vládnoucí CDU nebo SPD, případně přece jenom zase jinak radikální Die Linke?
2: Ono je to takové, že hodně varují před tím, co se bude dít, když se AfD dostane k moci, rozporují mnohá hesla AfD, například o migrantech, vypovídání migrantů, to, že budou vyměněni například v nemocnicích a poukazují na to, že bez doktorů ze zahraničí, například i ze Sýrie, se dnes německé nemocnice už prostě neobejdou. Takže je to taková spíše reaktivní kampaň, protože na druhou stranu prostě tyto strany byly z velké části u moci v této spolkové zemi desítky let, nebo se na ní nějakým způsobem podíleli. A ty výsledky prostě jsou, že Sasko-Anhaltsko zůstává nejchudší nebo téměř nejchudší spolkovou zemí.
1: Evropský editor deníku Luboš Palata, který je právě teď v Magdeburku, v hlavním městě Saska-Anhaltska, kde probíhají zemské volby, byl naším hostem. Díky za to, přeji hezký den.
2: Také děkuji, hezký den přeji.
1: Ledvina transplantovaná z prasete udržela 66-letého muže naživu rekordních 9 měsíců, než dostal tento orgán od lidského dárce. Američan uvedl, že transplantace mu dala naději a ušetřila mu měsíce, kdyby musel chodit do nemocnice na filtrování krve dializačním přístrojem. Podle týmu z nemocnice Massachusetts General Brigham jejich práce ukazuje, že prasečí orgány lze použít jako most, dokud nebudou k dispozici ty od lidských dárců. Naším hostem je profesor Jiří Froněk, přednost kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu. Vítám vás, pane profesore.
3: Dobrý den.
1: Jak důležitá zpráva je pro vás, co by odborníka, že prasečí ledvina vydržela v lidském těle fungovat takhle dlouho, ono to bylo přesně 271 dní?
3: To je úžasná zpráva a další krok vpřed ve smyslu xenotransplantací. Xenotransplantace jsou problematika, která je diskutovaná desítky let a experimentálně zkoumaná desítky let. Jsou tam v zásadě dva problémy. Jeden je imunologický nebo skupina problémů. Jedna skupina je imunologická, druhá je riziko infekcí od prasat. Proto jsou ty orgány geneticky modifikovány. A jak už vyplývá i z tohoto příběhu, ono nutně ty prasečí orgány nemusí pomoct tomu pacientovi na pořád nebo na místo lidského orgánu, ale mnohdy právě mohou pomoci, jak si překonat bariéru čekání na orgán od jiného člověka.
1: Tak vy jste už zmínil, že se jednalo o geneticky modifikované prase, konkrétně jukatánské mini prasátko. Jak přesně se muselo to zvíře upravit, aby jeho lidské tělo tu ledvinu tedy neodmítlo?
3: Tak u těch xenotransplantací na rozdíl od lidských transplantací hrajou zásadní roli takzvané sacharidové antigeny, která ta prasata produkují a vůči kterým je agresivní vlastně ten lidský imunologický systém. To znamená, v první řadě je potřeba vyřadit enzym, který je zodpovědný za takzvaný tvorbu takzvaného alfa-gal epitopu, který produkuje tyto antigeny. A druhé jsou ty zoonózy, to jsou ty infekční nemoci zvířat, kdy například jeden nejčastěji skloňovaný, asi nejnebezpečnější je takzvaný prasečí endogenní retrovirus, který je přítomný přímo v genomu prasat. To znamená, tam na těchto dvou úrovních nebo v těchto dvou skupinách je potřeba geneticky modifikovat to prase tak, aby člověk za A nedostal infekci od toho prasete a za B, aby neodhojil tu ledvinu. okamžitě.
1: No, ten tým amerických chirurgů upozornil, že se přece jenom jednalo o jediného pacienta bez srovnávací skupiny a že ten výsledek odráží pečlivý výběr pacientů, intenzivní specializovanou péči. Takže je možné tenhle postup zopakovat i jinde třeba u nás? Nebo máte například přístup k orgánům takto modifikovaných zvířat?
3: Tu odpověď bych rozdělil na dvě části. Za prvý, už dneska běží od loňského roku ve Spojených státech prospektivní studie, která je registrovaná na transplantace lidských pacientů prasečími ledvenami, a tam jsou dvě skupiny pacientů. Za prvé pacienti, kteří nejsou jaksi medicínsky vhodní k transplantaci ledviny od člověka, a za druhý u pacientů, kteří jsou na čekací listině a je vysoká pravděpodobnost, že se nedočkají a zemřou. A v plánu je udělat několik desítek takových transplantací. To si myslím, že nás opět posune daleko a daleko dál ve znalosti toho, jak postupovat a jakou úspěšnost očekávat. A zpátky k České republice, no, my bychom samozřejmě velmi rádi zkoumali i tuto cestu, na druhou stranu by to znamenalo obrovské finance a obrovské granty. Nejsem si jist, zda v současné době jsme schopni je získat. Na druhou stranu, ta prasečí ledvina není jediná jaksi prasečí tkáň, která se používá a už se dneska používá. Plastičtí chirurgové používají sedermu, což je, používají se prasečí chlopně u člověka, takzvané kroslinkované, což to znamená, jsou upravené tak, že vlastně ta tkáň lidská nebo imunologický systém na ně vůbec nereaguje. To znamená, ta prasečí ledvina není jediná jaksi tkáň, která se dá používat nebo která už se dneska třeba používá v medicíně.
1: No a na závěr vás poprosím o stručnou odpověď. BBC uvádí, že ve Spojených státech čeká na ledvinu přibližně 100 000 lidí. Části z nich by mohla tahle terapie nebo transplantace pomoct. Jak je to u nás?
3: Já odpovím obecně. Orgánů nebude nikdy dostatek. U nás čekají stovky lidí na transplantaci ledviny a část těch pacientů se nedočká. Ať už z důvodu dlouhého čekání, komplikací, anebo prostě proto, že jsou imunologicky složití a je těžko pro ně ledvinu najít.
1: Tak kolik profesor Jiří Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu. Děkuji vám za informace. Přeju hezkou neděli.
3: Děkuji, pěkný den všem.
1: No a čas vyměřený publicistice, polední publicistice, je téměř u konce. Za všechny, kteří připravovali, přeje klidný zbytek dne a víkendu Tomáš Pavlíček. Jenom dodám, že naše pořady jsou kdykoliv k mání na webových stránkách rozhlasu. Naslyšenou.
4: Posloucháte Radiožurnál ve 12 hodin a 30 minut. Další přehled zpráv a Jana Utendorfská.
5: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přicestovali na první oficiální návštěvu Kyjeva, informuje o tom agentura Reuters. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války s Ruskem. Sněmovna se bude v nadcházejícím týdnu znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona nebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Izraelský útok na jižní Libanon má 4 oběti, oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Podle izraelské armády to byla odveta za dronový úder Hizbaláhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili, k evakuaci. A ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, jestli odebírají vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost. Sport. Fotbalový záložník Sebastian Boháč po 2 měsících opustil Viktorii Plzeň a přestoupil do Artisu Brno. S nováčkem první ligy podepsal smlouvu na 3 roky. Oba kluby o přestupu informovali na svých webech. Po příchodu z Karviné nastoupil Boháč v této sezóně za Západu Čechy do jediného ligového zápasu.
6: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D11 zdržení u Chlumce, neprůjezdná 57 za Meziříčím. Na dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy u Chlumce nad Cidlinou platí zhruba do dnešní 13. hodiny omezení. Mezi 63. a půltým a 56. kilometrem se jede pouze jedním pruhem. Kolona aktuálně z 65. popojíždí přibližně 20 minut. Silnice 57 kousek za Valašským Meziříčím směrem na Nový Jičín za odbočkou na Krhovou už 3 hodiny uzavřená. Pokračují tam s odklízením následků po vážném střetu osobního auta s motorkářem. Policie provoz odklání. A ještě naskok do hlavního města na magistrále čekejte zdržení ve směru z Pankráce do Holešovic. Plní se výjezd z Nuselského mostu do Legerovy. Hustší provoz panuje i ve Kbelské v obou směrech, a to v úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou. V obou případech ztratíte 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude skoro jasno až polojasno, zpočátku ještě na severu a severovýchodě až oblačno. Teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy ojediněle až 25. Na horách kolem 13, na Šumavě až 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
8: A taky s pozvánkou do Olomouce. Dobrý den. Hudbu, gastronomii, sportovní aktivity, ale i program na řece Moravě nabídne právě v polovině září Olomoucká náplavka. Bude to třídenní festival, jmenuje se Letní náplavka. Návštěvníci se prý budou moci vydat mimo jiné i na plavbu do olomoucké pevnůstky. Bude se soutěžit na raftech i na pedalboardech a můžete ochutnávat nabídku tamních gastronomických podniků. No a součástí programu bude i dobročinná sbírka na pomoc lidem zasaženým povodněmi v Nepálu.
6: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: life.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A my přinášíme důležité varování pro všechny řidiče jedoucí po dálnici D1 z Brna do Prahy. Buďte velice opatrní za sjezdem na Vlašim. Na 45. kilometru máme hlášený požár vozidla. Na místo spěchají hasiči, zatím se projet dá. D1 z Brna do Prahy za Vlašimi, 45. kilometr, požár vozidla. Další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Co dělají čápy při bouřce a proč na zimu odlétají do teplých krajin, tak na příběhu ptačí rodiny ukazuje brněnské divadlo DIP nejmenším divákům, jak se právě během roku mění příroda. Víc o inscenaci za chvíli.

0: Čapí rodina ukáže nejmenším dětem proměny přírody, a to v nové loutkové inscenaci čtveroročních dob. Interaktivní představení brněnského divadla DIP propojuje hudbu Antonia Vivaldiho s poezí Františka Halase a právě dnes poprvé ji uvede brněnský klub Leitnerova.
1: Tady se můžete projít po přírodě.
2: Po chodníku z kamenů, šišek a látky přichází bosá přímo na scénu. Herečka Iveta Kocifajová mě usazuje na deku, která představuje rozkvetlou louku.
3: A tím, že jste sem došla, tak se stáváte naším pomocníkem.
4: Příběh Čapí rodiny je příběh ročních období, kdy oni se potkají, hledají si svoje hnízdo, pak mají malého čápa a užívají si celý ten rok až do zimy.
2: Čápy v podobě loutek provázejí diváky celým rokem, přibližuje herečka Tereza Sikorová.
5: Jsou to loutky, které my herečky nosíme na své ruce, jsou to takové zobáky. Hrozně dlouho jsme vymýšleli, jakým způsobem je právě stvárnit, ale nakonec vzhledem k tomu, že všechno okolo máme spíše abstraktní na té scéně, tak jsme zvolili čáp jako konkrétní podobu čápu.
2: Pro režisérku Julianu Vališkovou bylo klíčové ukázat dětem přirozené fungování přírody.
6: Co třeba je pro jednoho trošku nepříjemný, tak ale znamená pro druhého něco dobrého. Jako třeba, že když je bouřka, tak ty čápy se musí držet, ale zase žábám se v tom líbí a můžou vyskákat ven.
2: Inscenace se inspiruje dětskou básnickou sbírkou Františka Halase Před usnutím.
6: Ona ten rok krásně pojímá v těch momentech té lidskosti, v tom loučení, shledávání se a že ta příroda maluje obrazy.
2: Osu celého představení tvoří stejnojmenný cyklus Antonia Vivaldiho.
6: Jsou tam úplně krásně a přesně popsané změny té nálady přírodní.
2: Divadlo DIP nemá stálou scénu. Příběh o tom, jak plyne příroda, tak uvidí diváci v brněnském klubu Leitnerova. Kristýna Sedláčková, Radio Žu.

Týden po vítězství fotbalistů Slavie na Spartě se odehraje derby stejných klubů v ženské lize, takže na pražskou Letnou vás vezmeme za pár minut.

0: 3 zápasy, 3 vítězství, tak taková byla v téhleté sezóně ligová bilance fotbalistek Sparty a Slavie před dnešním derby. No a závěr vzájemného souboje největších favoritek na titul sleduje na pražské Letné Tadeáš Skalický.
1: My teď jdeme na Radiožurnál. Třetí nastavená minuta z těch celkových 4 nad rámec druhého poločasu, to znamená nějaká minuta a 10 sekund k tomu do konce tohoto pražského derby mezi fotbalistkami Sparty a Slávie. A slávistky vedou v derby 2-1, otočili totiž průběh tohoto utkání. Od 49. minuty prohrávali po brance kapitánky Sparty Bartoňové, ale Cvrčková dokázala rychle zareagovat, znovu díky hlavičce srovnala v 54. minutě na 1-1. No a znovu to byla hlavička v minutě 84., kdy se prosadila hostující Kravčuková a slávistky tak vedou 2-1. Poslední půl minuta do konce 4minutového nastavení, během kterého se chvílemi taky nehrálo, takže možná sudí ještě přidá nad rámec toho 4minutového nastavení nějakou půl minutku a Spartanky se snaží ještě něco s tím nepříznivým stavem udělat. Centr do pokutového území slávistek ale nenachází žádnou ze Spartanek. Ještě je tady Kravčuková, která se snaží vymotat kolem Spartanek a slávistky se dokázali vysvobodit z toho spartanského sevření a teď můžou kombinovat po pravé straně. Tady teď je Kroupová, která se společně se Cvrčkovou snaží dostat na polovinu Sparty. Poslední sekundy 4minutového nastavení Sparta dál prohrává se Sláví v ženském fotbalovém derby 1-2 a možná poslední nákop na slavistickou polovinu hřiště. Krejčiříková ale sbírá míč na vlastní polovině. Ještě tam je Kýrová za Spartu, která se snaží dostat dopředu a tady ještě budou z levé strany vhazovat Spartanky, konkrétně Hansenová, americká obránkyně, teď u balónu dává na levou stranu kapitánce Bartoňové, po něj si zahraje ještě Kýrová, která už centruje přízemní pokus do pokutového území Slávie, se ale nepovedl. Už půl minuty se hraje nad rámec toho 4minutového nastavení, což se nelíbí hráčkám ani fanouškům Slávie, která tady na Letné.
0: Tolik tedy z pražské Letné Tadeáš Skalický. My jdeme ještě na mistrovství republiky v plážovém volejbale. Z pražského Ládví se hlásí reportér Krištof Kousal.
2: Tady se dohrává nejdramatičtější semifinálový zápas. Mužské nasazené jedničky Jiří Sedlák s Matyášem Javoronokem prohráli první set proti dvojici Adam Štoček Tomáš Semeráta. Museli tak dotlačit utkání do tiebreaku. V něm vedou 13-10 a míří do finále teď už 14-10, 4 matchboly. A ve finále už čeká dvojice Ondřej Perušič jako přepka. Ženské finále si zahraje Marie Sára Štochlová s Markétou Svozilovou proti Markétě Meixnerové s Kylie Newshaferovou. To se bude hrát od 15 hodin. Mužské finále o hodinu později z pražského Ládví. Krištof Kousal, Radiožurnál.

Glasgowská fotbalová derby mezi Celticem a Rangers budou v téhle sezóně bez fanoušků hostů. Velcí rivalové se na tom dohodli v reakci na výtržnosti v březnovém čtvrtfinále skotského poháru, ve kterém příznivci vběhli na hřiště a poprali se.

0: Radiožurnál 13 hodin. Ve studiu se zprávami Jana Utendorská.
1: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přijeli na svou první oficiální návštěvu Ukrajiny. V otázce omezení pohybu ruských diplomatů chce vláda postupovat společně s evropskými partnery. V 7. kole fotbalové ligy hraje Mladá Boleslav proti Baníku Ostrava. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy popojíždí kolona k omezení u Chlumce. A bude slunečno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu napadené země. Včera se dvojice setkala s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu. Bílý dům plánuje podrobnosti oznámit v příštích týdnech. Česko chce v případě omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko označilo za agresora a bezpečnostní hrozbu. Česká vláda podle Babiše situaci po útoku na letišti v Lipsku sleduje a jedná s evropskými partnery.
3: Tady ohledně toho nějakého speciálního opatření, ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme.
1: Podle Babiše je Česko pravděpodobně taky terčem ruských kybernetických útoků. Německo plánuje posílit ochranu před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. Nedělníku Bild am Sonntag to řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Rezort chce například rozšířit mobilní protidronové jednotky. Jejich úkolem je ochrana kritických dopravních uzlů, jako jsou letiště a nádraží, nebo zabezpečení vládní čtvrti v Berlíně. Německo má taky v plánu vybudovat národní digitální ochranný štít, takzvaný Cyberdom. Ten má skrze síť digitálních senzorů odhalovat a zachycovat pokusy o hackerské útoky, kterým německé úřady a firmy denně čelí. Země tímto krokem reaguje na zmařený útok na letiště Lipsko-Halle. Berlín z něj viní Moskvu a incident považuje za projev hybridní války, kterou Rusko vede proti západním státům. Herec Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper a kytarista Aerosmith Joe Perry dnes společně vystoupí v Praze. Jejich superskupina Hollywood Vampires zahraje ve sportovní hale Fortuna.
4: Kapela vznikla v roce 2012 jako pocta zemřelým rockovým hvězdám. Její název ale pochází už ze 70. let. Hollywoodští upíři, říkal Alice Cooper partě muzikantů, která se scházela v Los Angeleských barech. Patřil k ní například Keith Moon z The Who. Dnešní Hollywood Vampires proto na koncertech kombinují vlastní skladby s písněmi rockových legend. Od The Doors, zmíněných duhů, přes Led Zeppelin až po Davida Bowieho. V Česku kapela hrála naposledy před 3 lety v Brně. Pražský koncert dnes jako speciální host zahájí skupina Lucie. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
5: Sport. Mladá Boleslav hraje v 7. kole fotbalové šance ligy proti Baníku Ostrava. Stav a čas zná František Typovský.
6: Ve třetí minutě je to 0-0, ale hostující Filip Kubala už trefil tyčku. Z Mladé Boleslavy František Typovský, Radiožurnál.
5: Za necelé 2 hodiny nastoupí Jablonec proti Liberci a Zlín proti Teplicím. 7. kolo uzavře od 18 hodin souboj Hradce Králové se Spartou. A tenistka Linda Nosková se jako jediná z českých zástupců představí v dnešním programu US Open. Wimbledonskou šampionku čeká v 8. finále utkání s Ukrajinkou Kostukovou. Nosková má na Grand Slamech aktuálně šňůru 10 vítězství. Významným způsobem k tomu napomohl triumf v Londýně. Na ten už ale Češka v New Yorku vůbec nemyslí.
7: Není to nic jiného. Mohla jsem prohrát v prvním kole, nikdo by nic nespomínám, ale žádný Wimbledon, takže pro mě je to úplně nový turnaj.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Situace na D1 za Vlašimí a na D11 do zdržení u Chlumce. Úvodem aktualizace z D1 na trase Brno-Praha. Za Vlašimí na 45. kilometru jsme varovali před požárem vozidla. Jednalo se pouze o drobnější zahoření, už je vše pod kontrolou a projíždí se bez komplikací oběma pruhy. Na D11 ve směru z Hradce do Prahy trvá zdržení u Chlumce. Kolona z 64. a 5. kilometru se sune 15 minut do zúžení na 63. a 5. systém, následně se popojíždí až za exit 62. Na D8 z Prahy do Ústí čekejte kolonu za sjezdem na Velemín. Začíná na 55. kilometru a zhruba 10 minut zabere cesta na 56. Po ranní nehodě kamionu je tam uzavřený pravý pruh a jede se tak pouze levým. 57. za Valašským Meziříčím směr Nový Jičín po vážné nehodě stále neprůjezdná, odklon dopravy řídí policie. A na silnici 29 mezi Pískem a Táborem zbystřete za Bernarticemi. Hned u odbočky na Srlín a Staré Sedlo odklízejí následky srážky dvou osobních aut. Z jednoho navíc na vozovku vytekl olej. Na místě hasiči policie řídí kyvadlový provoz, zdržení velmi krátké. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno, teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude ojediněle až 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, je s vámi Patricie Strouhalová.
0: Do Chorvatska za chvilku s vysíláním víkendového radiožurnálu, z kterého vás teď 6,5 minuty po 13. hodině všichni zdravíme. 10 000 Chorvatů využili ten víkend k protestu proti skládce nebezpečného odpadu. Podle nich vláda nevěnuje dostatečnou pozornost tomuto tématu tak detaily. Už za chvíli uslyšíme od naší spolupracovnice odtamtud.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Patricie Strouhalová.

0: Chorvatskou společností hýbe aféra kolem obří nelegální skládky nebezpečného odpadu u města Gospić, leží v regionu Lika, někdy přezdívaném jako Plíce Chorvatska. O skládce a jejich ekologických dopadech se už ví nějakou dobu, ale nic se nelepší. Desítky tisíc Chorvatů z různých koutů země se proto v sobotu sešli na demonstraci v Záhřebu. No a slíbili jsme detaily, informace od naší spolupracovnice v Chorvatsku teď dostaneme. Téa Veseláková s námi ve vysílání. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: No, proč právě zmíněná nelegální skládka vyvolává mezi Chorvaty takovou vlnu zájmu a hlavně odporu?
1: Ono to má několik důvodů. Za prvé mluvíme o desítkách tun nebezpečného odpadu, který je podle ekologů ohrožením pro přírodu jako takovou, ale má se to ohrožení týkat i spodních vod. Další věc je, že to je odpad dovezený ze zahraničí a byť je konkrétně skládka u Gospiče nelegální, tak zdaleka není jediná a problematická jsou i některá legální odkladiště. Roli potom hraje taky to, že úřady sice tuhle skládku nějak řeší, ale všechno to jde velmi pomalu. Vláda vlastně nevyhlásila žádný stav nebezpečí nebo jiný zvláštní režim, takže se veřejnost v minulých týdnech a měsících například dozvídala, že to všechno trvá kvůli zákonným lhůtám výběrových řízení na firmy, které by se o ten odpad postaraly, a fakticky se tedy zatím odklízet nezačalo.
0: Vznesli demonstranti nějaké konkrétní požadavky?
1: Ano, oni dávají teď vládě 20 dní na to, aby představila komplexní plán sanace té nelegální skládky u Gospiče, tak aby se postarala o odstranění 33 tun nebezpečného odpadu, který tam leží do 3 měsíců. Požadují taky dočasný zákaz dovozu odpadu ze zahraničí. Kromě toho chtějí změny v zákonech, které by umožnily lepší hospodaření s odpadem a taky nezávislý monitoring skládek. V neposlední řadě žádají také vyvození trestně právní i politické odpovědnosti. Byť na té demonstraci nejmenovali žádné konkrétní politiky nebo instituce.
0: No a zástupci vlády, co na to říkají?
1: A oni obecně za to říkají, že vnímají, co společnosti vadí, prohlašují, že na problému nejen v případě tedy skládky u Gospiče pracují. Ministr pro územní rozvoj Branko Bačič si v rozhovoru pro regionální stanici N1 tak říkajíc posypal hlavu popelem, když řekl, že ten problém v Gospiči existuje už dobrých 5 let, že selhaly všechny úrovně státní správy a že je potřeba to urychleně vyřešit. Ministrně životního prostředí Maria Vučkovičová ta zase na veřejnoprávní stanici HRT v Kostce řekla, že pokud jde o Gospič, tak viníci budou potrestáni a vláda se postará o sanaci v co nejkratší době. Slíbila taky, že komplexní plán bude připravený do oněch 20 dní, jak to požadují organizátoři demonstrací. Z druhé strany ale hájila vládu s tím, že už loni schválila sadu zákonů, které mají pomoct k odpovědnějšímu hospodaření s odpadem, a dá se říct, že spíš vysvětlovala, jakým administrativním překážkám čelí.
0: No tak uvidíme, co se tady po těch 20 dnech stane. Informován bude samozřejmě naše provodojka, spolupracovnice z Chorvatska, Téa Veseláková. Tak díky moc za naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Džíny za 200 a boty za 4, takzvaná ultra rychlá móda zaplavila Evropu, ale má to negativní dopady na životní prostředí. Proti převážně asijským platformám teď zasáhla francouzská vláda a na každý kus oblečení prodávaný na jejich e-shopech uvalila přirážku. A to, jak velkou, nám za chvíli řekne náš zpravodaj z Francie.

0: Negativní dopady na životní prostředí u takzvané rychlé módy jsou už dobře popsané. Velká spotřeba vody, oblečení se vyrábí ve velké množství, po krátké době ho lidé často vyhazují, zároveň se vyrábí z nekvalitních materiálů. No, v posledních letech svět navíc zaplavila takzvaná ultra rychlá móda, u které jsou negativní dopady ještě horší. A do boje proti ní teď vytáhla francouzská vláda, ta na prodejce uvalila speciální přirážku. No a detaily k tématu už teď z Paříže uslyšíme od našeho zpravodaje Marcela Feltise. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Marceli, na koho konkrétně se opatření vztahuje a jak se to tedy bude projevovat v cenách oblečení?
1: Zákon, který parlament schválil v červnu, míří zejména na velké čínské platformy jako jsou Shein, Temu nebo AliExpress. Jejichž výrobky v posledních letech doslova zaplavily evropský trh. Čínská značka Shein dokonce loni v Paříži otevřela svoji první kamennou prodejnu, což kritizovali zejména tedy kritici rychlé módy, ale obchod si našel i velké množství příznivců, jak řekl televizi France 24 jeden z návštěvníků obchodu.
2: Ceny tu jsou nižší, takže si můžete častěji obměnit šatník. Kdybych měl nakupovat jenom francouzské značky, tak bych si to dovolit nemohl.
1: Teď se zákazníci na e-shopech těchto značek připlatí a záleží na tom, co si koupí. Když to budou třeba ponožky, já jsem se teď ráno koukal, ty se na těchto platformách ve Francii prodávají třeba za 3 eura, tak to bude nějakých 50 centů. U bundy už to ale může být až 12 eur, tedy nějakých 300 korun, což už může být při nákupu poměrně znatelné. Přirážka ale nesmí překročit polovinu ceny výrobku před zdaněním.
0: No co francouzské vládě na ultrarychlé módě vadí?
1: Jsou to zejména už zmíněné negativní dopady na životní prostředí. Firmy neustále obměňují kolekce, nabízejí až 7000 nových výrobků denně, které lidé zjednodušeně řečeno bez rozmyslu nakupují a toto oblečení pak často končí třeba na skládkách, protože se rychle zničí. Kromě toho je ale cílem i ochrana francouzského a evropského průmyslu. Evropské značky totiž musí dodržovat přísnější ekologická, ale taky pracovní nebo bezpečnostní pravidla a levným asijským značkám tak přirozeně nemůžou konkurovat. Čína to ale považuje za diskriminaci a zákon podle ní může odporovat i pravidlům Světové obchodní organizace. Ekologická organizace Stop Fast Fashion taky namítá, že by se měl zákon vztahovat i na evropské firmy, jako jsou třeba výrobci oblečení Zara nebo H&M.
0: Tak děkujeme. Zpravodaj ve Francii, teď konkrétně z Paříže, se přihlásil Marcel Feltise do vysílání víkendového radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: Naslyšenou Alfaville posíláme.

0: Tady je Radiožurnál, je 13 hodin a 30 minut. A zprávy má Jana Utendorská.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyloučil, že kvůli růstu cen pohonných hmot vláda znovu přistoupí k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín kabinet navrhovat nebude. Babiš to dnes řekl v televizi Prima. V meziročním srovnání je teď litr benzínu o 8 korun dražší než před rokem. Za naftu řidiči platili asi o 13 korun méně. Obyvatelé německého Saska-Anhaltska vybírají nový zemský sněm. Favoritem voleb je strana AfD, která je v Německu považovaná za krajně pravicovou. Poprvé od svého vzniku před 13 lety by mohla skládat vládu na regionální úrovni. Podle průzkumů může získat přes 40% hlasů. A vodu z bývalých lignitových dolů využijí Šardice na Hodonínsku k vytvoření mokřadu. U sportovního areálu vybudují u jednoho z vrtů systém tůní, kde se silně mineralizovaná voda pročistí a bude s ní možné zalévat. Na projekt za skoro 2,5 milionu korun obci přispěje Jihomoravský kraj. Dotaci 1 milion korun tento týden schválili radní. S důlní vodou chtějí zavlažovat zeleň i Bacenovice, Kelčany nebo Kyjov. V Oslavanech na Brněnsku ji plánují využít energeticky a vytápět s ní byty na sídlišti a plánovanou sportovní halu. Sport. Mladá Boleslav hraje v 7. kole fotbalové šance ligy proti Baníku Ostrava. Je u toho reportér František Typovský.
2: 30. minuta, Mladá Boleslav vede nad Baníkem Ostrava 2-0. Oba góly domácích Středočechů dal do sítě svého bývalého klubu Martin Schubert. Z Mladé Boleslavy František Typovský, Radiožurnál.
1: A za necelou hodinu a půl nastoupí Jablonec proti Liberci a Zlín proti Teplicím. 7. kolo uzavře souboj Hradce Králové se Spartou. Začne v 18 hodin.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D11 zdržení u Chlumce, na D8 za Velemínem. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy za sjezdem na Nové Město popojíždí kolona z 65. kilometru. Více než 20 minut se sune na začátek omezení na kilometr 63,5. Uzavřený tam zůstává levý pruh, krokem se jede pravým. Občas i odstavným. D8 z Prahy do Ústí opatrněji za sjezdem na Velemín. Do kolony se dojíždí na 55. kilometru. Na 56.5. po ranní nehodě kamionu uzavřeli pravý pruh. Místo je zřetelně označené světelnou šipkou. Na silnici 29 z Písku do Tábora trvají potíže za Bernarticemi. Přímo u odbočky na Staré Sedlo zasahují hasiči u kolize dvou osobních aut. Čistili vozovku od vyteklého oleje. Stále se projíždí Kyvadlově a tvoří se kratší fronty z obou stran. V Praze ve Strakonické ulici směrem z centra působí komplikace nehoda před Malou Chuchlí. V levém pruhu bourala dvě osobní auta a kolona z konce Barandovského mostu je přibližně na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Je a bude skoro jasno až polojasno, teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude ojediněle až 25, na horách kolem 13, na Šumavě až 17 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový Radiožurnál a Patricie Struhalová.
0: A taky ještě další zpráva ze sportu. Dobrá, plochodrážník Jan Květ vybojoval druhé místo v druhém závodě mistrovství Evropy v německém Güstrově, což je jeho nejlepší výsledek v seriálu. Ve finále v sobotu večer ho předčil jenom Polák Matěj Janovský.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Její písně zněly z rádií, z filmů, z divadelních prken a právě tam dnes zazní znovu. V den nedožitých 80. narozenin Hany Zagorové má premiéru muzikál Biograf Láska 2, který vznikl právě z jejich hitů. Tak víc za chvíli.

0: Biograf, láska, můj čas a nebo duhová víla. Taky díky těmto hitům patří zpěvačka Hana Zagorová k legendám české populární hudby. A dnes by tato devítinásobná držitelka Zlatého slavíka oslavila 80. narozeniny. Hudební divadlo Kalich tady při této příležitosti uvádí premiéru muzikálu Biograf, láska 2.
1: Tak někde se nesmívá, že
2: my jsme nehledali, co tam dát, my jsme hluboce zvažovali, co tam nedat, protože těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
3: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž. Ten měl na starosti režii i prvního divácky velmi úspěšného dílu.
2: I když ten zvuk třeba místy posuneme trošičku blíž k divadlu nebo trošičku blíž k současné době, tak ctíme to, aby ta písnička pro lidi automaticky zněla tak, jak ji znají a slyšeli v ní to, co v ní mají slyšet. Plus tam byly momenty, kdy jsme si dovolili, stejně jako u prvního biografu, třeba někde lehce to obohatit o nějakou barvičku nebo nějakou píseň cíleně jako interpretovat jiným způsobem. Ale to byly spíš takové jako zpestření, aby tam bylo nějaký hudební překvapení.
3: V inscenaci se v hlavních rolích představí Denisa Nesvačilová, Filip Antoniu nebo Michaela Tomešová. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
4: Člověk si uvědomuje, vlastně když slyší ty písničky, kolik šlágrů měla. Když byla naživu, samozřejmě člověk si je zpíval a poslouchal na koncerte, když to zpívala, a teď si to člověk ještě víc uvědomuje. Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherné. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost od

0: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Scenáristka Uljana Donátová děj napsala o skupině mladých lidí, kteří hledají způsob, jak se v životě usadit a zároveň jít za svými sny.
1: Já už k tomu prvnímu dílu jsem přistupovala s velikánskou pokorou. To je vlastně i případ toho druhého muzikálu. A mám to štěstí, že její písničky velmi často jsou příběhy samy o sobě. Takže pro autora je vlastně snazší nějakým způsobem je napojit do toho děje, protože oni sami vlastně tím, o čem vyprávějí, vám trošku pomáhají posunout ten děj.
0: K nedožitým narozeninám Hany Zagorové vychází také nové 4 album a knižní biografie s názvem Žít tady a teď. Český rozhlas pak na 24. listopadu legendární zpěvačce připravuje koncertní poctu ve velkém sále pražské Lucerny, kde s rozhlasovými symfoniky zaspívá její největší hity třeba Monika Absolonová nebo Kateřina Marie Tichá. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

Už jenom dva týmy jsou neporažené ve fotbalové šancelize, vedoucí Slavia a spolu s ním Mladá Boleslav, která teď hraje s ostravským Baníkem. Aktuální informace ve vysílání víkendového radiožurnálu přidáme za chvíli a také se podíváme na největší šipkařský turnaj.

0: Fotbalisté ostravského Baníku chtějí vyhrát třetí ligový zápas za sebou. No a dnes nastoupili v Mladé Boleslavi, je u toho reportér František Typovský.
1: Před chviličkou skončil první poločas za stavu 2-0 pro Mladou Boleslav. Hraje se tady hodně pohledné utkání, ve kterém se zatím prosadil navzdory spoustě šancí jenom mladoboleslavský Martin Schubert, který dal dva góly, nejprve zblízka po centru z pravé strany dal placírkou otevírací branku, pak chybovala baníkovská defenziva a Schubert na dvakrát propálil brankáře Martina Jedličku, ale pak taky Mladá Boleslav měla dvě tutovky, například John šel sám na branku, ale i Baník se nenechal zahambit. Jurečka šel sám, Škrkoň pálil z hranice malého vápna, nehlídaný, nekrytý, takže oba týmy klidně mohli dát i více branek. Po prvním poločase ale platí, že Mladá Boleslav vede nad Baníkem 2-0. Druhá půle začne tady ve středních Čechách zhruba za 15 minut. Z Mladé Boleslavy František Typovský, Radiožurnál.
0: Na pražské Letňany hostí, jak jsme říkali, největší šipkařský turnaj na českém území, hráče světové špičky. Pro nás sleduje Kristián Šveda.
2: V pražských Letňanech začalo osmifinále a atmosféra pokračuje v nastaveném duchu už od pátku. Je bouřlivá, je hlasitá. Teď hraje Nizozemec Gian Van Veen proti Angličanu Rossu Smithovi, který už je jeden lek od toho, aby postoupil do čtvrtfinále. V uplynulých dnech hráli i čeští šipkaři, nicméně všichni v úvodním kole prohráli, vypadli, ale i tak je to velký úspěch, velká prestiž. Evropská tour zavítala do Česka po roce znovu a je to jen jedna zastávka během celé sezóny, která se hraje tady v Praze v Letňanech. Opravdu od začátku do konce je tu bouřlivá hlasitá atmosféra, byť teď zrovna na ten náš vstup se trochu uklidnila, tak pomalu se fanoušci znovu probouzí, znovu budou fandit. I dál pro vás budeme sledovat celou tuhle akci, která bude pokračovat i třeba zápasem světové jedničky úřadujícího světového šampiona 19-letého Angličana Luka Littlera. Z Prahy Kristián Šveda, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi i o víkendu.

0: sorry, no.
1: Host Radiožurnálu.
2: Studio Y, takzvaná Y-lonka, zahajuje už 62. sezónu. Martin Dejdar tam hraje takzvaně od školy. Nastoupil do tohoto originálního divadla hned po studiu na Damu. Kde je dnes Y-lonka a kam jde? Jak se Martin Dejdar těší na pánskou šatnu aneb improvizaci v Y-lonce? A kdo jsou hasičanky aneb z Pandořiny krabičky dobrovolné hasičky? Martin Dejdar bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte zítra
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dobrý den.
2: Leoš Mareš, terčem otázek přímo na komoru.
3: To umíte vařit?
1: Bohužel ne. Kafe.
4: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě?
1: Moc ne, právě, no.
5: Zásah potopena.
1: Já!
5: Máte košík, já to vidím.
1: To je poprý životě, kdy jsem dostal do...
5: Na kterým nic není.
2: Talk show na jednoho.
1: Tohle co?
6: To je barevný srdce pro radost ten tak.
1: Jsem tady správně.
2: Premiéra ve středu večer na ČT 1 a v iVysílání.
7: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
8: Radiožurnál je 14 hodin. A zprávy připravila Jana Utendorfská.
9: Vyslanci amerického prezidenta Trumpa jednají v Kyjevě. Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli schválit senátoři. Fotbalisté Mladé Boleslavy hrají v 7. kole Šansa ligy s Baníkem Ostrava. Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně čekejte kolonu z 18. kilometru k omezení na 21. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
10: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
9: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner jsou na své první oficiální návštěvě Ukrajiny. S prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Včera se v Kremlu setkali s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Witkoff s Kushnerem na kyjevské hlavní nádraží přijeli vlakem z Polska. Uvádí to agentura AFP s odvoláním na svého fotografa. Z Moskvy letadlo s americkými emisary včera letělo právě do Polska a podle webu Flight Radar 24 přistálo na letišti v Řešově. U Kyjeva dnes i poradci jsou pro národní bezpečnost Británie, Francie a Německa. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj, kterých rozhovorů se tito představitelé zúčastní, ale neuvedla. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů kvůli vyjádření o dopravní nehodě Filipa Turka za motoristy. Macinka v pátek řekl, že je mu vyšetřování nehody ukradené a že by se Turek měl znovu aktivně věnovat roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Babiš ale v televizi CNN Prima News řekl, že je nejdřív potřeba počkat na závěry policejního vyšetřování.
11: Samozřejmě takové vyjádření není jako adekvátní, protože zkrátka pan Turek řekl, že pokud se prokáže, že byl vinný, tak skončí.
9: Policie případ prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím zřejmě velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. Do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení, vysvětluje Barbora Urbanová z Hnutí STAN.
12: Z našeho pohledu opravdu nejde o zjednodušení, o nakopnutí ekonomiky, jak to vládní většina teďka momentálně prodává, ale spíš zničení takových těch zvyklostí. A myslím si, že se poměrně dost lidí asi bude divit, co jim může teďka díky novému stavebnímu zákonu vyrůst doslova za plotem.
9: Koalice kritiku odmítá a je připravená senátory přehlasovat. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO se stavební řízení zrychlí a zjednoduší. Státní muzea a galerie jsou dnes otevřené zdarma. O volném vstupu vždy první neděli v měsíci rozhodlo Ministerstvo kultury. Přístupné tak je třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Její dočasně pověřená ředitelka Olga Kotková připomíná, aby se návštěvníci připravili i na fronty.
13: Když máme takovéhle situace a vytvoří se třeba fronta v jednom našem objektu, třeba ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech, tak naše ostraha instruuje návštěvníky, takže na tu chvíli třeba budou do toho protějšího paláce, ale samozřejmě může se stát, že návštěvníci v určitou hodinu si na prohlídku mohou případně chvíli počkat.
10: sport.
3: V sedmém kole fotbalové šance ligy se hraje zápas Mladé Boleslavy s Baníkem Ostrava. Je u toho František Typovský.
14: Na začátku druhého poločasu Mladá Boleslav vede nad Baníkem Ostrava 2-0. Druhá půle začne za pár sekund. Z Mladé Boleslavy František Typovský, Radiožurnál.
3: Za necelou hodinu začnou utkání Jablonec, Liberec a Zlín, Teplice. Program sedmého kola zakončí v 18 hodin Hradec Králové se Spartou. A české basketbalistky nastoupí za necelou půl hodinu na mistrovství světa proti Číně. Češky se chystají hlavně na dvě více než dvoumetrové pivotky. Jak je bránit, popisuje Gabriela Andělová.
15: Budeme dělat maximum pro to, aby ten balon na ní nedošel. Co nejvíc jim to znepříjemnit, uvidíme, no, jaký to bude. Ten zápas s Čínou je poslední, který můžeme vyhrát. Doufám, že nám budou padat trojky z dálky, ne jako v minulém zápase.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Združení na D5 u Berouna i na D8 za Velemínem. Na D5 z Prahy do Plzně popojíždí kolona od sjezdu na Beroun centrum z 18. kilometru. Naberete 10 minut navíc. Příčinu zdržení vysvětlí náš zpravodaj.
17: 21. kilometr, údržba tam zabrala pravý a odstavný jízdní pruh. Provoz je možný teda jenom levým. Krokem to jede až k tomu 21.
16: Na D8 z Prahy do Ústí trvá zdržení za sjezdem na Velemín. Fronta zhruba z 55. kilometrů se sune 5 až 10 minut na 56.5. Tam nakládají na odtah havarovaný kamion. Dnes ráno prorazil svodidla a skončil mimo vozovku. Na D1 z Brna do Prahy houstne provoz před Šmejkalkou. Zpomalíte za sjezdem na chodce rady na 27. kilometru a zdržíte se zatím jen v řádech minut. Silnice 29 z Písku do Tábora a trvající potíže za Bernarticemi. U odbočky na Staré Sedlo odklízejí následky po srážce dvou osobních aut. Stále se jede Kyvadlově a tvoří se kratší fronty z obou stran. A pojďme do Prahy, Strakonická směrem z centra a komplikace před Malou Chuchlí. V levém pruhu dvě osobní auta po nehodě. Kolona z konce Barandovského mostu přibližně na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se pak od západu vyjasní. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu bude jen kolem 20. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
8: Dobrý den, zdravíme vás z vysílání víkendového Radiožurnálu 6,5 minuty po 14. odpoledne. Jak bude vypadat, co si myslíte, ta 60. sezóna divadla Járy Cimrmana? No a kdy český astronaut se podívá do vesmíru? Právě o tom mluvili hosté Radiožurnálu v tom uplynulém týdnu a tady ta následující hodina vysílání připomene to nejzajímavější právě z těchto rozhovorů. Začneme vítězkou učitelské soutěže Global Teacher Prize za rok 2026.

0: Vlada Stuchlá učí na střední zdravotnické škole v Kladně a letos za svoji práci získala titul nejlepší učitelky Česka v soutěži Global Teacher Prize. A proč podle ní nestačí být jenom odborníkem na svůj předmět a co za poslední roky se změnilo na středoškolácích? I na to se ptal Libor Bouček.
1: Jak to zní? To nejlepší učitelka Česka.
2: Já si nemyslím, že to platí
1: nejlepší váš pohled, který jste mi věnovala, tak naznačuje, že to nemám používat. Nejlepší.
2: Určitě ne, protože místo mě by tady mohl sedět kdokoliv z finalistů. Jenom já měla tedy to štěstí, že jsem získala to první ocenění, ale skutečně tak, jak znám ty finalisty a měla jsem možnost se s nimi blíže seznámit na letní škole, tak skutečně všichni jsou úžasní, inspirativní, dělají svou práci s láskou, neustále hledají způsoby, jak být lepším učitelem, čili skutečně to neplatí nejlepší učitelka.
1: Ta cena je otevřena pedagožkám a pedagogům vlastně ze všech těch stupňů vzdělávání na území Česka a myslím si, že je podstatné, že v roce 26 zvítězil někdo, kdo reprezentuje střední a vyšší odborné školství. Vy jste už zmiňovala, použila jste ten termín digitální...
2: Domorodci.
1: Ano. DD. Tak jste označila tu generaci, která nastupuje, půjde zítra poprvé třeba na střední školu nebo po druhé, po třetí či po čtvrté. Je ta generace skutečně tak křehká, jak je používána často ta mediální zkratka. A někdy dokonce s takovým jemným významem až odsouzením mi přijde. No, to je ta křehká generace. A mi to přijde hrozně nespravedlivé.
2: To je nespravedlivé určitě. Za sebe musím říct, že od doby pandemie COVID-19 skutečně vnímáme, že nám přicházejí čím dál tím křehčí jedinci v tom smyslu, že mnoho z nich má zkušenost s psychologickou, psychiatrickou péčí, užívají medikace, sdělují nám své diagnózy velmi otevřeně, deprese, úzkosti, panické taky sociální nepohodu a opravdu napříč obory se s učiteli shodujeme na tom, že dochází k nárůstu. Proto tedy ta křehká nebo také vločková generace. Ale nerada bych tedy, aby s nějakým hanlivým významem, ale musím skutečně potvrdit, že toto pozorujeme, tento nepříznivý trend.
1: Jak moc jsme v tom vnímání zanedbali tenhle aspekt té globální pandemie a toho, že existuje skutečně velmi široká skupina studentek a studentů, kteří zažili ty nesmírné komplikace při tom vzdělávání a tohle je ten následek?
2: Já bych asi nehovořila vyloženě o zanedbání, nevím teďko zpětně, zda je možné toto nějak posuzovat, ale v tuhle chvíli, co my řešíme.
1: Myslím si v tom vnímání toho, že vlastně si řekne, no dobře, takový to je pryč a jako bychom zapomněli na to, že skutečně ty děti de facto skoro dva, minimálně tři pololetí nedocházeli do školy, tak to má tyhle následky. A člověk řekne, no a zapomene na to, že se to vlastně stalo.
2: Tak to je potom ten negativní dopad, že nám v tuhle chvíli scházejí školní psychologové a setkáváme se právě s těmito žáky a studenty psychicky v nepohodlí.
1: Co přesně to zapříčinilo, to nepohodlí? Co konkrét

0: u kulatého stolu v rámci odborné akce v Senátu, který nás čeká 24. září. Byli bychom rádi, kdyby se otevřelo téma optimalizace výkonu školního psychologa, jestli by nebylo dobré třeba rozvolnit požadavky na tuto profesi.
1: V jakém slova smyslu rozvolnit?
0: V takovém slova smyslu, že by nebylo nutné, aby to byl skutečně psycholog s 5letým studiem, ale třeba by to byl, dejme tomu, výchovný poradce s nějakým doplňujícím studiem, který by pracoval pod dohledem nějakého školního psychologa. Jehož přítomnost by nebyla plně nutná na škole.
1: Když jsme otevřeli tuhle problematiku, tak mě napadá v té souvislosti, i v souvislosti toho, že zítra spousta pedagogů se vrací zpět k tomu, do práce tedy a k tomu běžnému provozu. Není toho, milá Lado, už na učitele trochu moc? Že najednou, kromě toho, že má zvládnout osnovy, kromě toho, že má zvládnout látku, kromě toho, že má zvládnout tu zodpovědnost za několik desítek dětí ve třídě, tak zároveň by měl vykonávat tu pedagogickou práci. To už mi přijde, že ta pracovní náplň je trošku víc než plán.
0: Je. A ještě jste zapomněl celoživotně se vzdělávat. To je velmi důležité pro pedagogy, takže je to další požadavek. Já bych byla moc ráda, kdyby se povedlo v České republice zavést takzvaný sabbatical, což je tvůrčí volno. Po 5 až 7 letech má pedagog nárok na několika měsíční až roční dlouhodobé volno, během kterého se třeba zotavuje, nebo publikuje, nebo se dále vzdělává. A je to praxe, která funguje nedaleko, třeba v Polsku, v Maďarsku, v Rakousku, v Německu. A to by určitě byl způsob, jak předejít vyhoření mnoha pedagogů i u nás.
1: Jakou reakcí se setkává tenhle, z mého osobního pohledu, logický plán, ale stejně snový?
0: Je snový, ale já jsem minulý rok dělala výzkumné šetření mezi učitelkami mateřských škol na Berounsku. Podařilo se mi zasáhnout 80% mateřských škol na Berounsku, čili ty hodnoty nebo ta data, která byla získána, lze považovat poměrně za relevantní a opravdu se ukázalo, že by učitelky toto vítaly. Jo, ta péče o tu psychohygienu, ten pocit, že jim práce velmi zasahuje do osobního života, že se jim stává stresu a ovlivňuje jejich duševní pohodu, je zkrátka platný.
1: No, musím říct, že na tom je obrovský kus pravdy, protože se člověk představí ty pedagožky a pedagogy, jak vypadají, jak vyčerpané musí být v tom květnu, v červnu a rázem ten červenec a srpen. Je to dlouhá doba na tu regeneraci? Dostatečně dlouhá?
0: Jo, já jako za sebe, když budu mluvit za sebe, tak ty 2 měsíce jsou obrovská regenerace, třeba do ledna.
2: Tak to byla vítězka učitelské soutěže Global Teacher Prize za rok 2026 Lada Stuchlá. Představíme dalšího hosta z vysílání radiožurnálu z minulého týdne. Atletika už dávno totiž není jenom o sportovních výkonech, řekl to šéf Atletické federace Sebastian Kou v našem vysílání. No a otázky byly, jak přilákat mladé fanoušky, proč by Praha měla hostit velké atletické akce a co všechno může městu přinést mistrovství světa. Exkluzivním rozhovoru se ptal moderátor Libor Bouček. I can imagine that those 3 nights
1: in Budapest will attract. Umím si představit, že ty 3 noci v Budapešti možná přilákají úplně jinou diváckou skupinu. A doufáme, že to budou i noví lidé, kteří by o atletiku jinak třeba nejevili tolik velký zájem a že v roce 2027 se budou daleko víc soustředit na mistrovství světa v Pekingu a že budou chtít znova vidět právě ty hvězdy, které vzejdou z budapešského setkání. Look,
3: it's very interesting. I'm going to use a sport that. Podívejte, tohle je zajímavá debata. Já použiju příměr se sportem, který možná není úplně známý pro vás, a to je kriket. Kriket vlastně prošel úplně stejnými výzvami. Měli jsme 5denní testy, ale přišli jsme s novým formátem. Je tu jednodenní formát, potom je tu ten úplně krátký formát 2020, 2020. Ale díky tomu kriket dokázal přilákat skrze tenhle mladý, rychlejší formát spoustu mladých fanoušků, mladších příznivců a dostali se i k tomu delšímu formátu. Takže já si nemyslím, že je to buď a nebo. Já si myslím, že ty formáty se nevylučují. Myslím si, že je to přesně obráceně, že naopak si můžeme pomoct v tom, aby náš

0: sport rostl. A náš sport roste v poslední době, za poslední dekádu. Když se podíváte na to, co se v atletice stalo, máme tu miliardu, přes miliardu lidí, kteří se dívali na poslední mistrovství světa v Tokiu. To bylo komerčně nejúspěšnější šampionát v historii. Tak když se podíváte na univerzalitu, já si nedokážu představit jiný globální sport, kde by 83 zemí mohlo po mistrovství světa říct, náš závodník byl mezi nejlepší osmičkou, byl ve finále. To je výjimečné. Máme tu opravdu neuvěřitelné množství lidí, kteří potom odcházejí domů, 36, 37 různých zemí, které si odvezli medaily. Ne, že bychom neměli velké výzvy, ale chceme se jim stavět. Our greatest asset is our universality, but
1: therein lies one of our bigger challenges as well. Jaký je vlastně plán se soutěží Ultimate Championship? Bude to každé 4 roky nebo každé 2 roky?
2: Every 2 years.
0: Každé 2 roky.
1: Víme, že aktuálně je naplánována pouze Budapešť a upřímně možná by se další ročník mohl odehrát třeba v Praze. Obzvlášť s přihlédnutím k tomu, že máme opravdu skvělé faninky a fanoušky a vy o tom dobře víte.
0: No budu mít velkou radost, když se budete ucházet toto příští. Já vás opravdu aktivně podporuji v tom, abyste se ucházeli o další akci.
1: Je to pochopitelně jistým způsobem výzva pro ty, kteří by měli žádat o hostitelství podobných událostí, ale troufám si tvrdit, že Budapešť je tím správným příkladem, protože podíváme-li se na to, co všechno se v Budapešti za poslední roky odehrálo, jak se do jisté míry stává nejen sportovní, ale i společenskou metropolí, tak je to dobrý příklad pro města a země, jako je Praha, respektive Česko. Nemyslíte si, není to ten správný případ a příklad a jistým způsobem i výzva těm, kteří by se měli snažit o hostitelství podobných podniků?
2: With the exception of the World Cup at football.
0: Podívejte, s výjimkou mistrovství světa ve fotbalu a pochopitelně olympijských her, o které mimochodem se ucházejí v roce 2036, tak není mistrovství světa, na kterém opravdu záleží, které se zatím v Budapešti nekonalo. V roce 2023 my jsme tam měli jedno z nejúspěšnějších mistrovství světa a právě proto, když tedy se začala Budapešť ucházet o ten šampionát Ultimate, tak jsme si říkali, tohle je tým, kterému věříme, to je země, kterou ten sport zajímá, my tam dokážeme naplnit stadion, dokonce i dopoledne, i odpoledne, to bylo poprvé, kdy se nám to na mistrovství světa podařilo. A když zkoušíte něco nového, tak si chcete být jistí, že to zkoušíte s lidmi, které znáte, kterým věříte, a myslíte si o nich, že to zvládnou. Takže Budapešť, kromě toho, že je to jedno z nejkrásnějších měst na světě, tak oni opravdu velmi dobře vědí, jak zorganizovat velkou sportovní akci. No a proto prostě jsme je podpořili, proto oni zvítězili a koná se to tam. That's why we're back there. Well, that's why we're there for the first
1: of these editions. How to persuade the governments to host? Jakým způsobem působit na vládu a municipality v tom, aby se pokusili o to hostování? Protože to není jenom propagace toho samotného místa, jedná se o propagaci samotného sportu, jedná se o propagaci pohybu. A je jasné, že příklady táhnou, tím pádem to hostitelství přináší jednoznačné benefity.
0: My máme samozřejmě jednotku, která je zodpovědná za nějaké kandidatury, snažíme se strategicky rozmisťovat a mít dialog se zeměmi, které chtějí pořádat nějakou akci. My teď můžeme v tuhle chvíli říct, když se vrátíme v těm posledním uplynulým mistrovstvím světa, můžu vám přesně říct, jaký ekonomický dopad to dané mistrovství světa mělo pro to město, kde se konalo. Můžu vám říct, že v roce 2023 například ten ekonomický přínos pro místní ekonomiku byl nějakých 600 milionů dolarů. Můžu vám taky říct, že po tokijských hrách to bylo nějakých 560, možná 570 milionů dolarů pro sponzory, kteří tam byli. Plus aktivace pro Budapešť, v rámci toho, jak se sama Budapešť tedy prezentuje jako turistické, řekněme, středisko pro léto, pro turisty. Takže takhle se dá sport využívat ekonomicky a je to velmi důležitá součást toho dialogu, který my vedeme, a my jako sport musíme být schopni těm městům, těm komunitám nabídnout něco, aby oni chtěli prodávat naši akci. Musíme jim dát tvrdá čísla, musíme jim ukázat, že se jim to vyplatí, musíme v té spolupráci místní obyvatelstvo přinutit, aby tu akci vzali za svou, a ekonomický přínos je obrovský samozřejmě, ať už je to pro hotely, pro restaurace, pro služby, když se tam koná velká sportovní událost. Economic value in both in restaurants and bed spaces and all the other
1: things that take place at the time of a major championships. My jsme v případě atletiky ten jeden bezprostřední příklad viděli v roce 2015, kdy se v Praze odehrálo halové mistrovství Evropy. A jsem přesvědčen o tom, že právě po shlédnutí výkonu nejlepších evropských atletů začaly sportovat děti a chtěli být stejní jako hrdinky a hrdinové v hale. A to je možná ještě silnější a větší benefit než miliony dolarů, které jste zmínil.
0: Rozhodně, ano, samozřejmě máte tu na jednu stranu tvrdá data a na druhou stranu to, co to třeba dělá s lidmi a co si z toho odnesou, že se tam taková akce konala. Já vždycky se tuhle konverzaci snažím prostě už uzavřít, protože někdy tam sedíme a říkáme si, my jsme olympijský sport číslo jedna. Ano, jsme, ale to víme. Jsme číslo jedna, pokud jde o olympiádu. Nicméně, já říkám dobře, ale jsou tu další sporty. Je tu fotbal, je tu Formule 1, je tu tenis. Ale oni nejsou přeci naší konkurencí. Naše konkurence je všechno ostatní, co láká mladé lidi, aby tím způsobem trávili čas. Je to hudba, jsou to filmy, jsou to nějaké společenské věci, které je zaujmou. A abychom ujistili, že náš sport je v epicentru, ve středu těchto konverzací, tak je potřeba, aby prostě zábava spolupracovala se sportem, protože pokud chceme inovace, tak se musíme vždycky bavit o tom, že sport v podstatě patří do zábavního průmyslu. Pro americké sporty to platí jednoznačně a tam to všichni pochopili. Ten potenciál oni naplňují a já vždycky říkám a připomínám to našim týmům. Naše aktivita je sport, ale náš biznis je zábava. O to vždycky jde. Our activity is sport, our business is entertainment. And that's what the ultimate is about.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál 14 hodin 30 minut. Odpolední zprávy a Jana Utendorská.
2: Německo chystá rozsáhlé posílení ochrany před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. V rozhovoru pro Bild am Sonntag to uvedl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Chce mimo jiné rozšířit mobilní protidronové jednotky a vybudovat národní digitální ochranný štít Cyberdome. Plán přichází po zmařeném útoku na letiště Lipsko-Halle, z něhož Berlín viní Moskvu. Česko chce ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. Česká vláda podle něj situaci sleduje a jedná s evropskými partnery. Podle Babiše je Česko pravděpodobně taky terčem ruských kybernetických útoků. Ředitelství silnic a dálnic dnes provoznilo opravenou část mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Do konce září dopravu povede ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Celá oprava téměř za miliardu korun bez DPH má skončit v létě příštího roku. A více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce. Od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Obchodníci například špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnila. Sport. V sedmém kole fotbalové šance ligy hraje Mladá Boleslav proti Baníku Ostrava. Stav a čas řekne František Typovský.
3: Začíná 72. minuta, Mladá Boleslav vede nad Baníkem Ostrava 3-0. Z Mladé Boleslavy František Typovský, Radiožurnál.
2: Za necelou půl hodinu začnou utkání Jablonec Liberec a Zlín Teplice. V 18 hodin pak nastoupí Hradec Králové proti Spartě. A české basketbalistky hrají druhý zápas na mistrovství světa. Jejich souboj s Čínou sleduje v Berlíně Jakub Kanta.
4: Po minutě a půl Češky drží vedení 7-6. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 za Chocerady, na D11 za Poděbrady. Na D1 z Brna do Prahy čekejte silnější provoz před Šmejkalkou. Zpomaluje se kousek za sjezdem na Chocerady na 29. kilometru a do zúžení se jede okolo 10 minut. Na D11 z Hradce do Prahy za sjezdem na Poděbrady vzniká kolona kvůli omezení mezi Pečkami a Sackou. Hodně pomalu se jede mezi 37. a 32. kilometrem. Naberete tam přibližně 20 minut navíc. Na D8 z Prahy do Ústí za sjezdem na Velemín ztratíte už jen pár minut ve frontě z 56. kilometru. Na 56. a půl téma pracují na odtažení havarovaného kamionu, zabraný je tam pravý pruh. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Beroun centrum také už jen velmi krátké zdržení z 18. kilometru. 5 minut zabere cesta na 21. do místa zúžení. Silnice 29 na trase z Písku do Tábora za Bernardicemi dočasně uzavřená. U odbočky na Staré Sedlo odklízejí následky po střetu dvou osobních aut. Dopravu odklání policie. A ještě silnice 12 z Kolína do Prahy na obchvatu Českého Brodu se kvůli vyšetřování nehody projíždí Kyvadlově. V obou směrech se tvoří kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Před námi je chladná noc a ráno, teploty klesnou na 10 až 6 v údolích až na 4 stupně. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, večer se od západu vyjasní. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál a Patricii Strouhalovou.
1: Je to tak, dobrý den, a my už zase společně za chvíli se můžeme vrátit k těm nejzajímavějším částem z rozhovorů s hosty Radiožurnálu z uplynulého týdne. Jednak do studia dorazili popularizátor kosmonautiky Jan Spratek, anebo taky novináři Josef Pazderka a Ondřej Soukup, ale taky herec Vojtěch Kotek, který prozradil, kdo patří mezi jeho nejoblíbenější postavy z her divadla Járy Cimrmana. Vy taky můžete hlasovat na serveru i rozhlas.cz a typu Vojtěcha Kotka si poslechneme už po písničce.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Kdo je nejoblíbenější postavou divadly Jary Cimrmana, Vavrouch, Žílová, Frištenský a nebo někdo úplně jiný? No na serveru iRozhlas.cz můžete hlasovat o svém oblíbenci. O tom, jak se vztah k cimrmanovskému humoru mění s věkem, dětmi a také životními zkušenostmi, tenhle týden v hostu Radiožurnálu mluvil herec Vojtěch Kotek a ve studiu ho přivítal moderátor Libor Bouček.
1: Která, myslíš, Vojtěchu, ta postava bude první?
2: Já už jsem hlasoval.
1: No to je mi jasné, všichni jsme hlasovali.
2: Já mám svoje tipy a jedna postava moje, jedna z nejoblíbenějších je Frištenský.
1: Ten teď jako sprintuje vzhůru.
2: Jo,
1: no já se dívám na to aktuální. Před dvěma dny ještě Varel, jako řekl bych, prostě atakoval spíš tu top pětku, ale teď už Varel je na stříbru.
2: No a pak mi teda v tom případě řekni, jak je na tom Žílová.
1: Žílová se, ta je pátá.
2: Pátá.
1: Ta je pátá. Čtvrtý je aktuálně náčelník, třetí pomocný učitel Poustka a Vavroch vede už strašně dlouho.
2: No tak to je jasný, Vavroch. No tak Vavroch je jako jasná klasika, ale pokud bych mohl lobovat za Žílovou a Frištenského, tak vážení přátelé, milí milovníci divadla Jary Cimrmana, hlasujte pro ně, já za ně budu lobovat.
1: No já si myslím, že vítězství Vavrocha by bylo tak jako očekávané.
2: Ano, bylo by, ale kdyby ho porazila Žílová.
1: Právě, tahle anketa progresivní mladé scény prostě vyžaduje nějaký šok. A mamka Žílová má jenom 59,1% vítězství. Je to i tak, že uvnitř třeba toho souboru jsou taky nejpopulárnější postavy, že se i tímhle s tím s kluky bavíte?
2: Já myslím, že každý má svoji nejoblíbenější postavu, kterou rád hraje a ve který se cítí jako nejlíp. Nikdy jsme se vlastně navzájem o tomhle tom nebavili, co si myslíme, že je ta nejoblíbenější postava nebo koho to jako vlastně, kdo na to takhle kouká. Musím říct, že ta anketa mě vlastně zaskočila, když se mě měla dotknout, tak jsem nad tím najednou začal strašně jako přemýšlet. Ale u mě se to třeba různě tak jako přelejvá právě v čase a v tom, kdy člověk jako dozrává, protože ty Cimrmani mám pocit, že jsou jako běh na dlouhou trať, že to je jako celoživotní vlastně vášeň, celoživotní přátelství a celoživotní jako vlastně zjišťování nejenom těch historických konotací, nejenom těch všech věcí, ale i protože Zdeněk se samozřejmě nikdy neubrání tomu do toho dostávat, do toho humoru, tu jako lidskost, tu zkušenost životní a tuhle jako dlouhodobou vlastně nějakou emoci. A mám pocit, že čím jsem starší a když mám najednou děti a tak ty věci taky chápu nějak jinak a že s tím samozřejmě ten humor jako počítá, no. Takže vyvíjí se to v čase.
1: Už syn slyšel Drsoně a Jasoně třeba? Už to zkoušel?
2: Ale ještě
1: pro kontext jsou 3 roky, že jo?
2: Ještě, no, teď si myslím, že bych s tím chtěl pomaličku začít. On jako vlastně audio už začíná docela jako poslouchat, že u toho vydrží a myslím si, že bude čas na to ho do toho divadla jako reálně vzít. Já samozřejmě mám pořád furt takový pocit, jako aby tam nerušil, aby něco jako nedělal, ale je fakt, že já už jsem tam od 3 let pomalu začínal chodit, byl jsem vždycky teda v zákulisí jenom a viděl jsem vlastně jenom ty pohybující se začínající pleše. Ale chodit takhle jako po tom jevišti. A vnímal jsem to divadlo trošku z boku. Já jsem si vždycky vylez nahoru na takovou světelnou rampičku, tam byl žebříček a tam jsem si mohl vylézt, tam jsem se zašil, nikomu jsem nepřekážel při těch vstupech, protože tam je to uzoučký a takhle ze zhora jsem to tak jako pozoroval.

0: Česko chce do vesmíru, už příští rok by se to mělo povést díky pilotovi Aleši Svobodovi. Jaké je to být astronautem, si ale budou moc už po druhé teď vyzkoušet i čeští středoškolácky. 7. září totiž začíná nábor do druhého ročníku mise Zero G. No a hostem radiožurnálu právě tady při té příležitosti byl popularizátor kosmonautiky a jeden z velitelů mise, Jan Spratek.
1: Říkal jsem si, jaká má být ta první otázka. Úplně nejbanálnější. Co je nového ve vesmíru za poslední dobu?
2: No, tak kolik, že máme hodin tady na tenhle pořad?
1: No ne, tak já mám takovou nějakou jednu drobničku aktualitu.
2: Tak řekněte, co jste si připravil, protože
1: ne,
2: jako je toho...
1: Ne, já se ptám, co vás zaujalo?
2: Co mě
1: protože
2: zaujalo?
1: Já mám spoustu otázek a pochopitelně se dostaneme k tomu, co už jste několikrát říkal, ale mě zajímá to, co vás teď zaujalo třeba za poslední 2-3 dny. Takhle se ptáme z zpravodajů, kteří přijedou,
2: super.
1: Tak se ptáme, co je nového v Reykjavíku, tak teď, co je nového ve vesmíru.
2: Tak určitě. Třeba odstartoval na oběžnou dráhu planety Země do Lagrangeova bodu 1,5 milionu kilometrů od Země teleskop Nancy Grace Roman, což je úplně nový teleskop americké kosmické agentury, který bude bezprecedentně opět zkoumat vesmír v neskutečném rozlišení, a to je přesně událost posledních jednotek dní, když jste chtěl tak velkou novinku, ale samozřejmě toho, co se děje na evropské scéně, české scéně, je toho spoustu a věřím, že se o tom budeme bavit.
1: Dostaneme-li se k tomu teleskopu, tak co to rozlišení nám přinese? Co díky tomu, když ta mise tohoto teleskopu bude úspěšná, co se dozvíme?
2: To je fakt na dlouhý pořad, ale pojďme si říct úplně jednoduše. Dostaneme pravděpodobně nejdetailnější, největší, nejkomplexnější snímek vesmíru, jak jej známe, jak jej dokážeme pozorovat. Takže pokud někdo viděl někdy ty snímky vzdáleného kosmu z Hubbleova kosmického dalekohledu z teleskopu Jamesa Webba.
1: A říká si, to už je vrchol a maximum.
2: Tak teď to bude ještě hustější, protože ty fotky, které on bude schopen pořizovat tím samozřejmě logicky, technologicky nejvyspělejšími čipy a zobrazovacími zařízeními, tak ty budou neskutečné. Očekáváme, že by nám mohl odhalit až 100 000, slyšíte dobře, 100 000 exoplanet, planet, které obíhají okolo jiných hvězd. Bude schopen nalézt tisíce až vysoké tisíce planetek, které třeba létají kolem našeho slunce, v naší sluneční soustavě, které potenciálně by mohly být i nebezpečné. To znamená, bojíme se i o bezpečnosti, bojíme se o lepším pochopení fungování temné hmoty, temné energie, rozpínání vesmíru. Takže opravdu všechno to, co víme teď, se dokáže snad v následujících jednotkách let neskutečně posunout právě díky tomuto teleskopu pojmenovaném po ženě.
1: Nechci říct, že většina, ale myslím, že bude existovat určitě velká skupina posluchaček a posluchačů, kteří ty základní znalosti a vědomosti týkající se vesmíru získají během studia na základní a střední škole. Když mají štěstí na dobrého pedagoga, tak získají docela dost těch informací. No a s tím se tak spokojí a s tím žijí. Když je to starší 30 let, jak moc jsou tyto zakonzervované znalosti stále ještě aktuální? A samozřejmě i s ohledem na ten teleskop.
2: No, jak bych to řekl, já právě velmi aktivně si dovolím říct, jezdím po školách po celé republice s týmem samozřejmě a My zjišťujeme, že ty děti kolikrát ty informace ve škole nebo od rodičů dostali je třeba správně, což teda od učitelů samozřejmě očekáváme, že je dostali správně.
1: Od rodičů dostanou Plutoš.
2: Ano, no a potom žluté sluníčko, že ano, což je takový můj fenomén, který se neustále snažím opakovat, že opravdu není žluté, je bílé.
1: A teď to tak kreslím celou dobu.
2: No to je právě ten problém, to znamená, tam přechází ten moment, kdy jako člověk, třeba rodič, že ano, předává tu informaci. Nějak. Učitel to kolikrát vysvětlil, akorát si třeba neuvědomil, že ono se to zakonzervuje přesně v té hlavě po zbytek života, ta žlutá na tom bílém papíru, protože se prostě blbě kreslí bílou pastelkou na bílý papír a nepřišlo tam to B a to vysvětlení, že ano.

0: tak všechno mám.
1: Jak snadno se v dnešní veřejné debatě rozdávají nálepky a kdy už přestávají být užitečné, no tak o tom v hostu Radiožurnálu mluvili novináři Josef Pazderka a Ondřej Soukup, kteří dlouhodobě sledují Rusko, Ukrajinu, ale i střední a východní Evropu. No a v uplynulém týdnu za to oba dostali cenu Rudolfa Metka.
2: Jak vy se díváte na tu zkratku a zkratkovité používání těch termínů, jako proruský, proruský šváb a takhle, to, co též přišlo po tom roce 2022. Kde je ta hranice, od které už není nespravedlivé to říct a použít?
3: Ona se furt hledá a řekl bych, že bych s ní jako velmi šetřil. Já jsem shodou okolností teď nedávno vedl debatu se svými slovenskými kamarády a oni říkali, hele, my jsme si trošku jako zavařili, jak jsme víc emocionální, tak jako v té demokratické části slovenské společnosti strašně rychle narostla taková tendence onálepkovat kohokoliv, kdo si myslí něco jiného a má třeba nějaký jako dost podstatně jiný názor, tak je, že je hned fašista. Jo. A jako vlastně jako ta schopnost sejít se racionálně někde jako v prostřed je něco, co já, Ondra taky byl dost často jako venku, já jsem strávil jako s rodinou třeba 12 let jako různě mimo Českou republiku a beru to jako obrovskou výhodu, protože si myslím, že ta česká společnost na tom zdaleka není tak špatně, jak bychom si někdy mysleli a třeba ta schopnost pořád hledat nějaký racionální střed, jako ty si myslíš to, já to, na plusu se o to snažíme v pořadu pro a proti, pojďme se o tom racionálně bavit, jako pojďme si jako říct, co tím myslíme, tak to je jako důležitý. Jo. Myslím si, že směrem k Rusku, aspoň za mě, nám vždycky slušelo jako střízlivost, ale zároveň důslednost. Jo. Něco nám to jako řeklo, ty poslední dění, plošná ruská invaze na Ukrajinu nám odhalila, jaký ten režim jako skutečně jako je. Ale zároveň si myslím, že on nám hází neustále takové jako zvláštní emocionální udice, které jsou dost často spojené s ryze českou hloupostí, ignorancí, pohodlností a věcma, které se týkají naší debaty. A my si s ní musíme nějak poradit a v tom rozeznat, že tady tohle jako na turbo posiluje nějaký kanál peněz, který teda asi pravděpodobně bude souviset s Kremlem. Je domácí, je to ryzí česká ignorance, hloupost, pohodlnost, něco a pak je tam to turbo, který jako přidává nějaká vnější síla. No tak se potom o tom bavme, ale bavme se o tom takhle střízlivě a myslím si, že jako nám vždycky potom bude slušet taky to, že když něco z toho jako vyvodíme a řekneme si, je to ohrožení, je to špatně, že ta důslednost v těch krocích, ne, teď už jsem na to zapomněl a pojďme se o tom zítra bavit zase úplně od začátku, že ta důslednost a střízlivost by nám v tomhle jako slušela úplně nejvíc.
1: Tak to byli Ondřej Soukup a Josef Pazderka, kteří byli v uplynulém týdnu hosty Radiožurnálu. V tom následujícím se můžete těšit třeba na Martina Dejdara anebo spisovatele a scénáristu Petra Jerchovského. Před námi jsou taky další aktuální zprávy na Radiožurnálu.

0: Prázdnin může být pro řadu dětí stresující.
1: Jak nejlépe zvládnout start nového školního roku?
0: Co dělat, když se dítě bojí zpátky do třídy?
1: A jak ulehčit nástup do nového kolektivu?
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Tradiční rubrika se vrací.
0: Rozhovor s experty na konkrétní rizikové situace každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 15 hodin. A zprávy připravuje Jana Utendorská.
3: Obyvatelé německého Saska Anhaltska vybírají nový zemský sněm. Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili v lize Baník Ostrava a v neúplné tabulce jsou druzí. Pozor na nehodu na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy na kilometru 45. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko mají voliči ještě 3 hodiny na to, aby odevzdali hlas v dnešních zemských volbách. Jejich favoritem je podle průzkumu strana Alternativa pro Německo, AfD, která je v Sasko-Anhaltsku považována za krajně pravicovou a v žádné spolkové zemi ještě nevládla. Volební účast je zatím poměrně vysoká.
4: Během dopoledne odvolila asi třetina ze zhruba 1 700 000 oprávněných voličů. To je výrazně více než před 5 lety, kdy se volební účast nakonec zastavila na 60%. Důležité bude, kolik stran se nakonec dostane do Sasko-Anhaltského zemského sněmu. Ani víc než 40% hlasů odhadovaných v průzkumech nemusí straně AfD stačit k tomu, aby získala absolutní většinu mandátů a vytvořila jednobarevnou vládu, jako to usiluje její lídr Ulrich Zygmunt. Analytici spíš očekávají vznik menšinové vlády vedené křesťanskými demokraty a podporované levicovou stranou Die Linke. Z Magdeburku Tomáš Javlín, Radiožurnál.
3: Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních 2 týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun. Někde se blíží i 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
5: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě jako dominanci v tom regionu, tady jsou vlastně 2 velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
3: Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad novou metodikou reaguje na časté chyby, zejména projíždění návěsti stůj. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
6: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený. Takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
3: Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji, nebo taky v Orlických horách. Radiožurnálu to řekla Mikoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibu.
7: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte 2 košíky.
3: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Roste třeba muchomurka zelená nebo pečárka zápašná, které připomínají jedlý žampion. Aktuální podmínky pro růst hub pak ukazuje i mapa na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
8: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy zvítězili v šancelize 4-0 nad Baníkem Ostrava a v neúplné tabulce se posunuli na 2. místo. Jablonec hostí Liberec. Podrobnosti má Lukáš Michalík.
9: Začíná 5. minuta, Jablonec Liberec 0-0, utkání Zlín Teplice sleduje David Nekvinda.
10: Ve 3. minutě utkání Zlín Teplice 0-0, se Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.
8: A za necelé 3 hodiny se utkají Hradec Králové s pražskou Spartou. A české basketbalistky nastoupily po úvodní porážce na mistrovství světa proti Číně. V Berlíně to sleduje reportér Jakub Kanta.
10: Minutu a 23 sekund před poločasovou přestávkou Češky odskočily do 10-bodového vedení 39-29. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Situace na D1 za Vlašimí i před Šmejkalkou. Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Vlašim na 50. kilometru se prudce brzdí před kolonou. Za exitem 49 už se chvílemi jede o něco svižněji. Celé je to důsledek dřívější nehody na 45. kilometru. 4 havarovaná vozidla se v celku rychle podařilo z levého přesunout mimo jízdní pruhy. Na místě odtahová služba. Projíždějící řidiči přihlížejí. Zdržení tak přetrvává přibližně 20-minutové. D1 dál k Praze zůstává zaplněná i v okolí sjezdu na Chocerady. Z 29. kilometru se popojíždí zhruba čtvrt hodiny do zúžení na Šmejkalce. Na D5 z Plzně do Prahy spozorněte nejprve za Berounem. Na 16. kilometru zastavila ve stoupacím pruhu nepojízdná dodávka, zatím není označená. D5 dál k Praze a druhá menší potíž před Loděnicí. Na 10. kilometru zabrali silničáři levý pruh, fronta z 10. a 5. je maximálně na 5 minut. A silnice 9 z Mělníka do Prahy a velké komplikace za Větrušicemi. Za odbočkou na Tuháně vážná nehoda dvou osobních vozidel, komunikace po dobu vyšetřování obousměrně neprůjezdná. Tvoří se dlouhé kolony, rozhodně neobjíždějte přes Tišice a Kostelec. Silnice jsou tam ve dvou úsecích kvůli opravám vozovky uzavřené. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se pak od západu vyjasní. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
2: Dobrý den. Do Kyjeva dorazili zvláštní vyslanci amerického prezidenta k jednání o ukončení ruské války na Ukrajině. Ne letadlem, ale po železnici. A za chvíli o tom budeme mluvit ve víkendovém vysílání Radiožurnálu, a to s naším zvláštním zpravodajem, který je v Kyjevě.
1: Víkendový Radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Američtí vyjednavači poprvé přijeli do Kyjeva a zvláštní vyslanci prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do ukrajinské metropole vlakem, ne tedy letadlem, jak se předpokládalo. No a po sobotních rozhovorech s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu dnes začali jednat i s ukrajinskou stranou. A my v Kyjevě máme svého zvláštního zpravodaje Pavla Nováka teď už s námi ve vysílání. Pavle, dobrý den.
1: Dneska odpoledne z Kyjeva.
0: S jakým vzkazem od amerického prezidenta jeho vyslanci do Kyjeva přijeli?
1: On bude asi podobný, totožný jako ten, který dovezli do Moskvy. Donald Trump tvrdil, že tam mají představit jeho návrh na ukončení války a zopakoval, že on už přece končil 8 válek a ani za to nemá Nobelovu cenu. Co v tom návrhu je, to ale neřekl ani Trump, ani tedy ti vyjednavači, ale Kreml a Bílý dům ta moskevská jednání zatím označili za konstruktivní a produktivní, ale může to být takový docela zásadní rozpor v tom, co by vlastně mělo v tom plánu konečném být, kdyby měla být ta linie příměří, protože Ukrajinci by chtěli, aby se to zastavilo tam, kde je fronta, kdežto Rusko si dělá nároky na celý Donbas, to znamená i na oblasti dál na západ, které ještě vojensky neovládá. Ale už jenom to, že Steve Witkoff a Jared Kushner přijeli do Kyjeva, to je obrovský pokrok. Zatím vždy přijeli jenom do Moskvy, nikdy na Ukrajinu. Teď zatím víme, že ty rozhovory už začaly, předtím ještě Volodymyr Zelenský ukázal americkým hostům chrám svaté Sofie z 11. století a víme, že také byl tu záměr ukázat těm hostům i následky ruské agrese. Pokud tedy jde nějaké zničené budovy, tak alespoň pomníčky padlých, třeba takový les vlajek a fotografií, který je tady daleko na náměstí Majdanu nezávislosti.
0: Proč vlastně zvláštní vyslanci amerického prezidenta nepřiletěli letadlem, ale přijeli tím vlakem?
1: No, sice jak Ukrajina, tak Rusko vyhlásili až do pondělní půlnoci zastavení vzdušných útoků na metropole, na Moskvu a na Kyjev. A Zelenský ale před tím jednáním ještě prohlásil, že Rusové neumožnili americkým vyslancům tedy přiletět, protože ještě včera dopadly ruské drony do okolí letiště Boryspil. Dnes ty útoky také mířily třeba na Cherson nebo na Oděskou oblast, takže všechno kolem, mimo Kyjev, tam se ostřelovat může. Vladimír Putin včera Witkoffovi i Kushnerovi skoro do očí řekl, že udělá všechno, na co mají Rusové vliv, aby jejich jednání a oni sami, jejich spolupracovníci byli v bezpečí. Jenomže řekněme, že podle hesla důvěřuj, ale prověřuj, nakonec tedy američtí vyjednavači rozhodli se, že pojedou přes noc vlakem. Ten vládní Boeing, který je dovezl do Moskvy, přiletěl do polského Řešova a odtamtud tedy 10 hodin vlakem jeli stejně jako další zahraniční hosté, jako francouzský prezident Emmanuel Macron, bývalý německý kancléř Olaf Scholz, ostatně i podobně jako tu cestu absolvoval i prezident Petr Pavel. Deník Ukrajinská pravda napsal, že Steve Witkoff měl obavy z té cesty do Kyjeva. Ostatně ono by to nebylo úplně poprvé, co Rusové poslali k zemi nějaké letadlo. Připomeňme v roce 2023, kdy vybuchlo letadlo s velitelem Wagnerovy skupiny Evgeniem Prigožinem a ten známý smutný případ v roce 2014, kdy Rusové sestřelili letadlo malajzijských aerolinií a na jeho palubě zahynuli 300 lidí.
0: Zvláštní zpravodaj Pavel Novák teď aktuálně pro vysílání Radiožurnálu z Kyjeva. Děkujeme za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Jinak k tématu samozřejmě také přehledně zpracovaný materiál a online reportáž na našem serveru iRozhlas.cz.

0: Česká asociace pojišťoven začíná upozorňovat na možná rizika škod na každý měsíc, takzvaný risk radar, který kombinuje data z dřívějších let a pohled expertů. Má lidem doporučit, na co je dobré si v tom následujícím měsíci dát pozor. Třeba v září je zvýšené riziko dopravních nehod v okolí školy. My to probereme s detaily za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
3: Mažu stopy.

0: Jak jsme říkali, upozornit na možná rizika pojistných událostí na každý měsíc a komunikovat je směrem k veřejnosti, tak to je hlavní cíl nového risk radaru, který od září spustila Česká asociace pojišťoven. Aktuální rizika jsou v něm rozdělená do 6 kategorií, která jsou odstupňovaná podle dřívějších dat a názoru pojistných expertů. A na září, jako jsme to zmiňovali, předpovídá asociace riziko 56 body ze 100, tedy vyšší než v srpnu. Detaily teď už vítám Drle, to je z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pojďme přiblížit, jak vlastně ten risk radar vzniká. Co to všechno obnáší?
1: Ze 70% ho tvoří data pojistných událostí za jednotlivé měsíce z dřívějších let a zbytek předpovědi pak dodávají pojistní experti, kteří doplňují aktuální kontext. Ten je důležitý, pokud třeba data z předchozích let neukazují zvýšený počet požárů, ale v současnosti by bylo například vyšší sucho, popisuje ekonom a člen expertního týmu České asociace pojišťoven Aleš Roth.
2: Právě ta kombinace datové složky a potom očištění

0: O expertní pohled nám dává docela dobrou víru v to, že ten indikátor bude robustní a zároveň, že na základě něho bude možné dobře formulovat ta doporučení veřejnosti.
1: Doporučení jsou podle RODA důležitá, aby si třeba lidé zkontrolovali, že jsou na zmíněná rizika dostatečně pojištění a tím případně snížili počet pojistných událostí. ROD věří, že rizika budou zveřejňovat i samotné pojišťovny a případně jim přizpůsobí vlastní preventivní kampaně. Třeba Allianz a Generali Česká pojišťovna vnímají radar jako dobrý nástroj pro prevenci a do budoucna by jeho data mohly kombinovat s vlastním monitoringem rizik.
2: No, my jsme taky řekli, že asociace už ten první risk radar teď na září vydala. Souhrnné riziko 56 bodů ze 100. Co z toho tedy vyplývá? Co si z toho máme vzít?
1: Oproti srpnu v září stoupla dopravní rizika na 62 bodů. To souvisí mimo jiné se začátkem školního roku a větším provozem v okolí škol. Podle hlavního analytika České asociace pojišťoven Petra Jedličky data z dřívějších let potvrzují, že nehod je v září o 5% víc než v srpnu.
3: Počty škodních událostí v rámci povinného ručení se meziročně navyšují proti průměrnému počtu 15 985 škodních událostí během vlastně srpna za ty dostupné ročníky. Platí, že během září se jedná o nějakých v průměru 16 815 škodních událostí.
1: Vysoká jsou pro září taky kybernetická rizika. A co se týče zmíněných doporučení k veřejnosti, tak asociace na tento měsíc nabádá k vyšší opatrnosti při řízení v okolí škol, důkladnější ochraně internetových účtů a taky ke kontrole pojistných limitů u různých smluv.
2: Tak díky za to doporučení i za to představení. Ve studiu s námi byl z naší domácí redakce Vít Andrle. Tak naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Posloucháte Radiožurnál Ten víkendový a za chvíli přesně za 7 minut pro vás budeme mít nové aktuální zprávy. Dobrý den.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Je přesně 15 hodin a 30 minut, posloucháte Radiožurnál. Odpolední zprávy a s nimi Jana Utendorská.
3: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner jsou na své první oficiální návštěvě Ukrajiny. S prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Na kyjevské hlavní nádraží přijeli vlakem z Polska, kam letěli po včerejším jednání s ruským prezidentem Putinem v Moskvě. Polská armáda vyšetřuje možné narušení polského vzdušného prostoru. Na síti X o tom informovalo operační vedení polských ozbrojených sil. Objekt podle něj letěl směrem z Běloruska. Armáda vyslala na místo vrtulník, aby ověřil, co radar detekoval. Podle mluvčího operačního vedení může jít také o hejno ptáků nebo meteorologickou anomálii. Armáda zároveň uvedla, že v posledních hodinách nezaznamenala v oblasti ruské útoky na ukrajinské cíle. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů kvůli vyjádření o dopravní nehodě Filipa Turka za motoristy. Macinka v pátek řekl, že je mu vyšetřování nehody ukradené a že by se Turek měl znovu aktivně věnovat roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Babiš ale v televizi CNN Prima News řekl, že je nejdřív potřeba počkat na závěry policejního vyšetřování. A cisterciácký klášter v Oseku na Teplicku už za půl hodiny představí obnovené varhany. V klášterním kostele zazní poprvé po téměř 70 letech. Nástroj prošel náročnou opravou. Už dopoledne jim požehnal arcibiskup Stanislav Přibyl. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli v Šancelize nad Baníkem Ostrava 3-0. Jablonec teď hostí Liberec. Stav a čas řekne Lukáš Michalík.
4: 32. minuta Jablonec Liberec 0-0. Utkání Zlín Teplice sleduje David Nekvinda.
5: 31. minuta zápasu Zlín Teplice 0-1. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.
3: České basketbalistky hrají na mistrovství světa v Berlíně proti Číně a je u toho Jakub Kanta.
6: Také na radu žurnálu. 43-49 prohrávají v tuto chvíli ve 26. minutě. Už jen čínské basketbalistky Češky vedly už o 10 bodů. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 nehoda v Posázaví, uzavřená devítka u Větrušic. Na D1 z Brna do Prahy trvají potíže v oblasti Posázaví. Na 45. kilometru odklízejí následky po hromadné kolizi. Podle aktuálních policejních informací se opět projíždí pouze jedním pruhem. Kolona z 52. a 5. z úrovně odpočívky Střechov je přibližně na půl hodiny. Na trojce z Tábora do Prahy čekejte tradiční nedělní odpolední fronty nejprve mezi Benešovem a Mračí, poté i mezi Čtyřkoly a Senohraby. V obou případech ztratíte 5 až 10 minut. Na silnici 9 z Mělníka do Prahy trvají velké komplikace za Větrušicemi, přesněji za odbočkou na Tuháň. U těžké nehody dvou osobních vozidel zasahují záchranáři, provoz je zastavený v obou směrech, kolony na desítky minut. Objízdná trasa přes Kostelec není možná, silnice je tam dlouhodobě uzavřená kvůli opravám vozovky. Ideálně jeďte už z Prahy po dálnici D8 a u Nové Vsi na 18. kilometru pokračujte na Mělník. A ještě 12. z Kolína do Prahy na obchvatu Českého Brodu po nehodě také v obou směrech uzavřená, tam se ale bez problémů objíždí přes centrum města. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Před námi je chladná noc i ráno, teploty klesnou na 10 až 6, v údolích až na 4 stupně. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, večer se od západu vyjasní. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu bude jen kolem 20. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
2: Dobré odpoledne. Soutěž v kopání hrobů, no tak to může znít jako začátek nějaké komediální scénky, ale na hřbitově ve městě Nyírszújhalom na severu Maďarska, tam nešlo o legraci, jak napsala agentura AP. Cílem neobvyklé soutěže, kterou pořádalo Maďarské sdružení správců a provozovatelů hřbitovů, bylo představit lidem tuhle náročnou profesi hrobníka a zároveň také prolomit společenská tabu spojená se smrtí.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Tunisko má problém s pitnou vodou a alžírský prezident hrozí obnovením trestu smrti za žhářství. No i severní Afrika se potýká s extrémním vedrem a lesními požáry. My o tom za chvilku budeme mluvit. Spojíme se s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Nejenom u nás v Česku a jižní Evropě teploty v následujících dnech opět podle předpovědi stoupnou. Na další možnou vlnu horka se připravují i státy severní Afriky. Letos už je přitom několikrát trápily teploty, které v rekordních příchodech vystoupaly až na 50 stupňů Celsia. No a postupně se taky ukazuje, že lesní požáry, které se na konci srpna prohnaly severem Alžírska, za sebou nechaly zřejmě několik desítek mrtvých. A víc k tomu teď řekneme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Tak Jana, dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Ten poslední údaj o obětech požáru v Alžírsku, který tamní ministerstvo vnitra zveřejnilo, bylo 12 mrtvých a 54 raněných, jenomže tenhle údaj je už přes týden starý, tak kolik mají požáry nakonec obětí?
1: Žádné nové oficiální číslo nemáme, ale například alžírská investigativní novinářka Nozha Kalálef nazbírala na základě úmrtního známení zaslaných rodinám a taky informací místních úřadů na 200 jmen pravděpodobných obětí požáru. A podobně třeba tým francouzského mezinárodního televizního kanálu France 4 Vents po prozkoumání prohlášení úředníků, místních samospráv a rodin a taky třeba některých videí na sociálních sítích napočítal nejméně 98 obětí v regionu Žížel na severovýchodě Alžírska. Ten region je proslulý spíš pro své písečné pláže, tyrkysovou vodu, kopce s olivovníky, ovocnými stromy a cedry, ale z těch 1200 kilometrů čtverečních lesů tam podle agentury AP po těch požárech nezůstalo téměř nic a mezi Alžířané to vyvolalo velkou vlnu solidarity. Do těch zasažených vesnic poslali kamiony s potravinami, léky, vodou a taky oblečením.
0: Alžírský prezident Abdelmadjid Tebboune sice říká, že za lesní požáry může hlavně změna klimatu, ale zároveň navrhl zavést trest smrti právě za žhářství. Je takové zásadní zpřísnění opravdu v Alžírsku na stole?
1: Prezident Tebboune podle britské BBC nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby ty změny trestního zákoníku zavedlo do 15. září. Alžírsko je autoritářský stát, ve kterém má moc právě hlavně prezident a taky armáda. Ten trest smrti by měl být pro kohokoliv odsouzeného za úmyslné založení požáru v lesních oblastech. Podle toho současného zákona za takový čin hrozí až 30 let vězení, případně i doživotí. A trest smrti v alžírském trestním zákoníku sice zůstává i pro některé jiné trestné činy, ale od roku 1993 nebyl provedený žádný rozsudek. Na ty zároveň strany spojené s alžírským demokratickým hnutím a taky lidskoprávní organizace se proti té změně ostře postavily. Podle nich jde spíše o pokus těch, kteří jsou u moci, aby se vyhnuli odpovědnosti. Někteří nezávislí alžírští novináři a taky opoziční osobnosti tvrdí, že tu krizi zhoršila právě nedbalost institucí a taky špatné plánování, včetně třeba nedostatku letadel na hašení.
0: Tak děkujeme. To byla blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová pro víkendový radiožurnál. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: nebo.
1: České basketbalistky bojují o první výhru na letošním mistrovství světa a mají proti sobě ale silné soupeřky Číňanky, tak právě tady o tomto utkání na Radiožurnálu uslyšíte, stejně jako o zápasech fotbalové ligy.

0: Za sportem ve vysílání víkendového radiožurnálu teď před 16. hodinou, tak české basketbalistky, jak víte, hrají v základní skupině mistrovství světa, hrají proti Číně. No a v Berlíně je u toho sportovní reportér Jakub Kanta.
1: České basketbalistky 5 minut a 44 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny už s favorizovanými Číňankami prohrávají, a to 55-56. Teď se ale snadno dostali k balónu a Eliška Joklová zapisuje snadnou dvoubodovou střelu. Ne, nebyla to střela, byla to donáška do koše na jistotu. 57-56 už zase vedou české basketbalistky, které si vypracovaly až 10-bodový náskok, ale po změně strany Číňanky čtyřky světového žebříčku zatlačili. Teď už používají obě pivotky měřící přes 210 cm v jednu chvíli na palubovce, ale je z toho průraz právě té nejvyšší 223 cm vysoké Chang Ceji, a Češky jdou na balón a vedou 57-56. V polovině čtvrté čtvrtiny. Přímý přednost poslouchejte dál na radiožurnálu Sport. Z Berlína Jakub Kanta, radiožurnál.
0: Na fotbalisté Mladé Boleslavy porazili v sedmém kole šance ligy Baník Ostrava 4-0. Posunuli se aktuálně v tabulce na druhé místo a změnit se to může po zápase Jablonce s Libercem, které sleduje Lukáš Michalík.
2: První poločas skončil, oba týmy odešly do kabin za stavu 0-0. Aktivnější byli rozhodně jablonečtí, kteří měli více šancí a dokonce hned dvakrát trefili brankovou konstrukci. Nejprve ve druhé minutě centroval z levé strany Alium, který našel na zadní tyči úplně volného Suchana, který hlavou trefil břevno. No a o 4 minuty později napřáhl ze střední vzdálenosti Čanturišvili Tomáš Koubek, byl trochu překvapený a ten balón vyrazil na břevno, byť byl dobře postavený, možná ho nějakým způsobem ošálilo svítící sluníčko. Liberečtí v prvním poločase nezaznamenali žádnou střelu na branku. Po prvním poločase tedy platí Jablonec Liberec 0-0. Ve druhém aktuálně hraném zápase Zlín hostí Teplice a ve Zlíně je u toho reportér David Nekvinda.
3: Zlín Teplice 0-1, říkám to v sedmé minutě nastavení, protože tedy první poločas dostal toto výrazné nastavení, a to proto, že hned třikrát byli bohužel v akci zdravotníci. V jednom případě to bylo, když se zranil domácí Jakub Kolář, no a pak když Zlín hrál chvíli bez něj, než přišel náhradník, tak dal jediný gól zatím zápasu Matěj Pulkrab, tedy teplický útočník, ale právě on opak pár dalších minut se taky zranil a byl dokonce odnesený na nosítkách, takže ve Zlíně několik průtahů. Každopádně domácí prohrávají s Teplicemi v závěru prvního poločasu 0-1. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I

0: podcast Radiožurnálu.
1: Studio Y, takzvaná Y-ka, zahajuje už 62. sezónu. Martin Dejdar tam hraje takzvaně od školy. Nastoupil do tohoto originálního divadla hned po studiu na Damu. Kde je dnes Y-ka a kam jde? Jak se Martin Dejdar těší na pánskou šatnu aneb improvizaci v Y-ce? A kdo jsou hasičanky aneb z Pandořiny krabičky dobrovolné hasičky? Martin Dejdar bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Zdánlivě nesouvisející případy.
2: Vy jste přece specialista na sériové vrahy,
1: které vedou do jednoho bodu.
3: Téměř dokonalý zločin.
4: Smrt nastala okamžitě, je tady zhruba týden.
5: Máme souhlas se zadržením.
6: No takže jdem pro něj.
7: S tím já nemám nic společného.
8: Že by zatím byly fakt jenom prachy.
9: Všechno je to úplně jinak, než si myslíte.
1: Nová řada kriminálního seriálu Jiřího Stracha, Docent.
10: Hodný místo pro vraždu.
1: Premiéra dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
11: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
12: Premiér Babiš připustil snížení schodku, škrtnout humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky, ale podle něj není možné. Provoz na mezinárodním letišti v indonéské Jakartě zastavil výbuch nedaleké sopky. Fotbalisté Jablonce hostí v Šancelize Liberec. Na dálnici D1 z Brna do Prahy popojíždí dlouhá kolona k nehodě na 45. kilometru. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
13: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
12: Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomi a Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
14: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
12: Podle Babiše by šlo šetřit například na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Erupce indonéské sopky Anak Krakatoa zastavila provoz na mezinárodním letišti v Jakartě. Citlivé přístroje zaznamenaly sopečný popel přímo na letištní ploše i v okolí. Úřady rozhodly o okamžitém zastavení domácích i mezinárodních letů.
15: Rozhodnutí postihlo více než 300 letů. Sopečný popel navíc přístroje identifikovali i ve výšce kolem 6000 metrů, což by mohlo ohrozit letadla ve velmi vytížených koridorech nad ostrovy Jáva a Sumatra. Indonéské úřady tvrdí, že vlna tsunami aktuálně nehrozí, ale současně varují, že Anak Krakatoa je pověstná těžko předvídatelnými výbuchy a k opatrnosti vyzývá hlavně rybáře na západním pobřeží Jávy. V roce 2018 zabila tsunami bezprostředně po překvapivém výbuchu této sopky více než 400 lidí. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
12: Posádka americké letadlové lodě Abraham Lincoln vyplula z Thajska, kde zakotvila na 5 dní. Námořníci je strávili odpočinkem, teď se vrací do Spojených států. V minulých měsících se loď účastnila bojových operací na Blízkém východě a její posádka strávila v nepřetržitém nasazení přes 200 dnů. Během nich Pentagon čelil kritice kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě. Potíže se měly týkat fungování toalet, zásobování hygienickými prostředky nebo stravování. Strážníci v Šumperku spustili interaktivní online mapu s polohou autovraků. Na internetu zobrazuje aktuální polohu odstavených aut ve městě. Cílem je informovat obyvatele města o tom, která auta už strážníci evidují jako vraky, říká ředitel městské policie Martin Pelnář.
16: Jedná se vlastně o to, že i ti lidé mají zpětnou vazbu a nemusí se nám opakovat situace, kdy třeba jeden vrak nám hlásili 3-4 lidé z jedné lokality po sobě a my jsme jim pořád odpovídali. Takže oni teď se podívají a už ví, že ten vrak je prostě nějak zpracovávaný, že v nějakém řešení a už nemusí nic hlásit.
15: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili v Šancelize Baník Ostrava 4-0. Středočeši tak zůstávají v nové sezóně dál neporaženi. Jablonec hraje v podještěckém derby s Libercem. Stav a čas řekne Lukáš Michalík.
17: Začal druhý poločas, v jeho úvodu platí bezbrankový stav. Na utkání Zlína s Teplicemi vyrazil David Nekvinda.
6: po prvním poločase Zlín Teplice 0-1. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.
15: A za necelé 2 hodiny začne ještě duel Hradce Králové s pražskou Spartou. A české basketbalistky nastoupily na mistrovství světa v Berlíně proti Číně. Utkání vidí Jakub Kanta.
17: 21 sekund, ještě se bude hrát minimálně tenhle zápas. České basketbalistky vedou nad Číňankami před koncem čtvrté čtvrtiny 64-62. Přímý přenos poslouchejte dál na Radiožurnálu Sport. Ze Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehody na D1 za Vlašimi, také na D9 u Větrušic. Na D1 směrem z Brna do Prahy naberete dlouhé zdržení kvůli nehodě za sjezdem na Divišov. Na 45. kilometru zůstává blokovaný levý pruh. Kolona se natáhla až na 54. Dosahuje tedy téměř 10 kilometrů. Ztratíte v ní zhruba 40 minut. Osobním autem můžete zvolit náhradní trasu z exitu 56 na Trhový Štěpánov a pokračovat na Tehov a Radonice. Počítejte ale s tím, že okolí exitu 49 Vlašim je hodně ucpané a zmíněná silnice na Radonice až Trnov je velmi úzká a plná serpentin. Na exitu 41 Divišov se na D1 vrátíte zpět. Na devítce z Mělníka do Prahy přetrvávají komplikace za Větrušicemi, konkrétně za odbočkou na Tuhaň. Odklízejí tam následky těžké nehody, provoz zůstává zastavený v obou směrech, kolony se sunou desítky minut. Objízdná trasa přes Kostelec není možná, silnice je tam dlouhodobě uzavřená kvůli opravám vozovky. Doporučujeme tak jet už z Prahy po dálnici D8 a u Nové Vsi na exitu 18 pokračovat na Mělník. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ujediněle slabý déšť. Večer se od západu vyjasní. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, teď už s Michálou Fanerne.
19: Dobré odpoledne, krátce po 16. hodině. Poprvé od konce druhé světové války se může v Německu na regionální úrovni dostat k moci strana, která je úředně považovaná za krajně pravicovou. Ještě necelé 2 hodiny zbývají do uzavření volebních místností ve spolkové zemi Sasko-Anhalsko, kde je favoritem průzkumu Alternativa pro Německo. Další informace v souvislostech připojí náš zpravodaj v Německu za okamžik. Ještě předtím Olimers Demilovatou.
13: Víkendový Radiožurnál
20: a Michaela van Erne.

0: Posloucháte Radiožurnál. Za 2 hodiny se začnou sčítat hlasy v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Necelé 2 miliony voličů tam mohou vybírat své zastupitele v zemském sněmu a favoritem průzkumu je Alternativa pro Německo, AfD. Strana, která 13 let od svého vzniku ještě nikde nevládla. A v Sasku-Anhaltsku ji navíc považují místní úřady za krajně pravicovou. Kolem Magdeburgu se dnes pohybuje i náš zpravodaj Tomáš Havlín, kterého tímto vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, pěkné odpoledne. Ty volby zemské v Sasku-Anhaltsku zatím provází docela vysoká účast. Už hlas odevzdala asi třetina z toho 1 700 000 oprávněných voličů. Já jsem se byl podívat u volební místnosti v obci Cílic, severně od Magdeburku, kde je jeden z největších draselných dolů v Evropě, a u volební místnosti jsem se tam bavil s bývalým horníkem Konrádem. Pan Konrád mi říkal, že ten důl sice patří západním Němcům, ale že funguje a z AfD měl obavy. A tím vlastně opakoval takový častý argument, že AfD, tato strana, ekonomiku prostě neumí, že když zastaví migraci, tak budou chybět pracovní síly, když nebudou pracovní síly, tak nebudou investice, a celkově, že krajně pravicová strana ve vládě je špatná reklama a každý se potom Sasku-Anhaltsku raději vyhne.
0: V Sasku-Anhaltsku jsou podprůměrné mzdy, vysoká nezaměstnanost, relativně slabá ekonomická aktivita ve srovnání s jinými místy Německa. Co s tím chce AfD dělat?
1: No, když volebního lídra AfD včera tlačil v televizi moderátor k odpovědi na otázku, co tedy chtějí pro tu místní ekonomiku udělat, tak z Ulricha Siegmunda vypadlo jenom to, že ji chtějí odideologizovat, což pak jsme se tedy dozvěděli, že v praxi by znamenalo zhruba přiblížit se Rusku, zrušit sankce a znovu kupovat od Ruska zemní plyn. O čemž, ať už si myslíme cokoliv, tak na to nemá sasko-anhaltský premiér vlastně žádný vliv, a tím se dostáváme k tomu, že hodně předvolebních návrhů AfD v Sasku-Anhaltsku bylo vlastně takové symbolické povahy. Zakázat vyvěšování duhové vlajky na veřejných budovách, změnit oficiální slogan Saska-Anhaltska z myslet moderně na myslet německy, tedy věci, které hrají na emoce, vyvolají vášně diskuze, ale nemají prakticky žádný dopad na kvalitu života, což možná, ale taky to možná zároveň ukazuje i na meze vládnutí na té regionální úrovni.
0: Zmínil ses o Rusku, prezident Vladimír Putin mluvil tento týden o volbách v Sasku-Anhaltsku. Rusko se na ně nějak zaměřuje?
1: No, Putin řekl, že kancléř Merz vlastně falešně obvinuje Rusko z toho pokusu o dronový útok v Lipsku, a to v takovém zoufalém pokusu ovlivnit ve svůj prospěch domácí politickou situaci, mimo jiné právě i před těmi volbami v Sasku-Anhaltsku. Což není úplně vyloučené, že se Friedrich Merz snaží domácí politickou situaci ovlivnit někdy zoufalými prostředky. Tento týden byl na návštěvě v Sasku-Anhaltsku a jeho vlastní strana CDU ho vlastně voličům ani příliš neukazovala, protože věděla, že by to jaksi k ničemu nebylo, spíš by tím nadělala pro sebe, pro svůj možný výsledek, jenom další škody. Ale stejně tak se dá mluvit i o tom, že Rusko ovlivňuje vnitropolitickou situaci v Německu ve Weissenfelsu, což je městečko na samém jihu Saska-Anhaltska. Mi o tom vyprávil kandidát levicové strany Die Linke Erik Stehr. A Eriku Stehrovi se vlastně stejně jako dalším politikům těch zavedených německých politických stran stalo, že o něm začaly na internetu vycházet dezinformační videa, která vypadala, jako kdyby je produkovali velké německé noviny, mediální domy, ale byly v nich absolutní smyšlenky, jakože Erik Stehr například zavraždil svoji babičku v Hesensku, aby po ní získal byt, nebo že zajišťoval západoněmeckým studentům na univerzitě ve Výmaru lepší známky. On to samozřejmě předal policii, vyjádřilo se k tomu i ministerstvo zahraničí, které řeklo, že se pravděpodobně tedy jedná o pokus ovlivnit domácí politickou situaci před volbami v Sasku-Anhaltsku. Viníka nejmenovalo, ale vzhledem k tomu, že mluvilo o operaci Matrioška, tak doplnilo, že si každý sám domyslí, odkud vane vítr.
0: Tomáš Havlín, zdrojem našich informací, moc děkuji. Hezký den.
1: Děkuji, hezký den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Maggie Reilly, i tak zní Radiožurnál v neděli odpoledne. Už ne korýš a ještě ne hmyz. To byl podle nové studie dosud nepopsaný tvor, který žil před 320 miliony lety. Jeho fosílii, nalezené už nedávno, respektive dávno v Texasu, nikdo nevěnoval pozornost. Až teď autoři studie díky ní popsali dosud neznámý vývojový článek mezi mořskými korýši a hmyzem. Detaily má Helena Berková ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Takže jak ten tvor vypadal?
1: Na pohled trochu jako 3-centimetrová kreveta s hmyzími znaky. Obrázek najdeme ve studii v časopise Nature nebo na serveru Science. Měl hlavu z tykadly, článkovitou hruď i zadeček a stejně jako dnešní hmyz 6 kráčivých nohou. Ale navíc dalších 18 o polovinu kratších nožiček na konci rozšířených jak maličká vesla. Podle studie žil zřejmě jak ve vodě, tak na souši. A ta voda už byla asi sladká, protože usazeniny, ze kterých pochází ta fosilie, obsahují hodně zbytků rostlin, kmeny a podobně. Vědci toho pradávného živočicha nazvali hmyzí předchůdce. Osha prekurzor.
0: To je divná latina.
1: Je. V jazyce indiánského kmene Navahu znamená Osha hmyz. Vědci se inspirovali navašskou mytologií, podle které byli prvními obyvateli země hmyzí lidé. Navahové přišli až po nich.
0: A někteří vědci označují tu studii za milník. Zeptám se, proč?
1: Ve vývoji hmyzu je totiž díra zhruba 80 milionů let. Z té doby jsou jen 4 skameněliny, včetně toho hmyzího předchůdce, jak vysvětluje vedoucí studie paleoentomolog Erik Tichelka z Cambridgeské univerzity.
2: Dejme tomu před silurem, na začátku prvohor, my nemáme 100% suchozemský usazený horniny, který by uchovávaly suchozemský fosílie. A takže prostě nevíme, je to prostě něco jako Jurský park, akorát, že je to 4x tak starý, jak Jurský park. Musel to být svět porostlý strašně podivnýma rostlinama, divnýma tvorama, tam pobíhali, ale těžko mi říct, my nevíme, takže tyhle fosilie trochu vypadají.

0: splňují část z té mozaiky o tom vzniku těch suchozemských ekosystémů.
1: Říká vedoucí studie. Na základě analýzy těch 4 fosílií došel k závěru, že přesun předchůdců hmyzu z vody na pevninu byl zřejmě postupný. I ten čoša se nejspíš do vody vracel. Až jednou jeden stále neznámý tvor takhle vylezl na břeh a už tam zůstal. A dnes kolem nás poletuje minimálně 6 milionů druhů jeho standardně šestinohých potomků.
2: Tak teď se nabízí otázka, co bude dál s tím čošou?
1: I na to jsem se zeptala vedoucího studie.
0: Ten výzkum pokračuje hlavně terénní práci. Také člověk objede 10-20 lokalit a hledá, natahá kila šutru, rozřeže, rozpustí v kyselině, podívá se a většinou tam nic není. Jo? To je prostě paleontologie.
1: Řekl radiožurnálu paleoentomolog Erik Tihelka z Cambridgeské univerzity.
2: A zprostředkovala to, jakož i zpracovala toto téma Helena Berková. Díky moc, hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Zprávy z domova, ze zahraničí, z dopravy i o počasí za chvilku.
1: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
0: Zprávy a Ondřej Látal.
2: Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních 2 týdnech zdražila. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím pravděpodobně velkou část nadcházícího sněmovního týdne. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo o nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Koalice je připravená senátory přehlasovat. Izraelský útok na jižní Libanon má 4 oběti. Oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Podle izraelské armády to byla odveta za dronový úder Hizbaláhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili, k evakuaci. Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, zda odebírají vzorek ze správného místa. Sport. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně i druhý zápas, tentokrát s Čínou 70-74 po prodloužení. Šanci na play-off budou mít Češky jen pokud zítra porazí Američanky. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli v 7. kole šance ligy 4-0 nad Baníkem Ostrava. Liberec nastoupil v Jablonci, stav a čas poví Lukáš Michalík.
3: 74. minuta, Jablonec Liberec 1-1, utkání Zlín Teplice a reportér David Nekvinda.
4: 68. minuta, Zlín Teplice 0-2, ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 dvě nehody, první za Vlašimi, druhá přímo v Brně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy narůstá kolona kvůli nehodě za Vlašimi. Zastavuje se už před sjezdem na Trhový Štěpánov na 56,5 kilometru a na 45., kde se podle policie dá projet pouze odstavným pruhem, se vleče téměř 40 minut. A D1 ještě jednou, teď směr z Prahy do Vyškova opatrně na průtahu Brnem. Před sjezdem na Bratislavu na kilometru 195,5 se v levém pruhu srazila 2 osobní auta, fronta na 10 minut po pojíždí ze stého 94. Silnice 12 z Kolína do Prahy na obchvatu Českého Brodu je po nehodě v obou směrech neprůjezdná. Podrobné informace přináší náš zpravodaj.
7: Od křižovatky přistoupím pod vysílačem A, je to zavřený, až k benzínový čerpací stanici, tak je to zavřený hasičskýma autama a někde mezi tím je nehoda. A objížďka vede přes Český Brod a ten je totálně zasekaný.
6: Z 9 z trasy Mělník Praha o něco lepší zpráva od Větrušic, provoz už je po nehodě obnovený alespoň kyvadlovým způsobem. Zdržení se krátí, nabíráte okolo 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Večer se od západu vyjasní, teploty 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, je s vámi Michaela van Erne.
0: A bude také zpěvačka Eli. Hezký den.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Jak jste slyšeli ve zprávách, sněmovní prázdniny skončily a na poslance čekají na podzim desítky zákonů. Co jsou teď pro koalici ty největší priority? Na tuto otázku odpovíme za chvilku, protože teď je tu James Blunt.

0: Prázdniny utekly nejen školákům, ale také poslancům. Podzim ve sněmovně bývá tradičně nabitý. Na schválení čekají novely, které mají platit od nového roku a v říjnu se k poslancům dostane také jeden z vůbec nejdůležitějších zákonů, tedy státní rozpočet. Pro koalici je teď prioritou třeba zmrazení platů politiků nebo cizinecký zákon.
1: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 29. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.
2: Už koncem srpna se poslanci po letní pauze vrátili do lavic, to zatím k jedinému zákonu o rozpočtových pravidlech. Koalice potřebovala do konce prázdnin přehlasovat prezidentské veto.
3: Poslanců prohlasovalo 104 a proti 72 a já konstatuju, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.
2: A není to jen novela o rozpočtech, která ve sněmovně zažívá opakované projednávání. Na nejbližší schůzi se k poslancům vrátí novela stavebního zákona EET anebo zákon o státních zaměstnancích.
4: Určitě musíme projednat senátní vratky, které nám vrátil Senát, a budeme pokračovat třetími čteními a předpokládám, že se dostaneme i ke zmrazení platu politiku.
2: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Už v srpnu se ale ukázalo, že ve sněmovně je všechno při starém. Opozice dlouze navrhovala změny programu schůze. To se dá čekat i v novém sněmovním týdnu. Předseda ODS Martin Kupka chce řešit třeba schodek státního rozpočtu.
5: Bude tím určitě poznamenaná atmosféra a samozřejmě, že se budeme snažit zabránit tomu, aby tato vláda tímto způsobem pohřbila rozpočet.
6: Ty neskutečné díry, které po sobě zanechala Fialova vláda, jsme museli zalepit.
2: Reaguje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Debata o rozpočtu tak sněmovnu zřejmě zaměstná dlouho před tím, než se zákon jako takový vůbec na plénum dostane. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD zmiňuje jako prioritu taky změny migračních pravidel a na podzim chce otevřít i zrušení rozhlasových a televizních poplatků.
7: Teď tady máme ten set, že ty vratky musíme projednat co nejrychleji, ty třetí čtení taky, to tam běží ty lhůty, takže samozřejmě neprodleně se chceme zahájit i takový bod.
2: Opozice varuje, že pokud se to stane, začne s rozsáhlými obstrukcemi. Potvrzuje místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová z Hnutí STAN.
8: Takovéhle tisky přinesou obrovské obstrukce a skutečně zastavení parlamentu na poměrně dlouhou dobu.
2: Koncem září taky poslanci začnou jednat podle upravených pravidel. Prezident Petr Pavel totiž už podepsal novelu jednacího řádu sněmovny. Ta tak může vyjít ve sbírce zákonů a začít platit. K jednání, zatím podle starých pravidel, se poslanci sejdou v úterý odpoledne. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.

To byl Luis Capaldi. Fotbalisté Mladé Boleslavy pokračují v povedené ligové sezóně. Vysoko porazili Baník Ostrava a posunuli se na druhé místo tabulky. Dostat se před ně může Liberec, pokud vyhraje v Jablonci. Tam se vydáme s Radiožurnálem za chvíli, stejně jako na utkání Zlína s Teplicemi. Ale stane se tak za moment, protože teď u nás hraje Prim kapela Roxette.

0: Fotbalisté Mladé Boleslavy dál drží neporazitelnost v této sezóně šance ligy. V 7. kole vyhráli nad Baníkem Ostrava 4-0. Teď se hrají další zápasy, ten mezi Jabloncem a Libercem sleduje Lukáš Michalík.
1: Hraje se třetí ze čtyř nastavených minut. Liberec vede v Jablonci 2-1. V 50. minutě poslal hosty do vedení Dulaj po parádní individuální akci z pravé strany, kdy se proháčkoval kolem dvou protihráčů a vypálil mimo dosah golmana Hanuše. Domácí srovnali o 20 minut později, kdy odražený míč na hranici 16 napálil levačkou mimo dosah Tomáše Koupka, Saidu Alium, ale Libereckým vrátil vedení v minutě. Ale teď pozor, Jablonci se dostávají do šance. Holí, pálí po úniku. Ale Tomáš Koubek je připravený, zatím rozdílový gól dal v 80. minutě Vasil Kušej, který se dostal k míči na hranici 16. Zakroutil ten svůj pokus přímo ke vzdálenější tyči do šibenice a od té doby tedy Slovan vede v Jablonci 2-1. Do konce nastaveného času zbývá zhruba půl minuta. Hraje se také utkání Zlín Teplice, které sleduje David Nekvinda.
2: 89. minuta utkání a Teplice vedou ve Zlíně 3-1, vedli 1-0 po prvním poločase, kdy se trefil Pulkrapteč. Další slušná teplická příležitost, po pravé straně běžel dopředu Švanda, předával do předbrankového prostoru, ale tentokrát dokázal golman dostal zasáhnout. Do druhého poločasu Zlín, který prohrával tedy o gol, vstoupil aktivně, ale Teplice pak z první výraznější akce druhého poločasu dokázali odskočit na 2-0. To se trefil Tomáš Zlatohlávek z hranice velkého vápna pěkně po zemi ke vzdálenější tyči. No a v 80. minutě se prosadil po chybě v teplické rozehrávce Jakub Černín, tedy zlínský ve druhém poločase kapitán, snížil tak na 1-2, jenomže ten kontaktní gól potěšil zlínské fanoušky jenom na 4 minuty, protože v 84. minutě se pak na malém vápně zorientoval po standardní situaci nejlépe John Auta a vrátil Teplicím dvougólové vedení v tuto chvíli v 90. minutě 3-1 ze Zlína. David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkend.

Pink Ray David, posloucháte víkendový radiožurnál. Zanedlouho nabídneme zprávy, určitě si na ně počkejte, bude to v 17 hodin, ale ještě předtím je tu pro vás Michael Jackson.

0: České basketbalistky na mistrovství světa v Berlíně po druhé prohrály. Detaily ve zprávách.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Ten třídní sraz, to by byl taky čedlu, že?
3: Já jsem nikdy za sex neplatil.
4: To je to problém?
3: Zadrhávám.
4: Vy si chcete domluvit konzultaci?
2: Co to je?
4: Máma si odvezla lednici.
5: Ženské jsou miliony. Pokračuj, to je dobrý. Ještě něco dej.
6: Mně můžeš říkat všechno.
7: No nechte mě být ženská.
4: Nemyslete si, že mi jednou polichotíte a já vám ve všem půjdu na ruku.
8: Nazdar, tati.
2: To teď budu hýdat první třídou jak nějaký úplný lůzer.
9: Na tělo. Premiérový díl v pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
10: Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Volební účast je v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko zatím výrazně vyšší než minule. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa i po druhé. Na D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí dlouhá kolona od Trhového Štěpánova z 57. kilometru. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
11: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr naturálu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 640 korun, někde se blíží i 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
12: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě nějakou dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
10: Právě zastropování marží nebo snížení spotřební daně patřily k opatřením, kterými vláda na jaře reagovala na prudké zdražení pohonných hmot po začátku konfliktu na Blízkém východě. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se volební místnosti uzavřou v 18 hodin. První odhady výsledků by měly být známé téměř okamžitě. Píše to web stanice MDR. Nové poslance zemského sněmu vybírá přes 1,5 milionu voličů. Účast je zatím vyšší než minule. Volební místnosti se uzavřou v 18 hodin. Favoritem je podle průzkumu strana Alternativa pro Německo. Ta je v Sasku-Anhaltsku považovaná za krajně pravicovou a v žádné spolkové zemi ještě nevládla. Dnes může získat 43% hlasů. To ale nemusí straně stačit k zisku většiny mandátů a vytvoření jednobarevné vlády. Papež Lev XIV. V tradičním nedělním kázání na svatopeterském náměstí ve Vatikánu vyzval k ukončení války na Ukrajině. Uvedl, že ho zarmoutily zprávy o nedávných útocích, při kterých zemřeli ukrajinští civilisté. Ruské údery za poslední den nepřežili 4 lidé. Papež taky podpořil snahy amerických vyslanců o obnovu mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.
13: Doufám, že úsilí vynaložené v posledních dnech za účelem obnovení jednání přinese skutečné plody a otevře cestu diplomacii. Vznesme modlitbu k Pánu, aby ve všech konfliktech na světě zvítězila harmonie.
10: Sport. České basketbalistky na mistrovství světa v Berlíně po druhé prohrály, tentokrát s Čínou 70-74 po prodloužení. Češky budou hrát v základní skupině ještě zítra proti Američankám, ale už mají jenom teoretickou šanci na play-off. Fotbalisté Liberce ovládli podještěcké derby. V Šancelize zvítězili v Jablonci 2-1. Zlín prohrál s Teplicemi 1-3 a Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0. Za necelou hodinu se proti sobě postaví Hradec Králové a pražská Sparta. Východočeši čekají na soutěžní výhru skoro měsíc. Obránce Hradce Jakub Uhrinčať věří, že jeho týmu pomůže k úspěchu domácí atmosféra.
14: Každý se těší na to, když vlastně uvidíte je plné ochozy a proto ten fotbal hráme, takže jsme velmi vděční za tu podporu. A právě aj fanoušikům dlužíme už to, aby jsme zabojovali a uspěli v zápase a pevně věřím, že si pomůžeme navzájem.
10: A cyklista Matyáš Vacek ovládl ZLM Tour v Nizozemsku a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Situace na D1 za Vlašimí, na D5 nehoda u Plzně. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim na 45. kilometru se podařilo odklidit následky hromadné nehody. Už se opět projíždí oběma pruhy a dlouhá kolona se pomalu dává do pohybu. Jde to stěžka a ještě nějakou chvíli to potrvá. Narostla před sjezd na Trhový Štěpánov na 57. kilometr. Stále čekejte až půl hodiny navíc. Na D5 z Rozvadova do Prahy opatrněji na obchvatu Plzně. Na 72. kilometru havarovalo osobní auto s přívěsem. Na místě jsou policisté a dvě vozidla hasičů. Okolo se jede o něco pomalej, zdržení ale není výrazné. Maximálně pětiminutové od nájezdu ze Slovan. 20. z Písku do Plzně. Potíže za Sedlicemi, přesněji za odbočkou na Němčice. U nehody motorkáře zasahují záchranáři. S opatrností se projíždí Kyvadlově, v obou směrech kratší zdržení. 12. z Kolína do Prahy na obchvatu Českého Brodu zůstává po nehodě v obou směrech neprůjezdná. Objízdná trasa je vedená centrem města bez potíží. A ještě Praha, výjezd z metropole směr letiště a D7 před omezením u Aviatické, fronta z odbočky na Horoměřice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm, večer se od západu vyjasní, teploty 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michaelou Fanerne.
0: A s další informací, zatím stručně předeslanou, Trumpovi vyjednavači Witkoff a Kushner po jednání s Putinem v Moskvě dorazili do Kyjeva. Přivítal je ukrajinský prezident Zelenský. Pohled americké strany na schůzku nabídneme za chvíli.
11: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela van Erne.

0: Michael Schulte dozněl, pojďme dál. Nejvyšší vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa dnes dorazili do Kyjeva poté, co v sobotu jednali s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Jde o vůbec první návštěvu Steva Witkoffa a Jareda Kushnera na Ukrajině od chvíle, kdy se ujali vyjednávání o konci války. Rusko a Ukrajina si kvůli návštěvě na 72 hodiny vzájemně slíbili nezaútočit na hlavní města. Víc o tom budeme mluvit s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co tedy víme nejnovějšího o obsahu jednání s Volodymyrem Zelenským?
1: Víme, že Zelenský se s Witkoffem a Kushnerem sešli na Džochvejském náměstí v centru Kyjeva. Nejdřív jim ukrajinský prezident ukázal tu poškozenou katedrálu svaté Žofie, památku UNESCO, kterou v pátek ještě více poškodil ruský úder na budovu ukrajinské bezpečnostní služby. Víme také, že jednání se zúčastnili i bezpečnostní poradci z Německa, z Francie, z Británie. Také se zapojil americký poradce pro národní bezpečnost Jonathan Powell a ještě spolu s dalšími evropskými poradci. Zelenský řekl, že Ukrajina je odhodlaná dovést válku ke konci, že potřebuje ale důstojný mír s bezpečnostními zárukami a že za Ukrajinu ty návrhy jsou hotové. Bílý dům ta jednání popsal jako podstatné plány na další kroky, konkrétní výsledek ale zatím nikdo nezveřejnil.
0: Jak oba američtí vyjednavači cestovali z Moskvy do Kyjeva? Jano, a proč to byla komplikovaná cesta?
1: Ukrajinský vzdušný prostor je totiž už od začátku té plnohodnotné invaze uzavřený, takže delegace nemohla letět přímo, i když některá ukrajinská letiště jsou v provozu. Letadlo s Kushnerem a Witkoffem nejdříve, Míšo, přistálo v polském Resově, odkud vyjednavači potom pokračovali vlakem, to stejná trasa, jakou používali nebo používají všichni zahraniční lídři mířící do Kyjeva. Podle dřívějších zpráv byl Witkoff z cesty nervózní, protože z ruské strany dostával signály, že není úplně bezpečná a možná i proto tak hlasitě děkoval Vladimíru Putinovi před kamerami o den dříve za to, že souhlasil s ustáním bojů na 3 dny.
0: A jak Američané komentují význam celé cesty, tedy může podle nich vést ke skutečnému posunu?
1: Musím říct, že na jednom se shodují všichni, ať jsem viděla ty komentáře z kterékoliv politické strany, a to, že ta schůzka je bezprecedentní, protože ani Kushner, ani Witkoff od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu nebyli v Kyjevě a i ti mezinárodní vyjednavači, i ukrajinští vyjednavači jim to trochu vyčítali nebo měli za zlé. V Moskvě byli opakovaně, ale do Kyjeva si cestu našli až teď. To, co to taky zdůrazňují ty analýzy, že možná důležitější než ta sobotní schůzka s Putinem, kterou už vyjednavači absolvovali vícekrát, je ta nedělní, ta dnešní v Kyjevě. Ukrajinská strana o to měsíce žádala a až teď jí to vlastně naplnili. Skepsi, kterou jsem kolem toho zaznamenala, tak tu přeživuje sám Putin, protože podle kremelského poradce Ušakova ruskému prezidentovi řekl, že je potřeba odstranit všechny kořenové příčiny ukrajinského konfliktu. To je fráze, kterou Moskva používá dlouhodobě pro ty své maximalistické požadavky, aby se Ukrajina vzdala území. Skutečný test tedy podle komentářů přijde až dnes u stolu v Kyjevě.
0: Do širších spojitostí nás vpravila Jana Ciglerová. Moc za to děkuji a hezký den.
1: Pěkný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Kapela Lake Malawi dozněla. Zrada, intriky, maloměsta a jedna píseň, která dokáže obměkčit i to nejzatvrzelejší srdce. To je příběh opery Jakobín, kterou na sklonku 19. století složil Antonín Dvořák. Libreto s komickým námětem mu tehdy na jeho přání napsala Marie Červinková-Rígrová. Vzácný rukopis druhé verze třetího dějství si teď můžou návštěvníci prohlédnout v Pražském muzeu Antonína Dvořáka.
1: Tady na té dvojstraně máme teda tu poznámku Dvořákovu s datem 9. června 1897, započato na Vysoké.
2: Ukazuje vedoucí muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová na velkoformátový list, který je zaplněný černými, úhledně psanými drobnými notami.
1: Tak to je vlastně příznačné pro Dvořáka, který tam trávil od určité doby vlastně každé léto a intenzivně tam komponoval.
2: Pro svůj čas u Příbrami měl světoznámý skladatel jasně danou rutinu.
1: Tak Dvořák byl známý tím, že stával velmi brzo, pak si šel projít do přírody na krátkou tak hodinovou procházku, potom po snídani pracoval intenzivně, ve 12 byl oběd, tak už to tak bývalo tradičně, po obědě si většinou na chvilku zřímnul, zase šel na procházku a potom zase komponoval až do večera.
2: Hotový svazek pak dostali opisovači Národního divadla, kteří museli vytvořit desítky kopií.
1: Tehdy se samozřejmě všechno psal ručně, takže každý part třeba měli dva hráči jeden part společně, ale vlastně všechny party byly obsány rukou právě těmi lidmi, co opisovali pro Národní divadlo.
2: U odevzdání finální verze to ale pro skladatele nekončilo. Zajímalo ho, co se s jeho dílem bude dít dál.
1: Chodil na zkoušky vlastně s tou svojí vlastní partiturou a dohlížel, dá se říct, trošku na to provedení a dirigenti s ním konzultovali, protože vlastně byli to lidi, se kterými se samozřejmě dobře znal, tak s ním konzultovali třeba ta jednotlivá tempa, případně vychytávali nějaké chyby.
2: Svou premiéru měla pak jedna z nejoblíbenějších dvořákových oper 2. února roku 1889. Návštěvníci festivalu Dvořákova Praha ji uslyší už 19. září. A to v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy. Pod taktovkou Tomáše Netopila se představí i Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka. Výstava originálního rukopisu opery potrvá v Pražském muzeu Antonína Dvořáka až do konce září. Do konce tohoto roku pak muzeum přeruší svou činnost kvůli plánované rekonstrukci. Zda se do budovy letohrádku Amerika poté vrátí.

To byl Joe Cocker. Sněmovna se bude znova zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Také o tom vám řekneme podrobněji ve zprávách, před nimi ještě Alexandra Burke.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: 17 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Ondřej Látal.
2: Česko chce ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš z ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v německém Lipsku. Sněmovna se bude znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona nebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou prý připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Indonéská sopka Anak Krakatoa způsobila omezení provozu na mezinárodním letišti v indonéské metropoli Jakartě. Sopečný dým a popel, který začala sopka chrlit, způsobil zpoždění anebo úplné zrušení desítek mezinárodních i domácích letů. Není zatím jasné, kdy se situace vrátí k normálu. Stovky lidí se dnes přišly naposledy svést vlakem po železniční vlečce ke starému nádraží v Mimoni na Českolipsku. Od října bude kilometrová trať z rozhodnutí drážního úřadu zrušená. Koleje tam roky nikdo nevyužíval. Sport. Fotbalisté Liberce vyhráli v Šancelize v podještěcké derby. Domácí Jablonec porazili 2-1. Mladá Boleslav zvítězila nad Baníkem Ostrava 4-0 a Zlín podlehl Teplicím 1-3. Za necelou půl hodinu se v přímém přenosu radiožurnálu Sport utkají Hradec Králové a pražská Sparta. Velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál italský pilot Mercedesu Kimi Antonelli. Přitom startoval z 19. místa. Závod v Monze ovládl poprvé od roku 1966 domácí jezdec.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Situace na D1 za Trhovým Štěpánovem i dál před Šmejkalkou. Na D1 z Brna do Prahy za Vlašimí na 45. kilometru už se po nehodě opět jede v obou pruzích. Kolona se rozjíždí. Už se na exitu 56 nevyplácí sjíždět. Objízdná trasa, tedy silnice přes Trhový Štěpánov a Tehov, je úzká, chvílemi samá serpentina. Před exitem 49 navíc i hodně plná. Na D1 dál k Praze čekejte silnější provoz. Nesouvisle se popojíždí od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru až do zúžení na Šmejkalce. Uvedený úsek pojedete přibližně půl hodiny. Na trojce od Tábora do Prahy naberete zdržení také pouze vlivem nedělního odpoledního provozu. První část fronty jako tradičně mezi Voticemi a Olbramovicemi, poté zpomalíte na výjezdu z Benešova k Mrači, do třetice mezi Čtyřkoly a Senohraby. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy trvá silnější provoz za sjezdem na Poděbrady. Přibrzdíte na 38. kilometru a pomaleji pojedete až na konec omezení za exitem 25 Sacká. A v Praze počítejte s kratším zdržením na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce, také ve Kbelské z Letňan do Hloubětína, a to mezi Novopatskou a Poděbradskou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Před námi je chladná noc a ráno teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně Celsia. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Večer se od západu vyjasní, teploty 23 až 27 stupňů, na severu zítra jen kolem 20. Tolik zprávy. A dál posloucháte víkendový radiožurnál s Michailou Fanerne.
5: A doplním, že zprávy z domova i ze světa jsou také na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Plzeň v těchto dnech instaluje na velkém boleveckém rybníku bezbariérový vstup. Díky molu s pozvolnými schůdky se budou moci v rybníku koupat i vozíčkáři. My se tomuto počinu budeme věnovat za chvíli. Poslouchejte Radiožurnál.

0: Koupání ve velkém Boleveckém rybníku v Plzni bude nově dostupné i pro vozíčkáře. A to pohodlně, bez překážek. Město právě v těchto dnech dokončuje poblíž hráze instalaci plovoucího mola se speciálním schodištěm do vody. Bezbariérový vstup umožní pozvolný vstup do rybníka třeba i lidem, kteří chodí o berlích a obecně mají problémy s pohybem.
1: V zásadě jsme hledali takový způsob, který nebude údržbově náročný a zároveň bude funkční.
2: Popisujeme tady na tom novém mole, říkáme tomu molo.
1: Můžeme tomu říkat určitě molo. Je to.
2: Projektant Přemysl Bureš, pořád se ještě tady montuje.
1: Je to plovoucí ponton, na něm je takové jakoby schodiště pozvolné.
2: Pokud to tady bude vozíčkář, přijede s vozíčkem, přesedne si na pozvolné nerezové schůdky, se zábradlíčkem.
1: Ano, se zábradlíčkem a vlastně pak postupně sám vlastní pomocí se dostává do té vody, až vlastně ten poslední stupeň je pod úrovní vody.
2: Pak už může plavat tady a když doplave, tak zase se vrátí zpátky a zase nějakým stejným způsobem.
1: Přesně opačným způsobem, to znamená nasedne si na poslední schůdek a postupně se dostává zpátky.
2: Instalaci mola tady sleduje vozíčkář Jan Krauskopf, tak co tomu říkáte?
3: Člověk by měl být pokorný a skromný, je to dobrý. Jo. Líbí se mi to.
2: Co byste třeba ještě vylepšil?
3: Můj názor, co si myslím, je, že by tady měl být určitě převlíkárna.
2: Jak by mohla vypadat, aby pro vás byla ideální?
3: Zástěna, takovým způsobem, aby jsme se převlíkli, takže určitě z nějaký odkládací prostor.
2: Připomínky vozíčkáře tady poslouchal Richard Havelka ze správy veřejného statku města Plzně. Je tady nějaká šance tedy, že třeba by se mohla udělat ještě nějaká ta zástěna?
4: Připomínky bereme v úvahu a tady ta připomínka je asi důvodná, takže se s ní budeme zabývat.
2: To molo je tady kousek od hráze, sem už se běžně auty nejezdí. Může vozíčkář přijet až sem?
4: Pokud bude jezdit pravidelně, tak dostane výjimku.
2: Molo zatím vzniká a čeká na své úplné dokončení. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.

Kapela U2, Ed Sheeran a další muzikanti, s vámi je Radiožurnál, před námi sport. Na Grand Slamech vyhrála 10 utkání za sebou, tedy wimbledonská šampionka Linda Nosková už ovšem na svůj londýnský úspěch nemyslí a soustředí se na svůj dnešní osmifinálový zápas na US Open. Detaily přidáme za okamžik.

0: Anastasia, 10 minut před 18. hodinou a hlavními zprávami posloucháte Radiožurnál. Tenistku Lindu Noskovou čeká na US Open osmifinálový zápas s Ukrajinkou Kostyukovou. Wimbledonská šampionka se pokusí prodloužit svou sérii grandslamových výher. Zvítězit se tedy pokusí po 11. za sebou.
1: Tak by byla svůj trochu pomohl, no.
2: Smála se po postupu do třetího kola Linda Nosková. Aktuální sérii na Grand Slamech příliš neřeší. Má ale radost, že díky titulu ve Wimbledonu nabrala sebevědomí.
1: Ale je dobrý, že tyhle ty, asi hlavně tyhle těžký zápasy, který na papíře vypadá, že by člověk měl lehce vyhrát, tak i když se nehraje úplně 100% nejlépe kvalitně, tak i tak se to vyhraje, takže to jsou vlastně nejdůležitější.
2: Řekla úřadující Wimbledon šampionka Linda Nosková. Teď na US Open čeká souboj s Ukrajinkou Kostyukovou, kterou v Londýně dokázala při cestě za titulem porazit v semifinále. Marta Kostyuková teď doufá, že v New Yorku Noskové porážku oplatí.
3: Myslím, že je rozdíl, jestli proti Lindě hrajete na trávě nebo na tvrdém povrchu. Na trávě jí to fakt sedí, ale je to celkově výborná tenistka a taky pořád hodně mladá. Její hlavní zbraní je podle mě servis, tak se budu snažit se s tím nějak vyrovnat, aby to nedopadlo jako na Wimbledonu.
2: Říkala Kostyuková na tiskové konferenci po postupu do osmifinále. Aktuální vzájemná bilance obou hráček je vyrovnaná. 1-1. Nosková před soubojem s Ukrajinkou připomíná jednu zajímavou statistiku.
1: Mimo top 10 hráčka má prohrála jenom jeden zápas, to bylo zrovna se mnou, takže já myslím, že to bude další těžký zápas, to jako 100% ona je hráčka, která nevypustí ani jeden míček.
2: Říká Linda Nosková, její zápas s Kostyukovou o postup do čtvrtfinále US Open začne nejdříve v 6:30 večer českého času. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Studio Y, takzvaná Y-ka, zahajuje už 62. sezónu. Martin Vejdar tam hraje takzvaně od školy. Nastoupil do tohoto originálního divadla hned po studiu na Damu. Kde je dnes Y-ka a kam jde? Jak se Martin Vejdar těší na pánskou šatnu aneb improvizaci v Y-ce? A kdo jsou hasičanky aneb z Pandořiny krabičky dobrovolné hasičky? Martin Vejdar bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Herec Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper a kytarista Aerosmith Joe Perry dnes společně vystoupí v Praze. Také o kapele Hollywood Vampires jsou naše zprávy.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel. Premiérová řada minisérie Docent. ČT 2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loke v Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
3: V Kyjevě skončilo první kolo jednání s americkými vyjednavači o zastavení rusko-ukrajinského konfliktu. Volební místnosti v Sasku-Anhaltsku se uzavřely. V zemských volbách může poprvé zvítězit strana AFD. Českým basketbalistkám se po druhé porážce na mistrovství světa výrazně zmenšila šance na postup do play-off. Na D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Vlašim ze 49. kilometru. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů. Je neděle 6. září. Dobrý večer, u hlavních zpráv vám přeje Ondřej Látal.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kyjevě o ukončení rusko-ukrajinské války. V sobotu se v Moskvě sešli s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Dnes mluvili o řešení konfliktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským za přítomnosti zástupců Francie, Německa a Velké Británie.
5: Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva oproti očekávání vlakem a ne letadlem, ačkoliv Ukrajina i Rusko vyhlásili až do pondělní půlnoci moratorium na letecké údery na své metro. Podle Jareda Kushnera nechce americký prezident jen konec války, ale i vytvoření podmínek pro dlouhodobý mír na Ukrajině. I Volodymyr Zelenský potvrdil, že si všichni na Ukrajině přejí, aby už válka nebyla a byl nastolený spravedlivý mír, takový, aby už Rusko nemohlo agresi proti Ukrajině zopakovat. Steve Witkoff označil rozhovory za obsahově bohaté a řekl, že vyslanci jsou odhodlaní na mírovém řešení dál pracovat, jak to bude potřeba. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit asi 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům anebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
6: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
3: Podle Babiše by šlo šetřit třeba na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím pravděpodobně velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení. Vysvětluje to Barbora Urbanová z Hnutí STAN.
7: Z našeho pohledu opravdu nejde o zjednodušení, o nakopnutí ekonomiky, jak to vládní většina teďka momentálně prodává, ale spíš zničení takových těch zvyklostí. A myslím si, že se poměrně dost lidí asi bude divit, co jim může teďka díky novému stavebnímu zákonu vyrůst doslova za plotem.
3: Koalice kritiku odmítá a je připravená senátory přehlasovat. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO se stavební řízení zrychlí a zjednoduší. Poslanci se k zákonům, které jim vrátil Senát, sejdou v úterý. 15 státních muzeí a galerií dnes otevřelo své stálé expozice zdarma, většinou bez nutnosti registrace. Zvýšený zájem byl třeba o národní památník druhé světové války v Hrabini na Opavsku, kde návštěvníci čekali na vstup už před otevřením.
8: No to je vynikající, že se člověk tam dostane, i když třeba to vstupné je poměrně drahé, takže se něco dozvíme a zase máme o čem diskutovat.
9: Mezi prvními návštěvníky byla i seniorka Věra Sněhotová s kamarádkou.
8: To jenom obejdem, protože Maruška teda nechodí moc dobře.
9: Pokladnu památníku zdobí velká cedule s výrazným nápisem Dnes vstup zdarma. Pracuje tady paní pokladní Hanka.
10: Je to fajn ta akce, že je to tak se podívají, ať přijdou teda všichni.
9: Na bezplatný vstup tady do památníku se návštěvníci nemuseli předem nějak registrovat. Z Hrabině Andrea Brtníková, Radiožurnál.
3: Stovky lidí se dnes přišli naposledy svést vlakem po železniční vlečce ke starému nádraží v Mimoni na Českolipsku. Od října bude kilometrová trať z rozhodnutí drážního úřadu zrušená. Koleje tam roky nikdo nevyužíval.
11: Zájemců o poslední jízdu bylo tolik, že se ani nevešli do historického motoráčku. Přijeli nejen fanoušci železnice, ale i místní, kteří si trať pamatují ještě v provozu. Vozilo se po ní dřevo do továrny Tonet na pilu nebo k vojenským lesům, vzpomíná Marta Hromková z Mimoně.
12: No je mi to líto, že všechno jde do háje, že jo, že i ty fabriky se bouráj, všechno se ruší. Je to takový smutný, no.
11: Díky odpisu staré vlečky teď město Mimoň zruší železniční přejezdy přes 5 ulic, říká dopravní specialista Petr Kopečný.
13: Ty přejezdy jsou tady dost problematický, protože to je vlastně hlavní silnice od Mnichova hradiště a od Dox. A město tady plánuje nějaký obchvat, protože jim to všechno jezdí přes náměstí.
11: Koleje kolem starého nádraží zmizí po 143 letech. Nádražní budova zbyty ale zůstane. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: V Německu skončily volby do zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku a začínají se sčítat hlasy. Na vítězství může pomýšlet strana Alternativa pro Německo, AfD, která je ale v Sasku-Anhaltsku považovaná za krajně pravicovou. A v Magdeburku je náš zpravodaj Tomáš Havlín.
14: Souběžně s uzavřením volebních místností vyšel první povolební odhad agentury Infratest Dimap. Strana AfD podle něj získá necelých 45% hlasů, stane se nejsilnější stranou v Sasku-Anhaltsku, zatímco křesťanští demokraté s necelými 19% se mohou propadnout na historické minimum. Jak slyšíte, tak tady na chrámovém náměstí v Magdeburku, kde se sešli příznivci stran takzvaného demokratického tábora, to nevyvolalo žádné nadšení a ozývají se sirény. Výsledky se budou ještě dlouho zpřesňovat či měnit, ale už teď je také jasné, že v Sasku-Anhaltsku byla dnes vysoká volební účast. Už krátce popolední odvolila víc než polovina z necelých 2 milionů oprávněných voličů. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Herec Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper a kytarista Aerosmith Joe Perry dnes společně vystoupí v Praze. Jejich superskupina Hollywood Vampires zahraje ve sportovní hale Fortuna.
15: Kapela vznikla v roce 2012 jako pocta zemřelým rockovým hvězdám. Její název ale pochází už ze 70. let. Hollywoodští upíři, říkal Alice Cooper partě muzikantů, která se scházela v Los Angeleských barech. Patřil k ní například Keith Moon z The Who. Dnešní Hollywood Vampires proto na koncertech kombinují vlastní skladby s písněmi rockových legend. Od The Doors, zmíněných duhů, přes Led Zeppelin až po Davida Bowieho. V Česku kapela hrála naposledy před 3 lety v Brně. Pražský koncert dnes jako speciální host zahájí skupina Lucie. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
4: Sport.
16: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky už jenom teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami. A fotbalisté Hradce Králové hrají v 7. kole šance ligy s pražskou Spartou. Utkání sleduje reportér Tomáš Borovec.
17: 9. minuta zápasu Hradec Králové, Sparta Praha zatím 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
16: Liberec vyhrál v Jablonci 2-1 a posunul se na druhé místo tabulky fotbalové ligy. Poslední Zlín stále nebodoval, když podlehl Teplicím 1-3 a Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0. Tenistka Linda Nosková nastoupí v osmifinále US Open proti Ukrajince Kostyukové. Wimbledonská vítězka Nosková je posledním českým zástupcem ve dvouhrách závěrečného Grand Slamu sezony.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Zdržení na D1 od Vlašimi na D11, nehoda za Pečkami. Na D1 směrem z Brna do Prahy trvá silnější provoz od sjezdu na Vlašim ze 49. kilometru. Do zúžení na Šmejkalce se nesouvisle popojíždí okolo 40 minut. Na D11 směrem z Prahy do Hradce spozorněte za sjezdem na Pečky. Na 36,5 kilometru havarovala dodávka a skončila mimo komunikaci. Na místo dorazili záchranáři, projíždí se pouze levým pruhem. Desetiminutová kolona se posouvá z úrovně odpočívky a čerpací stanice OMV z 34. kilometru. A na trojce z Tábora do Prahy tradiční zdržení nejprve mezi Voticemi a Olbramovicemi, poté za Benešovem, do třetice i mezi Čerčany a Senohraby. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
18: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle slabý déšť, teploty 23 až 27, na severu jen kolem 20. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, dál je s vámi Michaela Fanerne.
0: A tak vám můžu poděkovat za váš čas, za vaši pozornost a společnost, protože to považuji za privilegium, že jste s námi, nikoli za naprostou samozřejmost. Z hudby můžeme nabídnout za chvilku kapelu Mňága a Žďorb a o něco dřív je tu Maria Mena. Příjemný poslech a hezkou neděli.
18: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela van Erne.
20: You're self-destructive, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: 13. ročník festivalu malých nakladatelů Tabuk o víkendu zaplnil centrum Tábora. Byli jsme u toho a právě proto nabídneme reportáž za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Posloucháte Radiožurnál, dozvíte se tak o tom, že knihy, jejich autoři i ilustrátoři o víkendu zaplnili ulice a další místa v centru Tábora. Festival Tabúk nabídl autorská čtení, debaty, výstavy nebo program pro děti. Na knižní trh přijelo víc než 30 malých nakladatelství.
1: Račte si všimnout, napravo se prohání lipicáni. Vzhledem k tomu, že se nesmějí krmit ani hladit, nemáme žádný důkaz o tom, že to nejsou hologramy. No, ne, opravdu se nemůžete projet. Ne, opravdu neslavíme Oktoberfest.
2: Úryvky z novely Zity Maršíkové Nevěřte sněhu mohli lidé poslouchat přímo

0: jít dnes hned do několika debat.
1: Tady jsem v diskuzi, k čemu je literární kritika, potom tady mám autorské čtení s Danielem Hradeckým a to je ono.
0: Ilustrátorka Tereza Říčanová na letošním ročníku vystavovala obrazy vytvořené technikou podmalba na sklo.
2: No je to podmalba, kdy se maluje na tu obrácenou stranu toho skla, že ta hladká strana je napřed, pak je ta pomalovaná strana, ale jak to sklo je průhledný, tak to samozřejmě jako vidíte. Takže malujete vlastně zrcadlově.
0: Festival Tabuk se v Táboře koná už po 13. a své knihy na něj přivezlo víc než 30 malých nakladatelství. Z Tábora Eva Marvanová, Radiožurnál.

Lady Gaga, Bruno Mars, pokud se vracíte z víkendu, který měl být houbařský, ale nevyšlo to, snad si budete moct dovolit takový víkend další. Růstu hub totiž pomohly deště. Nejlepší podmínky jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo v Orlických horách. Detaily nabízí náš zpravodaj.

0: 18 hodin 30 minut. Zprávy a Ondřej Látal.
1: Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních 2 týdnech zdražila. Zvláštní vyslanci Bílého domu Steve Witkoff a Jared Kushner se v Kyjevě setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Witkoff označil schůzku za důležitou. Kushner vyjádřil naději, že současné rozhovory dodají nový impuls snahám ukončit válku na Ukrajině. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. Takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let, společně s pohledy expertů, má lidem například doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Sport. Fotbalisté Hradce Králové hostí v 7. kole šance ligy pražskou Spartu. Stav a čas řekne Tomáš Borovec.
2: 32. minuta zápasu. Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 2-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: A další výsledky. Jablonec prohrál s Libercem 1-2, Zlín je po porážce 1-3 s Teplicemi v české nejvyšší soutěži stále bez bodu a Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Situace na D1 v Posázaví, zdržení na D11 u Poděbrad. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy přetrvává silnější provoz v Posázaví. Nesouvislá kolona začíná před sjezdem na Divišov na 42. kilometru. Chvílemi se jede plynule, pak se téměř zastavuje, a to až ke zúžení na Šmejkalce. Uvedenou trasu zvládnete do 40 minut. Chvílemi se zpomaluje i dál na cestě do Prahy, a to mezi sjezdy na Popovice a Hříčany, tedy mezi 15. a 12. kilometrem. D11 z Hradce do Prahy také zůstává plnější, a to nejprve před omezením mezi Pečkami a Sackou. Zpomalíte okolo 38. kilometru a naberete 10 minut navíc. Následně vjedete do kolony kousek před sjezdem na Lysou na 18. kilometru a také zhruba 10 minut se budete sunout na úroveň Mochova na 16. kilometr. A v Praze aktuálně popojíždíte na východní části okruhu, následně na Štěrboholské spojce směrem Klanové mostu, také v Liberecké do centra mezi Střížkovem a Bulovkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Před námi je chladná noc a taky ráno. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně Celsia. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně může být až zataženo, ojedinělé se slabým deštěm. Večer se od západu vyjasní, teploty zítra 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. To byly zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
5: Pro jistotu zopakuji bezplatnou linku zelené vlny, pokud byste chtěli další řidiče varovat před nějakou situací, kterou jste zaznamenali na cestách. Má číslo 800 553 553. Díky za spolupráci.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Odhalené válečné lodě, zbytky mostů nebo nebezpečná munice. Záběry téměř vyschlého Dunaje už sledujeme několik týdnů. Pokles hladiny přímo v Budapešti ovšem ukázal i jeden zajímavý přírodní fenomén. Jaký zjistíte záhy?

0: To byla kapela Coldplay. Nízká hladina Dunaje v uplynulých týdnech odkryla nejrůznější válečné i archeologické nálezy. Jeden nečekaný objev se podařilo najít i přímo v centru Budapešti mezi Alžbětiným mostem a Mostem svobody. V obnaženém korytě řeky tam vyvěrají desítky drobných termálních pramenů, které jsou běžně lidským očím skryté. Maďarsko po rozsáhlém suchu hledá cesty, jak lépe zadržet vodu v krajině. A termální prameny prý nabízejí jedno opomíjené řešení.
1: Hladina Dunaje už na tom není tak špatně, jako byla. Právě kolem mě projíždí velká turistická loď. Pořád jsou ale nad hladinou vidět takzvané hladové kameny. Tvoří takový výstupek zasahující do těla řeky a právě na něm vyvěrá část termálních pramenů.
2: Tady podél řeky je několik termálních lázní. Rudáš nebo Gelert, které berou léčivou vodu z vrtů, ale termální voda tu taky vyvěrá úplně přirozeně i v samotném korytu řeky. Teď je snadné se k ním dostat, když je tak nízká hladina Dunaje. Z vědeckého hlediska to pro nás je opravdu vzácná příležitost.
3: Říká doktorka Anita Erušová, hydrogeoložka z Univerzity Eötvös Loránda v Budapešti. Prameny vyvěrající přímo v Dunaji byly naposledy zkoumané před víc než 80 lety.
1: V malé prohlubni je vidět, že se voda vlní, vyvěrá z hlubin a když sáhnu dovnitř, tak je opravdu horká, má prý až 44 stupňů.
3: Termální prameny se tak dostaly na seznam podivností, které odkryla nízká hladina Dunaje. Od granátů a bomb z druhé světové války přes pozůstatky dvou německých vojáků a jejich motorky až po zbytky prastarých mostů. Podvodním pramenům se tak dostalo neobvyklé pozornosti, říká Erušová.
2: Je to příležitost, jak lidem vysvětlit, že povrchová a podzemní voda jsou jeden propojený systém. I řeky a jezera jsou často napájená podzemní vodou. Pokud hladina spodní vody nedosáhne k povrchu, jezero vyschne. Pokud chráníme jen vodu na povrchu, zapomínáme na celý jeden kousek skládačky.
3: V Maďarsku jsou prameny využívané nejen v lázeňství, ale horké zdroje pomáhají například i s pěstováním zeleniny.
2: V zemědělství se termální voda využívá k vytápění skleníků. Vezmou z ní teplo, vypustí ji do potoku a voda odteče pryč. To je úplně neudržitelné, protože tím vyčerpáváme zásoby z podzemí.
3: Vědci, jako je Anita Erušová, si tak prý dávají za cíl přesvědčit nejen firmy, ale i maďarské úřady, aby lidé museli vracet vodu tam, odkud ji sebrali, včetně podzemních úložišť. Z koryta Dunaje v Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.

Tenistka Linda Nosková se snaží prodloužit svoji vítěznou sérii na grandslamových turnajích. Po triumfu ve Wimbledonu teď hraje v osmifinále US Open. A uslyšíte také o zápase fotbalové ligy, ve kterém hraje Hradec Králové proti Spartě. Detaily za moment.

0: Zatímco jste poslouchali Briana Adamse, tenistka Linda Nosková začíná bojovat o postup do čtvrtfinále grandslamového US Open. Soupeřkou české hráčky je v New Yorku Ukrajinka Kostyuková a je u toho David Prouza.
1: Krásný odpoledne, krásné odpoledne z New Yorku, 15-0 pro Lindu Noskovou, to je začátek, absolutní začátek tohoto utkání, který zahajuje Martina Kostyuková z Ukrajiny na svém vlastním servisu a teď hned prohrává 0-30, to je úspěšný vstup Lindy Noskové do tohoto souboje o postup do čtvrtfinále na US Open. Linda Nosková, poslední česká zástupkyně v singlu, nejenom v tom ženském, ale i v mužském, připomínám dnešní ranní porážku Jakuba Mečíka s Lernerem Tienem v pěti setech. Všechno je to teď tedy na Lindě Noskové, wimbledonské šampionce, která vyhrála už 10 zápasů na Grand Slamu za sebou, tak věřme, že tahle vítězná šňůra se protáhne teď minimálně o další jeden díl. Vzájemná bilance obou tenistek aktuálně 1-1. Naposledy se Nosková radovala na Wimbledonu v semifinále, tak věřme, že na to naváže. Aktuálně má 3 breakbally na začátku celého zápasu a může prolomit podání hned na úvod své soupeřky Marty Kostyukové z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
0: Fotbalisté Hradce Králové hrají v 7. kole šance ligy proti Spartě. Toto utkání sleduje Tomáš Borovec.
2: Po prvním poločase vedou fotbalisté Hradce Králové nad pražskou Spartou 2-1. Když skóre otevřel v 10. minutě ze standardní situace kapitán Východočechů Vladimír Darida po krásném zahraném rohovém kupu na hranici Velkého Vápna. Kapitán Východočechů trefil balón z voleje do šibenice o zem. Brankář Sparty neměl šanci. Ve 25. minutě se potom domácímu týmu povedl parádní rychlý protiútok, kdy potom na hranici pokutového území Čvančara poslal míč na pravou stranu a nikým nekrytý Mick van Biren poslal po druhé míč do spartianské branky, ale i hosté se dostali ke slovu ve 36. minutě. Nejprve Brunesovu ránu vyrazil domácí golman Adam Zadražil parádním zákrokem, ale z dorážky nikým nekrytý Adam Karabec, kapitán Sparty, tedy snížil na aktuálních 2-1 pro Hradec Králové. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Kafka Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka Proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
2: Česká vláda plánuje postupovat společně s evropskými partnery v otázce omezení pohybu ruských diplomatů. Američtí vojáci z lodi Abraham Lincoln vypluli z Thajského zálivu a míří zpátky do USA. Tenistka Linda Nosková nastoupila v osmi finále US Open. Na D1 směrem z Brna do Prahy trvá silný provoz za sjezdem na Divišov. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko chce ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš z ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v německém Lipsku. Z toho Německo obvinilo právě Moskvu. Ta to odmítá. Česká vláda podle Babiše situaci sleduje a jedná s evropskými partnery.
4: Tady ohledně toho nějakého speciálního opatření, ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme.
2: Podle Babiše je Česko pravděpodobně taky terčem ruských kybernetických útoků. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jidlička.
5: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
2: V tomto měsíci jsou taky podle radarů vyšší kybernetická rizika. Asociace proto nabádá lidi k větší opatrnosti při řízení v okolí škol a ochraně internetových účtů. Posádka americké letadlové lodě Abraham Lincoln vyplula z Thajska, kde zakotvila na 5 dní. Teď se vrací do Spojených států. V minulých měsících se loď účastnila bojových operací na Blízkém východě a její posádka strávila v nepřetržitém nasazení přes 200 dnů. Během nich Pentagon čelil kritice kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě. Potíže se měly týkat fungování toalet, zásobování hygienickými prostředky anebo stravování. Plavidlo pak nahradila letadlová loď George Washington. Do Krkonoš přijíždí v těchto dnech desítky německých turistů na tradiční dovolenou po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty. Vyhledávají hlavně pěší turistiku, popisuje obvyklý program vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
6: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. A pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět. Sport.
7: Tenistka Linda Nosková hraje v osmi finále US Open s Ukrajinkou Kostukovou. V New Yorku je u toho David Prouza.
8: Co říct?
9: Na začátku zápasu prohrává v prvním setu 1-2 s Martou Kostukovou a teď se chystá na servis. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
7: A fotbalisté Hradce Králové hostí v sedmém kole šance ligy pražskou Spartu. Víc řekne reportér Tomáš Borovec.
10: Defenzivy. 48. minuta utkání. Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 2-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
7: Na druhé místo fotbalové ligy se posunul Liberec, který vyhrál v Jablonci 2-1. Zlín prohrál s Teplicemi 1-3 a stále čeká na první bod a Mladá Boleslav přehrála Baník Ostrava 4-0.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Na D1 zdržení u Divišova, na D11 u Poděbrad. A opět začínáme pohledem na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Silný provoz a nesouvislá kolona za sjezdem na Divišov ze 40. kilometru. Jede se občas krokem, pak zase celkem svižně a v tomto duchu až do omezení na Šmejkalce zhruba půl hodiny. Trojka z Tábora do Prahy a obdobná situace v podobě nesouvislého popojíždění od začátku Benešova k Mrači, následně z odbočky na Čtyřkolik Senohrabům. Dálnice D11 na trase z Hradce Králové do Prahy zůstává plnější před omezením mezi Pečkami a Sackou. Krátce se zpomaluje na 36. kilometru. Provoz už ale výrazně zeslábl zdržení, tak čekejte už jen v nižších řádech minut. Na silnici 50 z Brna do Hradiště projíždějte velice opatrně Brankovicemi. Na začátku obce zasahuje do jízdního pruhu nabourané osobní auto, čeká na odtah, zdržení i tam je naprosto minimální. A v Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti budete chvíli popojíždět na výjezdu z Lochkovského tunelu. Mezi 15. a 17. kilometrem ztratíte zhruba 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se přidá slabý déšť, večer se pak od západu vyjasní, teploty 23 až 27, na severu jen kolem 20 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte víkendový večerní radiožurnál s Michaelou Fanerne.
1: Děkuji za to. Nedlouho po 19. hodině máme pro vás další informaci. Ostatně navážeme na zprávy. Zemské volby v Sasku-Anhaltsku skončily podle odhadů drtivým vítězstvím strany Alternativa pro Německo. Ale zdá se v Německu poprvé od konce druhé světové války dostane k moci krajně pravicová strana. Na to si ještě bude potřeba počkat. Ostatně my vám o tom řekneme za chvíli podrobněji.
3: Víkendový radiožurnál
11: a Michaela

0: Posloucháte Radiožurnál, jak už od nás víte, drtivým vítězstvím strany Alternativa pro Německo skončily podle prvních odhadů zemské volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Křesťanští demokraté, kteří tam vládli téměř nepřetržitě od roku 1990, se naopak propadají na historické minimum. Situaci sleduje v Magdeburgu náš zpravodaj Tomáš Havlín. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. 44,5% hlasů získala podle prvních povolebních odhadů agentury Infratest Dimap strana Alternativa pro Německo, kterou úřad na ochranu ústavy v Sasku-Anhaltsku považuje za nebezpečí pro demokratické zřízení. Lídr křesťanských demokratů Sven Schulze už poblahopřál jejímu předsedovi Ulrichu Zygmundovi k vítězství.
2: Das muss man sagen, es ist für uns auch eine Niederlage und wir werden jetzt
1: Sven Schulze přiznal porážku necelých 19%, ale jsme tady podle těch prvotních odhadů, to je poloviční zisk pro CDU oproti volbám před 5 lety. Podle Svena Schulze to přesto není žádný černý den pro demokracii, což tedy šéf sasko-anhaltských křesťanských demokratů zdůvodnil vysokou volební účastí, která tady dnes byla a která se pohybovala někdy mezi 70% a 80%.
0: Tomáši, ty jsi teď v Magdeburgu, na náměstí, kam přišli příznivci stran demokratického tábora a odpůrců AfD. Jaká je tam atmosféra?
1: Tak samozřejmě nějak radostná. Je tady shromáždění, které svolala taková iniciativa Pestrý Magdeburg, mimo jiné pro lidi, aby měli kam přijít, necítili se sami či stísněně, mohli sdílet své pocity v politicky složité situaci. Mluvil jsem s několika lidmi, kteří sem přišli, všichni použili nebo používali slovo katastrofa, mezi nimi i Marie, která pracuje v oblasti IT.
3: Also, man hat schon gemerkt in den letzten Monaten, finde ich, dass
1: ona řekla, že v posledních měsících si všímala toho, jak vlastně lidé hrubnou, jak se stávají vůči sobě přinejmenším verbálně agresivnější a teď se bojí toho, že se ten trend potvrzuje a dál se bude ještě zhoršovat, že čím dál tím víc lidí, ať už příslušníků etnických nebo sexuálních menšin, se bude bát vycházet na ulice, začnou přemýšlet o tom, že by raději Sasko-Anhaltsko opustili, ačkoliv podle Marie právě teď by bylo potřeba vytrvat a bojovat za demokracii.
0: Je už teď jasné, zda AfD bude skládat v Sasku-Anhaltsku vládu, jestli to bude, jak se říká, poprvé od konce druhé světové války, co se v Německu dostane k moci krajně pravicová strana?
1: Jasná je jedna věc a to, že strana AfD 13 let od svého založení vůbec poprvé v Německu vyhrála některé zemské volby, ale jak to bude s tou vládní účastí, vládní odpovědností, to se teprve ještě ukáže podle toho současného, podle toho prvního odhadu těch 44,5% nebude stačit na jednobarevnou vládu a na absolutní většinu mandátů v zemském sněmu v Sasku-Anhaltsku, jak si to strana AfD vysnila. A pak je otázka, jestli tedy bude možná pro ní nějaká koalice, ono to záleží i na tom, kolik stran se nakonec do zemského sněmu dostane. Na 5% je strana BSV, Hnutí Sáry Wagenknechtové, což je taková vlastně inspirace českého Stačilo svého času, která je to strana, která už se stejně jako při loňských spolkových volbách pohybuje na té hraně zvolitelnosti na těch 5%. Tam se ukáže, jestli se do toho zemského sněmu dostane, anebo ne, případně bude mít koaliční potenciál pro AfD.
0: Křesťanští demokraté stojí v čele vlády na úrovni spolkové vlády. V Berlíně tvoří koalici spolu se sociální demokracií. Bude mít porážka v Sasku-Anhaltsku dozvuky na vysoké úrovni?
1: To je samozřejmě otázka, která se teď bude pečlivě zkoumat a sledovat. Kancléř Friedrich Merz už se vyjádřil k odhadům výsledku voleb v Sasku-Anhaltsku, řekl, že je to podle něj taková cezura, zlom, co tím přesně myslel, na to se ještě budu muset podívat, ale v každém případě už se ozývaly před prázdninami hlasy, že výsledky voleb nejen v Sasku-Anhaltsku, ale i za 2 týdny v Berlíně a v Mecklenburgsku předním Pomořansku mohou předznamenat osud vlády Friedricha Merce, respektive jeho samotného. Není tedy úplně vyloučené, že do konce roku už může jít spolková vláda i v čele s jiným kancléřem, ale to je samozřejmě otevřená otázka, na kterou ještě si budeme muset na její řešení počkat.
0: Každopádně ty stávající informace máme zásluhou Tomáše Havlína, který pro nás sleduje situaci v Magdeburgu. Díky za to a hezký večer.
1: Děkuji, hezký večer.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Víkendový radiožurnál teď promluví o mostu. Denně po něm projdou desítky turistů i cyklistů, ale oficiálně neexistuje. Přes 100 let starý most u Čoubova mlýna na severním Plzeňsku nemá majitele a úřady se přou o to, komu vlastně patří. Poslední kontrolou prošel v roce 2020 a od té doby nikdo nesleduje, zda je ještě bezpečný.
1: Je to tak,

0: majetkových nezdílí.
1: Most, o kterém hovoříme, je věcí, která není zapsaná v katastru nemovitostí.
0: Vysvětluje vedoucí územního pracoviště v Plzni Linda Rauová.
1: Pátrali jsme po všech možných archivech a my o vlastníkovi vůbec nic nevíme. To nemůže dneska říct nikdo, kromě soudu, který by rozhodl ve věci určení vlastnictví. Když bych to chtěla dohnat ad absurdum, tak v podstatě to takhle potrvá do doby, než se tam někomu něco stane.
0: Železobetonový most přes řeku Střelu je hojně využívaný turisty, cyklisty. Přesný počet mostů bez majitele je kvůli neexistenci centrální evidence těžké odhadnout. Například ředitelství silnic a dálnic eviduje nižší desítky takových mostů. Z železobetonového mostu přes řeku Střelu u Čouvova mlýna na severním Plzeňsku Pavel Hala, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 19 hodin 30 minut. Krátké zprávy a Ondřej Láta.
1: Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko drtivě vyhrála strana Alternativa pro Německo AfD. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala 44 až 44,5% hlasů. Jako druzí skončili křesťanští demokraté, kteří se propadli na historické minimum. Poslanecká sněmovna se bude znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona anebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Kvůli erupci indonéské sopky Anak Krakatoa muselo přerušit provoz 8 letišť, včetně dvou mezinárodních v Jakartě, informovala o tom agentura AP. Omezení se týká asi 1500 letů. Podle indonéského ministerstva dopravy to zasáhlo na 170 tisíc cestujících. Drážní úřad sjednotil pravidla pro výcvik strojvedoucích. Důvodem byly velké rozdíly mezi absolventy různých středisek a časté chyby. Doteď totiž rozsah výuky i zkoušek určovali samotní dopravci. Sport. Tenistka Linda Nosková nastoupila v osmifinále US Open. Její duel s Ukrajinkou Kostukovou sleduje v New Yorku David Prouza.
2: Linda Nosková prohrává v prvním setu 4-5 v souboji s Martou Kostukovou. Už několikrát přišla o svůj servis a Ukrajinka o poznání lepší tenistkou. To kvěde 15-0 při servisu Noskové z New Yorku, David Prouza, Radio Žurnál.
1: Fotbalisté Hradce Králové hostí v Šancelize pražskou Spartu. Stav a čas řekne Tomáš Borovec.
3: Aktivní Jonathan Brunes. 76. minuta zápasu. Hradec Králové, pražská Sparta 2-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radio Žurnál.
1: Jablonec prohrál s Libercem 1-2, Zlín s Teplicemi 1-3 a Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Situace na D1 v Posázaví, v Praze kolona na magistrále. Na D1 z Brna do Prahy se zdržení před Šmejkalkou už výrazně zkrátilo. Aktuálně se brzdí před sjezdem na Sázavu a pomaleji ve všech třech pruzích se jede 20 minut zhruba z 37. kilometru. Silnice 3 z Tábora do Prahy zůstává o něco plnější, nejprve mezi Benešovem a Mračí, poté na příjezdu do Senohrab. V obou případech naberete 5 až 10 minut navíc. V Praze čekejte zdržení na magistrále ve směru z Pankráce do Holešovic, na výjezdu z Nuselského mostu do Legerovy, následně mezi Vinohradskou a omezením u hlavního nádraží. Na východní části Pražského okruhu i na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá hustší provoz v úseku mezi Hradeckou dálnicí D11 a Průmyslovou a na hlavní části okruhu z D1 k letišti ztratíte 10 minut z konce Lochkovského tunelu. Pomaleji se jede mezi 15. a 17. kilometrem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čeká nás chladná noc a taky ráno. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně Celsia. Zítra pak má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se přidá slabý déšť, večer se od západu vyjasní, teploty 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. To byly zprávy. A ve víkendovém večerním radiožurnálu se vrací Michaela Fanerne.
6: A můžu slíbit, že jak US Open, tak tuzemský fotbal prověříme co do stavu a času ještě před 20. hodinou. Teď je krátce po půl osmé večer z hudby Mark Anthony a k této písni přeji příjemný poslech.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Americký herec Johnny Depp se vrací do Česka, tentokrát s kytarou v ruce, se svou hvězdnou kapelou Hollywood Vampires, ve které jsou zpěvák Alice Cooper a kytarista Aerosmith Joe Perry, už dnes večer rozezní pražskou sportovní halu Fortuna. Jaká je na místě atmosféra a na co se fanoušci těší nejvíc, o tom uslyšíte za chvíli.

0: Po kapele Buty o jiných muzikantech, kteří založili kapelu jako poctu rockovým legendám 70. let, sami jsou přitom živoucími ikonami. Americká skupina Hollywood Vampires už za několik desítek minut vystoupí v pražské sportovní hale Fortuna. Na jednom pódiu se dnes večer setkají s legendární českou kapelou Lucie, která vystoupí jako jejich speciální host. Víc informací má naše kulturní reportérka Michaela Pištěláková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer z pražských Holešovic. Tady u sportovní haly Fortuna je od samého rána živo. První skalní fanoušci se totiž před halou začali scházet už v 5 hodin ráno, aby si po otevření dveří v 6:30 večer stihli zabrat ta nejlepší místa přímo pod pódiem. Čekání na své iduly si tu faninky zkracovaly lakováním nechtů na černo nebo výrobou korálkových náramků, kterými chtějí později kapelu obdarovat. Návštěvníky, kteří dnes přišli v černé, večer čeká dvojitý rokový zážitek. Jako první pódium ovládne česká kapela Lucie. Pro jejího frontmana Roberta Kodyma je to velká událost. Před 3 lety si sice předskakování Hollywood Vampires vyzkoušel v Brně, kde mu pak Joe Perry podepsal jeho kytaru, dnes se ale těší na pražskou předskokanskou premiéru. Samotní Hollywood Vampires pak vystoupí hned po nich.
0: Koncerty Hollywood Vampires bývají plné energie. Michaelo, můžete přiblížit, jak skupina vznikla a na jaký repertoár se dnes publikum může těšit?
1: Hollywoodští upíři odkazují na pijácký spolek rokových hudebníků ze 70. let, který v Los Angeles a Londýně vedl zpěvák Alice Cooper. A podmínkou vstupu údajně bylo přepít na společné večírku ostatní členy. Někteří z tehdejších členů se kvůli tomuto životnímu stylu nedožili 80. let a současná kapela jim svými koncerty vzdává poctu. Co se týče sestavy, spojení zmiňovaného Alice Coopera, kytaristy Joea Perryho a herce Johnnyho Deppa pro fanoušky funguje. Deppa nevnímají pouze jako filmovou celebritu, ale i jako plnohodnotného člena kapely. Na koncertě zazní autorské skladby z jejich dvou dosahavních desek, tedy debutového alba z roku 2015, na něm se podílel i Paul McCartney, a nahrávky Rise z roku 2019. Ty pak doplní předělávky skladeb od Johna Lennona, Duh Doors či Led Zeppelin. Po dnešním vystoupení v Praze pokračuje kapela Hollywood Vampires v rámci svého evropského turné dál do Maďarska nebo Polska.
0: V Praze má Michaela Pištěláková tu příležitost být pracovně u toho. Moc děkuji za informace a hezký večer.
1: Hezký večer i vám.

Posloucháte Radiožurnál. Boj tenistky Lindy Noskové o postup do čtvrtfinále US Open a zápas fotbalové ligy Hradec Králové Sparta. Vysílání Radiožurnálu bude za chvilku patřit sportu.

0: Finská kapela Sunrise Avenue. Tenistka Linda Nošková hraje v osmi finále US Open s Ukrajinkou Martou Kostiukovou. Aktuality má z New Yorku David Prouza.
1: Linda Nošková vyhrála první set 7-5 před pár minutami, ujala se tak vedení 1-0 ve osmi finále US Open, česká zástupkyně, poslední česká zástupkyně v singlu, a to už nejenom v ženském, ale také v mužském pavouku, tam vypadl jako Pančík, tak se přiblížila postupu do čtvrtfinále, byť je to opravdu vyrovnaný zápas, který rozhodně ještě nemá jasného favorita. Nošková sice třikrát sebrala servis Kostiukové v prvním setu, ale také dvakrát sama své vlastní podání ztratila. A Kostiuková, pokud jde o zápasové statistiky, třeba vítězných míčů nebo nevynucených chyb, tak zastínuje svoji českou soupeřku, ale zároveň také musíme říci, že prohrává 0-1 na sety. Linda Nošková útočí na 11. výhru na Grand Slamu za sebou, skóre z jejího pohledu 7-5 a 0-1. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Sedmé kolo fotbalové šance ligy zakončuje utkání Hradce Králové se Spartou a toto utkání sleduje Tomáš Borovec.
2: Zakončilo a dosledoval, protože před pár vteřiny utkání skončilo. Hradec Králové porazil Spartu Praha stejně jako před rokem 2-1. Vše důležité se odehrálo v prvním poločase. V 10. minutě po rohovém kopu trefil přesně šibenici kapitán Hradce Vladimír Darida. O 15 minut později po bleskovém rychlém protiútoku zvýšil na 2-0 Mick van Buren. Na toto vedení ještě Spartané reagovali ve 36. minutě přesnou dorážkou Adama Karabce. Ale ve druhé půli už letenští útočili do plných a nedokázali dalším gólem reagovat, takže Hradec Králové poráží pražskou Spartu 2-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
3: Skrýšavní fotky z našich výletů, když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýšavní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

proč už nehledám a proč zastavil jsem čas. Až půjdeš bílem se mnou v průvodu,

0: 20 hodín. Na Radiožurnálu vysíláme správy. Má je pro vás Ondřej Látal.
1: Zvláštní vyslanci prezidenta Spojených států přijeli do Kyjeva. Poprvé přímo tam jednali o zastavení rusko-ukrajinského konfliktu. Premiér Babiš připustil snížení schodku státního rozpočtu. Fotbalisté Hradce Králové porazili v lize pražskou Spartu 2-1. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kyjevě o ukončení rusko-ukrajinské války. V sobotu se v Moskvě sešli s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Dnes mluvili o řešení konfliktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským za přítomnosti zástupců Francie, Německa a Velké Británie.
3: Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva oproti očekávání vlakem a ne letadlem, ačkoliv Ukrajina i Rusko vyhlásili až do pondělní půlnoci moratorium na letecké údery na své metropole. Podle Jareda Kushnera nechce americký prezident jen konec války, ale i vytvoření podmínek pro dlouhodobý mír na Ukrajině. I Volodymyr Zelenský potvrdil, že si všichni na Ukrajině přejí, aby už válka nebyla a byl nastolený spravedlivý mír, takový, aby už Rusko nemohlo agresi proti Ukrajině zopakovat. Steve Witkoff označil rozhovory za obsahově bohaté a řekl, že vyslanci jsou odhodlaní na mírovém řešení dál pracovat, jak to bude potřeba. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Územní spor mezi Ukrajinou a Ruskem můžou vyřešit jen prezidenti obou zemí. Dnes to řekl ukrajinský prezident Zelenský po rozhovorech s americkými vyjednavači. Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům anebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
4: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
1: Podle Babiše by šlo šetřit například na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Radiožurnálu to řekla mikoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibu.
5: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
1: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomurku zelenou anebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Aktuální podmínky pro růst hub ukazuje mapa na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Sport. Tenistka Linda Nosková hraje s Ukrajinkou Kostíkovou o postup do čtvrtfinále US Open. Duel posledního českého zástupce v soutěži dvouher v New Yorku sleduje David Prouza.
7: Linda Nosková o trochu blíže postupu do čtvrtfinále US Open. První set nad Ukrajinkou Kostíkovou vyhrála 7-5, třikrát prolomila servis své soupeřky, dvakrát ztratila, ale stačilo to ve druhé sadě. Aktuálně česká reprezentantka při svém servisu ztrácí 2-3. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Hradce Králové porazili v 7. kole šance ligy pražskou Spartu. V Malšovické aréně zvítězili 2-1. Na druhé místo české nejvyšší soutěže se dostal Liberec díky výhře 2-1 v Jablonci. Třetí je Mladá Boleslav, která přehrála Baník Ostrava 4-0. Poslední a stále bez bodu zůstává Zlín po porážce 1-3 s Teplicemi. A belgický cyklista Wout van Aert vyhrál ve sportu uprchlíků zkrácenou 15. etapu Vuelty. V čele celkového pořadí zůstává před volným dnem Španěl Enric Mas.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Silný provoz na D1 do Prahy a v Praze nehoda v tunelu Blanka. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je silný provoz na příjezdu do metropole. Poprvé se brzdí před kolonou už za sjezdem na Chocerady na 28. kilometru a v nesouvislé roztrhané koloně se pokračuje až do Prahy ke sjezdu na Pražský okruh na nějaký 10. kilometr. Zdržení celkově provozem na Prahu asi 20 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy menší kolony jsou hned za výjezdem z Benešova před Mračí a pak také před Cenohraby u nájezdu na D1. Celkově naberete asi 10 minut. V Praze jsou komplikace v tunelu Blanka směrem Stroje na Smíchov. Na začátku tunelu za vjezdem z Nové Povltavské je hlášená nehoda. Kolona je od mostu Barikádníku asi na 15 minut. A menší kolony pak v Praze čekejte i na magistrále na konci Nuselského mostu do centra a také před omezením u hlavního nádraží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Večer se od západu vyjasní a teploty 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál a začíná Stretnutě s Richardem Trsťanem.
9: A až do půl deviatej bude radiožurnál hovoriť po slovensky. Reč bude o psychotropných látkách, obzrieme sa za letnou turistickou sezónou a zoznámime sa so zoológom a ornitológom. Hrať a spievať nám budú Gladiátor a Pavol Hamel, Peter Naď, Lara Mor a práve teraz Desmod. Nevrav mi, aký som.
2: Radiožurnál.
10: Každý deň s vámi.
2: I o víkend.

0: 20 hodin 30 minut. Zprávy Radiožurnálu a Ondřej Látal.
1: Územní spor mezi Ukrajinou a Ruskem můžou vyřešit jen prezidenti obou zemí. Dnes to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rozhovorech s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kyjevě. Zelenský dlouhodobě vyzývá k setkání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Česká vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. V indickém Dillí se zřítila pětipatrová chlapecká kolej. Podle policie tam zemřel nejméně jeden člověk a asi 40 dalších uvízlo v troskách. Šest lidí se záchranářům podařilo vyprostit. Dva z nich jsou v kritickém stavu. Na místě pokračují záchranné práce. Sport. Tenistka Linda Nosková nastoupila v osmifinále US Open proti Ukrajince Kostyukové. Podrobnosti přidá přímo z New Yorku David Prouza.
2: Linda Nosková nedokázala využít dva matchboly při svém vlastním servisu při vedení 1-0 na sety a 5-4 v druhém a tak to byla Marta Kostyuková, která nakonec vybojovala druhou sadu. Aktuálně na začátku té třetí vede při svém servisu 30-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Fotbalisté pražské Sparty po čtvrté v nové sezóně šance ligy prohráli, tentokrát v sedmém kole v Hradci Králové 1-2. Liberec vyhrál v Jablonci 2-1, Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0 a Zlín je poslední a stále bez bodu, protože podlehl Teplicím 1-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Silný provoz na D1 před Prahou a nehoda v tunelu Blanka v Praze. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy stále ještě čekejte silný provoz před Prahou na Benešovsku. Pomalej se teď jede od sjezdu na Chocerady z kilometru 25 a to až před Pražský okruh na 13. kilometr. Zdržení celkově asi 10 minut a postupně se zkracuje. V Praze přetrvávají komplikace v tunelu Blanka směrem Stroje na Smíchov. Na začátku tunelu za vjezdem z Nové Povltavské řeší nehodu, srazila se tam dvě osobní auta a menší kolona tak asi na 5 minut z Povltavské. Zdržení je pak i ve Kbelské ulici směrem z Hloubětí na Doletňan před nájezdem na Cínoveckou, tam pracují silničáři, pomalej se jede od Prosecké, čekejte 5 minut navíc. A menší kolony pak čekejte i na magistrále ve Vilzonově ulici, obou směrně před omezením u hlavního nádraží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Před námi je chladná noc a taky ráno. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně Celsia. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Večer se od západu vyjasní. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, je s vámi Michála van Erne.
0: A bude s námi také Tom Gregory z hudby. Hezký večer.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkend.

Válka na Ukrajině po sobě zanechává nejen tisíce obětí, ale také podobný počet doživotně tělesně postižených. Válečným veteránům se snaží pomáhat občanská organizace, kterou v západoukrajinském Lvově vede veterán s amputovanýma rukama. Budeme s ním mluvit za chvíli.

0: Posloucháte Radiožurnál. Boje na ukrajinsko-ruské frontě za sebou zanechávají nejen tisíce mrtvých, ale i trvale tělesně handicapovaných veteránů. S návratem do normálního života jim pomáhá občanská organizace Sbor veteránů. V ní působí bývalí bojovníci. Vedoucím pobočky v západoukrajinském Lvově je Oleksandr Kulik, který v bojích na východě Ukrajiny přišel o ruce.
1: Ви знаходитесь у місті Львів, біля офісу Всеукраїнського об'єднання ветеранський корпус.
2: Před сідлом Львовського střediska Збору ветеранів младий муж в чорному тричку зі збитком горній частини правої паже а з погибливою протезою левачки виправі о том, що за 4 місяці функування побочки се в Львовській області до ветеранської організації прихласило přes 500 бувалих бойовників. Odhaduje, že v regionu ale žije kolem 100 000 těch, kdo se nějak do války zapojili. Víc jsme se šli popovídat dovnitř střediska.
3: Přitahuje křeslo tou jednou rukou, jednou protézou, ale pomáhá si i nohama, abychom se tady mohli sednout.
1: Bylo poškozená pravá noha.
2: Oleksandr Kulik byl zraněný v srpnu 2023 u vesnice Kurčumivka nedaleko Bachmutu v Doněcké oblasti. Na pravé noze mu chyběla část lýtkového svalu, kost měl zlomenou. Když se probral z bezvědomí, bylo mu jasné, že mu amputovali obě ruce, ale nevzdal to.
4: Ještě v nemocnici jsem si vzpomněl na jednu důležitou větu, krátkou, ale zásadní. Přizpůsob se nebo zemři.
1: Fráza adaptuj se abo pomři.
2: Oleks dostal bionickou protézu levé ruky, se kterou dokáže uchopit prakticky všechno.
1: Já rehabilitoval se přibližně rok a 9 měsíců.
2: Rehabilitace trvala rok a 9 měsíců. Pak začal navštěvovat spolubojovníky v nemocnicích a povzbuzovat je. Přišla nabídka, aby vedl středisko Sboru veteránů ve Lvově. To poskytuje vysloužilcům právní pomoc, pomáhá s rekvalifikací, hledáním uplatnění a zařizuje i psychologickou péči pro bývalé vojáky a jejich rodiny.
1: My pracujeme nad tím, щоб стерти наративи, що ветеран це є об'єкт опіки.
4: Snažíme se bojovat se zažitým stereotypem, že veterán potřebuje hlavně péči a ochranu. Veteráni jsou lidé se silným charakterem, kteří v sobě našli sílu žít dál a potřebují mít podmínky k tomu, aby mohli žít zase normální život.
1: Хтось дивиться і посміхається, хтось дивиться і прикладає руку до серця.
2: Олександр Кулик показує на те, що ані по 4 роках скутечне остре války si ještě někteří lidé nezvykli, že někdy těžce tělesně postižení vojáci žijí mezi nimi. Někdo i na něj někdy kouká udiveně, někdo se uchychtne, jiný se položí ruku na srdce na znamení úcty. Přál by si, aby lidé zmrzačené veterány brali prostě jako normální spoluobčany. Ze Lvova Pavel Novák, Radiožurnál.

Alex Warren až do posledního tónu. Lidé, kteří procházejí bránou Matky Boží v Jihlavě, už mohou zahlédnout její budoucí podobu. Pod plachtou na lešení začíná být vidět, jak se promění její spodní část. Za chvíli řekneme víc díky reportáži, ještě předtím z hudby John Bon Jovi.

0: Brána Matky Boží v Jihlavě mění svoji podobu. Jeden z nejvýraznějších symbolů města vizuálně přijde o spodní kamennou část, kterou nechali památkáři zatřít ochrannou omítkou. Je to kompromis, část veřejnosti si totiž přála zachovat čisté kamenné zdi.
1: Když se budete dívat ke zdi a ne do města, tak ani tu závrať nedostanete.
2: Jsme na té spodní části, kde je přiznaný ten kámen původní, kde se roztahovala ta vápená omítka do lejce zdiva a tahle ta omítka ještě přijde přelíčit vápeným nátěrem.
3: Se stavby vedoucím Janem Vidrářem stojíme na lešení u stěny brány Matky Boží. Dřív kamenná část je teď přetřená, místy z ní ale kámen vystupuje.
2: Tenhle ten kámen bude prostorově patrný, ale bude na něm prostě tenká vrstva prostě nějakého nátěru. A ten vápenej nátěr se prostě, já nevím, za 2 až 5 let, podle toho prostě, na který jste straně vlka, na to prší, tak začne prostě propukovat.
3: Památce by tak měl alespoň částečně zůstat vzhled, který měla posledních zhruba 100 let a na kterou jsou místní zvyklí. Část z nich usilovala o to, aby zcela odhalené kameny na bráně zůstaly. To ale podle Petra Severy z Národního památkového ústavu nebylo možné, protože trpí okolními vlivy.
1: Ochranný nátěr přispívá i k tomu, že podobně jako omítka, která ovšem zakryje a srovná strukturu, tak zamezuje vzniku mikroprasklin a mrznutí vlhkosti při mrazových cyklech, které se do těchto mikroprasklin dostávají a vedou k destrukci.
3: Tento týden památkáři vybírali i finální barvu omítky. Ta se podle Severy těžko popisuje.
1: Jestli je to bílá, jestli je to lomená bílá, jestli je to krémová, nebo jestli je to barva odpovídající, nejspíše bych to tak definoval barvě režné omítky. Zkrátka chceme se dostat co nejblíže historickému stavu.
3: Stavebně bude oprava brány hotová do konce listopadu. Lidem se ale kvůli zařizování interiéru otevře až příští rok na jaře. František Jirků, Radiožurnál.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Host Radiožurnálu.
2: Studio Y, takzvaná Y-ka, zahajuje už 62. sezónu. Martin Dejdar tam hraje takzvaně od školy. Nastoupil do tohoto originálního divadla hned po studiu na Damu. Kde je dnes Y-ka a kam jde? Jak se Martin Dejdar těší na pánskou šatnu aneb improvizaci v Y-ce? A kdo jsou hasičanky aneb z Pandořiny krabičky dobrovolné hasičky? Martin Dejdar bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte zítra
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy má Ondřej Látal.
1: Volby v Sasku-Anhaltsku vyhrála podle prognóz strana AFD. Zemřel majitel hradu Český Šternberk. Filipu Šternbergovi bylo 69 let. Tenistka Nosková bojuje proti Kostulové o místo ve čtvrtfinále US Open. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko drtivě vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a CDF dostala až 44,5% hlasů. Jako druzí skončili křesťanští demokraté, kteří se propadli na historické minimum. AFD ale podle nynějšího odhadu většinu mandátů v zemském sněmu nezískala a nevytvoří tak jednobarevnou vládu. Všechny strany, které se tam dostaly, spolupráci s AFD odmítají. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím pravděpodobně velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona anebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení. Vysvětluje to Barbora Urbanová z Hnutí STAN.
3: Z našeho pohledu opravdu nejde o zjednodušení, o nakopnutí ekonomiky, jak to vládní většina teďka momentálně prodává, ale spíš zničení takových těch zvyklostí. A myslím si, že se poměrně dost lidí asi bude divit, co jim může teďka díky novému stavebnímu zákonu vyrůst doslova za plotem.
1: Koalice kritiku odmítá a je připravená senátory přehlasovat. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO se stavební řízení zrychlí a zjednoduší. Poslanci se k zákonům, které jim vrátil Senát, sejdou v úterý. Ve věku 69 let zemřel Filip Šternberg, majitel hradu Český Šternberg. Potomek starobylého rodu Šternberků zemřel ve Vídni po těžké nemoci, informovala o tom kastelánka hradu Zuzana Míková. Hrad Český Šternberg teď bude mít na starosti jeho dcera Anastázia. Šternberg považoval hrad za svůj domov, střídavě žil tam a ve Vídni. Brněnské nezávislé divadlo DIP ukazuje dětem, jak funguje příroda. Nová interaktivní loutková inscenace s názvem Čtveroročních dob pracuje s hudbou Antonia Vivaldiho a vychází z básní Františka Halase.
4: Příběh Čapí rodiny je příběh ročních období, kdy oni se potkají, hledají si svoje hnízdo, pak mají malého čápa a užívají si celý ten rok až do zimy. Popisuje herečka Iveta Kocifajová. Podle režisérky Juliány Vališkové byla klíčem k pojetí inscenace Vivaldiho hudba.
5: My jsme nemuseli se úplně přizpůsobovat hudbě, protože jsou tam úplně krásně a přesně popsané změny té nálady přírodní.
4: Představení uvádí divadlo DIP ve dvou verzích podle věku dětí. Z Brna Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
6: Sport. Tenistka Linda Nosková bojuje o postup do čtvrtfinále US Open. Její duel s Ukrajinkou Kostukovou vidí v New Yorku David Prouza.
7: Souboj Noskové s Kostukovou dospěl do třetího setu. První vyhrála Nosková 7-5, druhý stejným poměrem ztratila. V tom třetím Češka vede 5-3. Na podání se ale chystá Marta Kostuková. Linda Nosková už v utkání nevyužila dva mečboly. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
6: Fotbalisté Hradce Králové zvítězili v sedmém kole šance ligy nad pražskou Spartou 2-1. Na druhé místo se posunul Liberec po výhře 2-1 v Jablonci. Třetí je Mladá Boleslav, která přehrála Baník Ostrava 4-0. Poslední zůstává Zlín po porážce 1-3 s Teplicemi. A turecké volejbalistky obhájily titul mistryň Evropy. Finále s Itálií doma v Istanbulu vyhráli po obratu 3-2 na sety. Tiebreak ovládli 15-10. Šampionát spolu pořádalo i Brno. Češky skončily v osmifinále.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Silný provoz na D1 před Prahou a nehoda na Mladoboleslavsku. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna stále ještě čekejte silnější provoz. Zpomaluje se u Velkých Popovic na 15. a pak také u Průhonic na 6. kilometru. Zdržení do Prahy je na pár minut, ale místy se brzdí do zastavení. Může to překvapit. Kromě toho jsou dálnice průjezdné bez dalších hlášených komplikací. Na Mladoboleslavsku je neprůjezdná silnice 275 mezi Horky nad Jizerou a Luštěnicemi. Kousek od nájezdu na dálnici D10 se srazila 3 osobní auta. Na místě jsou záchranáři a provoz policisté zastavili. Objízdná trasa vede přes Brodce a Libichov. A v Praze pak menší kolony čekejte na magistrále ve Vlzenově ulici, a to před omezením u hlavního nádraží. Je to vždy asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci a ráno se ochladí, teploty klesnou na 10 až 6, v údolích až na 4 stupně. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Večer se od západu jasní a teploty 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. To byly zprávy. A začíná Sportžurnál s Karlem Janů.
9: Krásný nedělní večer, je 21 hodin 5 minut, začíná Sportžurnál, tedy spojené vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tenisové US Open, fotbalová šance liga, mistrovství světa basketbalistek. Jen některá z témat, kterým se budeme věnovat. Příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Desáté místo, 9 bodů a víc porážek než vítězství. Pro fotbalovou Spartu se šance liga rozhodně nevyvíjí podle představ. Pražský tým teď prohrál v 7. kole v Hradci Králové 1-2. Spokojenost je naopak v Liberci. Slovan bodoval po třetí za sebou naplno, když odpoledne vyhrál podještěcké derby v Jablonci 2-1. V tabulce je druhý, souboj velkých rivalů rozhodl v 83. minutě povedenou ranou spoza vápna hostující Vasil Kušej.
1: Odražený míč pro liberecké, Kušej pálí krátký gol! Tak to byla vymetená šibenice.
2: Věděl jsem, že budu střílet na zadní, viděl jsem, že prostě stojí víc na středu a jakmile jsem vystřelil, tak jsem už u té trajektorie ty střely, že to tam vlastně spadne. Jsem strašně rád a vděčný a to, že jsme to zvládli v Jablonci takhle vyhrát derby, to je o to cennější.
3: Těšilo hrdinu Slovanu Vasila Kušeje, který si premiérový gol v libereckém dresu snad nemohl schovat na lepší moment. Šikovný křídelník se v nejvyšší soutěži trefil poprvé od konce února, kdy ještě nastupoval za Slávii. V minulosti Kušej skóroval i v derby pražských S na Spartě a po utkání Liberce v Jablonci tak mohl srovnávat.
2: Jsou to trošku odlišní zápasy, ale samozřejmě ty emoce vždycky po těch gólech a po těch vítězstvích jsou furt stejný. Fanoušci skvěle fandili, je to prostě pro ně velký zápas a i pro nás jako pro kabinu. To nastavení bylo od začátku neuž vidět už vlastně celý ten týden, je to derby jako derby.
3: Úvod libereckého angažmá Kušejovi nevyšel podle představ. Hned ve druhém kole této ligové sezony dostal v první minutě utkání s Teplicemi červenou kartu. Slovan prohrál a člen širšího reprezentačního kádru pak kvůli trestu dvě utkání vynechal. V posledním domácím duelu s Hradcem Králové, ale rodák z Ústí nad Labem přihrál na klíčový gol Maškovi a teď rozhodl podještěcké derby v Jablonci.
4: Bohužel to prostě trefil, ale byla to pozice, která možná je jakoby nejméně nebezpečná z těch jako mnoha dalších v tom zápase, který byly, takže klobou dolů, to je ta jeho kvalita v tom zakončení, kterou on předvedl a my jsme ji bohužel nepředvedli.
5: Vasila si nemusíme představovat, čiže víme, čeho je schopný a já jsem velmi rád, že od zápasu k zápasu a i on se dostal do také pohody a přesně na to tu je v tom ústve a to je jeho úloha, aby přinesl nějakou rozdělovou věc.
3: Navázal na domácího kouče Luboše Kozla trenér vítězného Liberce Branislav Fodrek. Z Jablonce nad Nisou Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Daří se také fotbalistům Mladé Boleslavy. Baník Ostrava porazili 4-0, drží neporazitelnost v této ligové sezóně a jsou třetí. Naopak hodně starostí mají ve Zlíně, který je bez bodu poslední. Odpoledne prohrál s Teplicemi 1-3.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Lucie ve Sportžurnálu je 21 hodin 16 minut. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Tenistka Linda Nosková už nehraje v osmi finále US Open s Ukrajinkou Kostukovou. Je to informace stará pár desítek sekund. Informace teď doplníme s kolegou Davidem Prouzou, který je přímo u toho v New Yorku. Davide, hezký večer.
1: Krásný večer z New Yorku a máme stále jednu Češku v pavouku díky Lindě Noskové. 2-1 na sety.
0: 2-1 na sety, říká David Prouza, ale byl to tedy zápas opravdu hodně dlouhý, hodně napínavý a hodně vysilující. Co říkáš?
1: 100% v tuhle chvíli Marta Kostuková už mizí za potlesku. Užívala si určitě více podpory z tribun, to můžeme říci. Linda Nosková potřebovala 6 matchballů k tomu, aby postoupila do čtvrtfinále US Open. Několik z nich, nebo vlastně všechny z nich, měla při svém vlastním podání, ale ne a ne ty výměny poskládat tak, aby to klaplo. A na ten šestý pokus se to povedlo. Musím říct, že obdivuju trpělivost a duševní vyrovnanost Lindy Noskové. Já bych všechny své rakety zlámal, vyházel, nechal se vyloučit a zmizel v šatně a nikdy se nakud nepodíval, ale Linda Nosková to udělala jinak a i proto je teď nakonec ve čtvrtfinále, po tom, co poráží Martu Kostukovou po druhé za sebou. Nejdřív se jí to povedlo v semifinále Wimbledonu, teď se jí to povedlo ve čtvrtém kole US Open. Paradoxní věc, zápas, ve kterém Linda Nosková nedala ani jedno eso, přesto je vítězkou a přesto se raduje z postupu.
0: Tak vítězství, přesto, že ten výkon zdaleka nebyl, řekněme, dokonalý nebo povedený, jak říká kolega David Prouza, který je přímo u toho, tak možná, že se to počítá dvojnásob. Takové výhry samozřejmě jsou extrémně cenné. Ty si, Davide, říkal, že Linda Nosková dál zůstává jediným českým zástupcem, pokud jde o dvouhru, ale pokud jde o čtyřhru, tak tam ještě nějaká česká želízka jsou, je to tak?
1: Je to tak, to už je takový, řekněme, kolorit všech Grand Slamových turnajů, že minimálně na přelomu prvního a druhého týdne, tak jsou tam nějaké české deblové dvojce. Jenom doplním, že Lindu Noskovou čeká Arina Sabalenková, světová jednička ve čtvrtfinále US Open. Pokud jde o ty debly, tak Petr Nouza s Rakušenem Oberleitnerem už vypadli, s Gonzálezem a Moltenem z Argentiny po setech 6-7 a 3-6. A Marie Bousková se Španělkou Sorribesovou Tormovou prohrávají 1-6, ale vedou také 5-4 nad dvojicí tajvansko-lotyšskou Siech Ostapenková. No a Pavlásek s Riklem, ti bojují s Cashem a Glasspoolem z Velké Británie, tam je to 5-5. Na centrálním dvorci teď začíná právě vítězný rozhovor Lindy Noskové, ze které tedy opravdu je cítit, že se jí hodně ulevilo po tom, co proměnila až šestý matchball a postoupila do čtvrtfinále.
0: Je to tak, pod hlasem Davida Prouzy můžete slyšet českou tenistku, jak v angličtině už rozdává první rozhovor. Samozřejmě na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport nabídneme reakce české teď už čtvrtfinalistky US Open, ale pochopitelně v češtině. A to díky Davidu Prouzovi. Davide, moc děkujeme, zatím naslyšenou.
1: Hezký večer, naslyšenou.

0: České basketbalistky dlouho sahaly ve druhém utkání na mistrovství světa po senzaci, dost možná postupu do play-off, ale nakonec s Číňankami prohrály v Berlíně 70-74 bodům po prodloužení. Jejich naděje na účast v play-off už je tak pouze teoretická. Po dramatickém zápase se světovými čtyřkami a finalistkami posledního světového šampionátu si se smutnou českou pivotkou Natálií Stoupalovou povídal Jakub Kanta.
1: Za velmi dobře rozehraným utkáním, ale nakonec prohraným, se budeme ohlížet s kapitánkou českého výběru Natálií Stoupalovou. Tak co se vám teď honí hlavou?
2: Asi to úplně nejde popsat. Smutek, prostě tohle bylo tak strašně blízko, že se to ani nedá prostě popsat teďkom. Strašný smutek, strašná bolest.
1: Byla to na konci už trochu křeč, nebo jak byste to popsala?
2: Určitě, já si myslím, že už nám moc nezbývaly síly, prostě byli jsme ve stresu a dělali jsme prostě asi jednoduché chyby, nezvládli jsme prostě skórovat tak, jak bychom chtěli. Těžko říct, strašně se to těžko prostě teďkom popisuje, byli jsme prostě úplně, nevím, hlava mi teď nejede nad takovýma myšlenkama, prostě jsem smutná a nedokážu se teď asi úplně vyjádřit.
1: Pojďme tedy trochu po stopách toho zápasu. Čím to, že jste dokázali Číňanky zaskočit, vypracovali si až 10-bodový náskok v první půli?
2: Myslím si, že útočně jsme hráli velmi dobře. Taky v té obraně jsme si super pomáhali, tak jak jsme chtěli. Samozřejmě prostě přes 2 metry je vysoká hráčka, nikdy to úplně nejde, ale myslím si, že jsme prostě makali na obou stranách tak, jak jsme potřebovali, a to byl ten klíč tomu.
1: Obětavými zákroky, vypomáháním právě na ty urostlé přes 210 cm vysoké pivotky jste dlouho drželi zkrátka, ale ve druhé půli přitlačili ještě víc.
2: Je to tak, určitě. Volčase si řekli něco na ten náš útok, obranu změnili trošičku a možná je i pravda, že prostě nám ubývaly víc síly, přece jenom v té obraně se tam mlátit furt s těma podkoševěnýma hráčka, nám to strašně vzalo síly a pak na ten útok prostě už asi nezbylo.
1: Zítra zakončíte asi celé účinkování na turnaji zápasem s Američankami, s úřadujícími šampionkami. Tak trochu za odměnu, ale jak těžké bude tohle hodit za hlavu?
2: Hodně těžký, já si myslím, že tohle bylo nejbliž, co jsme asi kdy byli nějakému úspěchu tady v tomhle blízkém období a bude to hodně těžký, ale ten zítřek už prostě si musíme užít a nějak to odehrát.
1: Jak se těšíte na Caitlin Clarkovou, Angel Reeseovou, hvězdy zámořské WNBA?
2: Určitě jsou obrovské hvězdy a před turnajem by se mi ani nezdálo, že můžu hrát proti někomu takovému, ale jak říkám, teď momentálně přemáhá ten smutek a asi se v tom ještě chvilku budem koupat.
1: Říká po porážce 70-74 v prodloužení s čínskými basketbalistkami česká kapitánka Natálie Stoupalová z Berlína, Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: 21 hodina 30 minut. Jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
1: Vláda se bude zítra znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na jednání kabinetu to chce probrat s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Babiš už dřív připustil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. Sněmovna se bude znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona anebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou prý připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Kvůli erupci indonéské sopky Anak Krakatoa muselo přerušit provoz 8 letišť, a to včetně dvou mezinárodních v Jakartě, informovala o tom agentura AP. Omezení se týká asi 15 stovek letů. Podle indonéského ministerstva dopravy to zasáhlo na 170 tisíc cestujících. Strojvedoucí v Česku se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Důvodem změny pravidel byly časté chyby strojvedoucích a velké rozdíly mezi absolventy různých středisek. Rozsah výuky i zkoušek doposud určovali samotní dopravci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na dálnici D10 a neprůjezdná silnice na Mladoboleslavsku. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 6,5 kilometru zastavilo nepojízdné auto. Je v odstavném pruhu, ale je to úzká krajnice, takže se lehce vybočuje. Na silnici číslo 12 stále čekejte komplikace, a to na cestě z Úval do Českého Brodu. Kousek za výjezdem z Úval řeší nehodu osobního auta. Na místě jsou policisté, projíždí se kyvadlově, provoz je ale slabý, takže se projíždí bez kolon. A na Mladoboleslavsku je neprůjezdná silnice 275 na trase mezi Horky nad Jizerou a Luštěnicemi, kousek od nájezdu na dálnici D10. Tam se srazila 3 osobní auta, nedá se projet, objízdná trasa tam vede přes Brodce a Libichov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Před námi je chladná noc a pak také ráno. Teploty klesnou na 10 až 6, v údolích až na 4 stupně Celsia. Zítra pak čekáme přes den oblačno až polojasno, přechodně bude až zataženo a ojediněle se přidá slabý déšť. Večer se bude od západu vyjasňovat. Teploty zítra 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. To byly zprávy. A dál posloucháte Sportžurnál, je s vámi Karel Janů.
4: 21 hodin 33 minut po zprávách dál posloucháte Sportžurnál, tedy spojené vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V téhle půlhodině se budeme bavit třeba o šipkách, dojde taky na plážový volejbal, no a už za chviličku se podíváme na dostihy s nevědomými fanoušky.

0: Force Radio, 21 hodin 37 minut, krásný nedělní večer všem, kteří nás posloucháte. Jsme za to moc rádi. Czech Darts Open, celý víkend se v Letňanech hrají šipky a celý víkend je na místě kolega Kristián Šveda. Hezký večer.
1: Hezký večer, sledujeme druhé semifinále tohoto večera a Luke Littler, světová jednička, úřadující světový šampion, právě netrefil políčko, které potřeboval, tedy double. A k velké radosti, jak slyšíte bodným hlasem, zavírá Michael van Gerwen, to je Nizozemec a trojnásobný mistr světa sled uplynulých. Littler teď dominuje šipkám, Michael van Gerwen ten měl tu svoji největší slávu, řekněme před nějakými 5 až 6 lety, ale ano, MVG zní halou, to jsou iniciály nizozemského šipkaře. Musím říct, že publikum v Praze výrazně víc přeje právě tomuto šipkaři z Nizozemska a ten teď bojuje o to, aby postoupil do finále, do kterého už se probojoval Luke Humphries. Ten třikrát vyhrál právě turnaj Czech Darts Open v Praze a Michael van Gerwen se pokouší zastavit Luka Littlera, který je velmi ambiciozní, v tomto roce prohlásil, že chce vyhrát všechny ty hlavní major turnaje, jak se v šipkách říká, a zatím směřuje za tím, že by zvítězil i v Praze. Maximální nához 180 bodů, to znamená třikrát trefit políčko trojnásobné dvacítky. Fanoušci, zhruba 4000 lidí v hale slaví tento nához a Michael van Gerwen bojuje, zatím prohrává s Angličanem Lukem Littlerem 2-4. Vítěz tohoto duelu bude tedy hrát s Lukem Humphreysem. Luke Littler právě teď zavřel a už vede 5-2 na legy. Hraje se do 7, v hale se zpívá a fandí velmi hlasitě po dobu celého víkendu. Ani teď ta atmosféra neustává, je to opravdu mimořádná záležitost celých šipek. Musím říct, že i sami hráči si to pochvalují, že do Prahy cestují rádi právě proto, jaká je tu atmosféra a fanoušci podporují vždy všechny hráče. Takže aktuální stav ve semifinále mezi Michaelem van Gerwenem a Lukem Littlerem je 2-5. Ve finále už čeká Angličan Luke Humphries. Z Prahy Kristián Šveda, Radiožurnál.

0: Projekt Českého rozhlasu a nadačního fondu Světluška byl na další sportovní akci speciální komentář, který dostali do uší jen zrakově postižení přímo na místě ve Velké Chuchli, se tentokrát týkal dostihu s názvem Sen Ledger.
1: Vítejte, Chuchla je
2: tady. Já jsem Kristýna, mám zbytky zraku, na jednom oku vůbec nic nevidím a na druhý mám úplnou skoro nevědomost.
3: Takže když se koně a žokejové blížili sem k nám, tak to je samozřejmě zvukově poznat. Jaké to bylo?
2: Je to takový jako, jak bych řekla, vzrušující, protože ty lidi vlastně, jak už vidí ty koně, jak přibíhají, tak už ví, jako který už vlastně i vyhraje vlastně o nějakou tu délku, tak je to takový, že už i já vlastně tuším, který to vlastně bude.
3: Souboj dvou koní a vypadá to na Dramatic Effort a Loch Pike. Tohle bude souboj, koně už jsou na rovince. Ano, někteří z vás si stoupáte správně, protože závodníci mít...
2: Třeba ty drezy komentovaný, která stáje a který vlastně žokej jde třeba na tom konkrétním koni, což jako je ideální. A pak třeba se mi osvědčilo i to, že už třeba chodí v tom padoku nebo už se chystají na start, zavádí se do boxu, což třeba já sice jako mám monookulár, ale až takovou dálku já třeba nevidím.
3: Čili dalekohled na jedno oko.
2: Ano.
3: Projekt Nevědomý fanoušek funguje i na jiných sportech. Byla jste poprvé nebo už za sebou máte nějaký takový zážitek?
2: Byla jsem teďka poprvé, protože já moc fotbalu neholduju, takže koně jsou pro mě spíš než nějaký fotbal.
3: Chápu, koník je jasná volba.
2: Ano.
3: Tak díky.
2: Já děkuju.
3: Teď aktuálně v té cílové rovince 11 lidí, kteří mají něco, co připomíná koště, jako kdybyste měli koště, ale sundali z něj ty štětiny. A jsou to věci, kterými se zašlapávají drny, které udělali koně svými kopyty.
4: Jsem slepej a jmenuji se Ivo. Mně se to líbilo, vyhrál jsem prachy samozřejmě, takže zase jsem si šel tady pro peníze, no, takže komu by se to nelíbilo, nejít si pro prachy.
3: Jaký kuň vám to zařídil?
4: To nevím, sedmička, já vsázím na čísla, šťastné číslo.
3: Šťastná sedmička tedy?
4: Šťastná sedmička.
3: Vy tady máte sebou asistenčního psa, musel jste ho nějak krotit?
4: Ne, to vůbec ne. Ho krotila krotitelka, já ne.
3: Takže on tak občas jenom zacinkal. Má takový psí zvon, jako mají krávy?
4: Jo, je to takový, spíš ovečka bych řekl, že má tenhle ten zvonek, ale jo, má. Abych věděl, kde je, no.
3: Co vy a dostihy? Jak to máte rád?
4: Samozřejmě jsem pravidelným návštěvníkem těchto dostihů. Ne, kecám vůbec, jenom díky tady té akci jsem se tady jako ukázal a to jsem byl ještě náhradníkem.
3: Takže z lavičky jste poskočil do sestavy.
4: No, z lavičky do sestavy, přesně tak. Co je to můj úděl, takový věčný náhradník.
3: Tak třeba zase někdy.
4: Jste hodný,
3: děkuji.
4: Naschle.
3: Z Velké Chuchle František Kuna, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku. Y'all still want me to come with you?

0: Skupina ZZ Top dohrává ve 21 hodin 52 minut. Přejeme krásný nedělní večer, ať už nás posloucháte kdekoliv. Česko má nové republikové mistry v plážovém volejbale. Na turnaji v pražském Beach klubu Ládví triumfovali mezi ženami suverénně Marie Sára Štochlová s Markétou Svozilovou. Mužský titul si odnesli Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou. Z české špičky přitom na turnaji chyběli pouze David Schweiner s Tadeášem Trousilem.
1: Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou vítězí na republikovém šampionátu, kde jak mezi muži, tak i mezi ženami nakonec dominovaly reprezentační páry, pro které to byl takový kvalitní trénink za velké účasti fanoušků. To oceňuje členka vítězného ženského páru Marie Sára Štochlová.
2: Mě to jako hrozně baví. Já jsem takový zápasový hráč a na tréninku moc jako neřeším skóre, kdo co vyhrál a prohrál. Baví mě, že je takhle kvalitní beach volejbal tady, že máme kvalitní sparingy, že máme kvalitní soupeře a myslím si, že takovýhle zápasy, ať už v Brně nebo tady tenhle víkend, jsou strašně důležitý pro nás růst jako tým a zvládat ten tlak.
1: Turnaj světové série kategorie Futures v Brně před týdnem měl stejné složení mužského i ženského finále jako mistrovství republiky. Mezi ženami to dopadlo opačně, ale mužskou kategorii zase ovládli Jakub Šépka s Ondřejem Perušičem.
3: Myslím si, že to byly dva velmi fyzicky i psychicky náročné týdny, takže jsem rád, že jsme v obou těch turnajích udrželi neporazitelnost vůči domácí špičce a to, že se nám dvakrát podařilo porazit týmové parťáky, tak to je úžasné. Byť si myslím, že to všichni bereme trochu nad sáskou, tak samozřejmě ten zápas prostě chci hrát, chcete.
1: Hlavně mezi ženami byl turnaj nabitý tak, že třeba obhájkyně titulu z loňského šampionátu nedokázaly projít do bojů o medaile. Důvody loňské slabší účasti objasnila tehdejší šampionka Andrea Lorencová.
4: Jeden důvod byl, že jeden tým už odletěl do Ameriky studovat sestry Pavelkovi a zbylé dva týmy hrály s nejvyšší světový turnaj, který byl ve stejném termínu, že se to zrovna sešlo, ale to s tím, že bude olympijská sezóna teď začínat až na podzim, tak teď je takový hluchý období, kde nejsou turnaje, takže všechny tři reprezentační týmy mohou se účastnit.
5: My se dlouhodobě snažíme, aby ty nejlepší páry hrály mistrovství republiky, tak aby český diváci měli možnost vidět právě českou bývalou špičku u nás doma. Ne vždycky se to podaří kvůli nějakým zraněním nebo ostatním světovým turnajům, ale letos se povedlo mít tady vlastně 5 ze 6 reprezentačních dvojic. Tohle je součást reprezentačních uvozovkách povinností. Spíš to mají za odměnu, že se můžou ukázat před domácím publikem, fanouškama a rodinou.
1: Dodává za Český volejbalový svaz bývalý reprezentant Martin Lébl z pražského Ládví, Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál 10 hodin večer. Jsou tu zprávy a Ondřej Láta.
3: Premiér chce na jednání vlády znovu řešit rostoucí ceny nafty a benzínu. Ve věku 80 let zemřel Richard Tesařík, spoluzakladatel skupiny Jojo Band. Tenistka Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále US Open. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda se bude zítra znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO, když odpovídal na dotazy veřejnosti. Na jednání kabinetu to chce probrat s ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO, pokračuje Babiš.
5: Došlo k tomu, že rafinerii málo a v podstatě to vypadá, že mají nepřiměřené zisky, mají ten spread. Rafinářské marže obrovský. No a teď vidíme, že to stoupá.
3: Babiš už dřív připustil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. Opakovaně snížit spotřební daně na naftu a benzín se ale kabinet nechystá. Ceny paliv rostou od jara kvůli konfliktu na Blízkém východě. Babiš ve videu dodal, že nikdo nesmí vydělávat na válce. Zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel kapely Jojo Band Richard Tesařík. Bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Skupinu Jojo Band založil spolu se svým bratrem Vladimírem v polovině 70. let. Kromě hraní v kapele vydal Tesařík i několik sólových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudební stylu reggae nebo ska. Německo plánuje posílit ochranu před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. Nedělníku byl tam Sonntag, to řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Resort chce například rozšířit mobilní protidronové jednotky. Jejich úkolem je ochrana kritických dopravních uzlů, jako jsou letiště a nádraží, anebo zabezpečení vládní čtvrti v Berlíně. Země tímto krokem reaguje na zmařený útok na letišti Lipsko-Halle. Berlín z něj viní Moskvu a incident považuje za projev hybridní války, kterou Rusko vede proti západním státům. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
6: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
3: V tomto měsíci jsou taky podle radarů vyšší kybernetická rizika. Asociace proto nabádá lidi k větší opatrnosti při řízení v okolí škol a ochraně internetových účtů.
4: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále US Open. Ukrajinku Kostukovou porazila 2-1 na sety. Další soupeřkou wimbledonské šampionky Noskové bude světová jednička Běloruska Sabalenková. Fotbalisté pražské Sparty prohráli v Šancelize v Hradci Králové 1-2. Liberec zvítězil v Jablonci 2-1, Mladá Boleslav přehrála Baník Ostrava 4-0 a Zlín podlehl 1-3 Teplicím. A české basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky jen teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami. O utkání s Čínou mluvila pivotka Natálie Stoupalová.
7: Tohle bylo tak strašně blízko, že se to ani nedá prostě popsat teďkom. Strašný smutek, strašná bolest. Já si myslím, že už nám moc nezbývaly síly, prostě byli jsme ve stresu a dělali jsme prostě asi jednoduché chyby, nezvládli jsme prostě skórovat tak, jak bychom chtěli.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D10 u Prahy a nehoda u Jihlavy. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy opatrně za sjezdem na Brandýs. Na 6,5 kilometrů stojí nepojízdné auto. Je na úzké krajnici a lehce se vybočuje. Nepojízdné auto nepřehlédněte i na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy. Stojí tam u sjezdu na Přelouč na kilometru 76. Je v odstavném pruhu, tak pozor. Velmi aktuálně pozor také na D1, a to na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Podle informací policie tam stojí srnka, je na kilometru 199, to znamená za sjezdem na Bratislavu. Hlídka už jede na místo, tak pozor, srnka v pravém pruhu. Na Mladoboleslavsku je stále neprůjezdná silnice 275 mezi Horky nad Jizerou a Luštinicemi. Kousek u nájezdu na dálnici D10 uklízí vozovku po nehodě 3 osobních aut. Provoz policisté zastavili, objízdná trasa vede přes Brodce a Libichov. A pozor také na výjezdu z Jihlavy po silnici 602 směrem do Pelhřimova. Za obcí Hosov srazilo osobní auto zvěř, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm, večerce od západu vyjasní, teploty 23 až 27, na severu jen kolem 20 stupňů, tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a je s vámi Michaela Fanerne.
2: Potvrzuji, dobrý večer, díky za vaši společnost. Máme pro vás další informaci, další téma. Městská policie v Šumperku spustila online mapu s polohou autovraků rozesetých po městě. Naprogramoval ji přímo jeden ze strážníků s tím, že cílem je informovat veřejnost o tom, která auta už strážníci evidují jako vraky. Detaily nabídneme, ale stane se tak až za chvilku.
4: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela Fanerne.

0: kapela Mandraže. Kdy už konečně zmizí vrak starého auta, který někomu zabírá parkovací místo před domem? V Šumperku si lidé odpověď na tuto otázku můžou vyhledat sami. Tamní městská policie totiž spustila novou online mapu, která zobrazuje současnou polohu odstavených aut a také informaci, v jaké fázi je proces jejich odstraňování.
1: Tohle vozidlo už tím samotným pohledem naznačuje, že to bude nějaký dlouhodobě odstavený nějaký vrak. Vidíme, že to vozidlo má vypuštěné pneumatiky, vepředu chybí registrační značka, už je tady docela prolezlá rez, ostrý hrany.
2: Se zástupcem ředitele šumperské městské policie Adamem Vepřkem si na sídlišti v Šumperku prohlížíme jeden z autovraků. Jejich polohu zachycuje nová interaktivní online mapa a jejím autorem je právě Adam Vepřek.
1: Tohle je úplně primitivní stránka, primitivní. V podstatě je to šablona doprogramovaná, není to nic náročného, takových programů si tady v práci dělám pro různé záležitosti jako hromadu.
2: Mapu od jejího spuštění na konci srpna navštívili už řádově tisíce lidí. Vznikla hlavně proto, aby lidé věděli, která auta už strážníci evidují jako vraky a v jaké fázi je proces jejich odstranění, vysvětluje ředitel městské policie v Šumperku Martin Pelnář.
3: Nemusí se nám opakovat situace, kdy třeba jeden vrak nám hlásili 3-4 lidé z jedné lokality po sobě a my jsme jim pořád odpovídali. Takže oni teď se podívají a už ví, že ten vrak je prostě nějak zpracovávaný, že v nějakém řešení.
2: Mapu si tak v počítači otevře také paní Ludmila ze Šumperku.
4: Určitě si myslím, že je to velmi prospěšný pro lidi, protože všude, ať není to jenom Šumperk, jsou to jiná města, kde je spoustu míst, které ty lidi zabírají, ty místa, které my tady potřebujeme. A měly by se dělat takový mapy, anebo i rozšířovat další parkovací místa, ale toto je úplně super.
2: Aktuálně je na mapě zachycená poloha 15 autovraků. V loňském roce se pak městská policie Šumperk zabývala 48 vozidly, která vykazovala znaky vraku. Ze Šumperku Michal Poláček, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Posloucháte večerní víkendový radiožurnál, to byl Elton John. Celý svět přemýšlí, jak se zbavit spalování uhlí, ale nejtěžší je tahle fáze ve vývoji lidstva pro uhelné regiony samotné. Jak se s tím složitě i kreativně vyrovnávají v polském Slezsku, kousek za českou hranicí, o tom uslyšíte za pár minut.

0: Polské město Jastřebie-Zdrój vzniklo teprve před necelými 65 lety jako sídlo horníků. Proto má velmi blízko k Ostravsku nejen na mapě, ale i atmosférou. Doba uhelné těžby ovšem končí i na polské straně a celý region se s touto společenskou změnou snaží vyrovnat. Jak to zvládnout, ukazuje Carbonarium, unikátní muzeum uhlíku, které vzniklo v Jastřebě ve schátralé budově jednoho z tamních dolů. Průmyslový prostor se změnil v kulturní. Funguje už 3 roky a stále se rozšiřuje.
1: I tutaj máme model, takovou velkou bryle węgla.
2: Co vás při příchodu do Carbonaria hned praští do očí, to je obrovský kus rozžhaveného uhlí. Je to maketa a visí přímo nad recepcí. Prochází stropem, takže je vidět i z dalšího podlaží této zatím 4-patrové výstavy, kterou mě provází Pavel Stepien.
1: Češi máme grupy.
2: Z místa, kde je mimo jiné i v češtině popsaný význam uhlíku co by prvku v přírodě a v atmosféře, se brzy dostáváme do velmi praktické části.
1: To je, že z węgla možná go dotknout, zobačit.
3: Tady ve druhém patře dokonce se můžete dotknout hnědého uhlí nebo černého uhlí. Je to výstava opravdu nejenom pro oči, ale i pro hmat.
1: Přesouváme se.
2: Zásadní je ale ta část Carbonaria, která vystihuje společenský život horníků.
1: Górniczego życia. Tady co tu vidíme?
4: Pili pivo.
1: To je tak, pít pivo.
3: Tady ve třetím patře mi Pavel Stepien ukazuje dílčí výstavu zdobených keramických politrů, ze kterých horníci pili po práci.
1: Więc nie są to takie kufle codziennego użytku, bym powiedział.
5: Nejsou to ale obyčejné hrnky, které by se používaly denně. Jsou různě zdobené hornickými symboly a pilo se z nich jen ve svátek, jako 4. prosince na svatou Barboru, patronku horníků. Tyto půllitry ukazují, že hornictví nebylo jen kopání v zemi, ale i druh komunity, vazby na region, na rodinu, na ostatní horníky. Horníci, kteří sem chodí, ty obrázky na hrncích poznávají. Je to velmi sentimentální.
1: Bardzo sentymentalne.
2: Dostáváme se tím k tomu nejpodstatnějšímu.

0: pro rozvoj civilizace, je zároveň velkou hrozbou a jednou z hlavních příčin změny klimatu.
1: Už lidé vidí, že OK, to, co bylo, to bylo.
2: Lidé už si uvědomují, že co bylo, to bylo, ale není to budoucnost. Ani my nechceme říkat, že uhlí je budoucnost, ale ukazovat, jaké byly začátky. Hornictví je hrdinský příběh, ale těžba končí.
1: Hornictví se končí.
0: Pozývá se na polské straně Slezské uhelné pánve. Z Jastřebie zdruj Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: 22 hodiny 30 minut. Čas zpráv a Martina Matějky.
1: Územní spor mezi Ukrajinou a Ruskem mohou vyřešit jen prezidenti obou zemí, dnes to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rozhovorech s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kyjevě. Zelenský dlouhodobě vyzývá k setkání se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem, Kreml to odmítá. Rusko okupuje asi 20% ukrajinského území. Česká vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. A paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. A v indickém Delhi se zřítila pětipatrová chlapecká kolej. Podle policie tam zemřeli nejméně 3 lidé a asi 40 dalších uvízlo v troskách. 6 lidí se záchranou nářům podařilo vyprostit, 2 z nich jsou v kritickém stavu. Na místě pokračují záchranné práce. Sport. Teniska Linda Novsková porazila ve třech setech Ukrajinku Kostukovou a poprvé postoupila na US Open do čtvrtfinále. V něm se česká wimbledonská šampionka utká se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. Zápas ji čeká v úterý.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D10 za Prahou a uzavřená silnice na Mladoboleslavsku. Na dálnici D10 opatrně nově na výjezdu z Prahy směrem do Mladé Boleslavy a Turnova. Za sjezdem na Horní Počernice na 7,5 kilometru zastavilo nepojízdné auto. Je na úzké krajnici, takže se vybočuje opatrně. Na Mladoboleslavsku zůstává uzavřená silnice 275 v úseku mezi Horky nad Jizerou a Luštinicemi. Kousek od dálnice D10, tam se srazila 3 osobní auta. Je to větší nehoda, na místě stále zasahují záchranáři a nedá se projet obou směrně. Náhradní trasa vede přes Brodce a Libichov a je dobře průjezdná. A pozor stále také na výjezdu z Jihlavy směrem do Pelhřimova po silnici 602. Za Jihlavou, za obcí Hosov, srazilo auto zvěř. Na místě jsou policisté, vyšetřují to, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná. Kránu se kolem vodní plochy jediněle vytvoří mlhy, ochladí se na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně. Zítra pak přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se od západu vyjasní. Pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na severu naměří kolem 20, na horách 16 a na Šumavě bude kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
0: Aby se vám lépe usínalo, nebo abyste odvedli myšlenky jinam, pokud nemůžete, anebo nechcete jít spát, pak tu pro vás jsou z hudby Rihanna a Mickey Echo.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Odhalené válečné lodě, zbytky mostů nebo nebezpečná munice, záběry téměř vyschlého Dunaje už sledujeme několik týdnů. Pokles hladiny ale přímo v Budapešti ukázal i jeden zajímavý přírodní fenomén. Jaký, to vám řekneme za chvilku. Teď má přednost hudba.

0: Nízká hladina Dunaje v uplynulých týdnech odkryla nejrůznější válečné i archeologické nálezy. Jeden nečekaný objev se podařilo najít i přímo v centru Budapešti mezi Alžbětiným mostem a Mostem svobody. V obnaženém korytě řeky tam vyvěrají desítky drobných termálních pramenů, které jsou běžně lidským očím skryté. Maďarsko po rozsáhlém suchu hledá cesty, jak lépe zadržet vodu v krajině, a termální prameny prý nabízejí jedno opomíjené řešení.
1: Hladina Dunaje už na tom není tak špatně, jako byla. Právě kolem mě projíždí velká turistická loď. Pořád jsou ale nad hladinou vidět takzvané hladové kameny. Tvoří takový výstupek zasahující do těla řeky a právě na něm vyvěrá část termálních pramenů.
2: Tady podél řeky je několik termálních lázní, Rudáš nebo Gelert, které berou léčivou vodu z vrtů, ale termální voda tu taky vyvěrá úplně přirozeně i v samotném korytu řeky. Teď je snadné se k ním dostat, když je tak nízká hladina Dunaje. Z vědeckého hlediska to pro nás je opravdu vzácná příležitost.
3: Říká doktorka Anita Erušová, hydrogeoložka z Univerzity Eötvöse Loránda v Budapešti. Prameny vyvěrající přímo v Dunaji byly naposledy zkoumané před víc než 80 lety.
1: V malé prohlubni je vidět, že se voda vlní, vyvěrá z hlubin, a když sáhnu dovnitř, tak je opravdu horká, má prý až 44 stupňů.
2: Všechna místa, kde se prameny dostávají na povrch, jsme zaměřili pomocí GPS. Odebrali jsme vzorky termální vody. Teď pracujeme v laboratoři, analyzujeme vzorky a kreslíme mapy.
3: Podvodním pramenům se tak dostalo neobvyklé pozornosti, říká Erušová.
2: Je to příležitost, jak lidem vysvětlit, že povrchová a podzemní voda jsou jeden propojený systém. Pokud chráníme jen vodu na povrchu, zapomínáme na celý jeden kousek skládačky.
3: Z koryta Dunaje v Budapešti, Ladislav Novák, Radiožurnál.

Posloucháte Radiožurnál. Víte tedy o tom, že ve věku 80 let dnes zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Jojo Band. Ve vysílání Radiožurnálu na něj zavzpomínáme za chvíli.

0: Dnes zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, informoval o tom jeho syn Štěpán. Richardu Tesaříkovi bylo 80 let. Nejvíc se proslavil v kapele Jojo Band, ve které hrál se svým bratrem Vladimírem Tesaříkem, Ondřejem Hejmou a Juliem Novotným Kuzmou. Účinkoval také v několika muzikálech, třeba Hamlet, Krysař nebo Robin Hood. Zahrál si vedlejší role ve filmu, například v titulech Musíme si pomáhat nebo Pelíšky. V roce 2011 byl Richard Tesařík hostem Radiožurnálu a s Václavem Žmolíkem mluvil o tom, proč si pro kapelu Jojo Band vybrali styl reggae.
1: No, jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancuje brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně, a navíc tam byly úplně nový možnosti v tom skládání, že jo, v tom psaní těch písní, jako ona je taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
2: Vzpomenete si, kdy jste poprvé slyšel reggae?
1: Já to si vzpomenu možná docela dobře, protože my jsme nejdřív, když hrál ještě Marley s Tošem, tak to vypadalo jak taková rumba nejdřív, a pak tady byl nějaký úplně omylem v 70. nebo 71. roce nějaký Desmond Dekker, který to reggae zpíval. Bylo to se takový pop reggae, ale nám se to líbilo. A vlastně už tenkrát brácha složil písničku, která potom byla reggae, jenom tak se jmenovala tu melodii, na popud toho rytmu, že jo, to už bylo v 71. roce někdy, no.
2: To vám bylo nějakých 26 roků. Vás bavilo tančit.
1: Samozřejmě.
2: Se vám ta muzika líbila.
1: A navíc to bylo takový jako lehoučký, že jo, takový na zaspívání, takový nelehký na zaspívání, ale napřed ne, takový to vypadalo, působilo to takovým bezstarostným, takový easy life, že jo, bezstarostný život.
2: Ano, což k té šedivé tehdejší realitě byl docela jasný. Zajímavý pan Dan.
1: Potom teda Marley teda přišel, potom tam ten měl buď takový bezstarostný, anebo tam měl revoluční texty, ale tenkrát jsme neuměli tak dobře anglicky, tak nám to bylo jedno.

0: Radiožurnál, 23 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Poslance v týdnu čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Izraelská armáda zaútočila na jižní Libanon potom, co Hizballáh odpálil drony. Fotbalisté Mladé Boleslavy zdolali Ostravu a v lize jsou dál bez porážky. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli schválit senátoři, a poslanci se v nadcházejícím týdnu budou muset znovu zabývat stavebním zákonem nebo zrušením služebního zákona. Obě novely ostře kritizuje opozice a jednání tak poslance zřejmě znovu zaměstná velkou část týdne. A koalice je připravená senátory přehlasovat. Od stavebního zákona si slibuje zrychlení stavebního řízení v Česku, říká předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
3: Dneska například výstavba bytových domů, stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
1: Opozice tvrdí, že novela stavebního zákona je napsaná na míru pro developery a že kvůli nedostatku úředníků hrozí kolaps stavebního řízení. A poslanci se k zákonům, které jim vrátil Senát, sejdou v úterý. Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko drtivě vyhrála Alternativa pro Německo AFD. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF získala 44 až 44,5% hlasů. Druzí skončili křesťanští demokraté, kteří se propadli na historické minimum. AFD ale podle současných odhadů nezískala většinu mandátů v zemském sněmu a nevytvoří tak jednobarevnou vládu. Izraelský útok na jižní Libanon má 7 obětí, oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotnictví, a podle izraelské armády to byla odveta za dronový úder Hizballáhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili, k evakuaci, a podle Izraele je využívá právě militantní skupina Hizballáh. Íránem podporované hnutí se k situaci zatím nevyjádřilo. Izraelské útoky v Libanonu od 2. března zabily více než 4300 lidí. Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, jestli odebírají vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost. Upozorňuje přednosta kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Milan Sova.
4: V rámci toho výkonu víme, jestli jsme se dostali tam, kam potřebujeme, a jestli budeme schopni odebrat validní vzorek nádoru, abychom ho potom mohli nechat vyšetřit na patologii a zjistili informace, co potřebujeme k tomu, abychom pacientům mohli nasadit správnou léčbu, která bude pro ně nejúčinnější.
1: A ve věku 80 let zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel Jojo Bandu Richard Tesařík. O jeho úmrtí informoval syn Štěpán. Vedle působení v Jojo Bandu vydal také několik sólových alb a účinkoval v muzikálech. Na české hudební scéně patřil k průkopníkům reggae a ska.
2: Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy v novém ročníku nejvyšší soutěže stále neprohráli. V 7. kole šance ligy porazili doma Baník Ostrava 4-0 po 2 gólech Schuberta a 1 brance Johna a Kolaříka. Oba týmy měly v utkání řadu šancí. Zatímco hosté 3x trefili tyč, středočeši byli produktivní. Mluvil o tom kouč Mladé Boleslavy Aleš Majer.
5: Myslím, že jsme měli i další možnosti, ale Baník jich měl taky hodně a ten zápas se samozřejmě rozhodoval v prvním poločase, kdy my jsme ty naše příležitosti využili a Baník ne. Myslím si, že opravdu jsme viděli krásné utkání s poměrně krutým výsledkem pro Baník, ale my jsme samozřejmě rádi, že to takhle dopadlo.
1: V dalších zápasech prohrála Sparta Praha v Hradci Králové, Liberec porazil Jablonec a Teplice přehrály Zlín. A české basketbalistky přišly po 2 porážkách na mistrovství světa v Berlíně i o teoretickou šanci na postup do play-off. Rozhodlo o tom vítězství Američanek 55-52 nad Italkami. Proti Američánkám nastoupí Češky zítra na závěr základní skupiny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D2 u Hustopečí a také v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna velmi opatrně za sjezdem na Hustopeče. Na 14. kilometru havarovalo osobní auto. Ve vysoké rychlosti tam vyjelo mimo dálnici, na místě už jsou policisté, hasiči, také záchranáři. Zpomaluje se, ale bez kolon. Opatrně také na dálnici D10 za výjezdem z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Horní Počernice na kilometru 7,5. Tam stojí nepojízdné auto, je na úzké krajnici a vybočuje se. V Praze jsou nově komplikace ve Kbelské ulici s hloubětí násměrem do Letňan. Mezi Novopatskou a sjezdem na Kbely řeší nehodu osobního auta s nákladním. Projíždí se pomaleji, ale bez většího zdržení. A na Mladoboleslavsku je stále uzavřená silnice 275 mezi Horky nad Jizerou a Luštěnicemi po těžké hromadné nehodě obousměrně. Objízdná trasa vede přes Brodce a Bychov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se pak od západu vyjasní a pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 16. Tolik zprávy. A začíná repríza víkendového hosta Radiožurnálu s Patricí Strouhalou.
7: Naším hostem je dnes Jitka Mlíková-Seidlerová, česká lékařka a vědkyně, která patří mezi přední zdejší odborníky na vnitřní lékařství a na vysoký tlak. Pěkně vás tu vítám.
8: Dobré dopoledne.
7: Dobrý den, paní doktorko. Kdy se vám zvýší tlak?
8: No, může vás někdo rozčilit. Já si myslím, že mě dneska ráno, když jsem viděla to, tu kuchyň, jak vypadala. Ale určitě může být krátkodobé zvýšení k tlaku kvůli nějakému rozčílení, nebo to může být během fyzické aktivity, což je fyziologický. Ale nám hlavně vadí dlouhodobý stres, takový ten neofiltrovaný, který nedovedeme pořádně zpracovat. Tlak se zvyšuje, pokud přibereme, jsme obézní. Těch příčin a některé hormonální nebo některá vnitřní onemocnění to mohou také způsobit.
7: Jste přednostkou druhé interní kliniky fakultní nemocnice v Plzni, také předsedkyně České společnosti pro hypertenzi a mezi vaše největší záliby patří cestování a káva. Kdybyste nebyla doktorka, chtěla byste mít kavárnu?
8: Určitě, úplně se vidím, jak bych tam měla, jak by to voněla ta krásná kavárna s tou čerstvě upraženou kávou a ty čerstvě upečené koláče, to by byl teda můj sen.
7: Takže jste na sladké?
8: Taky.
7: Ta káva, řekněte, nakolik vysoký tlak a káva jdou dohromady? Kdy ano, kdy ne? Kolik třeba za den si jich dáte vy?
8: Já si dám 2 až 3 denně, ale ono strašně záleží, jestli jsme na kávu zvyklí a pravidelně ji pijeme. A my víme, že do 4 až možná někdy 5 šálků kvalitní kávy denně je to v pořádku, pokud jsme na ní zvyklí. Ona káva udělá problém, pokud na ní člověk zvyklý není a najednou ji vypije větší množství, tak tam je to problém, že se vám rozbuší srdce, ten tlak se může taky trošku zvednout, ale pokud kávu pijete pravidelně, kvalitní kávu, tak naopak se ví, že má pozitivní účinky. Těch pozitivních účinků je mnohem, mnohem víc než těch negativních.
7: Když říkáte kvalitní káva, tak jak to mám brát jako kvalitní káva? Jakože tu rekne?
8: No, samozřejmě záleží na přípravě kávy. Já nejsem barista, každý preferuje nějaký typ přípravy kávy. Já jsem italský typ, takže já mám ráda espresso. Ale samozřejmě může být velmi dobrá filtrovaná káva. Záleží, nebo káva řeckého typu, nebo tureckého typu vařená v džezvě, záleží, co je. Úplně si nejsem jistá, kam patří instantní káva. To bych úplně já osobně nepovažovala za kvalitní kávu, ale nechci nikoho urazit a možná to tak není, nicméně všechny studie, které byly dělány o tom, že káva má pozitivní účinky, byly o kávě zrnkové.
7: Paní doktorka Jitka Mlíková-Seidlerová, náš dnešní host ve víkendovém Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.

0: Profesorka Jitka Mlíková-Seidlerová ve vysílání víkendového radiožurnálu, kde si budeme primárně povídat o léčbě vysokého tlaku. Tak když bych se zeptala úplně jednoduše, kdo je takovým vaším typickým pacientem, obecně dnes pacienti s vysokým tlakem jsou mladší nebo přibývá těch mladších?
1: Tak samozřejmě úplně nejvíc pacientů s tlakem vysokým jsou pacienti nad 65 a 60 let. Ale výrazně nám přibývá pacienti ve středním věku 40+ a bohužel vidíme čím dál tím víc pacientů mladých 18, 20-letých mužů i žen, u nichž hlavním tím predisponujícím faktorem je obezita. A to jsme dřív nevídali.
0: Takže ta věková hranice se posouvá k těm dvacátníkům, protože jsou obezní. No a ti čtyřicátníci, padesátníci, tam je ten nárůst pozvolný, stejný?
1: My máme data ze statistického úřadu, kde je vidět nárůst u těch čtyřicátníků, padesátníků zhruba za posledních 5 let, někde kolem 10-15%, jak u mužů a u žen, což za 5 let je docela hodně na to, že jsme země, která vlastně ekonomicky se docela dobře prospívá. Většina z nás má dostupné kvalitní potraviny. Tak je to zvláštní. Myslím si, že ten stres, který zažíváme, hraje obrovskou roli.
0: No a co s tím stresem udělat?
1: No, každý se může podívat do svého svědomí a říct, jestli umí dobře pořádně odpočívat. Já jsem se to bohužel musela naučit, protože jsem zažila za život 2x syndrom vyhoření, což je teda extrémně nehezká zkušenost. A naučilo mě to opravdu se snažit odfiltrovat práci a domácnost a odpočinek. Takže se snažím tyhle ty dvě věci nemíchat. Když potřebuji pracovat, tak jdu na své pracoviště, kde prostě je na to ten určený prostor. A když jsem doma, tak odpočívám. A ta káva, kterou já potřebuji nastartovat v práci, má úplně jiný charakter, než ta káva, kterou si dáme o víkendu s manželem ráno.
0: Takže i rituály jsou velmi důležité podle vás. No a jak ten rituál, když nejsme rituálový typy, tak jak si ho naordinovat? Jak nad vlastně tím naším životem přemýšlet?
1: No možná přemýšlet na to, že to tělo máme jenom jedno. My ho nemůžeme transplantovat, my si ho nemůžeme vyměnit jako ojeté auto. My prostě musíme pracovat s tím, co máme a chceme, aby nám fungovalo co nejdéle, co nejlépe. A já nejsem psycholog, takže tady nechci mluvit o tom, co bude komu fungovat. Já si myslím, že každý si musí najít něco, ať jestli to je zahrada, kolo, procházky, zvířátko domácí, cokoliv, co prostě ho naučí vypnout. Teďka je to čas pro mě. A vím, že je to strašně složité, hlavně třeba ženy, které mají mladé děti nebo malé děti, to je jako extrémně složité si tam najít nějaký čas pro sebe, ale myslím si, že si to musíme všichni nějak naučit.
0: Je pravda, že když má člověk doma zvíře, že se snižuje ten stres?
1: Určitě, on samozřejmě i zvyšuje, že jo, protože občas najdete nějaké nepříjemné překvapení, ale myslím si, že ta láska, kterou vám to zvířátko dá, je úplně jako jiná maximálně. Já třeba vím, že když přijdu někdy unavená, nebo mi něco je, nebo je opravdu jako velmi špatný den v práci a máme doma 3 kočky a oni se ke mně nalepí, to je tak hojivý, to je tak krásný.
0: Koukám, že máte taky chytré hodinky. Hodinky nám měří tlak. Máte jako pomocníka, je ráda? Jako pro sebe? A teď se ptám i jako lékařka.
1: No, my víme, že zatím chytré hodinky jsou extrémně výbornou pomůckou. Umí velmi dobře měřit srdeční nebo tepovou frekvenci správně. Některé umí měřit EKG. Výborný pomocník, ale co se týče tlaku, tak zatím neexistuje výrobek, který by měl za sebou validační studii, tedy potvrzení to, že měří dobře. Takže žádné odborné doporučení zatím chytré hodinky k měření krevního tlaku nedoporučuje.
0: No a kdy člověk jen tak jako zjistí, že na tom asi není dobře a měl by si třeba aspoň trošku začít měřit tlak doma?
1: Já si myslím, že každý člověk minimálně od té 40 by jednou za čas si ten tlak měl změřit. Je možno si měřit tlak někdy třeba v lékárně. Problém je, že zase naše data ukazují, že jakmile je V české populaci lidem 18, tak polovina z nich přestává chodit na preventivní prohlídky a pak se může objevit třeba až ve 40 a to už může být pozdě. Takže když máte někde příležitost, někdo v rodině má tlaktonometr, tak si ten tlak změřte.

0: Paní profesorka Jitka Mlíková-Sajdlerová ve víkendovém radiožurnálu, když jste říkala v rámci toho vysokého tlaku, že Češi vlastně, když dosáhnou plnoletosti těch 18 let, takže přestávají chodit na preventivní prohlídky. Jaké to může mít tedy potom ty následky? Protože jste říkala, pak se teprve ukáže až ve 40, že tam je nějaký problém.
1: No, protože řada onemocnění může probíhat asymptomaticky, to znamená bez vůbec žádných

0: by bylo na začátku. Takže je opravdu potřeba nepodceňovat a těch 50% mladých osob, které nechodí na kontroly, prosím, choďte, jako má to význam.
1: Když jsme se bavili o tom měření tlaku v rámci chytrých hodinek, tak asi pořád platí ten syndrom bílého pláště, ne? U někoho, tak to domácí měření tlaku může nahradit a nahrazuje třeba to měření v ordinaci? A nebo nějaké jiné další aplikace?
0: Ono je komplementární metodou a je velmi podporovanou, protože když jdete na vyšetření k lékaři, tak často tam jdete s nějakým interkurentním onemocněním, může to být nějaký akutní respirační infekt třeba. A ten tlak může být zvýšený jenom v důsledku nebo snížený v důsledku toho akutního onemocnění. A navíc k tomu lékaři jdete jednou za půl roku, jednou za rok a můžete být zase ovlivněni. Každý den je jiný, jako každý den máme jinou aktivitu sluncem a jinak se vyspíme, jinak víc toho sníme nebo vypijeme, máme nějakou bolest fyzickou nebo psychickou, každý den je jiný a vlastně je to jednorázová hodnota zachycená jednou za půl roku, za rok. Když to, když máte tlakoměr doma, tak těch hodnot můžete zachytit mnohem, mnohem víc a pro nás je úplně nejdůležitější hodnota, průměrná hodnota těch naměřených hodnot a platí, že tlak bychom si měli v době, kdy se cítíme dobře, ne, když nám je špatně, protože ten tlak samozřejmě může být sekundárně vyšší důsledkem něčeho jiného.
1: Vy jste hodně cestujete, to je váš koníček, ale taky jste hodně studovala v cizině, třeba na prestižní katolické univerzitě v Lovani, tam jste jako doktorantka byla 4 roky. Byl tam, anebo je tam jiný přístup ke studiu?
0: Ona je to tím, jak je to jedna z nejlepších univerzit v Evropě a ten výzkumný program je tam na, nechci říct na jiné úrovni, ale přece jenom je to 20 let zpátky a už se toho v Česku taky hodně změnilo. Nicméně ty prostředky třeba finanční jsou úplně jiné. Ty možnosti, které ti doktorandi nebo výzkumníci mají, jsou úplně jiné. Tím, jak je to prestižní univerzita, tak tam třeba běžně chodili přednášet držitelé Nobelovy ceny, což je úžasný, že můžete se potkat s takovými lidmi. Takže
1: jaké to je se pohybovat mezi nejcitovanějšími vědci světa?
0: Já musím říct, že moje zkušenost s těmi opravdu jako nejvíc chytrými lidi je, že oni jsou strašně normální. oni s váma si tykají, řeknou, říkejte mi jménem, neříkejte mi pane profesore někdo a někdo, nebo paní profesorko, že jsou strašně normální a mají hrozně rádi mluvit třeba s mladými lidmi, protože mladí lidé můžou mít často spoustu invencí a nápadů a oni vlastně ty nápady jsou hrozně rádi, že se jako něco dozví, nebo se jsou rádi, že se můžou na ten problém podívat z jiného pohledu. Myslím, že to byli právě strašně otevřený lidi. Bylo hrozně fajn, jsme si vždycky povídali jako rovný s rovným, že to bylo fantastický.

0: 23 hodin 30 minut. Radiožurnál a zprávy. Po volbách v německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko bude muset vítězná strana AfD nejspíš hledat koaličního partnera. Vyplývá to z nových odhadů, podle kterých AfD získala 44% hlasů. V 83 členem parlamentu by tak měla mít 39 poslanců. Podle aktualizovaných prognóz veřejnoprávní stanice ARD se do parlamentu těsně dostane i konzervativní strana Sary Wagenknechtové. Ta jako jediná připustila spolupráci s AfD. Americká letadlová loď Abraham Lincoln vyplula z tajského zálivu, kde na 5 dní zakotvila. Námořníci je strávili odpočinkem. Teď se loď vrací do Spojených států. V minulých měsících se účastnila bojových operací na Blízkém východě a její posádka strávila v nepřetržitém nasazení přes 200 dnů. Během nasazení Pentagon čel kritice kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě. Potíže se měly týkat fungování toalet, zásobování hygienickými prostředky nebo stravování. Ve věku nedožitých 70 let zemřel Filip Sternberg, majitel hradu Český Sternberg, a potomek starobylého rodu Sternbergů zemřel po těžké nemoci ve Vídni. Informovala o tom kastelánka hradu Zuzana Míková. Sternberg se narodil v roce 1956 v Praze. S rodinou po okupaci v roce 1968 emigroval do Vídně. Péči o hrad teď bude mít na starost Sternbergova dcera. A začala houbařská sezóna. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou momentálně v Plzeňském a Ústeckém kraji. Houbám by se mělo dařit i v Orlických horách. Podle Mikološky Hany Ševčíkové pomohl déšť z posledních dnů. Navíc začíná hlavní sezóna hřibů. Lidé by si ale měli dávat pozor na jedovaté druhy hub, které teď rostou. Pozor by si měli dávat hlavně na muchu můrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Sport. Turecké volejbalistky obhájily titul mistryní Evropy. Více než dvouhodinové finále s Itálií vyhráli doma v Istanbulu 3-2. Vedle druhého evropského zlata v historii si vybojovali i místo na letních olympijských hrách 2028 v Los Angeles. A bronce získali obhájkyně stříbra Srbky po vítězství 3-1 nad Polskem. Češky na šampionátu skončili 11.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D2 Hustopečí a také v Praze ve Kbelské. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna stále velký pozor za sjezdem na Hustopeče. Kousek za čerpací stanicí za odpočívkou na 14. kilometru zasahují záchranáři u nehody osobního auta. To vyjelo ve vysoké rychlosti mimo dálnici, zpomaluje se, ale bez kolon. V Praze opatrně ve Kbelské ulici směrem z Hloubětí na Doletňan mezi nájezdem na Novopatskou a Kbelskou a Kbely řeší nehodu. Osobní auto se srazilo s nákladním, zpomaluje se a projíždí se pomalej. A na Mladoboleslavsku je stále uzavřená silnice 275 v úseku mezi Horky nad Jizerou a Luštěnicemi. Kousek od dálnice D10 uklízí vozovku po hromadné nehodě. 3 osobních aut nedá se projet. Objízdná trasa vede přes obce Brodce a Libichov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. A nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza víkendového hosta Radiožurnálu s Patricí Strouhalovou.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
4: It's a rainy afternoon, 1990. The big city.

0: Předsedkyně České společnosti pro hypertenzi, profesorka Jitka Míková-Sneglerová ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když jsme se bavili o té Lovani, kde jste studovala a byla jste tam vlastně na specializované hypertenzní jednotce, tak i v tom týmu, kde jste říkala, že jste zažila přednášky držitelů Nobelových cen, byl to vlastně tým, který tenkrát zásadně určoval a možná stále ještě určuje ten vývoj epidemiologie vysokého krevního tlaku. Kdo vás tam přece jenom třeba motivoval, oslovil, nebo ke komu jste vzhlížela, vzhlížíte? Našla jste si tam vzor, nebo už jste ho měla a tam jste se s ním potkala?
1: Já asi nemůžu říct, že ti moji vedoucí, kteří byli úžasní, ale já tam mám kamarádku Rusku, která si myslím, že to tam teďka to převzala. A to oddělení, což je jako úžasný, že v Belgii může být vedoucí oddělení Rus nebo vůbec cizinec, tam oni pouští mezi sebe Francouzi a možná Holanděny, ale jako mimo ne, ale jenom to ukazuje, to jako ne, extrémně pracovitá, šikovná, skromná, jako úžasný člověk.
0: Jaké je to pro život z vašeho pohledu, a teď se ptám jako lékařky, přednostky druhé interní kliniky fakultní nemocnice v Plzni, ale taky jako matky, mít v životě vzor?
1: Já myslím, že to je strašně důležité a můj největší vzor životně je moje maminka, protože já neznám hodnějšího, pokornějšího, laskavějšího člověka. Já si myslím, že já jsem ze 4 dětí, ona všem nám dala obrovský základ toho, že jsme pevně postavení na zemi. My víme, kde jsme doma, víme, kam, když je nám špatně, kam se můžeme vrátit. Že ten pocit jistoty, která ona nám dala, nás hrozně dobře připravil. Že mě je skoro 50, já pořád tu maminku potřebuju. Pořád si musíme někdy něco říct. Takže za mě moje maminka.
0: Jako vy sama, jako matka, co jste si z toho převzala pro výchovu své dcery? Je tam něco, pardon, co jste si řekla, i když tu maminku milujete, tohle dělat takhle nebudu?
1: Ne, já musím říct, že ona byla opravdu tak hodná a hlavně, co mi řekla, nebo dala, že my máme jenom velmi omezený čas, který můžeme věnovat dětem. A ten čas, pokud ho na začátku nějak dáme přednost něčemu jinému, už nám nikdo nevrátí, protože ty děti vyrostou. Ale my pokud se s nimi jako nenavážeme ten vztah v tom raném dětství a nebude to pokračovat dál, tak už se tam nikdy nevrátíme. Já myslím, že ona mi dala právě to, že teď je tady to dítě a teď se mu věnuj, protože za 12 let ono tě bude odstrkovat.
0: Už to nastává?
1: Už máme takový záblesky. Ale tohle si myslím je strašně důležitý.
0: Jak vás změnilo mateřství?
1: To by asi měl hodnotit můj manžel. Nevím. Myslím, že pro mě bylo strašně těžké to období toho raného dětství, kdy je člověk nevyspalý a unavený a trvale něco a to dítě ho trvale potřebuje. A teď mi to trošku chybí, protože teď už se dostáváme do situace, kdy mám okamžiky, kde je dovoleno, aby jsem byla spatřena ve společnosti své dcery. Takže nevím, to se asi zeptejte mýho manžela nebo mých rodičů, jak mě to změnilo.
0: Mm-hmm. Tak pokud bude příležitost, ráda to udělám. Vy hodně cestujete, cestujete i hodně s dcerou. Teď jste se vrátili z Kolumbie. To byla destinace, kterou jste vybrala vy, nebo ona?
1: To byla moje, to je moje vysněná destinace. Já mám svůj takový wishlist, kterým se mi podaří trošičku odškrtávat a Kolumbie za mě je úplně fascinující země, extrémně rozmanitá. Takže to vybrala ona, teda vybrala jsem to já, ona se mnou jede, protože je to úžasný parťák.
0: Tak o Kolumbii a nejenom o ní, ale i o tamní kávě za chvíli.

0: přednost od druhé interní kliniky fakultní nemocnice Plzeň je paní doktorka Jitka Mlíková-Sajdlerová ve vysílání víkendového radiožurnálu nejenom vysoký tlak, ale i cestování a právě jsme zmínili tu Kolumbii, kde jste teď byla. Tak jak je důležité třeba znát před tou cestou takhle dalekou a náročnou ten svůj zdravotní stav, zejména tedy tlak?
1: Je určitě dobrý být tam připravený a jít v dobré fyzické kondici nebo respektive pokud máte chronické onemocnění, aby bylo dobře kompenzované. Určitě doporučuji vždycky navštívit Centrum cestovní medicíny, aby vám doporučili, pokud potřebujete nějaké očkování nebo vás třeba vybavili antimaláriky. Je to extrémně důležité, protože za mě pořád prevence je lepší, než potom hasit ten požár. A sama... Já osobně jsem hrozně ráda, že teďka můžeme cestovat, protože jsem si vědoma, že jak budu stárnout, tak už mi to třeba zdraví neumožní, takže bych ráda všechny tady ty destinace daleké a exotické udělala, dokud to jde, protože se může takhle lusknout prsty a najednou to nepůjde. Takže ano, jako je dobře, abyste byli kompenzovaní, nebo pokud máte cukrovku a třeba jste na inzulínu, potřebujete mít zajištěno, kde ten inzulín budete mít uschovaný, aby se neskazil v teple. Jako, pak už to má svoje nějaké komplikace, které je potřeba řešit.
0: A dá se třeba na vysokou nadmořskou výšku nejenom ant, ale jakékoliv prostě připravit, jako srdce, cévy, tlak, jako jak by taková příprava měla vypadat? Jak jste to třeba dělala vy?
1: No tak my jsme nebyli až tak vysoko, jsme byli maximálně 3,5 tisíce, ale tak samozřejmě je dobrá fyzická kondice, protože ta vám umožňuje lépe snášet tu zátěž fyzickou, ale sama není příprava na vysokou nadmořskou výšku. Ono se říká, že na těch 2,5 tisíce metrů by potom to stoupání mělo být pozvolné s dostatečnou aklimatizací. Jsou léky, které mohou pomoci, ale mají nějaké nežádoucí účinky, takže to taky není dobré řešení. Takže hlavně pomalá aklimatizace.
0: Mm-hmm. V souvislosti s vysokým tlakem se hodně mluví o solení a o potravinách, které nám ten tlak zvedají. Tak pořád i vy apelujete na tu solnou epidemii skrytou v potravinách?
1: No určitě, že? Doporučená denní dávka soli v České je do 5 gramů denně a průměrná spotřeba soli v České republice je 12 až 15 gramů, takže skoro třikrát více. A většina, 60 až 70% soli je ukryto v průmyslově zpracovaných potravinách. To znamená pečivo, párek, slanina, sýry, pokud si koupíte instantní polívku nebo nějaké předpřipravené jídlo. Takže ochrana je vařit pokud možno z těch základních surovin a doma, což samozřejmě ne vždycky jde.
0: No, a když jsme se bavili o té Kolumbii a kávě, tak chutnala vám tam? Pochutnala jste si na tamní kávě?
1: No samozřejmě, já jsem závislá na kafe, takže já musím. Ale v té Kolumbii není moc takových kaváren evropského typu, takže tam kromě těch turistických center neseženete espresso, oni vám dají filtrovanou kávu a bez mléka, takže zase pro mě změna. Ale ta káva je fantastická, takže...
0: Už musíte mít mléko v kávě.
1: No já jsem mlíková.
0: Je to nutnost. Mlíka.

0: Profesorka Jitka Mlíková-Seitlerová a vysoký tlak ve vysílání víkendového radiožurnálu, ale bavíme se taky o cestování a o kávě, protože je velkou milovnicí kávy. Ale když se podíváme v souvislosti jako s tím, co jíme, mluvili jsme o soli, mluvili jsme o tom, že bychom se měli víc hýbat, protože stoupají počty mladých lidí kolem 20 let, kteří už mají ten problém s tím vysokým tlakem, jak jste říkala. Ale mě zajímá, že v souvislosti s vysokým tlakem se mluví také o falešné štíhlosti. Tím narážím zase jako na ten opak, že jo, té obezity, ale přitom falešná štíhlost, vysoký tlak, svalová atrofie, co to vlastně je?
1: My víme, že body mass index, což je takový ten tradiční marker obezity, už je vlastně docela zastaralý, my ho stále používáme, protože jsme na to všichni zvyklí, ale ono může mít stejné body mass index sportovec, svalovec, nějaký kulturista, člověk, který je opravdu obezní, mnohem lepší parametry obvod pasu, ale pak máme třeba štíhlé holčičky nebo mladé ženy, které jsou opravdu extrémně štíhlé, ale pokud bychom změřili jejich složení těla, kolik mají svalů a tuku, tak zjistíme, že mají vlastně velmi málo svalové tkáně. A svalová tkáně je extrémně důležitá, aby nám všechny ty metabolické procesy, které jsou na sebe napojeny velmi, a my víme, jak je to čím dál, jak víc, čím dál tím více rozumíme tomu, jak jsou propojené mezi sebou. Bez dostatečného množství zdravé svalové tkáně my nemůžeme dobře fungovat. Takže je potřeba cvičit a také víme, my jsme celou řadu let propagovali jenom aerobní cvičení, ale teďka víme, že musí být svalové cvičení, aby se ta síla udržela. A je to třeba o tom, že vám potom budete starší, 70, 75 let a dostanete třeba zápal plic, tak my víme, že když máte zápal plic, tak máte zrychlené dýchání, často kašlete a velmi se unavíte. A představte si, když máte nějakou těžkou bronchitídu ve 20, co to může být, když je vám 75 a nemáte ty svaly, abyste to udýchali, abyste to ukašlali. A tihleti lidi, kteří nemají tu svalovou zásobu, nám mnohem častěji končí na ventilační podpoře, protože ty jejich svaly už to neudýchají. Takže my si vlastně taky budujeme zásobu pro nějaké závažné onemocnění, které kdykoliv může přijít, abychom to dobře přežili.
0: Je horší mít vysoký nebo nízký tlak?
1: My tak z dlouhodobého hlediska určitě vysoký tlak a nízký tlak samozřejmě vadí, pokud vám to vede třeba k pádům, k nějakému motání hlavy a podobně, nebo už to vede k tomu, že se špatně prokrvují ty důležité orgány. Ale my vlastně nevíme, co je nízký krevní tlak, my proto nemáme žádnou definici. Máme ženy, které často mají tlaky kolem 90, 100 systoly a úplně v pořádku s tím fungují. Takže dokud to dobře funguje, tak to nevadí. Ale z dlouhodobého hlediska za mě určitě vysoký krevní tlak.
0: Cestování, které teď máte před sebou, tak můžete prozradit. Severní Makedonie, to vím, že tam se teď chystáte. Co tam?
1: Co tam? Mě fascinuje Balkán, já prostě miluju Balkán. V Severní Makedonii jsme ještě nebyli. Takže za mě je to země, kterou bych určitě ráda viděla. Ten důvod, proč tam jedeme, že byly levné letenky. Hlavně, když jsme... Takže se na to těším moc. No.
0: Když se bavíme o tom cestování a o vlastně péči o naše zdraví a o našem tlaku, tak je tady vlastně dobře, pokud dojde k té léčbě, že si tělo na ty léky po nějaké době zvykne a že se nemusí měnit a že pokud jsme třeba právě potom někde na cestách a nemáme ty léky a vysadíme je, že riskujeme velký problém.
1: Tak ono strašně záleží, jestli máte jenom vysoký krevní tlak a není tam žádný jiný rizikový faktor, tak tam nějaké, a teďka to chci říct opravdu v uvozovkách, nečekané, neplánované vysazení asi dlouhodobě nevadí, nebo v nějakém časovém horizontu. Problém bude, pokud už je to člověk, který má za sebou infarkt, má nějakou závažnou arytmii nebo má závažnou nemocní ledvin, tak tam bych rozhodně nevysazovala a já doufám, že nikdo z nás tady nevysazuje plánovaně. To je vždycky jenom o tom, že opravdu zapomene ty tabletky doma.
0: Což se někdy opravdu může stát. Tak já moc děkuju za rozhovor. Jitka Mlíková-Seidlerová byla naším hostem. Díky moc, paní profesorko. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Studio Y, takzvaná Y-lonka, zahajuje už 62. sezónu. Martin Vejdar tam hraje takzvaně od školy. Nastoupil do tohoto originálního divadla hned po studiu na Damu. Kde je dnes Y-lonka a kam jde? Jak se Martin Vejdar těší na pánskou šatnu aneb improvizaci v Y-lonce? A kdo jsou hasičanky aneb z Pandořiny krabičky dobrovolné hasičky? Martin Vejdar bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál vysílá hlavní zprávy.
4: Německá strana CDU kancléře Friedricha Merce zaznamenala při volbách v Sasku-Anhaltsku historickou porážku, slaví pravicová AfD. Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Tenistka Linda Nosková porazila na US Open Ukrajinku Kostukovou a je ve čtvrtfinále amerického Grand Slamu. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů. Je pondělí 7. září, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Německá strana AfD drtivě vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku. Podle průběžného odhadu výsledků získala 44% hlasů. A spolkovou zemi zřejmě čeká složité vyjednávání o vládě.
5: Lídr AfD Ulrich Siegmund označil výsledky za vynikající. Oproti kampani už nemluvil o jednobarevné vládě, ale naznačil ochotu jednat, pokud by prioritou koalice byly deportace těch, kteří nemají v Německu právo pobytu a nebo mu dost nepřispívají. Šéf křesťanských demokratů Sven Schulze přiznal porážku. Jeho strana CDU je v krizi. Mohla by usilovat o menšinovou vládu podporovanou levicovou stranou Die Linke, ale část jejich členů to odmítá. Volby v Sasku-Anhaltsku provázela vysoká účast. Přišlo k ním až 77% oprávněných voličů. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta navrhli obnovit třístranné rusko-ukrajinské rozhovory o zastavení války na Ukrajině zprostředkovávané Spojenými státy. Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v neděli s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V sobotu mluvili i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Podle Witkoffa se v Moskvě podařilo dosáhnout pokroku a povzbudivé bylo i jednání s ukrajinskou stranou.
6: Bylo to vůbec poprvé, co američtí vyjednavači Kushner a Witkoff do Kyjeva přijeli. Prezident Zelenský zažertoval, že zafungovaly lépe než protiraketové systémy Patriot. Kvůli jejich bezpečnosti totiž Rusko Kyjev neostřelovalo a jeho obyvatelé si tak mohli podle Zelenského vydechnout. Uvedl, že Ukrajina počítá se zimním balíkem pomoci v protivzdušné obraně i energetice a že o něm s americkými vyslanci detailně mluvil. Řekl, že všechny strany zapojené do jednání udělají vše pro obnovení třístranných rozhovorů na úrovni poradců. Při jednání v Kyjevě padlo několik nových návrhů, které teď musí Ukrajinci zanalyzovat. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Američtí vyjednavači a ukrajinská strana se večer z Kyjeva na dálku spojili i s evropskými partnery, zástupci Francie, Velké Británie a Německa. A prezident Zelenský pak na síti X napsal, že se v blízké budoucnosti sejdou znovu. Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Motoristé a SPD se s hnutím ANO zatím neshodnou na výši schodku. Deficit 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí, považují za příliš vysoký. A podle předsedy motoristů Petra Macinky je možné seškrtat až 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Jeho stranická kolegyně a ministrině financí Alena Schillerová ale zatím s úsporami ve výši 20 miliard. Spíš nepočítá.
7: Vidím možné, kdybychom se na nich zhodli, úspory spíš v nižších jednotkách miliard. Řada těch návrhů, byť jsou velmi relevantní k diskuzi, tak chtějí legislativní změnu, tudíž se nemohou logicky promítnout v návrhu rozpočtu na rok 2027.
4: Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A paliva v Česku v posledním dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun na 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun, někde se blíží i 50 korunám. A premiér v neděli řekl televizi CNN Prima News, že rafinérie mají příliš vysoké marže.
8: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě nějakou dominanci v tom regionu, tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
4: Premiér dodal, že opakované snížení spotřební daně na naftu a benzín kabinet zatím navrhovat nebude. V Česku začaly růst houby, nejlepší podmínky jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Radiožurnálu to řekla Mikološka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
9: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
4: A podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Celkem 15 státních muzeí a galerií v neděli otevřelo své stálé expozice zdarma, většinou i bez nutnosti registrace. Volný vstup bude platit i dál, každou první neděli v měsíci. Zvýšený zájem hlásí třeba Národní památník druhé světové války v Hrabini na Opavsku, kde návštěvníci čekali na vstup už před otevřením.
10: No to je vynikající, že se člověk tam dostane, i když třeba to vstupné je poměrně drahé, takže se něco dozvíme a zase máme o čem diskutovat.
11: Mezi prvními návštěvníky byla i seniorka Věra Sněhotová s kamarádkou.
10: To jenom obejdem, protože Maruška teda nechodí moc dobře.
11: Pokladnu památníku zdobí velká cedule s výrazným nápisem Dnes vstup zdarma. Pracuje tady paní pokladní Hanka.
12: Je to fajn ta akce, že je to tak se podívají, ať přijdou teda všichni.
11: Na bezplatný vstup tady do památníku se návštěvníci nemuseli předem nějak registrovat. Z Hrabině Andrea Bertníková, Radiožurnál.
4: Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům hudebního stylu reggae.
13: Hledám zase ten nejkou.
14: Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
15: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancuje brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně a navíc tam byly úplně nový možnosti v tom skládání. Ne, taková veselá hudba, že tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
14: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Radiožurnál.
4: Sport. Tenistka Linda Nosková porazila na US Open Martu Kostukovou z Ukrajiny po setech 7-5, 5-7 a 6-4. V New Yorku tak slaví premiérový postup do čtvrtfinále singlu, ve kterém narazí na světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska. Češka využila proti Kostukové až šestý matchball a i když patří na okruhu WTA k těm flegmatičtějším hráčkám, v závěru už moc klidná nebyla.
16: No tak moc ne, už se mi kopala ruka už při tom druhém samozřejmě, ale tyhle ty zápasy v poslední době mi přijde, že jich je až moc, kdy jsem vlastně blízko a potom se to zase vzdálí a potom se zase blízko a taháme se na konci, takže není to úplně nejlepší pro moje mentální zdraví, ani pro můj tým, ale tyhle ty zápasy jsou na čem záleží nejvíc.
4: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení. A kvůli výhře Spojených států amerických nad Itálií navíc přišly i o teoretickou šanci na postup do playoff.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehody na D2 u Hustopečí a také na Mladoboleslavsku. Na dálnici D2 z Bratislavy směr Brno stále ještě pozor za Hustopečemi. Na 14. kilometru dořešují nehodu osobního auta. To vyjelo mimo dálnici. Na místě jsou stále policisté. Zpomaluje se, ale bez kolon. V Praze pak stále pozor ve Kbelské ulici s hloubětí na směr Letňany mezi Novopatskou a sjezdem na Kbely. Tam dořešují nehodu osobního auta s nákladním. Také tam je ale provoz slabý. Dá se projet bez kolon. A na Mladoboleslavsku je od večera neprůjezdná silnice 275 mezi Horky nad Jizerou a Luštěnicemi po těžké hromadné nehodě. Objízdná trasa vede přes Brodce a Libichov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci teď jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná. K ránu se kolem vodní ploch ojediněle vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně Celsia. A přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se od západu vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů. Na severu naměří kolem 20, na horách 16 a na Šumavě bude 22 stupňů. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza nedělní polední publicistiky s Tomášem Pavlíčkem.
18: Jak vážně bere Vladimír Putin nový pokus USA obnovit mírová jednání? V Sasku-Anhaltsku probíhají zemské volby. Ovládne je poprvé v historii krajně pravicová AfD. A můžou ledviny od prasat vyřešit nedostatek těchto orgánů od lidských dárců? Setkání s vámi bude jednou patřit k našim nejlepším a nejvýznamnějším vzpomínkám, řekl ruskému vůdci Vladimíru Putinovi americký vyjednavač Steve Witkoff na úvod jejich včerejšího jednání v Kremlu. Společně se zetěm Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem se v Moskvě pokusil obnovit rozhovory o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou. Tříhodinové jednání pak při odletu označili za užitečné a konstruktivní. Dnes se mají američtí vyjednavači setkat v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ukrajina a Rusko prohlásilo, že po dobu jednání nebudou útočit na svá hlavní města. Jinde ale vzájemné údery pokračují dál. My jsme teď ve spojení s politologem Petrem Kratochvílem z Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den, pane profesore.
19: Dobrý den.
18: Tak Trump v pátek naznačil, že Spojené státy mají návrh na ukončení války. Dá se o výsledku té schůzky v Kremlu nebo z toho výsledku schůzky v Kremlu něco vyčíst z toho, jak se po ní obě strany potom vyjadřovaly?
19: Myslím, že se zatím ještě vyčíst mnoho nedá, protože ty signály, které vysílají obě strany a zejména tady ta ruská, jsou smíšené. Opravdu si budeme muset počkat na podrobnosti plánu, až bude zveřejněn, a pak samozřejmě také na reakci Kyjeva. Jak jste říkali v úvodu, američtí vyjednavači se snažili nasadit velmi srdečný tón, ale ruská strana, i když jak si ten tón opětovala do určité míry, tak současně prezident Putin opakovaně v posledních dnech říká, že nehodlá Rusko ustoupit ze žádného ze svých požadavků, včetně anexe těch 4 východoukrajinských regionů a tak dále. To znamená, ano, jednání jsou obnovena, ale že bychom byli nějak výrazně blíž k vyřešení konfliktu, to se zatím nezdá.
18: No a ilustruje tuhle celkem váhavou reakci ruské strany i to, že Putin tentokrát ty vyjednavače přijal v méně reprezentativních prostorách a teprve pozdě odpoledne, nejdřív třeba otvíral novou linku metra, a pozorovatelé taky komentují výběr restaurace, kam je předtím vzal na oběd jejich ruský protějšek Kiril Dmitrijev. Prý není tak prestižní jako ty podniky, kam Rusové Američany berou jindy.
19: Já bych samozřejmě ty signály nepřeceňoval, ale je třeba říct, že tady se nabízí srovnání s tou poslední cestou nebo s vyjednáváním, které američtí vyjednavači vedli zhruba před rokem v Rusku, a tehdy zveřejnili ten takzvaný 20-bodový mírový plán, který šel velmi na ruku Rusku a těm jeho maximalistickým požadavkům. Tenhle nový plán velmi pravděpodobně tak příznivý pro Rusko není, a myslím, že jedním z důsledků právě téhle proměny situace i na bojišti, i z hlediska toho nového plánu, jsou i tyhle drobné diplomatická rýpnutí, o kterých mluvíte.
18: No ale mimochodem, co znamená poznámka kremelského mluvčího, že v Moskvě probíhaly nebo se probíraly i vzájemně výhodné rusko-americké projekty?
19: No a to je právě to zajímavé, co vlastně není součástí toho mírového plánu, a to si myslím, že je ten argument, který, nebo ta zbraň, kterou Rusko už v minulosti se o něm pokoušelo několikrát diplomaticky. Myslím, že i ta vyjádření ruské strany, která hovoří, když jsou dotázáni na ten mírový plán, tak řeknou, že probírali množství zajímavých ideí. Takže takový velmi vágní pojem, pod kterým, myslím, se právě mohou schovat i vyjednávání, která vlastně přímo s mírem na Ukrajině nesouvisí, ale souvisí s nějakým obnovením vzájemných ekonomických vazeb mezi USA a Ruskem, zejména tedy výhodných pro okolí prezidenta Trumpa. Takže myslím, že něco takového jistě se může vynořit, ale to se myslím, musíme ještě počkat, než se to dozvíme, protože to samozřejmě není součástí toho oficiálního mírového plánu.
18: A jak vážně brát ta vzájemná ujištění, že Rusko teď nebude útočit na Kyjev? Podle listu Kyjev Independence americký vyjednavač Steve Witkoff dokonce bál do Kyjeva jet.
19: Já bych tomu věřil, že připomeňme, že se jedná skutečně o třídenní neútočení na hlavní město, to znamená nejde ani o dlouhodobé příměří, nejde ani o dlouhodobé zastavení boju nebo vysílání dronu, prostě se 3 dny soustředí na, jak tedy připomeňme, že tedy se jedná i o ukrajinský příslib vůči Moskvě a ruský vůči Kyjevu a že se tedy po ty 3 dny vyvarují útoku na hlavní město, to si myslím, že není žádná velká taktická ztráta a výsledek té války to nijak neovlivní, takže myslím, že tohle skutečně obě strany víceméně dodrží.
18: Steve Witkoff a Jared Kushner přijíždějí do Kyjeva vůbec poprvé. Jak důležitá je ta jejich návštěva pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského?
19: Já myslím, že je vůbec celkově důležité, že se alespoň částečně mění ten základní paradigma nebo základní nějaký mentální rámec úvah amerických vyjednavačů. Dřív to bylo vždycky představa, že tady proběhne bilaterální vyjednávání USA a Rusko, do kterého není zapojen ani Kyjev, ani samozřejmě Evropská unie. A teď se to trochu posouvá, tedy k tomu trojúhelníku USA, Rusko, Kyjev, ale pořád ještě tam, myslím, přetrvává ta mentalita, že není to jenom nějaký dojem, protože oni to sami vlastně říkali, že nyní přetlumočíme pozice ruského prezidenta prezidentu Zelenskému. Takže pořád ta představa, že primárně ten mírový plán dohodne Rusko a USA a pak ho nějak předloží Kyjevu, to tam je. A zároveň tam je ten drobný posun směrem k větší citlivosti vůči asertivnější a také vojensky úspěšnější Ukrajině. Takže uvidíme, jaké budou ty výsledky jednání v Kyjevě.
18: No a ty americké návrhy mají na mírový plán mají být oznámeny příští týden. Jaké by mohly být jeho hlavní obrysy? Vy už jste naznačil, že by to mohlo být méně příznivé pro Kreml než dřív.
19: Ano, tak jak říkám, ten předchozí plán skutečně byl do značné míry prostě okopírován, dokonce i některé výrazy byly vlastně rusizmy, vlastně zdálo se, že to bylo doslova přeloženy některé části toho plánu z ruštiny, takže maximalistický plán nelze čekat jednak, jak říkám, protože se situace prostě proměnila, Ukrajina je mnohem úspěšnější, než byla ještě před rokem, to za prvé, za druhé ten předchozí plán tvrdě narazil u opozice ve Spojených státech, tak ale i v Evropě. Takže ten nový plán jistě bude o něco umírněnější. Myslím, že je pravděpodobné, že spíš to nebude vyčerpávající celkový mírový plán, že bude mluvit o nějakých různých alternativách, možnost A, možnost B a podobně, ale to už je spíš moje spekulace. Prostě domnívám se, že skutečně to sebevědomí Kushnera a Witkoffa, že prostě rychle jedním velkým plánem ten konflikt vyřeší, to už tam není po tom předchozím krachu a myslím, že ten plán bude umírněnější a flexibilnější.
18: Tak to byl politolog Petr Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů. Moc krát vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
19: Naslyšenou.
18: V malé vnitrozemské spolkové zemi Sasko-Anhaltsko v bývalém komunistickém východním Německu se dnes hlasuje v zemských volbách. A výsledek může způsobit zemětřesení v celoněmecké politice. Alternativa pro Německo má nakročeno k vítězství, což by mohlo znamenat první případ, kdyby krajní pravice sestavila vládu na jakékoliv úrovni od porážky nacistického Německa ve druhé světové válce. V hlavním městě Saska-Anhaltska Magdeburku je evropský editor deníku Luboš Palata. Dobrý den.
20: Dobrý den.
18: Tak jaká je, Luboši, zatím nálada? Jaká je, pokud to víme, volební účast?
20: Ta volební účast je relativně vysoká, alespoň se to zdá podle těch prvních mých zážitků, které jsem z toho měl. Je tady na jedné straně velké očekávání od lidí, kteří chtějí volit AFD a těch je opravdu někde mezi 30-40%. A tito lidé očekávají, že z AFD přijde nějaká pozitivní změna. To heslo AFD je prosavko-analcko, všechno je možné a její hlavní kandidát Ulrich Zikmund je takovou usměvavou pozitivní tváří AFD, takže tahle část voličů čeká opravdu, že s nástupem AFD k moci přijde velká změna. Pak je tady ale druhá část společnosti, stejně velká nebo větší, která naopak z toho má velký strach. Já jsem tady včera v podvečer byl na velkém mítingu, který se konal pod Magdeburským domem. Nebyl to míting politický, žádní politici tam nevystupovali, ani se na organizování nepodíleli, ale církve, odbory, občanské organizace, všichni tito zástupci občanské společnosti pokládali za nutné se prostě sejít před volbami a dát najevo své obavy z toho, co by se stalo se zemí, kdyby AFD zvítězila, co by to znamenalo pro Sasko-Anhaltsko.
18: Na stanice Euronews zase přinesla reportáž z takzvaného rodinného festivalu AFD nedaleko centra Magdeburku, kde tisíce lidí jásali, oslavovali svého Ulricha, tedy Uliho, Ulricha Zikmunda.
20: Ano.
18: Ano, a mě by zajímalo, jestli jste se bavil s lidmi na těch mítincích, možná i AFD, proč je pro ně ta strana tak přitažlivá?
20: Oni prostě chtějí změnu. To je pro ně zásadní. Pak je tady spousta různých motivů, které začínají dokonce až někde u covidu, zklamání ze sjednocení, z toho, že jim západní část Německa vnucuje zelenou změnu, že jim rostou okolo domu větrníky, to je tady velké téma, větrné elektrárny, jedno z hlavních nosných hesel AFD. Je tady určitá opravdu východní nostalgie a hlavně je tu pocit, že Sasko-Anhaltsko stále zůstává nejchudší spolkovou zemí, zemí s nejvíc problémy a ten sen, že se východní Německo dotáhne na tu západní, se prostě hroutí a oni s tím chtějí něco dělat a je to vlastně takový nástup nové východoněmecké identity, která staví na mnoha různých pilířích. Jeden z nich je právě například odpor k zelené politice, odpor k migraci a to je prostě moment, který je tady velmi důležitý. A pak je tu samozřejmě i osoba lídra, kdy opravdu Ulrich Zikmund je úplně jiný politik, než by si člověk představoval u lídra extrémně pravicové strany. A opravdu třeba ten rodinný festival, nebo to, že dnes přijel do volební místnosti v Tangerminde na mopedu,
18: na svým snu, předpokládám.
20: Ano, na svým snu takhle.
18: To bylo velmi populární ve východním Německu, i tady vlastně.
20: Úplně staříčkem a mimochodem ty Simpsony jsou také vlastně jedním z momentů té volební kampaně, která je velmi, velmi vidět. Tady opravdu jezdí jízdy motorkářů na Simpsonech, je to trochu legrační, ale když si člověk uvědomí, co je na konci cílem, tak trochu z toho tuhne krev žila.
18: No a jak vlastně na tenhle vzestup AFD reagují tradiční strany, jako doteď vládnoucí CDU nebo SPD, případně přece jenom zase jinak radikální Die Linke?
20: Ono je to takové, že hodně varují před tím, co se bude dít, když se AFD dostane k moci, rozporují

0: Ledvina transplantovaná z prasete udržela 66-letého muže naživu rekordních 9 měsíců, než dostal tento orgán od lidského dárce. Američan uvedl, že transplantace mu dala naději a ušetřila mu měsíce, kdyby musel chodit do nemocnice na filtrování krve dializačním přístrojem. Podle týmu z nemocnice Massachusetts General Brigham jejich práce ukazuje, že prasečí orgány lze použít jako most, dokud nebudou k dispozici ty od lidských dárců. Naším hostem je profesor Jiří Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu. Vítám vás, pane profesore.
1: Dobrý den.
0: Jak důležitá zpráva je pro vás, co by odborníka, že prasečí ledvina vydržela v lidském těle fungovat takhle dlouho, ono to bylo přesně 271 dní?
1: To je úžasná zpráva a další krok vpřed ve smyslu xenotransplantací. Xenotransplantace jsou problematika, která je diskutovaná desítky let a experimentálně zkoumaná desítky let. Jsou tam v zásadě dva problémy. Jeden je imunologický nebo skupina problémů. Jedna skupina je imunologická, druhá je riziko infekcí od prasat. Proto jsou ty orgány geneticky modifikovány. A jak už vyplývá i z tohoto příběhu, ono nutně ty prasečí orgány nemusí pomoct tomu pacientovi na pořád nebo na místo lidského orgánu, ale mnohdy právě mohou pomoci, jak si překonat bariéru čekání na orgán od jiného člověka.
0: Tak vy jste už zmínil, že se jednalo o geneticky modifikované prase, konkrétně jukatánské mini prasátko. Jak přesně se muselo to zvíře upravit, aby jeho lidské tělo tu ledvinu tedy neodmítlo?
1: Tak u těch xenotransplantací na rozdíl od lidských transplantací hrajou zásadní roli takzvané sacharidové antigeny, která ta prasata produkují a vůči kterým je agresivní vlastně ten lidský imunologický systém. To znamená, v první řadě je potřeba vyřadit enzym, který je zodpovědný za takzvaný tvorbu takzvaného alfa-gal epitopu, který produkuje tyto antigeny. A druhé jsou ty zoonózy, to jsou ty infekční nemoci zvířat, kdy například jeden nejčastěji skloňovaný, asi nejnebezpečnější je takzvaný prasečí endogenní retrovirus, který je přítomný přímo v genomu prasat. To znamená, tam na těchto dvou úrovních nebo v těchto dvou skupinách je potřeba geneticky modifikovat to prase tak, aby člověk za A nedostal infekci od toho prasete a za B, aby neodhojil tu ledvinu okamžitě.
0: No, ten tým amerických chirurgů upozornil, že se přece jenom jednalo o jediného pacienta bez srovnávací skupiny a že ten výsledek odráží pečlivý výběr pacientů, intenzivní specializovanou péči. Takže je možné tenhle postup zopakovat i jinde třeba u nás? Nebo máte například přístup k orgánům takto modifikovaných zvířat?
1: Tu odpověď bych rozdělil na dvě části. Za prvý už dneska běží od loňského roku ve Spojených státech prospektivní studie, která je registrovaná na transplantace lidských pacientů prasečími ledvinami a tam jsou dvě skupiny pacientů. Za prvé pacienti, kteří nejsou jaksi medicínsky vhodní k transplantaci ledviny od člověka a za druhý u pacientů, kteří jsou na čekací listině a je vysoká pravděpodobnost, že se nedočkají a zemřou. A v plánu je udělat několik desítek takových transplantací. To si myslím, že nás opět posune daleko a daleko dál ve znalosti toho, za A jak postupovat a jakou úspěšnost očekávat. A zpátky k České republice, no, my bychom samozřejmě velmi rádi zkoumali i tuto cestu. Na druhou stranu by to znamenalo obrovské finance a obrovské granty. Nejsem si jist, zda v současné době jsme schopni je získat. Na druhou stranu, ta prasečí ledvina není jediná jaksi prasečí tkáň, která se používá a už se dneska používá. Plastičtí chirurgové používají sedermu, používají se prasečí chlopně. U člověka takzvané kroslinkované, což to znamená, jsou upravené tak, že vlastně ta tkáň lidská nebo imunologický systém na ně vůbec nereaguje. To znamená, ta prasečí ledvina není jediná jaksi tkáň, která se dá používat nebo která už se dneska třeba používá v medicíně.
0: No a na závěr vás poprosím o stručnou odpověď. BBC uvádí, že ve Spojených státech čeká na ledvinu přibližně 100 000 lidí. Části z nich by mohla tahle terapie nebo transplantace pomoct. Jak je to u nás?
1: Já odpovím obecně. Orgánů nebude nikdy dostatek. U nás čekají stovky lidí na transplantaci ledviny a část těch pacientů.

0: pacientů se nedočká, ať už z důvodu dlouhého čekání, komplikací, anebo prostě proto, že jsou imunologicky složití a je těžko pro ně ledvinu najít.
1: Tak kolik profesor Jiří Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu. Děkuji vám za informace, přeju hezkou neděli.
0: Děkuji, pěkný den všem.
2: A tolik taky publicistika moderoval Tomáš Pavlíček. Je pondělí 7. září, tady je vysílání Radiožurnálu, přejeme klidnou noc. Na hodinách je 12:30. A zprávy má Martin Matějka.
3: Při nehodě nákladního letadla v americkém Miami zemřelo nejméně 5 lidí, další 3 lidé jsou ve vážném stavu. Nákladní Boeing 767 společnosti Amazon při přistání na letišti v Miami přejel runway, narazil do vozidel a začal hořet. Na místo pak rychle přijelo asi 60 hasičských aut. Provoz na letišti je po nehodě omezený. Příčiny havárie nákladního letadla zatím nejsou známé, bude vyšetřovat federální letecký úřad. Česko plánuje postupovat společně s evropskými partnery ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů. Premiér Andrej Babiš to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko také označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Babiš řekl, že by v případě zavádění speciálních opatření ze strany Evropské rady hlasovalo Česko pro. Kvůli erupci indonéské sopky Anaka Krakatoa muselo přerušit provoz 8 letiště, včetně 2 mezinárodních v Jakartě. Informovala o tom agentura AP. Omezení se týká asi 1500 letů. Podle indonéského ministerstva dopravy to zasáhlo na 170 tisíc cestujících. Úřady zároveň pozastavily některé školní aktivity a rybolov. Sopka Anak Krakatoa vybuchla od pátečního večera několikrát. A polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, odhalila to Česká obchodní inspekce. Inspektoři od začátku dubna do konce června prověřili 239 kamenných i internetových obchodů. Ve 122 případech zjistili porušení pravidel. Nejčastěji obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Obchody taky špatně informovali zákazníky o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů před zlevněním. Sport. Fotbalisté Juventusu Turín remizovali ve třetím kole italské ligy s AC Milan 1-1. Oba týmy utrpěly první ztrátu v sezóně. AC Milan je díky lepšímu skóre před Juventusem čtvrtý, společně zaostávají za vedoucí dvojici AS Řím Inter Milan o 2 body. A Bologna doma remizovala se Sassuolem 2-2 a získala první bod. Český obránce Martin Vitík do zápasu nezasáhl a opět zůstal pouze mezi domácími náhradníky.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D2 Hustopečí a také v Praze Vekbelské. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna stále ještě pozor za sjezdem na Hustopeče. Na 14. kilometru dořešují večerní nehodu osobního auta mimo dálnici. Jsou v odstavném pruhu, nepřekáží, ale zpomaluje se. A kromě toho jsou dálnice průjezdné bez dalších hlášených komplikací. A v Praze pozor Vekbelské z Hloubětína směrem do Letňan a k dálnici D8. Mezi sjezdy na Novopatskou a na Kbely, tam se srazilo osobní auto s nákladním, na místě jsou stále ještě policisté, kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je teď jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná, ochlazuje se na 10 až 6 stupňů. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet, večer se pak od západu vyjasní a nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Jiřím Štefem.
2: A jsme tady s vámi společně taky s Lukášem Millerem, který má zelenou vlnu, a Martin Matějka každou půl hodiny přinese aktuální zprávy. Je pondělí 7. září, 4 minuty po 12:30. Na úvod z hudby Ellie Goulding. Ať se vám dobře poslouchá.

0: Radiožurnál posloucháte na začátku nového dne a taky nového týdne, je pondělí 7. září. Ohlédneme se i za víkendem. Knihy, jejich autoři i ilustrátoři o víkendu zaplnili ulice a další místa v centru Tábora. Festival Tabuk nabídl autorská čtení, debaty, výstavy nebo program pro děti. Na pravidelný knižní trh přijelo více než 30 malých nakladatelství.
1: Račte si všimnout, napravo se prohání lipicáni. Vzhledem k tomu, že se nesmějí krmit ani hladit, nemáme žádný důkaz o tom, že to nejsou hologramy. No, ne, opravdu se nemůžete projet. Ne, opravdu neslavíme Oktoberfest.
2: Úryvky z novely Zity Maršíkové Nevěřte sněhu mohli lidé poslouchat přímo v ulicích Tábora.
3: No není to nádhera?
2: Na Tabuk se vypravili paní Vlaďka a Eva.
4: Navštívili jsme knižní veletrh, nakoupili jsme některé tituly, které nás zaujaly. Teď pokračujeme výstavami.
5: A já jsem tady vlastně už po třetí a strašně se mi to tady líbí, to prostředí, procházet se tady těma uličkama a tak jako nasávat takovou tu uvolněnou kulturní atmosféru. Moc hezký.
2: Jste vybavené velkými batohy.
5: Máme už jako naplněný různýma knížkama.
4: 2-3 kila inspirace na dlouhé zimní a podzimní večery a já jsem ráda, že mě kamarádka Vlaďka sem vzala.
5: A já tady vlastně vždycky jako řeším vánoční dárky.
2: Na zahradě u Střelnice si užívají festivalový program.
6: Tonička Zemanová. Evelinka Staně.
7: Emilka Bušková.
8: Johanka Janková.
9: My jsme udělali masku a dělali jsme společně vajíčka.
10: Já jsem si poslechla pohádku.
11: Já jsem vyrobila loutku a poslechla jsem si pohádku.
12: Na té pohádce a ještě jsme tam dělali chvilku z kuklení a pak jsme mezi nima skákali a hráli jsme mezi nima.
2: Takže to byla poslouchací pohádka a trošku jste si u toho i hráli. Mladý básník Lubomír Tichý se zapojí dnes hned do několika debat.
13: Tady jsem v diskuzi, k čemu je literární kritika, potom tady mám autorské čtení s Danielem Hradeckým a to je ono.
2: Ilustrátorka Tereza Říčanová na letošním ročníku vystavovala obrazy vytvořené technikou podmalba na sklo.
14: No je to podmalba, kdy se maluje na tu obrácenou stranu toho skla, že ta hladká strana je napřed, pak je ta pomalovaná strana, ale jak to sklo je průhledný, tak to samozřejmě jako vidíte. Takže malujete vlastně zrcadlově.
2: U stánku nakladatelství Pink Box prodává Barbora Fialová a před sebou má vystavené knihy, na kterých vidím jména velkých filozofů a zároveň vypadají trošku jako dětské knihy.
15: Je to edice Monáda, ve které se snažíme představovat myšlenky těch velkých filozofií zpracovaný do živýho příběhu.
2: Festival Tabuk se v Táboře koná už po 13. a své knihy na něj přivezlo víc než 30 malých nakladatelství. Z Tábora Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Jedna hodina. Tady jsou noční zprávy a Martin Matějka.
4: Výrok ministra Macinky o nehodě Filipa Turka nebyl adekvátní, řekl to premiér Babiš. Papež Lev 14. vyzval k míru na Ukrajině, podpořil diplomatická jednání v Kyjevě. Fotbalista Liberce vyhráli ligové derby v Jablonci a dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů kvůli vyjádření o dopravní nehodě Filipa Turka za motoristy. Macinka v pátek řekl, že je mu vyšetřování nehody ukradené a že by se Turek měl znovu aktivně věnovat roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Babiš ale v televizi CNN Prima News řekl, že je nejdřív potřeba počkat na závěry policejního vyšetřování.
6: Samozřejmě takové vyjádření není jako adekvátní, protože zkrátka pan Turek řekl, že pokud se prokáže, že byl vinný, tak skončí.
4: Policie případ prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Turek už dřív oznámil, že nebude funkci vládního zmocněnce vykonávat až do výsledku vyšetřování. Pokud ho policie označí za viníka, tak plánuje rezignovat. Papež Lev 14. v tradičním nedělním kázání na svatopetrském náměstí ve Vatikánu vyzval k ukončení války na Ukrajině. Uvedl, že ho zarmoutily zprávy o nedávných útocích, při kterých zemřeli ukrajinští civilisté. Ruské údery za poslední den nepřežili 4 lidé. A papež taky podpořil snahy amerických vyslanců o obnovu mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.
7: Doufám, že úsilí vynaložené v posledních dnech za účelem obnovení jednání přinese skutečné plody a otevře cestu diplomacii. Vznesme modlitbu k Pánu, aby ve všech konfliktech na světě zvítězila harmonie.
4: V Kyjevě v neděli jednali zvláštní američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner a v sobotu se v Moskvě setkali s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Letecký poplach v Polsku způsobilo hejno ptáků, které mělo letět směrem z Běloruska. Jejich průlet předtím zaznamenaly systémy pro kontrolu vzdušného prostoru. Na síti X to uvedlo operační vedení polských ozbrojených sil. Armáda vyslala do vzduchu vrtulník, aby ověřil, co radar detekoval. A polský vzdušný prostor v posledních měsících už několikrát narušili objekty letící z Běloruska. Obvykle se jednalo o meteorologické balóny. Podobné předměty hlásí i Litva. Zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel kapely Jojo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Skupinu Jojo Band založil spolu se svým bratrem Vladimírem v polovině 70. let. Kromě hraní v kapele vydal Tesařík několik solových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudebního stylu reggae nebo ska. Svého bratra přežil o více než 20 let. Vladimír zemřel v roce 2003 po nehodě na kole. Sport. Liberečtí fotbalisté se v neúplné tabulce šance ligy vrátili na druhé místo. V 7. kole této sezóny vyhráli derby v Jablonci 2-1. Utkání rozhodl v 83. minutě technickou ranou přímo do rohu branky útočník Slovanu Vasil Kušej.
8: Věděl jsem, že budu střílet na zadní, viděl jsem, že prostě stojí víc na středu a jakmile jsem vystřelil, tak jsem už u té traktory ty střely, že to tam vlastně spadne. Jsem strašně rád a vděčný a to, že jsme to zvládli v Jablonci takhle vyhrát derby, to je o to cennější.
4: Jablonec je v ligové tabulce aktuálně 7. V dalších nedělních zápasech porazila Mladá Boleslav Baník Ostravu, Teplice, Zlín a Hradec Králové Spartu. A ve věku 86 let zemřel krasobruslařský mistr světa Otto Jelinek. A pražský rodák reprezentující Kanadu získal na šampionátu v České metropoli v roce 1962 se sestrou Marií titul v soutěži sportovních dvojic. Ve sbírce měli ze světových šampionátů také stříbro a dva bronzy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D2 u Hustopečí a otevřená silnice u Luštinic. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Hustopeče, kousek za odpočívkou na 14. kilometru, ještě dořešují nehodu osobního auta. To ve vysoké rychlosti vyjelo mimo dálnici, teď je na krajnici i s policisty. Nepřekáží, ale v místě se zpomaluje. A na Mladoboleslavsku je opět průjezdná silnice 275 mezi Horky nad Jizerou a Luštinicemi. Kousek u dálnice D10 už hromadnou nehodu odklidili, dá se tak projet bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se od západu vyjasní a nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Jiří Štefl.
3: A to nedlouho po jedné hodině v noci, je v pondělí 7. září. Teď si představte 15-patrový plovoucí hotel, který nese na palubě 2700 pasažérů a v podpalubí má zaparkovaných 550 aut. Takhle vypadá největší trajekt na světě, který pravidelně pluje na trase mezi norským Oslem a německým Kýlem. Na jednu takovou plavbu vás vezmeme v reportáži nočního radiožurnálu ještě v čase do 13:15. Teď z hudby zpěvačka Miley Cyrus a taky přání klidné nedělní pondělní noci.
0: Noční radiožurnál
5: a Jiří Štefl.

0: Tohle jste možná nevěděli. Mezi německým kýlem a norským oslem pendluje největší trajekt na světě. Loď Color Magic pojme 2700 pasažérů i jejich auta. Cestující si v mezinárodních vodách užívají večírky s levnými nápoji a kulturním programem. Na 15 podlažích totiž najdete několik restaurací, barů, kasino i akvapark. A na trajektu mají dokonce i vězení. Svezla se Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka.
1: Hello, guten Tag.
2: Danke.
3: Vyjíždíme na palubu lodi Color Magic. Sem do garáže v podpalubí se vejde 550 aut. Mezi nimi vidím i řadu nákladních aut, takže na palubě zřejmě nebudou jen turisté.
4: Yeah, we're moving. My se stěhujeme. Je pro nás jednodušší cestovat po moři než letadlem. Máme spoustu zavazadel, plné auto, ale zároveň je to tak trochu i výlet.
3: Norka Mia už krátce po vyplutí vyrazila do baru na pivo a přemýšlí, jak stráví příštích 20 hodin plavby do Osla.
4: Myslím, že půjdu navštívit wellness. Pak máme objednané tříchodové menu v restauraci a pak se možná půjdeme podívat na večerní show v kabaretu.
3: Na lodi je 1015 hotelových pokojů a dalších 300 pro posádku. Jsou tu luxusní apartmány s terasami i skromnější kajuty ve středu lodi bez okna. Hotelový manažer Robert Nielsen mi popisuje typické pasažéry.
5: Máme tu lidi, kteří v podstatě plují jen tam a zpátky. Zabere to 48 hodin, jeden den na každý směr. Jsou tu zkrátka, aby se bavili, nakupovali, navštěvovali restaurace a bary. A pak tu máme taky konferenční centrum. 1200 čtverečních metrů konferenčních prostor, takže jsou tu lidé i pracovně, na konferencích a team buildingsích.
3: Během plavby můžeme z paluby sledovat postupně 4 státy. Po vyplutí z německého kýlu míjíme Dánsko a podplouváme obří most, který spojuje dva dánské ostrovy. Dále míříme na sever, na západě Dánsko, na východě Švédsko a dál směrem k Norsku do Oslovského fjordu. Lidé si na palubě vychutnávají výhled a sluneční paprsky s kávou nebo drinkem v ruce. Zároveň to ale žije i ve spodních patrech.
6: My name is Alec. I'm from Serbia.
7: Jmenuji se Alec, jsem ze Srbska. Pracuji jako hudebník tady v baru. Pro tuhle společnost dělám už 3 roky. V Srbsku není tolik práce, tolik koncertů. Tady na lodi je spousta hudebníků z Balkánu.
3: Zajímá mě, jak Alec tráví na lodi čas, když zrovna nemá koncerty.
7: Mám tu spoustu kamarádů. Někteří lidi už tu pracují roky. Máme tu televizní místnost, různé hry. Navštěvuju i další bary, kde jsou další hudebníci. Máme tu i tělocvičnu, ale na tu jsem většinou líný.
3: Tahle loď je vlastně obří plovoucí hotel, zábavní park a parkoviště v jednom. Je to tak trochu cestovatelský kýč, který má ale pro každého něco. Já si třeba teď vychutnávám pohled na oslovské majáky a ostrůvky. Blížíme se do cíle. Z Oslovského fjordu Zdeňka Trachtová.

0: snů. Posloucháte Radiožurnál, pojďme za kulturou. V Brně mělo v neděli premiéru interaktivní loutkové představení čtveroročních dob. Nejmenším divákům ukazuje proměny přírody na příbězích jedné Čapí rodiny. Inscenace propojuje hudbu Antonia Vivaldiho s poezí Františka Halase.
1: Tady se můžete projít po přírodě.
2: Po chodníku s kamenou, šišek a látky přichází bosá přímo na scénu. Příjemné. Herečka Iveta Kocifajová mě usazuje na deku, která představuje rozkvetlou louku.
3: A tím, že jste se došla, tak se stáváte naším pomocníkem.
4: Příběh Čapí rodiny je příběh ročních období, kdy oni se potkají, hledají si svoje hnízdo, pak mají malého čápa a užívají si celý ten rok až do zimy.
2: Čápy v podobě loutek provázejí diváky celým rokem, přibližuje herečka Tereza Sikorová.
5: Jsou to loutky, které my herečky nosíme na své ruce, jsou to takové zobáky. Hrozně dlouho jsme vymýšleli, jakým způsobem je právě stvárnit, ale nakonec vzhledem k tomu, že všechno okolo máme spíše abstraktní na té scéně, tak jsme zvolili čáp jako konkrétní podobu čápu.
2: Pro režisérku Julianu Vališkovou bylo klíčové ukázat dětem přirozené fungování přírody.
6: Co třeba je pro jednoho trošku nepříjemný, tak ale znamená pro druhého něco dobrýho. Jako třeba, že když je bouřka, tak ty čápy se musí držet, ale zase žábám se v tom líbí a můžou vyskákat ven.
2: Inscenace se inspiruje dětskou básnickou sbírkou Františka Halase Před usnutím.
6: Ona ten rok krásně pojímá v těch momentech té lidskosti, v tom loučení, shledávání se a že ta příroda maluje obrazy.
2: Osu celého představení tvoří stejnojmenný cyklus Antonia Vivaldiho.
6: Jsou tam úplně krásně a přesně popsané změny té nálady přírodní.
2: Divadlo DIP nemá stálou scénu. Příběh o tom, jak plyne příroda, tak uvidí diváci v brněnském klubu Leitnerova. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
0: No a jestli jsme vás teď na tohle představení nalákali, tak ta další jsou naplánovaná na 18. října. Radiožurnál a za chvíli bude půl druhé.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
3: Jedna hodina 30 minut. Krátké zprávy a Martin Matějka.
4: Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun, někde se blíží i 50.

0: 50 korunám. Premiér v neděli řekl televizi CNN Prima News, že rafinérie mají příliš vysoké marže. Premiér dodal, že opakované snížení spotřební daně na naftu a benzín kabinet zatím navrhovat nebude. Jednání s americkými vyjednavači v Kyjevě byla podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského velmi podstatná. S Američany Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem mluvili třeba o bezpečnostních a ekonomických zárukách pro Ukrajinu nebo o dodávkách protivzdušných raket. Zelenský i Kushner se shodli, že jednání o ukončení války by měla směřovat k třístrannému formátu, tedy za účasti Spojených států, Ukrajiny a Ruska. A do sněmovny se v tomto týdnu vrátí několik zákonů, které poslancům vrátili senátoři. Spornými novelami se budou zabývat nejspíš téměř celý sněmovní týden. A poslanci budou rozhodovat třeba o nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků nebo o novele stavebního zákona. Opozice obě předlohy kritizovala a blokovala. A v Mexiku zemřelo při výbuchu ohňostroje nejméně 10 lidí, přes 60 dalších je zraněných, informuje o tom agentura AP. Nekontrolovaný výbuch se stal u kostela ve středním Mexiku. Stovky lidí tam čekali na ohňostroj, který měl být součástí náboženského svátku. Příčinu výbuchu teď zjišťují mexické úřady.
1: Sport.
0: Španělský tenista Carlos Alcaraz postoupil na US Open do čtvrtfinále. Druhý nasazený hráč a obhájce titulu si poradil 6-4, 6-3 a 6-4 s domácím Tomem Paulem a v dalším kole narazí buď na Řeka Tsitsipase nebo Američana Sheltona. A plážové volejbalistky Lucie Knoblochová a Adéla Petříková se v Itálii staly vicemistryněmi Evropy v kategorii do 20 let. Ve finále nestačily na Rakušanky Bergerovou a Hoanarovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D11 u Hradce a také na 14C v Ústí nad Orlicí. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Jaroměře velmi opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 97. kilometru se srazila dvě osobní auta. Podle policie stojí v pravém pruhu a vybočuje se bez kolon. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy ještě opatrně za hustopečemi. Na 14. kilometru dořešují včerejší nehodu osobního auta mimo dálnici. Jsou v odstavném pruhu, ale zpomaluje se. A na silnici 14 jsou komplikace na průtahu Ústím nad Orlicí v Moravské ulici. Na křižovatce u ubytovny Avion tam havarovalo osobní auto. Je to těžší nehoda se zraněním. Na místě zasahují i záchranáři. Provoz řídí policisté Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je teď jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná, ochlazuje se na 10 až 6 stupňů. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se pak od západu vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefler.
3: No a bude pokračovat třeba taky telefonickou soutěží. Už za půl hodiny pro vás mám nové CDčko, novou audioknihu Václav Erben, Pastvina zmizelých, nový detektivní román. Tak si o něj zavolejte, zatím pouze poznamenejte telefonní čísla 221 552 155 a nebo na konci 255. Telefonická soutěž nočního radiožurnálu po zprávách ve dvě. Do té doby nás budou třeba zajímat taky šipky, i tenhle sport pro vás máme. No a teď taky hudba Avicii a Ella King.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: I dál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu na hodinách 2:45. Už nezbývá moc hodnocených turnajů, které by 19-letý šipkař Luke Littler nevyhrál. Angličan je světovou jedničkou i dvojnásobným mistrem světa a o víkendu mu poprvé patřil i pražský turnaj Evropské tour Czech Darts Open. Ve finále zdolal svého krajana a světovou dvojku Luka Humphreyse a překazil mu tak cestu za čtvrtou trofejí z Prahy.
1: Je to dobrý pocit, poprvé jsem v Praze vyhrál a taky jsem tu zabránil Lukovi v zisku dalšího poháru. Byl by to jeho čtvrtý a z toho třetí v řadě. Já tady budu chtít příští rok svůj titul obhájit.
2: Říkal spokojený šampion Luke Littler, který ve finále nad Humphreysem vyhrál 8-6 na legy. Právě Luke Humphreys má každoročně v hale velkou a hlasitou podporu a sám Angličan se svým kladným vztahem k Praze netají.
3: Miluju to tady, miluju ty úžasné lidi, fandí mi, podporují mě, milují mě. Uznávám, nejsem Čech, ale chovají se to ke mně, jako bych byl. Za to jim patří velký dík a velký respekt.
4: Je to naprosto neskutečné, ta podpora, kterou tady dostávám, to jsem nikde jinde ve světě nezažil, ani nikdy v životě jsem to nezažil. Fanoušci jsou fenomenální.
2: Navazuje na Humphreyse Michael van Gerwen, i Nizozemce totiž hlasitě podporovali tisíce fanoušků během celého víkendu. Specifickou atmosféru Czech Darts Open vysvětluje další z elitních šipkařů, Velšan Johnny Clayton.
5: Pokaždé, když přijedu do Prahy, tak je tu naprosto fantastická atmosféra. A skvělé je, jak tu lidi fandí oběma hráčům. Minutu fandili mě a minutu soupeři. To je neuvěřitelné. Tak by to mělo vypadat.
2: Přestože všichni čtyři čeští zástupci vypadli už v prvním kole turnaje, i oni měli velkou podporu.
6: Já mám husinu úplně všude, já jsem úplně jako šťastný, protože tohle, co se tady dělo, tak je prostě neskutečné. Já jsem fakt v životě asi nezažil nic lepšího. Já se vždycky opakuju, když tady v Praze hraju a něco dokážu, ale teď jsem zápas prohrál a stejně ta atmosféra byla neskutečná.
2: Potvrdila bouřlivou atmosféru v hale česká šipkařská jednička Karel Sedláček. Z pražských Letňan Kristián Šveda, Radiožurnál.

0: Na startu nového dne z hudby v Radiožurnálu taky Chris Ria, za chvíli třeba Royal Otis nebo zpěvák Michael Jackson. Máme za sebou skoro první dvě hodiny nového týdne, za chvíli zprávy.
1: Host Radiožurnálu.
2: Studio Y, takzvaná Ypsilonka, zahajuje už 62. sezónu. Martin Dejdar tam hraje takzvaně od školy. Nastoupil do tohoto originálního divadla hned po studiu na Damu. Kde je dnes Ypsilonka a kam jde? Jak se Martin Dejdar těší na pánskou šatnu aneb improvizaci v Ypsilonce? A kdo jsou hasičanky aneb z Pandořiny krabičky dobrovolné hasičky? Martin Dejdar bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: 2 hodiny v noci. Martin Matějka má zprávy.
4: Premiér Babiš připustil snížení schodku, podle něj ale třeba není možné škrtnout humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky. Předseda SPD Tomio Okamura pogratuloval německé AfD k vítězství ve volbách v Sasku-Anhaltsku. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále US Open.